Dvě hodiny po půlnoci posloucháte noční vysílání na Rádiu 7 a společnost vám od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás také dnes, tedy v pátek 12. června, zve k poslechu čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. A tak si to nenechte ujít, od čtvrt na tři do té doby je tu samozřejmě připravená hudba.

Tak to byl tedy závěr. Doufám, že jsme nikoho nezbudili, koho jsme zbudit neměli. To byla a kapela a Walls Came Down, příběh toho, jak spadly zdi Jericha. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a ve čtení na pokračování z knihy Marka Vostrého Muzikant na jezeře jsme minule začali povídku Souboj nad Sinají. Vypráví o bývalém československém vojenském pilotovi Pavlu Jadrném, kterého v roce 1983 nečekaně kontaktoval muž jménem Krakovsky. Chce se s ním setkat kvůli události staré 10 let. Pavel si nejprve myslí, že jde o vzpomínku na konflikt během vojenského cvičení, kdy zabránil opilému polskému pilotovi napadnout sovětského důstojníka. Ukáže se ale, že Krakovský je generál, který kdysi sloužil jako pilot izraelského letectva. Naznačuje, že Pavel mu zachránil život během války nad Sinají v roce 1973, při níž Pavel přišel o nohu. Postupně vychází najevo, že mezi nimi existuje hlubší spojení, než si Pavel dosud uvědomoval, čte Vladimír.

Pardubice 26. srpna 1973. Přestože byl víkend, nadporučík Pavel Jadrný nespal doma v Broumově, nocoval v Pardubicích, v kasárnách 4. leteckého stíhacího pluku. Na neděli byla totiž nahlášena pohotovost. To znamenalo být připraven okamžitě převzít rozkaz k hlídkovému letu, obvykle na hranici s Rakouskem. Ten ale nepřišel. Místo toho se v 3:30 ráno, normální lidi tou dobou mají půlnoc, ani do kolbenky se snad nevstává v tak nelidskou hodinu, měl dostavit do učebny, která je na stejné chodbě jako kancelář velitele pluku podplukovníka Šejvara. Spolu s ním se tam sešli další 3 rozespalí důstojníci, nejlepší piloti, co sloužili u pardubického pluku. K jejich údivu předně tentokrát předstoupil sám Šejvar. Instrukce k obvyklému hlídkovému letu jim totiž až na výjimky dával velitelův zástupce kapitán Krajíc. Jenže dnes se buď Krajíce nepodařilo vzbudit, zřejmě měl pěkně divokou noc, nebo půjde o něco mimořádného. Vypadá to spíš na druhou možnost, uvažoval Pavel. Mapu Československa, která při každé instruktáži visela na čelní stěně místnosti, totiž vystřídala jiná mapa. Celá Evropa i se Středomořím. Dnes, v tuto nezvykle časnou hodinu, jsem si vás, soudruzi, zavolal, začal podplukovník Šejvar, protože vás čeká mimořádný úkol. Naši egyptští přátelé v nejbližší době očekávají izraelský útok. My spolu se spojenci ze Sovětského svazu jim budeme nápomocní. Nesnad, že bychom měli bránit jejich vlast proti izraelským agresorům, ale budeme jim, vlastně vy budete, předávat svoje zkušenosti, aby v této těžké zkoušce se ctí obstáli. Zkrať ty politické keci, kámo, prosím. Takhle v noci se to nedá vydržet, pomyslel si Pavel. A druhá myšlenka, která ho napadla, byla... Doha je Egypt. Když Šejvar skončil, letci se vrátili na své pokoje, aby si vzali své věci a za 20 minut se znovu sešli, tentokrát na ranveji, kde na ně čekalo letadlo. Dvoumotorový Tupolev Tu-134A leteckého oddílu ministerstva vnitra, s kterým obvykle létali vládní činitelé, už zahříval motory. Na rozdíl od civilních strojů měl tenhle typ prosklenou příď, kde bylo pracoviště navigátora.

0: Egypt 26. srpna 1973. Letecká základna El Mansura leží v Nilské deltě přibližně 150 kilometrů severovýchodně od Káhiry a nějakých 300 kilometrů západně od izraelské hranice. Letištní budova s řídící věží, dvě ranveje a všude kolem vyprahlá země, ze které tu a tam vyrůstá křovisko. Československý Tupolev přistál na východnější ranveji a doroloval k řídící věži, kde zastavil. Pilot vypnul motory a čtyři stíhači sestoupili po schodech na rozpálenou zem. Když se rozhlédli, spatřili minimálně 10 pískově zbarvených MiG-21 se zelenými skvrnami a další jistě odpočívali v betonových hangárech. Opodál stály dva starší MiG-17 a vlevo od řídící věže, to snad není možný, nestačil se divit Pavel, vždyť to je miráž. Tyhle francouzské stroje přece Egypťané nemají, kde se tu vzal. Kdyby mě tak nechali si ho vyzkoušet, zatoužil. Důstojník, který Čechům přišel naproti, se představil jako kapitán Badáví. Pavel ho odhadoval maximálně na 35, ale jak se později mohl přesvědčit, hádat věk Egypťanům, kteří jeden jako druhý nosí hustý černý knír, je trochu ošidné. Doufám, že jste měli příjemný let, pánové, přivítali anglicky, když jednomu po druhém podával ruku. Dva ze tří Pavlových kolegů zdvořile přikývli a usmáli se, ale Badáví z jejich výrazu vyčetl jistý nekomfort. Odhaduji, že se o něco lépe cítíte v ruštině, je to tak? Zeptal se rusky. Ani nemusel čekat na odpověď, rozpaky z tváří českých pilotů zmizely. Je tu trochu tepleji než u vás, ale snad vám to nebude nepříjemné a brzy si zvyknete, konstatoval a pokynul Čechům, aby ho následovali k letištní budově. Pavel Badáví ho ujistil, že změna proti teplotě, při které ráno nastupovali do letadla, to opravdu je. Je tu ale jen o málo tepleji, než jak bylo ještě před měsícem v Československu. Léto bylo totiž mimořádně horké, tak se aklimatizují velmi rychle. Před letištní budovou čekal autobus a ten je odvezl do nedalekých kasáren. Tohle bude na několik následujících týdnů váš domov, oznámil Badáví. Uděláme všechno proto, abyste se tu cítili dobře. Pojďte za mnou, ukážu vám vaše pokoje. Pavel nedokázal říct, proč mu je tenhle Egypťan sympatický. Možná to bylo jeho přirozeně zdvořilým a přátelským vystupováním, z kterého bylo cítit, že si na nic nepotřebuje hrát. Choval se docela jinak než někteří Rusové, které potkával na spojeneckých cvičeních, například před rokem v Žatci. Prostě normální chlap, s kterým by bylo fajn si popovídat u piva, jenže kdo ví, jestli se taková příležitost naskytne a třeba tady ani žádný bar s pivem nemají. Pro Čechy byly připravené dva dvoulůžkové pokoje. Jako v hotelu, podivil se Pavel, který byl připravený spíš na olezlou noclehárnu sdílenou s množstvím spocených egyptských vojáků a dotěrného hmyzu. Dokonce tu byla i koupelna s teplou vodou. Jen na záchod si budou muset chvíli zvykat, byl to klasický turecký, prostě díra v podlaze.
1: Hoto je interkontinentál, zhodnotil jeho spolubydlící poručík Jirka Chládek.
0: Jasně. A ráno nám každému přinesou sklenku šampusu s jahodou, zasmál se Pavel.

Po snídani žádný šampus do postele, ale normální vydatná snídaně v důstojnické jídelně, jim kapitán Badáví vysvětlil, co se od Čechů očekává. Víte, naši stíhači jsou většinou zkušení a dost z nich bojovalo v posledních dvou válkách, takže z MiG 21 jsme velmi dobře zžití a taktiku nepřítele máme také v malíčku. I přesto nám československé letectvo nabídlo pomoc. Máte u nás působit jako poradci. Moji nadřízení to vnímají jako přátelské gesto morální podpory. Já si ale myslím, že od vás můžeme načerpat spoustu zkušeností a snad i nějaké užitečné triky. Vždyť u vás doma patříte k nejlepším stíhačům. Tak jsem to aspoň vyčetl z materiálů, které přišly od vašeho velení. V boji ale s vaší pomocí nepočítáme. Na Izrael zaútočíme, vlastně proti izraelskému útoku se budeme bránit sami. Pavlovi, který pozorně poslouchal, neuniklo, že to s tím izraelským útokem možná bude trochu jinak, než jim doma tlačil do hlavy Šejvar. A vůbec, není na výcvik trochu pozdě? Jestli ten útok, ať už z kterékoliv strany, má přijít během pár týdnů? Protože právě tak odpověděl ráno Šejvar na Pavlovu otázku, s jak dlouhým výletem mají počítat. Vypadá to na pár týdnů, řekl. Naší výhodou je, pokračoval Badáví, že cvičíme proti miráži. Určitě jste si ji na letišti všimli. Ukořistili jsme ji teprve nedávno, dva židi se trochu zatoulali a jednoho z nich jsme donutili u nás přistát. Díky němu naše cvičné souboje vypadají jako skutečný boj, který nás čeká. Tak na to se těším, pomyslel si Pavel. My jsme nikdy neměli příležitost cvičit proti mirážím, vždycky jen proti migům. Miráž se určitě bude chovat jinak, ale Pavel věřil, že ji zvládnou. MiG 21 je v rukou zkušeného pilota opravdu dobrý stroj, možná nejlepší, tak není důvod se obávat ani tak špičkové stíhačky, jako je Miráž.

Broumov, říjen 1983. Jana nemohla umývat nádobí do nekonečna, a tak se vrátila k Pavlovi a Adonu Krakovskému do obýváku. Teď je ten správný čas na kávu a něco sladkého, co říkáte? Osmělila se. Nerada chlapi rušila ze vzpomínání na staré dobré časy, ale role hostitelky se hlásila o slovo. Když to Pavel přeložil, Krakovský ujistil, že si kávu dá rád a rozhodně mu bude chutnat víc, když ji bude pít v přítomnosti krásné dámy. Pavel se omluvil a odešel s Janou do kuchyně, aby jí pomohl připravit kávu a štrůdl. Štrůdl, povzdechl si slastně Krakovský, když viděl, co se po chvíli objevilo na stole. Tak ten jsem měl naposled, víte kde? V Žadci. To už je 35 let. Jana s Pavlem se na něj překvapeně podívali. V Žadci? Skoro vykřikli oba současně, Pavel anglicky a Jana česky. No, ano, usmál se Krakovský. Reakci manželů Jadrných totiž odhadl celkem přesně. Já jsem za druhé světové války sloužil v Anglii, létal jsem na dopravních Dakotách. Po válce jsem se jako všichni vrátil do Polska, jenže tam to bylo na draka. Všude byli komunisti a bylo jasné, že to nebude dlouho trvat a převezmou vládu. Mně, jako Žida, navíc vojáka z Británie, tam nečekala žádná budoucnost. Tak jsme se s několika kamarády domluvili a odešli přes Slovensko, Maďarsko a další země do Palestiny. Říkalo se, že se tam bude tvořit židovský stát. To bylo ono. Konečně místo, kde se nebudeme muset bát, že se někdo špatně vyspí a řekne si, kdo za to, ať je to cokoliv, může. No, samozřejmě Židi. Pavel s Janou věděli, o čem Krakovský mluví. Po staletí i tady v Čechách čas od času za něco mohli Židé. A pak hořely synagogy a obchody a mnohdy i tekla krev. V Polsku to určitě bylo ještě horší a korunu tomu za poslední války nasadili Němci. Arabům se samozřejmě nelíbilo, pokračoval Krakovský, že do Palestiny přichází čím dál víc Židů. Tím spíš, když to území, co obývají, Židi chtějí prohlásit státem. Že se na nás chystá soustředěný útok s cílem zahnat nás do moře, to jsme věděli hned od počátku a taky nám bylo jasné, že se musíme ubránit sami. Židům nikdy nikdo nepomohl. Přesto jsme se zoufale rozhlíželi po jakékoliv i sebemenší pomoci a ta překvapivě, dodnes si nejsem úplně jistý proč, přišla od komunistů. Československo nám nabídlo letadla a výcvik našich pilotů. To bylo v naší situaci k nezaplacení a dodneška jsem přesvědčený, že nás vaše pomoc zachránila. Krakovský se na chvilku odmlčel, aby si ukousl štrůdlu a zapil ho lokem kávy a taky, aby si v duchu odehrál další část svého příběhu. Pavel i Jana byli v té době školáci a na izraelské letce dávno zapomněli. Teprve při Krakovského vyprávění si tu dobu vybavili. Jejich tátové spolu tenkrát sloužili u letectva a o letcích z exotické středovýchodní země se doma hodně mluvilo. Pavel chodil do 3. třídy a Jana do 1. a často se navštěvovali. Nejdřív proto, že se jejich rodiče znali, později už byli dobří kamarádi a po střední škole, kterou každý z nich vychodil v jiném městě, poznali, že se mají rádi. Pavel byl na vysoké vojenské ve Vyškově a když se jednou na víkend vrátil domů, zjistil, že Jana je pořád stejně prima holka, jako byla vždycky, a že právě odmaturovala, je tedy plnoletá.
Navíc to byla jedna z nejhezčích dívek, které Pavel potkal. Netrvalo ani rok a vzali se. Já jsem tenkrát odletěl do Československa, pokračoval Krakovský, kde mě dopravního pilota přeškolovali na stíhače. Bydleli jsme v kasárnách v Žatci a já jsem zřejmě nějak padnul do oka našemu instruktorovi, který mě skoro každý den zval domů na oběd, na čaj nebo na večeři. A taky na štrůdl. Dodnes si na něj někdy vzpomenu. A víte, že si i po těch letech vybavím jeho chuť? Bylo to tenkrát moc fajn, skoro jako bych ani nebydlel v kasárnách, jenom jsem tam chodil spát. Vzpomínám si, že měl dceru, právě tehdy začala chodit do školy, a já jsem si říkal, že bych jednou taky takovou chtěl mít. A představte si, že mi ji Bůh dopřál. Teď jí je 23. Pavel s Janou dceru neměli a neměli ani syna. Ne, že by nechtěli, ale ne každému je dáno. Tak to bylo takové menší vysvětlení k tomu štrůdlu v Žatci. A ten váš, paní Jano, je zrovna tak dobrý. Sice trochu jiný, ale hotová pohádka. Ptal jste se, jestli si vzpomínám na Sinaj, pane Krakovský, vrátil Pavel Krakovského do tématu, kvůli kterému je zřejmě tady. O štrůdlu se také dobře povídá, jenže Pavel hořel nedočkavostí, s čím jejich host přišel. Ano, ptal, ale byla to jen řečnická otázka, to jste jistě pochopil. Jak byste si mohl nepamatovat? Ukázal prstem na stůl. Pavlovi bylo jasné, že míří skrz desku stolu na jeho protézu. Určitě mi k tomu taky budete chtít něco říct, ale já začnu, když dovolíte. Krakovský zvedl šálek a dopil zbytek kávy. 14. října 1973 jsme se spolu s bitevními letouny, naše perutím poskytovala stíhací krytí a já jsem jí velel, vraceli z dost divoké bitvy nad leteckou základnou El Mansura. Popravdě moc jsme se tenkrát nevytáhli. Ano, sestřelili jsme několik migů, i já jsem si jednoho připsal na konto, ale cíle jsme nedosáhli. Měli jsme tu základnu zničit. Egyptský 104. stíhací wing nám už další dobu dělal pořádné potíže a naším úkolem bylo ho aspoň na nějakou dobu uzemnit, jenomže oni byli zatraceně rychlí. Věděli o nás, jakmile jsme se přiblížili od moře a když jsme dolétli nad základnu, bylo už nebe plné migů. Vy jste byl u 104. wingu poradcem, tak jste to nejspíš viděl, ne? Krakovský se podíval na Pavla. Ten přikývl, ale neřekl nic. Tuhle bitvu měl v živé paměti, jako by to bylo včera. A byl napnutý jak struna, co z Krakovského vypadne. Mydlili jsme se s nimi snad 3/4 hodiny. Ono se to ve vzduchu vždycky zdá delší, ale to vy dobře znáte. Mně to připadalo jako věčnost. Ale ve skutečnosti to trvalo jen něco přes 40 minut. Bitevníkům se několikrát podařilo zasáhnout východní i západní ránvej, žádnou větší škodu ale nespůsobili. Po těch 40 minutách nám docházelo palivo a my jsme se museli vrátit. Byl to docela slušný zmatek a já jsem si na Sinaji najednou uvědomil, že letím sám. Nebo jsem aspoň žádné letadlo kolem sebe neviděl. Nevadí, říkal jsem si, už jsem doma, za nějakých 5 minut přistanu. Krakovský zvedl šálek, ale když se pokusil napít, káva v něm už nebyla. Jana se jako správná hostitelka zeptala, jestli si dá další. Vodu, prosím, požádal Krakovský. Když se Jana vrátila s plnou sklenicí, pokračoval.
Letěl jsem nízko, nějakých 300 stop nad zemí, a najednou byl vedle mě, snad 10 metrů, víc ne, egyptský mig v plné parádě. Musel přiletět ze slunce, protože jsem ho neviděl, ale je pravda, že jsem se zrovna moc nerozhlížel. Udělal jsem školáckou chybu a nechal se ukolébat falešným pocitem bezpečí, když už jsem byl doma. A podle všech pravidel jsem měl za svoji hloupost zaplatit.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydal nakladatelství Návrat domů v roce 2023, četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatan Kaleta. A dnes ve 12 hodin a 15 minut otevřeme znovu knihu Muzikant na jezeře. A znovu se vrátíme k souboji nad Sinajem.

ty jsi to jediné, co si vezmu s sebou. You are all I'll take with me. Zpívala Lauren Daigle v nočním vysílání Rádia 7. Blíží se nám 3. hodina raní.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: 4 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, a to v pátek 12. června. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová a ta vás teď zve na cesty po České republice. Vydáme se na místo, kde roste společenství, a tentokrát je to místo na Vysočině a jmenuje se Pustá Rybná.
1: Krásná chalupa, úžasná příroda.
2: Louky, lesy, výhledy.
3: Klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě.
4: Moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil.
5: Vzpomínky.
6: Mě tady bylo vždycky strašně dobře.
7: Prostě takovým sekundárním domovem.
8: Je to super.
9: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
10: Snad každá denominace má své rekreační místo pro tělo i pro duši. Místo, kam se jezdí na pobyty, kam se jezdí na dovolenou, na různé tábory, soustředění. Místo, ke kterému se vážou vzpomínky. Místo, kde lidé zažili pospolitost a možná i dotek Boha. A na jedno takové místo se vydává Broňa Procházková se svým hostem. Mé pozvání přijal Zdeněk Pokorný, druhý kazatel a správce budov sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Zdenku, vítej na Rádiu 7.
11: Děkuju a vítám taky posluchače rádia.
10: Se Zdenkem se dobře známe, tak tím vysvětlím naše tykání. Když se řekne Pustá Rybná, co se ti vybaví?
11: Když se řekne Pustá Rybná, tak se mi vybaví především pokoj. Je to místo, kde když se postavím na louku nebo vyhlédnu z okna, tak cítím hluboký pokoj a radost.
10: Tak pojďme posluchačům to místo přiblížit, jak si ho mají představit, aby věděli. Přijíždím autem do obce Pustá Rybná, to místo je v Pusté Rybné na Vysočině. Copak? Přijíždím do té obce autem, copak?
11: Přijedeme do obce a nikde nic. Jedeme až na konec obce a pořád nikde nic. A potom musíme jet dlouho za vesnici do kopce, který má asi 700 metrů, stoupání hodně přes 14%. A když vyjedeme nahoru, tak najednou se před námi rozprostře louka a na ní je několik chalup starých roubenek a jedna z nich je právě ta naše.
10: Takže roubenka, samota.
11: Ano. A když se postavíte před tu roubenku, máte rozhled na kilometry daleko.
10: Jak velká ta chalupa je?
11: Ta chalupa byla původně maličká pro jednu rodinu a hospodářský dobytek, ale v 80. letech byla přestavěna, byla k ní udělaná přístavba, velká jídelna a nahoře do podkroví se umístilo celkem 7 pokojů pro ubytované hosty.
10: Jakou má asi kapacitu?
11: Kapacitu má oficiálně 42 matrací, ale často tam bývají mnohem větší skupiny, které spí třeba ve stanech kolem chalupy nebo v přilehlém srubu, ale musíme si říct, že asi největší problém kapacitně je kuchyň a jídelna. Takže pokud tam je hodně přes 50 lidí, tak už to bývá problém.
10: Takže jsme v chalupě, která má zachovaný charakter toho původního stavení, tu pruhovanou chalupu, a má možná i takovou romantickou atmosféru. Ta chalupa je na kopci na Damašku. Kopec Damašek, to je specifický název. Na co ten název odkazuje?
11: Ten název odkazuje na kraj kolem Jeruzaléma, kraj kolem toho, k čemu se věřící lidé upínali v době, když se tam usazovali. Tam v okolí jsou různé podobné názvy a nedaleko odsud se, nebo odtam se scházeli křesťané, protestanté, měli tam tajná shromáždění ve skalách až do doby, než je někdo udal a než je při rekatolizaci vlastně zajali.
10: Takže proto ty názvy Damašek, Jeruzalém, vlastně biblické názvy.
11: Ano, je to tak.
10: Chalupa patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jak tu chalupu sbor získal?
11: Sbor tu chalupu získal, já nevím přesně, jestli darem, nebo oficiálně to bylo spíš symbolickou kupní smlouvou. Žila tam původně rodina, potom už jenom sestra, která se modlila za to, aby její chalupa byla využita pro Pána Boha. A modlila se a až jeden den přepsala svou chalupu. Tenkrát ne na náš sbor, protože to nešlo, bylo to v době komunismu, ale přepsala to na několik bratrů z našeho sboru a potom po revoluci to přešlo do majetku našeho sboru.
10: Od 80. let je tedy ta chalupa využívána. Ten sbor si chalupu už v té době přestavuje? V těch 80.
11: Ano, sbor začal chalupu přestavovat už v těch 80. letech a vlastně bratři a sestry z našeho sboru pomáhali s přestavbou ještě v době, kdy tam ta sestra žila. A ona je tam nechávala ubytovat na seně. Pořádali se tam i za jejího života, i po její smrti různé. To nebyly oficiálně tábory, oficiálně to byly setkání rodin s dětmi, ale těch dětí tam bylo podezřele víc, než v rodinách bývá. A byly to takové tábory na černo, tábory s napětím, jestli někdo přijde nebo nepřijde, tábory, na kterých lidé zažívali Boží ochranu a zažívali i konkrétně, i v době, kdy tam nějaká kontrola přišla, byly zrovna skoro všechny děti na výletě, takže tam skutečně bylo jenom několik rodin s těmi nejmenšími dětmi.
10: Už od začátku ti bratři přestavují tu chalupu právě k tomu účelu, aby se tam mohly konat ty tábory a ta setkání, ty pobyty?
11: Ano, konaly se tam ale nejenom tábory, konala se tam celá veliká shromáždění, vždycky první červencovou neděli se tam sjelo mnoho a mnoho autobusů z celé republiky, tenkrát z Československa, a konaly se tam dlouhá shromáždění. Lidé se modlili za to, aby to mohlo být, vždycky se to nějak povedlo. Místní vesničané nakonec zjistili, že první červencovou neděli neprší, takže sklízeli seno a pracovali na polích. Už to předem věděli, že tam baptisté přijedou a že nebude pršet.
10: Dovedu si představit, že takovýchto historek je spousta v pamětníků, v paměti těch lidí, co to zažili, co tam i brigádnicky pracovali, co to zajišťovali. Dostal ty ses k nějakým takovým historkám? To je věc, kterou ty si nezažil, ale došla k tobě, doputovala nějaké takové vzpomínky, takové příběhy?
11: Jeden už jsem zmínil s tou kontrolou, která přišla během dlouhého výletu. Jinak na protějším kopci je řada chalup a tenkrát v 80. letech ty chalupy, možná i dnes, ale tenkrát určitě patřily lidem výše postaveným a je opravdu zázrak, že nepřišlo žádné přímé udání, protože když promluvíte nahlas, tak přes to údolí se nese každé slovo, každá křesťanská písnička, která se zaspívá u táborového ohně, tak byla slyšet naproti.
10: Aby se tam mohlo scházet společenství, to postavili bratři, aby se tam mohly konat pobyty, kde se čte z Bible, kde se modlí, kde se zpívá. A my jsme v době totality, my jsme v době toho státního komunistického, vlastně nepřátelského dozoru nad církvemi. Měli bratři nějaké opatření, jak se vyhnout, jak se s tím vypořádat proti těm šťárám STB? Byly tam nějaká doporučení, co dělat, co nedělat?
11: To si nejsem jistý, já jsem v té době ještě nebyl křesťanem. Vím, že jedno z těch opatření bylo trvat na tom, že to je pobyt rodin s dětmi, ale bližší informace k tomu neřeknu.
10: Já si pamatuju, že mi někdo vyprávěl, že ty děti měly za úkol, nebo všichni vlastně měli za úkol, že museli se zatahovat na oknech takové závěsy, aby nebylo vidět to světlo dodaleka, že tam je, že se tam něco děje a že se tam pořádá nějaký pobyt. Musela to být zvláštní doba a zároveň doba, na kterou se vzpomíná a která možná tříbila člověka.

0: té chalupě zůstal zachován jednak ráz toho roubeného stavení, té původní chalupy, ta romantická atmosféra toho selského stavení. Ale podle mě tam možná zůstalo zachováno i něco z té víry těch lidí, jednak toho daru těch Karáskových, té paní Karáskové, co darovala tu chalupu, co se modlila, jednak i z té víry lidí, co pořádali ty pobyty, co přestavovali tu chalupu, víra těch, co se tam na polo potají scházeli. Toto místo znamenalo a znamená pro mnoho lidí místo, kde zažili něco zvláštního, nějakou pospolitost církve i boží dotyk. Kdy ty ses poprvé dostal na Pustou Rybnou, na tu chalupu na Darmašku?
1: Já jsem se poprvé dostal na tu chalupu o jarních prázdninách v roce 1992. Jeli jsme tam vlakem a šli jsme z Pusté Kamenice 4,5 kilometru přes les na běžkách s baťohama, s kupou dětí a došli jsme tam až málem za tmy. Vlastně jsem nevěděl, kam jdu a vedl jsem děti společně s ostatními, pomáhali jsme si navzájem a došli jsme do chalupy zapadané sněhem a byla to úplně pohádka. V chalupě nás čekala tenkrát Zdena Hojdenová, která tam vařila, která tam přijela autem s potravinami. A v té chalupě jsme zažili zrovna ten rok mnoho a mnoho překvapení. Učil jsem se, co to znamená křesťanský tábor. Učil jsem se, jak s dětmi zpívat písničky, ne trampské, ale o Ježíši. A viděl jsem další bratry a sestry, kteří s nadšením se této službě věnovali, kteří věděl jsem, že kromě programu si připravovali duchovní zamyšlení pro ty děti a dělali to s láskou a dělali to s velikým nasazením.
0: To jsi byl čerstvě věřící, je to tak?
1: Nebyl jsem úplně čerstvě věřící, už jsem věřil více než 3 roky, ale tenkrát jsem se tam dostal, protože jsem začal vést dorost.
0: Mhm. Já jsem se poprvé na Pustou Rybnou dostala na akci, tu, jak si popisoval na začátku července, že se tam sjelo spousta lidí, tak mě řekli, hele, tak se tam běž podívat. A já jsem byla čerstvě věřící, takže jsem byla ve fázi takového toho okukování, co to vlastně znamená život křesťana, jak se ti křesťané chovají. Takže jsem koukala po ostatních, nasávala jsem, co se tam děje. A úplně mě fascinovalo, že jsou tam lidé různých generací, že je tam spousta lidí, ale že mě naprosto přijali mezi sebe. To bylo tedy v červenci, já jsem tam došla z Dráteníčku, kde jsme tehdy ze skal, kde jsme lezli po skalách, kde jsme přespávali v přírodě a teď jsme došli ze zhora k té chalupě tam od lesa. Pamatuju si to dodnes, bylo to velmi silný zážitek. A pak pro mě byl ještě silný zážitek to, že já jsem už pak směřovala po té akci domů a teď se najednou nabídli lidé a řekli, hele, my jedeme do Brna, tak my tě vezmeme sebou. To bylo pro mě něco nevídaného, nebyla jsem z takového prostředí, tak to byla zase moje osobní vzpomínka.
1: Já jsem se dostal na tu chalupu v tom samém roce ještě v létě a taky jsem zažil překvapení. Byla tam s náma na pobytu mládeže misionářka Pavla Tripton a bavili jsme se o modlitbách za lidi, kteří by mohli uvěřit, za lidi v našem okolí. A ona mě znala jménem. A já jsem se divil, jak to, že mě zná jménem. A ona říká, já se za tebe už dlouhou dobu modlím.
0: Na Pustou Rybnou si jezdil jednak na pobyty dětí, ještě na nějaké jiné akce?
1: Jezdil jsem tam na pobyty dětí, kde jsem s ostatními vedoucími jim dělal program. A jezdil jsem tam taky na brigády, protože bylo potřeba dělat dřevo na zimu a je to stará chalupa, tak je potřeba se o ní starat. Ty brigády pro mě byly radostí, protože jsem rád, když je za mnou něco vidět. Zároveň na jednu z těch brigád jsem vzal jednou slečnu, se kterou jsem začal chodit a asi po 3 týdnech jsem ji pozval sebou na brigádu. A my jsme pracovali v lese celý den, ona nám tam vařila, my jsme se vrátili na oběd a no, jsou to vzpomínky, které mi nikdo neodpáře.
0: Také jsem svého budoucího muže tam poznávala na té chalupě více při té společné práci i při těch nějakých brigádách, je to tak. Máš nějaké další osobní mimořádné zážitky spojené s tou chalupou?
1: Určitě si vzpomínám na rok 2006, kdy byla taková ta ladovská zima. Chalupa zapadala víc než metrem sněhu a my jsme se snažili zhazovat sníh ze střechy, aby ta střecha nepraskla. Bylo to na pobytu tatínku s dětmi, s tebou mě baví svět, jenomže sníh, když pořád zhazujete, tak nakonec už není kam zhazovat, takže děti si vzali boby a jezdili po té střeše přímo na ten zházený sníh, protože už to navazovalo a z okýnek nebylo vidět ven. To byl zážitek. Také to bylo tak, že tam bylo zamrzlo a sníh byl do výše plotu, byly vidět jenom takové ty špičky těch kůlů u plotu a my jsme chodili po tom zmrzlém sněhu. Občas se nám stalo, že jsme se trošku propadli, takže jsme se vyhýbali plotu, aby jsme se nepropadli zrovna na ten plot. Děti byly lehčí, nepropadali se. A tak si začali hrabat cestičky v tom sněhu pod tou sněhovou krustou. A my jsme se potom báli chodit kdekoliv, aby jsme někde nezašlápli vlastní dítě. Ale mám i starší vzpomínky. Při jedné z těch brigád si vzpomínám na jednoho vzácného bratra, Karel Šustek se jmenuje. Ten se mě věnoval po mém uvěření. Byla brigáda, byl oběd v lese a všichni se sešli a Karel Šustek chyběl. Tak jsme ho šli hledat, že nezačneme obědvat bez něj. A hledali jsme ho možná 300-400 metrů daleko. Človíček v lese sekal takovou maličkou sekerkou, osekával větve, do rytmu si zpíval. A proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval. To byl zážitek.

0: Broňa Procházková si povídá se Zdenkem Pokorným o chalupě na Damašku na Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jaké akce se tam pořádají v současnosti?
1: V současnosti se tam pořádají zimní tábory dorostu, k mému překvapení i letní tábory dorostu. To překvapení je, protože dřív jsem s dorostem dělal puťáky. Dneska dorost si chalupu oblíbil natolik, že jsou i v létě vevnitř, pokud nespí ve stanech, protože se tam do chalupy nevejdou. Dál tam pořádají podobné akce i jiné církve, kterým chalupu půjčujeme nebo pronajímáme. Jezdí tam školy v přírodě, jezdí tam i třeba zvláštní školy, jeden pasťák z Brna tam jezdí.
0: Čím to pro ně je, tam může být přitažlivé?
1: Přitažlivá je určitě ta atmosféra, okolí, chalupa samotná, i to, že ještě donedávna jsme používali venkovní kadibutky, nádobí se umývalo venku v lavorech. Ta chalupa prochází za posledních 12 let velkou přestavbou. Tisíce a tisíce dobrovolnických hodin se tam odpracovaly a ta chalupa se postupně mění. Zároveň v té chalupě pořád zní evangelium. Dokonce i když chalupu pronajmeme cizím lidem, tak si tam mohou přečíst jednak o té historii, jednak tam najdou gedeonské bible, které tam mají k dispozici. Ta chalupa prostě žije a duch boží tam je.
0: Jaké tam jsou možnosti rekreačního vyžití? Co je tam možné dělat? Nějaké zajímavosti v okolí?
1: Přímo u té chalupy jsme před lety vybudovali hřiště, na kterém se dá hrát fotbal a další hry nebo volejbal. Dál v okolí jsou lesy, v těch lesích jsou různé skály, blíž i dál, jak to tak na Vysočině je. Takže se dají dělat výlety pěšky i možná s podporou aut nebo jízdních kol. Pokud chcete zajet i dál, můžete dojet až do Toulovcových Maštalí směrem na sever, do Pivnické Rokle a do takových lokalit.
0: To vyžití je tam opravdu široké, pestré i pro toho, který má rád nějaké výzvy, nějaké další trasy, ale i pro třeba právě ty rodiny s dětmi, kdy s těmi dětmi ujdete jenom kousíček do lesa a tam můžete u potůčku stavět různé přehrady a u stromu různé domečky. Ty tam jezdíš léta letoucí na dovolenou, na různé pobyty, ale i na ty brigády, jak jsi zmínil. Co s lidmi dělá společná práce?
1: Společná práce s lidmi dělá to, že jednak se zblíží s kamarádi a taky si sami sebe váží, protože vědí, že spolu něco dokázali. A také získávají vztah k té chalupě. Pokud něco společně budujete, tak se o to společně staráte. Není to konzum, je to společné dílo, společná služba, společný zájem.
0: Na začátku příběhu té sborové chalupy je dar Karáskových. Co ten dar vyrostl? Jaký je význam chalupy na Damašku pro společenství dnes?
1: Je to chalupa, ve které mnoho členů našeho sboru nejen trávilo čas, ale někteří z nich tam i uvěřili. Právě během těch různých táborů, často ke konci těch táborů bývaly různé výzvy, ale nejenom ke konci. Tam byl důvod měnit svůj život nejenom na základě programu, ale na základě toho, co člověk slyšel a viděl kolem sebe.
0: Už si to zmínil, co pro tebe ta chalupa znamená, ale přeci jen se zeptám ještě jednou, jaký má ta chalupa význam pro tebe osobně?
1: Je to místo, kde jsem moc rád. Možná, kdybyste se podívali na plochu mého notebooku a otevřeli ten notebook, tak nenajdete žádné hory od Windows, ale najdete tam tuto chalupu.
0: Na chalupu na Damašku v Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně, nás vzal Zdenek Pokorný. Zdenku, děkujeme za rozhovor.
1: Rádo se stalo.

0: Rozhovor se Zdeňkem Pokorným končil otázkou, čím je pro něj osobně chalupa na Damašku. Tuto otázku jsem položila nejen jemu. S podobnými otázkami jsem se obrátila na různé lidi, které jsem na chalupě zastihla na brigádě. Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
1: No, mně se vybaví mnoho věcí. Hlavně asi moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil. A potom posledních asi 15 let jsem tady zase věnoval svůj čas tomu, že jsme vedli tábory a byla tady spousta dětí, takže spousta zážitků.
0: Spousta zážitků s rodinou, ale zároveň i spousta práce. Jestliže si vedl tady děti, tak je to spousta práce, spousta dřiny, spousta potu. Proč zrovna toto místo? S těmi dětmi jste mohli jezdit někam jinam?
1: Já myslím, že jsme to přijali už od té generace před náma, že jsme se tak na to naučili a to místo jsme si zamilovali právě proto, co jsme tady my prožili jako mladí. A potom to přirozeně vedlo k tomu, že jsme zase tohle chtěli předávat dál a bylo to pro nás prostě milý místo a věřím tomu, že jsme to předali dál zase dalším.
0: Takže je to pro tebe tady místo společenství, setkávání s lidmi i setkávání s Bohem?
1: To určitě ano. Právě, že není to jenom o setkávání s lidmi. Já třeba sám jsem tady zažil i spoustu času, Přál bych si zažít víc času, kdy jsem tady byl sám, ale zažil jsem ten čas, kdy jsem tady byl sám. A to byl čas, kdy jsem skutečně tady mohl načerpat nějakou energii, novou sílu, strávit čas s Pánem Bohem. Já jsem se tady učil třeba i před maturitou, jsem si sem zajel, před státnicema jsem se tady učil, takže i spoustu klidu a takové prostě nějaké síly do života jsem tady načerpal.
0: Setkávat se s lidmi se dá i v Brně. Proč s nimi někam vyjet? Co to udělá s lidmi, že někam spolu vyjedou?
1: Tak jsou určitě vytržení z toho standardu a nějakých zajetých kolejí, které mají právě v tom městě nebo v té práci. Takže když potom dojedou semka, tak pro nás měšťáky je to prostě úplně jiný prostředí. Najednou řešíš jiný potřeby, je potřeba naložit kamna, tak se seká dřevo, je prostě možnost si udělat tady oheň, něco si opéct, tak seš tam společně v takové situaci, kterou běžně nezažiješ. Takže myslím si, že to je něco, co je unikátní pro nás, co jsme z města, vyjet takhle do přírody, být kolem sebe mít ty lesy, takže to je krásný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku spojenou s tímto místem? Nějaký konkrétní zážitek? A neříkej mi, že žádný nemáš, těch táborů bylo spousta, nebo je jich tak moc?
1: No je jich právě tak moc, to je záludná otázka, protože já vůbec nevím, co bych asi vybral. A teď už bych mohl mluvit klidně tu hodinu a jenom je zážitek za zážitkem. To je fakt strašně moc, nejsem schopný vybrat jeden konkrétní.
0: Ani jeden konkrétní spojený s tvojí ženou?
1: Ano, to jsem schopný říct, protože tady na té chalupě, konkrétně tam u toho srubu, jsem jí poprvé řekl, že jí miluji.

0: kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Poprvé jsem na Pusté Rybné byla, když mi bylo 9 a byl tu tábor Avany takového dětského klubu našeho sboru. Úplně první a poslední tábor Avany na Pusté Rybné. Tak.
0: Od té doby pravidelně?
1: Pak byla docela dlouhá pauza a ve 12 pak až jsem byla na táboře s naším dorostem a to bylo pak na spoustu let každoroční minimálně dvakrát opakovaná návštěva.
0: Čím je toto místo jedinečné?
1: Asi pro mě nejvíc jedinečný je tou okolní přírodou. Je tu nádherný les, úplně klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě. Je to nádherný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku na toto místo?
1: Je jich docela spousta. Spousta z nich je spojený s nějakýma šílenýma hrama na našich dorostových táborech. Ale jednu konkrétní je teď hrozně těžký vybrat. Pamatuju si, jak jsme jednu zimu přespávali v iglu, anebo zas o spoustu let později jsme vždycky vstávali na východ slunce, což v zimě není tak brzo. A vím, že jsme seděli tady před chalupou a bylo to krásný.
0: Zažila jsi tu něco i s Bohem?
1: Tyjo, spoustu věcí. Vím, že vlastně na základě aj jednoho tábora tady jsem hrozně se tak jakoby přimkla do sboru. Pak jsem se i nechala pokřtít a přímo s Bohem. Asi spoustu různých modliteb a chvil, kdy si člověk jen tak sedne do trávy a může chvíli vdechnout s ním.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: Místem, kde máme tábory, kde jsme na brigádě, kde jíme obědy, kde přespáváme. Prostě takovým sekundárním domovem.
0: Kdy jsi tu byl poprvé?
1: Poprvé jsem tu byl v červnu minulého roku, takže přesně před rokem.
0: Máš nějaké konkrétní zážitky, nějaký mimořádný moment, který by si rád zmínil nebo na který vzpomínáš?
1: Když jsem vešel poprvé do těchto dveří, tak bylo takový, že bum, něco novýho.
0: Máš nějaké oblíbené místo tady v okolí?
1: Tamto pole, co je za chatou, nebo nevím, jestli pole, taková louka, tak vždycky v zimě, tak jsme se tam chodili projíždět po bobech a sáňkama. A i to hřiště třeba, co je tady a okolí Pusté Rybné jako město, to je taky super, jsme tam plnili aktivity, senza.
0: Vracíš se sem rád?
1: Ano, kvůli té atmosféře, kvůli vlastně dětskám, kvůli společnosti a kvůli těm táborům veškerým, kvůli těm brigádám, je to fakt boží místo.

0: Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
1: Nádherné místo, krásná chalupa, úžasná příroda a hlavně množství pozitivních vzpomínek.
0: Množství pozitivních vzpomínek, to znamená, že sem jezdíš dlouho, pravidelně?
1: Už hodně dlouho. Určitě neřeknu od kterého roku, ale provází mě vlastně celým životem. Jezdili jsme

0: Kristu i pro tebe místem setkání s Bohem?
1: Ano i ne. Možná bys ráda slyšela odpověď, že toto je místo, kam se lidé chodí setkávat s Bohem, ale já se setkávám s Bohem jak tady, tak v Brně, tak kdekoliv jinde. Takže pro mě to není žádné místo, které by bylo výjimečné tím, že se tady setkávám s Bohem. Ale prostě Bůh tady je a bývají tady lidi, kteří mají k Bohu blízko. Co já miluju, tak je právě brouzdání se lesem. A není důležité, jestli je to tady na Vysočině, nebo jestli je to v lesích kolem Brna. Ale vždycky v lese mám pocit, že ta boží blízkost je pro mě víc patrná.

0: Kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Je to už hodně dávno. Bylo to krátce poté, co jsem uvěřila, tak jsem chodila do společenství pro Krista, takový vysokoškoláci mladí se scházeli a spolu sdíleli život a byli jsme tady na Pusté Rybné. To si pamatuju, ale kdy to bylo, to už ti neřeknu.
0: V čem to tu bylo jiné? Stačilo by scházet se někde tam, jak jste se scházeli, ne? V čem to tady bylo jiné?
1: Ta lokalita na kopci, chráněná krajinná oblast, louky, lesy, výhled.

0: kdy to mě fascinuje dodnes.
1: Máš nějaký mimořádný zážitek spojený s tímto místem?
0: Asi to, že se svým budoucím mužem stojíme před chalupou a koukáme na hvězdy, které jsou tady úplně jiné než v Brně.
1: Jezdíte často se svým mužem na Pustou Rybnou?
0: Když jsme měli děti malé, tak jsme sem jezdili každý rok. Teď už je to řidčej, ale jezdíme sem rádi, teď už i s vnoučaty.
1: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
0: Místo nejen uprostřed krásné přírody, ale místo setkávání s lidma a vždycky něco duchovního, hlubokého tady člověk zažije.

0: Když se řekne chalupa na pusté rybné, co tě napadne?
1: Vzpomínky.
0: Jaké?
1: Já bych řekl všelijaké, ať už s dorostem, nebo různě jinak s přáteli, tak...
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku?
1: Třeba hraní Palerma, tak to si pamatuju moc dobře, když jsme hráli až do 11. do večera s dorostem. To byla skvělá příležitost, nebo skvělý čas pro mě jako někoho, kdo je malý a musí jít prostě v 10 normálně spát, tak tady právě to tak nebylo, to je úžasný. A nebo páteční večery, kdy se celý tábor uzavíral a všichni slavili, ať už vyhráli nebo prohráli. A bylo jim to vlastně jedno, protože byli šťastní a měli radost toho, že se to můžou užít. Tak jo, to si myslím, že jsou ty skvělé vzpomínky, které s tou chalupou mám spojený.
0: Z těch vzpomínek mi sála takové to, že jste spolu. Je to to, co dělá tohle místo tak specifické?
1: Samozřejmě, to, že jsme tady byli spolu a mám tady ty vzpomínky s těmi lidmi konkrétními, tak to je to, co dělá to místo tím místem pro mě. A důvod, proč jsem rád pojedu na brigádu, důvod, proč jsem rád pojedu kdykoliv prakticky.
0: Je to pro tebe tady i místo setkání s Bohem?
1: Jo, už mě jedno z důležitých milníků v mém životě na cestě za poznáním Ježíše a Pána Boha a podobně, tak bylo právě tohle místo společně s dorostem nebo v jiných akcích, kde jsem se právě tady mohl každé ráno a každý večer dozvědět o Pánu Bohu víc. To je přesně to místo.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: No, já bych řekla asi domov, dokonce to mám i v jedné aplikaci jako GPS, tak když se dá domov, tak je to u mě nastavené na Pustou Rybnou, nevím, jak se to stalo, každopádně se mi to líbí, tak jsem si to tak nechala. A jo, asi bych řekla domov, protože sem jezdívám fakt hodně často a i když třeba už ne na nějaký tábory nebo tak, tak se snažíme sem jezdit třeba na různé výlety a zjistili jsme, že tu jsme za rok třeba aspoň 10x, 15x, jen tak, abychom sem prostě zajeli a viděli tyhle výhledy.
0: Kdy jsi to byla poprvé?
1: Poprvé jsem tady byla na mým prvním táboře, když mi bylo 15, takže už to docela dávno.
0: Čím je toto místo jiné nebo specifické, zvláštní?
1: Já myslím, že je specifické tím, že je tady tak na té samotě a vlastně člověk je tady tak odtržený od toho, co prožívá normálně v Brně. A tím, že jsem tady vždycky to zažila se spousty skvělými lidmi, tak to mám spojený s tím, že mě tady bylo vždycky strašně dobře. A do toho, prostě když se člověk podíval na tu nádhernou krajinu a fakt slyšel třeba jenom ptáky a nic jiného, tak to prostě je kouzelný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku, nějaký zážitek spojený s tímto místem?
1: Ty jo, já jsem tady strávila fakt jako hodně let. A mám tady jako tunu vzpomínek, ale co se mi vybaví, když se řekne Pustá Rybna, tak je na taková situace, kdy tady dvě holky z tábora uvěřily, přímo jeden jako večer a já jsem měla možnost sledovat, jak tady před chlupou tančí a radují se. A to se mi tak vydalo do srdce, že to si budu pamatovat celý život.

0: Máš to tu rád na Pusté Rybné?
1: Ano, je to tu super.
0: Co je tu super?
1: Tady jsou všude okolo lesy a je tu super chata.
0: Co jsi tu zažil?
1: No, tak já sem jezdím každý rok a zažil jsem tu spoustu zážitků, třeba pálení různýho bordelu na ohni, nebo v lese nějaký dobrodružství, stopování různých lidí. Byla to zábava tady.
0: Jezdíš sem s kamarády nebo s rodinou?
1: S rodinou i s kamarády.
0: Kdy jsi tu byl poprvé?
1: Poprvé? Já nevím. Já jsem tady už od malinkýho miminka, tak já nevím.
0: Těšíš se sem, když máš sem jet, tak se těšíš?
1: Jo, je to tu super, takže jo.

A jaké je vaše srdcové místo? Kde je to super? Kde se setkáváte s lidmi i Bohem? Napište nám. Z hodiny, ve které jsme se vypravili na chalupu v Pusté Rybné, se loučí Broňa Procházková.

Z nočního vysílání Rádia 7 ohlásila čtvrtou hodinu. Posloucháte nás v pátek 12. června a já doufám, že se vám s námi dobře. A teď nevím, co jestli bdí nebo usíná. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová a přeje vám, aby i ta následující hodina byla plná dobrých posluchačských zážitků. Tentokrát se můžete těšit na pořad Doteky, a to od 16:45. A Charles Stanley nás provází tím nejkrásnějším tématem, snad kterým může, protože obrací naši pozornost k Bohu a k tomu, že On je ta největší láska.

0: Láska, to je neustále objevující se téma na televizní obrazovce, ve filmech i v knihách. Zdá se, že existuje mnoho lidí, kteří by udělali téměř cokoliv jen proto, aby lásku prožívali. Nicméně představa lásky, jak ji ukazuje zábavní průmysl, je obvykle sobestředná touha, která s pravou láskou nemá téměř nic společného. V dnešním pořadu Dotek je Charles Stanley obrátí naši pozornost k Bohu. Jeho láska si neklade žádné podmínky, je věcná a obětavá a je věčná. Nejlépe se ukázala na kříži Ježíše Krista. Taková láska je přesně to, co ve skutečnosti potřebujeme a po čem toužíme. V příštích minutách uslyšíme, jak můžeme být osvobozeni pro lásku. Slovem provází Pavel Hromádka.
1: Asi budeme každý na jiném stupni chápání Boží lásky. A určitě se nacházíme každý jinde v prožívání této lásky, ve schopnosti ji cítit. Kdybych se vás dnes zeptal, kdo z vás doopravdy věří, že vás Bůh miluje, pravděpodobně byste se většinou přihlásili. Ale kdybych vám řekl, kdo ve svém každodenním životě cítíte a prožíváte Boží lásku, asi byste většinou odpověděli, ano, vím, že mne Bůh miluje, ale cítit to ani ne. Může se nám stát, že někoho milujeme a pod vlivem okolností nebo roztržky už tu lásku dál necítíme. Je možné druhého člověka dál milovat, ale přitom to necítit. Nebo jeden druhého prostě z ničeho nic přestane mít rád. O Boží lásce ale platí, že se nikdy nemusíte trápit tím, jestli vás Bůh náhodou nepřestane milovat. A jestli si myslíte, že Boží lásku si máte zasloužit za něco, co jste udělali nebo uděláte, pak byste se taky právem mohli ptát, jak dlouho to asi vydrží, jak dlouho to může trvat. Je to jako kdybyste se pokoušeli mít někoho rádi a jeho láska k vám by záležela na tom, jestli mu vyhovíte. Když přestanete dělat to, co chce, jeho láska uvadne a vychladne. Nikdo nestojíme o lásku člověka, který nás miluje jen tehdy, když plníme všechny požadavky nebo když v každém směru vyhovíme. Nikdo totiž nemůže uspokojit všechny požadavky druhého člověka. To nikdo nezvládne. Kdybych se díval na Boží lásku ke mně tak, že je založena na něčem jiném, kromě skutečnosti, že je to podstata jeho bytosti, pak bych asi řekl, ano, vím, že mě dnes nebo teď miluje, ale co zítra? Když ale Bůh řekne, mám tě rád, tady neexistují žádná ale, jestli, kdyby. Milovat je podstatou Boží osobnosti. Je to tak absolutně, věčně, bez přestání a beze změn. Někdo možná řekne, ano, to vím, Bůh lidi miluje, ale nemiluje mne. Dovolte mi vysvětlit, že takový výrok je vlastně činem pýchy. V podstatě totiž vyjadřuje přesvědčení, Bůh miluje všechny ostatní, ale já jsem jiný, zvláštní, speciální. Můj hřích je zvláštní až výjimečný. Nebo to ještě může znamenat, vůbec nevíte, co jsem spáchal. To je pýcha. Bůh i vás miluje za všech okolností. A já z celého srdce věřím, že Boží srdce zarmoutí vaše neochota a nepřijetí jeho lásky, stejně jako ho rmoutí každý jiný hřích, kterého se můžete dopustit. Musí ho zarmoutit skutečnost, že jeho lásku nepřijmete. Když máte někoho rádi a děláte všechno proto, abyste mu svou lásku ukázali, ale on se před vámi uzavře a odmítne ji přijmout, trápí vás to a může vám to i zlomit srdce. A co Bůh? Přinejmenším tohle by nám mělo poskytnout aspoň hrubou představu, jaká je Boží láska. Jak ji Bůh vyjadřuje? Za prvé, vyjadřuje ji ve svém stvoření. Například všechno, co vidíme, hvězdy, slunce, měsíc, planety, tma, denní jas, nádherně zbarvené podzimní stromy, zeleň a svěžest jara. Obrovská skála nebo písek na pláži, ryba v moři, anebo zvířata v divočině. Každičká částečka Božího stvoření je dobrá, jak se o tom sám Bůh po stvoření vyjádřil. Když my si o něčem myslíme, že je to dobré, je to jedna věc, ale když Bůh řekne, že něco je velmi dobré, můžete se spolehnout, že to tak je. Znamená to totiž, že je to to nejlepší, co mohl udělat. Když pro náš život plánoval to nejlepší, stvořil by snad nás o něco hůře než úplně nejlépe. Bůh si přeje, abychom se dívali na všechno jeho stvoření s tím, že nám tím něco chce sdělit. A to poselství, které to v sobě obsahuje, je: miluji tě. Kdo rádi chodíte na pláž? Kdo milujete hory? A kdo z vás má rád velkoměsta? Já strašně rád chodím na pustá místa, kde jsou jen stromy a hory. A kde prostě jen jdu a jdu. Vlastně jsem před několika týdny byl s Andym na výletě v Jackson Hole. Jen my dva a první den jsme ušli skoro 20 kilometrů a druhý asi 11. Jen tak jsme šli lesem a užívali si to. Rozhlíželi jsme se a obdivovali Boží stvoření. Uprostřed Božího stvoření se můžete procházet pořád. Všechno, co Bůh stvořil, totiž není jen věc, ale je to znamení. Je to poselství, které nám vyřizuje: miluji tě. Když se díváte na úplněk, nebo když sledujete nádherný západ slunce, či jeho východ, nebo když je moře tak zvláštně klidné, a nebo když se o pobřeží rozbíjí divoké a zuřivé vlnobití, copak vás přitom nic nenapadá? Na nic nemyslíte? Nebo když vidíte nádherně zbarvený topol, žádná myšlenka vám neproběhne hlavou? Každičká věc, kterou Bůh stvořil, může být věc, ale současně je to také vzkaz. Bůh nám tím říká: miluji tě. Mám tě moc rád. Mám tě rád dnes večer. Miluji tě i dnes. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Slyšíte, co říká? Mám tě rád. Proto Bůh ve svém stvoření lásku vyjadřuje tak různorodě. On ale lásku vyjadřuje i jinak, nejen skrze své stvoření. A někdy je pro nás těžké právě tomuhle uvěřit. Tak dávejte dobrý pozor. Bůh nám svou lásku vyjádřil i v pádu člověka v zahradě Eden. Asi se nad tím podivíte. No, jak by tohle mohl udělat milující Bůh, který umístil dokonalého člověka do dokonalé zahrady, kde všechno bylo dokonalé a naprosto fantastické? Tam bychom všichni moc rádi trávili věčnost. Jak by to mohla být Boží láska? Kdyby Bůh člověka doopravdy miloval, nikdy by ho nenechal padnout, upadnout do hříchu a tak si spackat celý život a vůbec všechno. Tak se tedy podívejme, jak to je. Tady máme spojnici. Spojnice mezi pádem a láskou je svoboda. Tady to vidíte. Bez svobody nemohu hřešit. Bůh nás tolik miloval, že nám dal výsadu, svobodu rozhodovat se. A tato svoboda v sobě zahrnuje svobodu rozhodnout se pro dobro nebo pro zlo, milovat ho nebo ho nemít rád. Proto byl pád člověka výrazem Boží lásky. Miluje nás tolik, že si nepřál postavit nás do zahrady Eden a dusit nás svazující láskou, která by stanovila podmínky: musíte jednat jenom takhle, nemůžete se sami v ničem rozhodnout. Bůh nestojí o zástup robotů. Proto řekl: miluji tě tolik, že ti dám svobodu říct ne, dokonce i svému Bohu. Jeho svoboda, kterou nám dal k rozhodování v životě, je vyjádřením Boží lásky. Jinak bychom byli pouhými roboty. Proto svou lásku vyjadřuje konceptem svobodného rozhodování, neboli že nám dal svobodu. Takže jednak vyjadřuje svou lásku ve stvoření a dál ve svobodě k rozhodování, kterou nám dal. Další způsob vyjádření jeho lásky je odpouštění našich hříchů. Bůh tím, že poslal svého jediného syna, pro nás udělal to, co jsme sami pro sebe udělat nemohli. Nemůžete se vracet k začátku a říkat: mělo to být tak, jak to bylo na začátku v zahradě. Nikdy bychom totiž nepochopili Boží lásku, kdyby nedošlo k pádu člověka. Ono totiž to nejdramatičtější, nejvyšší, vrcholné vyjádření Boží lásky je na kříži. Bůh říká: chceš vědět, jak moc tě mám rád? Takhle. A nechal pověsit svého vlastního syna, rozpjatého na kříž, a tam ho ukřižovat. mám tě takhle moc rád. V tu chvíli se k němu obrátil zády a odešel od něj. A on, Ježíš Kristus, Boží syn, tam nesl náš hřích. Tím nám Bůh říká, mám tě tak moc rád. Takže Bůh nám svou lásku vyjadřuje různými způsoby. Od stvoření až po ukřižování. To všechno je vyjádření Boží lásky k nám. Nemá to nic společného s tím, jací jsme my. Je to univerzální láska, která je k dispozici všem a každému. A on říká, miluji tě láskou, která nikdy nekončí. Například jedno z dalších vyjádření jeho lásky nacházíme v 1. Janově epištole, kapitola 3, verš 1. Podívejme se, co tam je řečeno. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími. Tady vidíme, co tu lásku vyjadřuje. Přibral nás do své rodiny. Proto je teď Bůh také i náš nebeský tatínek. A jaké jsou povinnosti Otce? Chránit svou rodinu, starat se o ni a vést ji. Proto nám Bůh dal své slovo. Aby mohl se svou rodinou komunikovat, dal nám modlitbu. Bývá ve své rodině, takže v jeho společnosti můžeme trávit čas. Poskytuje své rodině bezpečí a stará se o potřeby jejich členů. To všechno dobrý táta poskytuje své rodině. Miluje ji a jeho lásku vidíme v mnoha aspektech. Copak tohle všechno pro nás Bůh nedělá? Svedl nás dohromady. Máme přátele ve svém sboru a možná i v jiných společenstvích. Přesto jsou ale lidé, a není jich málo, kteří Kristu uvěřili a přitom jejich postava nikdy nezastíní vstup žádného kostela či sboru. Nikam nechodit a do žádné církve nepatřit. Co o tom říká Bůh? Tak moc tě mám rád, že jsem tě vzal do své rodiny. Teď do ní patříš. Chci tě milovat. A chci ti dát i člověka, který tě bude mít rád. Svoje duchovní dary namíchám a nadělím tak, aby bylo postaráno o všechny tvoje potřeby. Chci, abyste se mohli scházet a zpívat o mě písně a chválit mě, uctívat mě a obdivovat. Dám vám výsadu zúčastnit se něčeho, co je věčné a co Satan nikdy nepřemůže. Přiberu tě jako člena své rodiny a své církve. Jako kdybych některé z vás slyšel, dal jsem se k církvi, ale nechce se mi tam chodit. Víš co, podívám se tam tak jednou za 3 nebo za 4 týdny. Něco bych vám k tomu rád řekl. Je to hřích proti Bohu. Je hřích proti Bohu zanedbávat společná setkávání. Bůh na toto téma říká, neopouštějte společná shromáždění. Taková je Boží vůle. Je to součást jeho plánu a proto máme svou rodinu. A když se v rodině neobjevíte a říkáte tím, vlastně je klidně možné být křesťan a nepatřit do žádné církve, no, je to na pováženou. Je pravda, že spasení můžete přijmout i bez církve, ale věřící dlouho bez církve nebudete. Bůh říká, to je výraz Boží lásky k nám. Vy svým postojem, tedy Bohu sdělujete, tato stránka Boží lásky mne nezajímá. Bůh ovšem, co mi poskytuje, ví, že to potřebuji. A mohu vám říct, že s každým věřícím, který si žije jen pro sebe a nikdy se nepřipojí k ostatním křesťanům, to dopadne jako s rozžhaveným uhlíkem, který se ocitne daleko od ohniště. Nemusím vám tady dlouze líčit, co se stane. Brzy vychladne a zčerná. Už na něm nebude patrný žádný plamen, ani známka ohně a tepla. Bůh nás svedl dohromady a je to výraz jeho lásky. Proto bychom měli za jeho církev být vděční. Vděční za Boží rodinu. On sám říká, podívejte se, jak jedná láska. A uvedu další projev jeho lásky. Předpokládejme, že jste přijali spasení a Bůh by vám řekl, teď se co nejvíc snaž. Co nejvíc se snažit? Přátelé, myslím, že většina z nás by řekla tak počkat. Chceš mi tím snad říct, že jsou mi odpuštěny hříchy a teď se mám co nejvíc snažit? Ano. No tak co kdybys to vzal radši dnes za mne, protože já nejsem schopen to zvládnout. Víte, jak to je. Bůh ví, že to nezvládne žádný člověk. Proto říká, co udělá. Pošlu vám někoho, kdo je jako já. V té 14. kapitole Janova evangelia je použito řecké slovo allos, což znamená naprosto stejný. Bůh tedy říká, pošlu někoho, kdo je stejný jako já, protože vím, že to sami nezvládnete. Jmenuje se Duch Svatý. Je to utěšitel. Bude ve vás, s vámi, a bude na vás spočívat, protože bez něj to nezvládnete. On vás povede a bude vám ukazovat směr, bude vám sloužit vším, čím slouží Duch Svatý. Dostali jsme dar. I to je výraz Boží lásky. Vidíte, jak nás miluje? Nestačilo mu odpustit nám hříchy. On sám to vyjadřuje slovy, budu bydlet ve vás a když mi to dovolíte, budu skrze vás žít. Umožním vám, abyste se stali takovými lidmi, jaké z vás chci mít. A umožním vám vykonat práci, ke které jsem vás povolal. A to všechno budu já. Budu skrze vás žít a pracovat. I když se to bude uskutečňovat skrze vaše tělo, vaši osobnost a vašeho ducha. Tak Bůh vyjadřuje svou lásku. Tím, že nás nenechal na pospas sobě samým. Další aspekt jeho lásky najdeme v Římanům 8. kapitole 28. verši. Tady obvykle říkávám, všichni tento text znáte, ale není to tak, někteří se s ním ještě nesetkali. Takže prosím, najděte si to 28. verš 8. kapitola Římanům. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Podívejme se na to blíž. Copak toto není snad to nejpraktičtější vyjádření lásky? Prohlédněme si, co nám to říká. Kolik věcí? Ne některé, ne většina. Ne 99%. Bůh tady říká, že to zařídí tak, aby všecko, naprosto každá věc, kterou během dne děláte nebo prožijete, byla k vašemu dobru. To je projev lásky. Chceš vědět, jak moc tě mám rád? Za prvé, zachránil jsem tě z tvého hříchu. A za druhé, jsem k tobě přišel, abych v tobě žil. A nejen to, ani to mi nestačí. Protože vím, že Duch Svatý, který v tobě bydlí, ti bude ukazovat směr. A miluji tě tolik, že dokonce vím, že přijdou chvíle, kdy ho neposlechneš. Vím, že to všechno zkazíš, nevydržíš a padneš. Proto pro tebe udělám ještě něco dalšího. Nejen, že ti odpustím, nejen, že budu v tobě bydlet a půjdu všude s tebou, kam si to namíříš, ale dokonce budu tvoje chyby napravovat a využívat je pro tvoje dobro. Budu v tvém životě pracovat. Možná ti to tak na první pohled nepřipadá. A v tu chvíli v tom nic dobrého neuvidíš, ale já s tím budu zacházet a použiju to pro tvoje dobro. Nestačí mi jen poskytnout ti záchranu. Ani mi nestačí v tobě žít, protože to stejně zkazíš. Ale budu v tom s tebou a naprosto všechno použiju pro tvoje dobro. A teď si to pojďme prohovořit. Není snad tohle nádherná, úžasná, nepopsatelná a nevyčerpatelná Boží láska? Jak by nás mohl milovat ještě víc? O čem to mluví? Vyjadřuje to, že mě v ničem neponechal na pospas mě samému. V ničem. Že jeho láska všechno zahaluje a zvládá. A znamená to chodit a pohybovat se pod deštníkem různých vyjádření jeho úžasné lásky. Podívejte se na všechny způsoby, jak nám Bůh svou lásku ukazuje. A pomyslete na to, že posílá svého ducha a přitom říká, vím, že to ještě není dost. Proto udělám ještě další věc. Přijdu a půjdu s tebou životem, každou chvilku, každý den, protože vím, že mne budeš potřebovat, abych věci urovnával a napravoval, tak, aby se nakonec všechno obrátilo ve tvoje dobro. Taková je Boží nádherná, něžná, drahá a jemná láska k nám. A dál Bůh říká, také svou lásku vyjadřuji tím, že jsem pro tebe připravil nebe. Kdo z vás máte něco společného s nebem? Ani ťuk. Jak se tam tedy dostaneme? Na to z vlastních sil nemáme. To je jediná výprava, jediný výlet či jediná cesta, na kterou lidská technika doopravdy nestačí. Ani náhodou. Poslechněte si, co řekl Ježíš. Máme to ve zmíněné 14. kapitole Jana, 1. až 3. verši. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Vlastně tím vyjadřuje, podívejte se, jak moc vás miluji. Jdu pro vás připravit místo. A až to udělám, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste mohli být tam, kde jsem já. Tečka. A je to. Jeden nádherný aspekt Boží lásky k nám je, že Ježíš už odešel do nebe. A dokonce tam i pro nás připravil místo. Chcete vědět, jaké to tam bude? Podívejte se do knihy Zjevení. Ale víte co, vůbec si nedělám hlavu s tím, co říká Zjevení ohledně toho, jaké to bude v nebi. Přestože si myslím, že to částečně maloučko chápu. Vím totiž jedno, a vy si to taky promyslete. Jestli mě nebeský Otec miluje natolik, že pro mě stvořil tenhle svět a dal mi svobodu se rozhodovat, že pro mne a místo mne obětoval svého jediného syna a že poslal svého ducha, aby ve mně bydlel a žil, že vezme do ruky všechny okolnosti mého života a že to zvládne, v tom případě vím dost na to, abych měl jistotu, že cokoliv pro mne v nebi připravil, už nikdo a nic nemůže vylepšit. Dokonce ani sám Bůh. Je to dokonalé. Ona totiž z díla Božích rukou vychází jenom naprostá dokonalost. Jak zručný mistr je tento Bůh, který je náš Bůh. Je dokonalý. Není na něm žádná vada ani kas. Můžete prověřovat všechno, co on postavil, a zjistíte jen to, že je to naprosto, naprosto dokonalé. Můžete se na to dívat lupou či mikroskopem. Nikde nenajdete ani jedinou chybičku. Jaké bude nebe? Bude to dokonalé a konečné vyjádření lásky Boha věčného, dokonalého a milujícího naprosto bez podmínek. A ještě jedna věc. Je to dar. Je to jen a jen dar. Nemůžete udělat nic, čím byste si to mohli vysloužit. Je to dar. Jeden ze způsobů vyjádření Boží lásky je nebe. Je jich mnoho, ale rád bych zmínil ještě jedno. Mezi snad nejkrásnější způsoby vyjádření Boží lásky patří jeho ničím nepřerušovaná přítomnost v našem životě. Poslechněte si, co k tomu Bůh říká. Neopustím tě a nikdy se tě nezřeknu. Na celém světě není nikdo jiný, kdo by tohle mohl slíbit. Bez ohledu na to, čím budeme v životě procházet, anebo kudy půjdeme a kde se ocitneme, on bude s námi. Někdo se třeba dostane do nemocnice, jiný do domova či do ústavu, další třeba do vězení. Nebo můžete bydlet v hodně maličkém bytě. Když se díváte nazpátek dlouhým tunelem vlastního života, možná si pomyslíte, Bože, tak mám pocit, že mě nakonec obklopila tma. Možná se dostanete do situace, kdybyste dali všechno za to, abyste se z ní dostali. Možná máte pocit, že prožíváte jen frustraci a strach. A víte, co o tom říká Bůh? Já jsem v tom s tebou. A víte, co ještě dodává? Budu s tebou vždycky. Nezáleží na tom, co se stane. On bude vždycky u toho. Na to se můžete vždycky a za všech okolností spolehnout. Vzpomínám si na jedno nedělní odpoledne, když jsem prožíval opravdu těžké období. Možná vás napadne, copak nás v životě nepotká nic jiného než jenom těžkosti. Ne, tak to není. Mohu vám sdělit, že právě v těžkostech se toho učím nejvíc. Vzpomínám si, že jsem se s tím tehdy opravdu pral. Cítil jsem se dole až na dně propasti A právě jsem klečel u pohovky a modlil se. Líčil jsem Bohu, jak se cítím, jak prázdný, ztracený a osamělý a tak dále. A jako kdyby mi Bůh v tu chvíli ano, pane, stačíš. Neumím si představit, jak ještě by nás Bůh mohl milovat víc, než když nám ve své nekonečné, ničím nepotlačované, dokonalé, bezpodmínečné a vše zahrnující lásce řekne: jsem s tebou. A víte, co ho doprovází? Všechna láska, kterou Bůh může ukázat. On sám říká: vždycky a za všech okolností budu s tebou.
0: Charles Stanley nám připomněl, že Bůh je s námi bez ohledu na to, kde jsme a co děláme. Přesto nikdy nepřehlíží a nepomíjí hřích. Bůh nemůže nechat naši neposlušnost bez povšimnutí.

Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Korinským 1:22 a 23.

5 hodin po půlnoci, tedy vlastně 5 hodin posloucháte noční vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vám společnost ještě hodinku bude dělat Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu následujících pořadů a hned jsou tu dva pro tu poslední hodinu dnešního nočního vysílání. Bude to Petr Hůšť a jeho pořad Kliká, tentokrát o hrdinech víry. A potom nás od 5:30 čeká další lekce angličtiny s Elzou Randall, tentokrát s písní Living Hope, tedy Živá naděje.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma hrdinové víry. Říkám jim šílenci víry. Nacházejí se v šílených situacích a přitom jsou Pánu Bohu věrní. To zní jako fráze, znamená to, že se drží Pána Boha, že mu věří i v těžkých situacích a že také se nechávají Pánem Bohem používat pro druhé lidi. Ano, mluvím opět o příbězích ze své práce na Ukrajině. Vím, že už bychom si rádi od toho odpočinuli, ale jako církev v České republice se často necháváme inspirovat z celého světa a přitom Ukrajina je duchovně probuzená země a i během války se na některých místech dějí ještě, mám pocit, duchovně živější věci. Jsou to často věci, které mi berou dech, inspirují mě, konfrontují a také mě obohacují. Rád bych je s vámi sdílel i v tomhle díle. Chci s vámi sdílet nejenom příběhy o setkáních z poslední cesty, o setkáních z hrdiny víry, ale možná a hlavně o božím jednání skrze tyhle lidi. Marek 10.31. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl nese název Pár hodin na opuštění města. Nacházím se na jedné ze svých cest na Ukrajině. Navštívili jsme Sumu, 30 km od Ruska a jen 15 km od ruských pozic. Město je zkoušené válkou, místní církev a jejich pastor Ivan měl obrovskou radost, že jsme tady s nimi byli. Nocovat zde ale nebudeme, protože zde není bezpečno. Jedeme ještě večer do Poltavy. Jsem zde s pastorem Michalem a s diakonem Lubošem ze Slezské církve evangelické v Třanovicích. Minule jsem to místo uváděl špatně, jsem říkal v Těrlicku. Je to také na té. Oni se stali partnerským sborem pro sbor v Sumě. A také jsou zde mý dva ukrajinští kolegové Feder a Vasil. Když přicházím ráno na snídani, tak se ptám chlapů, jak se vyspali. Oni, že nic moc. Já říkám, že já výborně. Ptají se, zda jsem to v noci neslyšel a nesledoval. V noci letěly drony přímo nad hotelem. Jeden dokonce vybuchl o pár ulic vedle. Já to fakt neslyšel. Feder říká, no on teď bishop, Pán Bůh ho chrání, dává mu dobrý spánek. Pastor Michal se šel ráno projít po Poltavě a nemohl najít cestu zpátky k hotelu, protože nefungovaly Google mapy. GPS je zde vypnutá, aby ruské drony nevěděly, kde přesně jsou. Ale to je naše cestování. Chci vám zde představit dalšího pro mě hrdinu víry a to je pastor Pavel. Pastor Pavel žije tady v okolí Poltavy a je to takový Mojžíš. I on putoval se svým lidem na lehkou cestou. On založil a vedl dříve církev ve Volnováze, což je hodinu cesty od Mariupolu. Byl zapojen do pomoci už ve válce od roku 2014. Staral se o zraněné a hladové. Často se dozvídal, že ho Rusové chtějí kvůli tomu zabít. Tady není rozdíl mezi vojákem, policistou, starostou, pastorem, diakonem nebo humanitárním pracovníkem. Všichni jsou na seznamu. Když začala plnohodnotná válka v roce 2022, zavolal mu jeden člen církve, který byl v ukrajinských ozbrojených silách, ať hned v církvi shromáždí všechny ženy a děti a ať okamžitě uprchnou z města. Boje totiž už probíhaly přímo ve městě. Všechny rodiny z tohoto sboru i další lidé byli evakuováni. Po několika měsících, kdy byli tak nějak na cestě, našli nové místo blízko Poltavy. Zde jim daroval někdo opuštěnou modlitebnu, místo pro jejich církev. Je zajímavé, že oni neříkají modlitebnu, ale dům modlitby. Spoustu spolupracovníků pastora Pavla opustilo. Šli dál do Evropy, ale on zůstal s lidmi zde. Stále jim slouží a nejenom to. Stále slouží také lidem, kteří jsou přímo zasaženi válkou. On je náš hlavní koordinátor pro distribuci humanitární pomoci skrze kamiony. Kamion z humanitární pomoci přijede tady do Poltavy a z jednotlivých míst fronty, jako je Černihiv, Suma, Charkov, Slaviansk, Kramatorsk a další místa, tak z těch míst přijdou dodávky, kamionce,
vyloží, rozdělí, naloží do dodávek, oni se pomodlí a hned to cestuje k těm nejpotřebnějším lidem. Můj kolega Feder mi říká, no víš Petře, první rok a půl to moc dobře nefungovalo. Někteří pastoři si vzali ty nejcennější věci, jako je maso a zelenina, a na ty ostatní zbyly více přílohy, jako je rýže a těstoviny. Ale teď to funguje výborně. Zeptal jsem se, čím to je. No, je to tím, že přišel pastor Pavel, který to nově organizuje a funguje to super. Pastor Pavel byl dříve policistou a možná i proto má takovou autoritu. Pro mě je to hrdina víry. Marek, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl. Amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tento biblický text je trošku o něčem jiném, ale zároveň se i dost naší situace týká. Pastor Pavel společně s dalšími opustili své domovy, byli i oni opuštěni svými bratry, kteří šli logicky dál do Evropy. Zažívají pronásledování v důsledku války a bojů, ale i jako vnitřní vysídlenci nejsou na novém místě vítáni nebo nejsou tu rádi vidět, protože sem nepatří. Také jsou aktivní v předávání praktické pomoci a s tím i komunikovaného evangelia a i proto je dokonce někteří křesťané tady nevidí rádi nebo přistupují k ním s odstupem. A přitom právě oni, právě pastor Pavel je člověkem, který je v těžké situaci, je tím nejposlednějším a je v pomáhání potřebným jeden z nejprvnějších. Skrze něho ta pomoc funguje výborně. Nevím, jak to říct, ale byl jsem tím neskutečně dotčen. 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. V slabosti se projeví má síla. Tyto texty a principy znám, ale tady je zažívám tak nějak zpřítomněné, hrdinové víry. Oni se tak určitě necítí. Kdyby to slyšeli, tak by se tomu buď dobře zasmáli, nebo by tomu vůbec nerozuměli. Oni jen žijí své životy, životy v drsných a těžkých podmínkách, ale mám pocit, že také s pevnou důvěrou v Pána Boha, který je chrání, ale který je taky používá pro druhé lidi. Mám pro nás cvičení pro tento týden, nebo spíše několik otázek. Kde jsme se v životě cítili jako nejposlednější a přitom to Pán Bůh změnil v naše prvenství? Kde jsme tuhle situaci mohli zažít jako zmocnění nejenom pro svůj život, ale pro pomoc druhým? A poslední otázka, v čem zažíváme, že v slabosti se projeví nejenom naše síla, ale naše síla v Ježíši Kristu? Někdo může říct, no vidíš Petře, to je asi běžné, že válka má negativní dopady na civilní obyvatelstvo, ale tady to dopadlo dobře. Někteří jsou okolo Poltavy, někteří odešli do Evropy. Není to tak. Diakon toho sboru z Poltavy nestihl odejít. Rusové ho zadrželi a zavřeli ho do vězení. Odmítali ho pustit. Jeho manželka je lékařka, často ošetřovala i velmi postavené ruské důstojníky. Říkali, že je to bez šance, aby jejího manžela pustili. Když ale byla dlouhodobě ve své práci profesionální, jeden důstojník našel cestu propuštění pro jejího manžela, ale mělo to podmínky. Musel si vyřídit ruský pas a musel žít jen tam. Žil na oko jako prorusky orientovaný člověk. Po roce a půl se mu podařilo vycestovat do Turecka na dovolenou. Když se vrátil zpět do Polska, nevěděl, co má dělat. Na okupované místo Ruskem nechtěl.
protože by ho tam s největší pravděpodobností pokládali za kolaboranta. Tak se najednou ocitl bez domova, nejenom bez domu pro bydlení, ale hlavně bez místa k životu. Naši přátelé mu pomohli najít místo někde v Evropě. Ještě jednou text, který jsem používal už v minulém díle. Římanům 8:35 až 37. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Židům 13:5. Buďte spokojení s tím, co máte, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Někdy to vítězství je jen vnitřní, že zůstávám milován a s vnitřním klidem, i když to vnějšně dopadne špatně. Tady u toho diakona to díky Pánu Bohu i vnějšně dopadlo dobře. Pán Bůh nám řekl, že nás nikdy neopustí, že se nás nezřekne. A proto máme být spokojeni s tím, co máme. Je zvláštní, jak my se tady u nás v zemi často máme velmi dobře a přitom jsme někdy nespokojeni. Z nebezpečného východu se pomalu budeme vracet do centrální Ukrajiny, ale v příštích dílech bych vám chtěl představit ještě dva hrdiny víry. To je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně.

To byl dnešní díl pořadu Klika, tentokrát věnovaný hrdinům víry. Pokračovat budeme zase ve středu v 8.30, pokud byste si téma chtěli třeba osvěžit nebo někomu pustit, tak pořad najdete v archivu na webu, ale také v podcastových aplikacích pod jménem pořadu.

Viděl jsi můj příchod, slyšel jsi můj křik, první slunce východ, můj první vzlik. Viděl jsi mě hrát si, mé první krůčky, pískem kapsit spát si, házet smíčky.

Vidíš mě smát se, vidíš mé slzy, s temnotou práce a co mě mrzí. Znáš moji touhu, znáš moje chyby. Čeho mám příliš a co mi chybí?

Dozněla vlastně předposlední píseň dnešního nočního vysílání. Už mi nezbývá než vás pozvat k tomu vysíláním rannímu, ve kterém se na vás těší kolegyně Broňa Procházková hned od 6. hodiny. No a také se s vámi rozloučit, popřát vám úspěšný den s datem 12. června v pátek. Od mikrofonu se za noční vysílání loučí Kateřina Fridrichová.

Kateřina Hodecová se rozloučila s rytmickou parádou. Dobré ráno, ráno, co vám pěkně odsýpá, co odsýpá, tak akorát vám přeje Broňa Procházková. Minula 6. hodina, máme pátek 12. června a na Rádiu 7 stojíme na prahu ranního vysílání, které ve 6:45 přinese tichý čas. A co nás čeká dále? Každý křesťan je svědek, připomíná Martin Moldán od 6:45. Rozhlasová potrava pro duši tentokrát připomene, k čemu a proč jsou křesťané povoláni. Dvěletní akce přiblíží magazín z Prahy, který připravuje náš spolupracovník Vilém Šedivý. O příměstském táboru letní muzikálové hrádky a Jesus pochodu uslyšíme po 7. hodině. Nejen o účasti česko-ukrajinského ženského pěveckého sboru na Národním festivalu Smetanova Litomyšl bude ranní telefonát po 7:30. Proroci často dávají nahlédnout do jiných starozákonních knih a historie starověkých národů. I další kapitola z knihy proroka Jeremiáše se tímto zabývá. Poslouchejte Bible Guide od 8. hodiny. Čím starší, tím moudřejší. Proč tento výrok nemusí vždy platit a co jsou základní překážky růstu k moudrosti? I o tom mluví Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem v druhém setkání věnovaném moudrosti. Nalaďte ho v pořadu Uši k duši o 8:30. O 9:30 kaleidoskop, ve kterém se zabýváme zodpovědností za stvoření, a v 10:00 se vypravíme za obzor. Do 10:00 ale daleko. Máme tu krátce po 6:00 a písničku od kapely Adonai.

0: Už dětem v besídkách nebo nedělkách se povídá Ježíšovo podobenství o dvou mužích. Jeden staví svůj dům na drolivém písku a druhý na pevné skále. Je to obraz, který je dětem velmi přístupný. Znají, co je to stavět z písku a že bábovička nevydrží. Za okamžik si Ježíšovo podobenství připomeneme v tichém čase.
1: Ve chvíli stišení se chci k tobě přiblížit.

V životě někdy přichází těžkosti. Jsou dny, které jsou pohodové a přesně takový bych vám dnes přála, no ale jsou i dny, které jsou na člověka náporem. Na každého těžkosti někdy dolehnou, na někoho víc, na někoho míň, ale na každého přijdou, do každého se opřou. To, jak obstojíme, jak se sesypeme nebo nesesypeme, záleží na tom, na čem stojíme, o co se opíráme, z čeho jsou naše základy. Ježíš ve svém podobenství, které je zapsané v Matoušově evangeliu v 7. kapitole, dává do kontrastu dva muže. Oba staví dům, na oba domy přijde průtrž a vítr, přesto je mezi nimi rozdíl. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. Rozdíl mezi oběma muži je v jejich postoji k Ježíšovým slovům, v tom, co s nimi udělají. Oba je slyší, ale jeden plní a druhý neplní. Moudrý je ten, který slyší a plní. Plní. Co to znamená, že ta Ježíšova plní? Možná je nechává, aby byli měřítkem toho, co dělá. Nechává je prostoupit do svého života, do toho, jak bude vypadat, jak se stanou ta slova v jeho každodenním životě činem. V té kapitole, kdy Ježíš mluví toto podobenství, tak chvilinku předtím mluví o tom, jak k němu přijdou ti, kteří říkají, no my jsme ve tvém jménu prorokovali a konali zázraky. A on jim pak řekne, no ale já vás neznám. My jsme ve tvém jménu něco dělali. Kdo je v tom hrdina? Pak zazní, neznám vás. Já mohu říci, já jsem ve tvém jménu do rádia říkala to a ono, ale nejde o to vytrubování, nejde o show, jde o každodenní život. O to nechat si znít jeho slova v tom, co dělám, do vztahů, ve kterých jsem, jde o to vpisovat jeho slova i do té dnešní kapitoly toho evangelia, které svým životem píšu, evangelia podle Broni, a doplňte si své jméno evangelia podle Jirky, Katky, Pepy a Adély. Slyší a plní Ježíšova slova. To je moudrý člověk. Pak, když přijde nápor těžkostí, je o co se opřít, o to, co se nepodvrtne, co se nesesype. Ježíšova slova obstojí a udrží toho, kdo na nich stojí. Tak si nechávejme jim mluvit do života. Stojí to za to. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za tvá slova. Děkujeme za slova, která máme v písmu. Děkujeme za dar ducha v nás, který nám připomene a oživí tvá slova. Tak se chceme nechat proměňovat těmi slovy. Nechat si tebou mluvit do života. Stávat se tvým slovem. A děkujeme, že nás v těžkostech podržíš. Tak se modlíme dnešního rána za nemocné, za ty, co mají existenční problémy, za osamocené, za strápené, za ty, co neví kudy kam, za ty, co se bojí, co prožívají smutek. Prosím, ať k ním zazní tvé slovo. Ať ho uslyší a vyjdou za ním. Jak lahodné je, když zazní tvé slovo, slovo, co má moc měnit a dovést k životu. Děkujeme za ně. Amen.

Dobré ráno s Rádiem 7. Máme krátce po 6:30, páteční den před námi a po něm víkend. Tak snídani, kávu a vzhůru do nového dne.

Dobrý den, vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Otázku, jakou se budeme zabývat, je, kým jako křesťané jsme. Není to tak dávno, co se Evropa považovala za křesťanský kontinent a tato otázka byla bezpředmětná. V současnosti tomu tak není. Dílem je to ovoce stále pokračující sekularizace a dílem i vliv masivní imigrace ze zemí třetího světa. Evropa se tak stává místem střetu různých tradic a náboženství. Jako křesťané se musíme umět odpovědět na otázku, kým vlastně jsme a jaké je naše poslání. Spočívá křesťanství v tom, že každý týden navštěvuji bohoslužby, přispívám do sbírky a snažím se nehřešit, anebo dělám víc, zapojuji se aktivněji do života svého společenství jako dobrovolný pracovník? Kromě bohoslužeb mám i svůj vlastní duchovní život. Čtu si Boží slovo a modlím se. Stačí toto k definici křesťanství? Východiskem pro naše zamyšlení bude text z první kapitoly knihy Skutků. Verše 4 až 9. Jde o poslední Ježíšova slova v rámci jeho pozemského pobytu. Pronesl je tedy v období mezi svým vzkříšením a na nanebevzetím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Naše pozornost se nyní soustředí na větu dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Ostatní tvoří kontext tohoto prohlášení. Učedníci seděli s Ježíšem u stolu a kladli mu různé otázky. On na některé z nich odmítl odpovídat a soustředil jejich mysl na to podstatné, totiž na jejich misi. Budete mi svědky. Na tomto prohlášení je pak postaven obsah celé knihy Skutků apoštolů. Jde tedy o popis jejich svědectví a šíření Ježíšova učení. Apoštolové jsou tedy nazváni svědky. A to svědky z mrtvých vstalého Ježíše Krista. Tak to oni sami sebe vnímali a podle toho jednali. Než se zaměříme na obsah a význam toho, co znamená být svědkem, ukažme si stručně, že toto nebylo jediným označením nově rodícího se hnutí. S jakými jinými názvy se setkáváme? Nejstarším označením je pravděpodobně výraz učedník. Odkazuje nás na jednoduchý fakt,

že takový člověk se od svého mistra něčemu učí. Být křesťanem v tomto pojetí tedy znamená závazný vztah k Bohu, jehož náplní je každodenní snaha napodobovat Ježíše, líbit se mu, vydávat mu svůj život a následovat jej. Nepotřebuje církev znovu objevit tento rozměr své identity? Méně známým označením je v Bibli výraz cesta. Většinou se objevuje ve spojení s jiným slovem. A tak tu máme cestu Páně, cestu pravdy, cestu víry, cestu spásy, vzácnou cestu, cestu nového života a cestu pokoje. Protiklad pak tvoří cesta do záhuby, anebo drsněji cesta Satanova. Jako křesťané jsme tedy poutníky na cestě. To znamená start, cíl a něco mezi tím. Máme postupovat vpřed, ne stát na místě. Cesta rovněž ukazuje na možnost bloudění. Cesta byl dříve také obecný výraz označující nějaké náboženství anebo filozofický systém. V tomto pojetí to znamená, že křesťané se odlišovali jasně definovanými názory a postoji k různým životním otázkám. Byli jiní než okolní svět. Svou cestu chápali podle Ježíšových slov jako značně úzkou a bylo třeba na ní dávat bedlivý pozor. Nejobecnějším označením je však výraz křesťan. V původním významu to znamená Kristovec. Tento termín byl v počátku vlastně hanlivým označením, nadávkou. Nevěřící lidé tak nazývali učedníky Páně v Antiochii. Protože to bylo výstižné a pravdivé, vydrželo to dodnes. Avšak je na místě otázka. Jsme stále Kristovci? Vidí v nás okolní svět Krista? Pro úplnost můžeme zmínit ještě označení církev. Toto slovo pochází z řeckého adjektiva kyriakos, což znamená pánovo. Stručně řečeno, označení církev znamená, že jsme něčím výhradním majetkem. Nepatříme sami sobě, jsme pánovi. Nepatřit sobě znamená rovněž nerozhodovat se s ohledem na sebe. Odpovídá tato charakteristika realitě? Žijeme jako ti, kteří patří pánu, a ne sami sobě? Nyní se již můžeme vrátit k našemu původnímu označení svědkové. Na rozdíl od předchozích označení, toto pochází z úst Pána Ježíše. On sám řekl, budete mi svědkové. A to je zavazující. Výraz svědek bylo chápáno jako označení někoho, kdo byl přímým účastníkem Ježíšova života, ukřižování a vzkříšení. Když bylo třeba doplnit apoštolský kruh a nahradit zrádce Jidáše, tak se hledal kandidát, který chodil s celou skupinou od křtu Janova až do dne, kdy byl Ježíš vzat do nebes. Víme, že takoví muži byli kromě 11 apoštolů pouze dva. A tak po modlitbách a losování byl zvolen Matěj. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. To jsou Skutky apoštolské 3.15. Bylo to typické svědectví apoštolů v prvních letech vznikající církve. Vlastně po celou dobu se jejich kázání opíralo o přímé svědectví. Můžeme číst dál z 10. kapitoly Skutků tato slova. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se, nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Tyto úvahy nás vedou k jednoznačnému závěru. Být svědkem výslovně v tomto uvedeném pojetí je vymezeno pouze na úzkou skupinu apoštolů. Jen jim samým se dostalo milosti žít po boku Pána Ježíše víc než 3 roky, být účastnými jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Znamená to,
že na dnešního křesťana se označení svědek nevztahuje? Jsem přesvědčen a pokusím se to dokázat, že vztahuje, a to ve dvou ohledech. Ve všeobecném smyslu je každý křesťan svědkem Kristovým. Apoštol Petr píše ve svém prvním listu tato slova. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Toto značí pasivní přístup ke svědectví. Máme být schopni reagovat, kdykoliv bychom byli konfrontováni ohledně naší víry. V tomto pojetí naše svědectví zahrnuje jak bezúhonný život, tak i jistou způsobilost naší víru umět obhájit. Hovořit o ní třeba i před nepřáteli. Být svědkem v tomto pojetí znamená jak určité rozumové znalosti, jichž je zapotřebí k vysvětlení a obhajobě víry, tak i osobní zkušenost. Pouze ve světle osobního prožitku svědectví získává onu přesvědčivost a naléhavost. Pro nás to znamená žít jako křesťan v osobním vztahu s Bohem, ale současně i růst, občas si něco přečíst, prostudovat, abychom byli schopni víru obhájit i rozumově. Druhý přístup ke svědectví je více aktivní. Apoštol Pavel píše mladému Timoteovi tato slova. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. Timoteus se pravděpodobně s Ježíšem nesetkal osobně a nebyl přímým svědkem jeho vzkříšení. Přesto je ke službě evangelisty povolán. To je to klíčové slovo. Církev i dnes potřebuje povolané lidi, kteří zmocnění Duchem Svatým budou vydávat svědectví o Pánu Ježíši a církev bude růst. Zdaleka nemusí jít o profesionály, kazatele, pastory či jiné pracovníky církve. Povolaným evangelistou může být představitel jakéhokoliv jiného oboru činnosti. Ať jde o učitele, lékaře nebo dělníka, vždy je to muž nebo žena s přesvědčivým svědectvím a schopností získat druhé pro Ježíše. Nejde o lidskou schopnost. Bible zdůrazňuje moc Ducha Svatého. A rovněž slova apoštola Pavla Timoteovi to dokazují. Mladý Timoteus se občas styděl. Byl slabší povahy, spíše ostýchavý, přesto byl Bohem povolán jako evangelista. A tak závěrem, v obecném smyslu jsme všichni svědkové Kristovi. Počítejme s tím, abychom mohli takto obstát. Ve specifickém smyslu jsou těmito svědky Bohem povolaní a Duchem Svatým zmocnění jedinci, profesionálové i laici. Církev je potřebuje. Modleme se za ně a v jejich službě je podporujme.

0: Příjemné ráno ve společnosti Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Je krátce po 7. hodině, pátek 12. června. Hodina před námi nabídne nejprve magazín, Vilém Šedivý přiblíží dvě připravované akce a krátce po 7:30 tu bude ranní telefonát. Tentokrát bude tématem Sonja Šnik a festivalové zahrady Smetanovy Liptomyšle. Ještě jednou dobré ráno a ať se vám příjemně poslouchá.
1: Na Rádiu 7 právě začal červnový magazín z Prahy. Dnes pro vás máme připraveny dva rozhovory. V tom prvním vás seznámíme s možností účasti vašich dětí na příměstském táboře Zuš Anděl letní muzikálové hrádky, který proběhne v červenci v Církvi bratrské v Praze 5. Druhý rozhovor bude také pozvánkou, tentokrát na Jesus pochod v Praze. Jeho termínem bude 1. srpen. Přejeme příjemný poslech. Některé příměstské tábory bývají pobytové, kde jsou děti týden či více pod stany, v chatičkách nebo na jiném spolehlivém místě. Čím dál častěji se ale setkáváme i s tábory takzvaně příměstskými, kdy rodiče vyšlou své děti ráno na místo předání a stejný den večer se dítě vrací domů. A tak se to opakuje zpravidla jeden pracovní týden. Pro děti z Prahy nebo bezprostředního okolí jsou takových nabídek stovky a my vám teď představíme jednu z nich. Tento tábor pořádá ve dvou termínech Základní umělecká škola Anděl společně s Církví bratrskou v Praze na Smíchově. Je zaměřený na hudbu a výtvarný projev a termínem, který je zatím volný, je týden od 13. července. Bližší informace se dozvíme v rozhovoru se zástupkyní ředitelky Zuš Anděl Ladou Soukupovou.
2: Připravujeme příměstský tábor, což znamená, že budeme s dětmi od pondělí do pátku vytvářet muzikál. Máme tento příměstský tábor nazvaný jako letní muzikálové hrádky.
1: Takže ten týden, vždy to bude trvat týden a volno je teď jenom na ten první termín.
2: Ano, termín ten první červencový je 13. až 17. července, tedy pondělí až pátek, každý den od 8 do 5 hodin.
1: Takže každý z těch dní, tak ty děti se budou učit nějaký kus z toho díla, z toho muzikálu.
2: V podstatě ano. Zatím ještě nemáme úplně danou koncepci, protože čekáme, jaké věkové kategorie, jaké portfolio se nám vlastně dětí přihlásí a na to konto pak postavíme to představení. Takže ano, bude to v podstatě o tom, že část dětí bude zpívat, ti, kteří se přihlásí jako zpěváci, budou zpívat. Pak samozřejmě chceme i děti, které hrají na nějaký nástroj, protože budeme potřebovat kapelu samozřejmě. A neopomíjíme taky děti s výtvarným nadáním, protože k tomu představení divadelnímu budeme potřebovat samozřejmě kulisy. Takže i děti, kteří malují, kteří chtějí vyrábět, tak jsou vítáni.
1: Kdo bude ty děti vést? Kdo budou lektoři toho tábora?
2: Tak lektorkou budu já, protože učím zpěv. Tak budu vést tu pěveckou stránku, moje kolegyně Katka Málková bude vést orchestr a Ralf Mošt bude vést děti v té výtvarné stránce, budou vytvářet ty kulisy.
1: Budou to nějaké obrovské kulisy, které potom budou mít využití třeba i během školního roku nebo na dalších akcích?
2: No to se uvidí, pokud budou povedené, tak je určitě nevyhodíme a budeme rádi, když je budeme moct využít i dál, rozhodně.
1: Když se bude jednat o intenzivní týdenní nácvik, tak těm dětem to určitě v hlavě zůstane. Plánujete nějaké využití potom i na nějaké další týdny nebo měsíce, když ty děti to už budou mít nacvičené a vlastně se rozejdou, ale třeba by byla nějaká příležitost to prezentovat i potom?
2: No, příležitost samozřejmě je hned v pátek ten týden, protože připravujeme od 4 hodin pro rodiče a pro kamarády představení. Takže bude z toho celého týdne výstup pro rodiče a pro kamarády. Takže bude příležitost to určitě vidět. No a uvidíme, když to bude mít úspěch a děti budou chtít v tom pokračovat, tak můžeme vymyslet nějaký další projekt, další představení. Proč ne?
1: Pro kolik dětí bude ten nácvik a budou se ho zúčastňovat i nějací dospělí, kromě vás tří vedoucích?
2: Počítáme tak zhruba s 20 dětmi, 10 dětí musí být minimálně, aby vůbec nějaké představení mohlo vzniknout. A budeme mít samozřejmě k dispozici i kamarády z církve bratrské, kteří nám pomůžou s organizací, pomůžou nám se stravováním dětí a s nějakými drobnými výlety po Praze.
1: A účinkovat, zpívat, hrát bude jenom ta skupinka těch 10 až 20 dětí nebo i nějaký dospělý?
2: No, doufáme, že hlavně děti. Takže my budeme vést a děti budou hrát představení.
1: To představení bude mít nějaký děj, nebo to spíš budou nakomponované skladby, aby se to dalo hezky zpívat a hezky poslouchat?
2: Mým plánem je určitě to představení udělat tak, aby to mělo nějakou společnou linii, ale spíš to vidím tak, protože ty děti budou v různých věkových kategoriích, že to uděláme jako komponované představení, v tom smyslu, že uděláme takové jako muzikálovo-pohádkové výstupy. To znamená, že si každé dítě udělá nějaký monolog, naučí se mluvit, samozřejmě bude tam i ta dramatická stránka, zaspívá tu písničku a budeme tam mít tu kapelku z těch dětí, v což doufáme. Takže to bude mít ráz takového hezkého matiné komponovaného představení.
1: Budou to skladby, které už známe, nebo čerstvě sepsané nějakým vaším autorem?
2: Velmi pravděpodobné je, že ty písničky známe, protože vlastně v tom časovém rozmezí toho jednoho týdne, kdy chceme ty děti i vyvést na nějakou kulturní akci, třeba do nějakého hudebního muzea nebo někam, tak asi nebude čas se učit něco, co vůbec nikdo nikdy neslyšel, ale bude snaží s těmi dětmi pracovat na něčem, co už třeba aspoň trochu znají. Takže to povedeme spíš tímto směrem.
1: Tábor je pro děti, pod pojmem děti si lidé představí různé věkové kategorie, takže od jakého roku do jakého roku?
2: Chtěli bychom děti od 6 do 13 let.
1: Takže 14-letí ty už jsou diskvalifikovaní.
2: Ne, nejsou. Taky jde o to, že přišla spousta otázek na to, jestli právě ty starší děti okolo těch 14 let, jestli vůbec tam budou mít nějaký kamarády, jestli to nebude jenom o těch 6-letých, že by se necítili úplně dobře. Ale můžu vás ujistit, že ne, že opravdu zatím ten rozptyl je takový a myslím, že si to užijeme všichni i s dětmi různého věku.
1: Takže i ten věk, kdy děti říkají, že se nudí, tak myslíte, že se nudit nebudou?
2: Já v to pevně doufám, že se nudit nebudou. Uděláme pro to maximum.
1: Kde se ten tábor uskuteční?
2: Ten červencový tábor, tedy v tom datu 13. až 17. července, bude ve Vrázové ulici číslo 4, to znamená v budově církve bratrské na Smíchově. Máme tam k dispozici několik prostor, které budeme využívat samozřejmě pro tu výtvarnou sekci hudební a pěveckou. Takže centrum bude ve Vrázové ulici číslo 4 na Praze 5 na Smíchově.
1: Jakým způsobem je organizátor Zuš Anděl propojený s církví bratrskou, když vlastně oba dva ty běhy se konají tam a celoroční sídlo je také tam?
2: Základní umělecká škola Anděl vznikla opravdu nedávno, je to v podstatě miminko v plenkách. Když jsme hledali prostory, kde bychom mohli působit, tak nám církev bratrská vyšla vstříc. Máme tam kamarády, kteří nám pomohli, takže jsme v nájmu. Jsme v nájmu u církve bratrské, takže nejsme úplně církevní základní umělecká škola, ale spolupracujeme s církví bratrskou.
1: Tábor se koná na církevní půdě, takže logická otázka, bude tam i nějaké kázání, promluvy nebo nějaká práce s dětmi právě na duchovní téma?
2: Chystáme ve spolupráci s našimi kamarády ze sboru církve bratrské, kteří nám pomáhají s organizací, že se ujmou takového krátkého odpoledního rozjímání pro děti právě s nějakými úryvky z Bible.
1: Bude to na každý den?
2: Myslíme, že ano. Pokud děti nebudou běhat někde venku po Petříně, tak určitě ano.
1: Dokdy je třeba se přihlásit a případně zaplatit ten účastnický poplatek?
2: Možnost přihlášení je do 13. června, což je měsíc před zahájením příměstského tábora. A pak tedy platby se řeší do konce června. Tak určitě máte ještě čas a budeme se na vás moc těšit.
1: Kde se přihlásit?
2: Přihlášky najdete na našich webových stránkách Základní umělecké školy Anděl. Webová stránka je hudebníanděl.cz. kde najdete přímo odkaz na přihlášku, kterou nám vyplníte, podepíšete a oskenovanou pošlete zpátky. Myslím si, že je to velmi jednoduché, velmi snadné, tak neváhejte.
1: Příměstský tábor letní muzikálové hrádky, který proběhne v církvi bratrské Praha Vrázova, představila zástupkyně ředitelky základní umělecké školy Anděl Lada Soukupová.

0: Na Rádiu 7 posloucháte čtvrteční magazín, tentokrát z Prahy. Jesus pochod není totéž, co pochod pro Ježíše. Zatímco na pochody pro Ježíše teď už jen vzpomínáme, před pár lety začala v Čechách podobná akce s podobným názvem Jesus pochod. Jaké jsou její cíle, trasa, program na pódiu a jaká je její historie ve světě i u nás, se dozvíte v rozhovoru s českým mluvčím Jesus pochodu a pastorem církve Open Church Praha Janem Votočkou.
1: Připravujeme skvělou akci, která vlastně už bude mít čtvrté pokračování, a ta akce nese název Jesus pochod. Je to pochod pro Ježíše, kdy se sejdou všichni křesťané z Čech, z Moravy, ze Slovenska, aby prošli hlavním městem a aby tímto pochodem ukázali ve městě, v národě, že Ježíš tady má svoje lidi, kteří ho uctívají v duchu a pravdě. Takže to je jeden velký happening, který skončí na Staroměstském náměstí a kde společně budeme zpívat chvály a budeme se modlit a věřím, že to bude velký čas.
0: V minulosti existovaly pochody pro Ježíše. Jak souvisí Jesus pochod a pochod pro Ježíše?
1: Tak já věřím, že určitým způsobem navazujeme na tradici našich bratrů a sester, kteří pořádali velké pochody v 90. letech a svým způsobem i stále pořád se něco děje všude po městech a určitě to nezapadlo. Ale věříme, že tohle je určitá jakási nová vlna, kdy se znovu rozmíchává ten oheň, kdy se znovu scházejí křesťané napříč denominacemi a kdy tím jediným cílem je uctít Pána Ježíše. My to nepořádáme jako demonstraci za něco nebo proti něčemu, ale vyloženě jenom proto, abychom demonstrovali a ukázali, že Ježíš je náš Pán, že ho milujeme a že společně projdeme městem v jeho jménu.
0: Jaký bude mít termín?
1: Tak tato akce se koná, můžeme říct celosvětově, nebo aspoň k tomuto směřuje vždycky první sobotu v srpnu. Takto se koná v Jižní Americe, kde se scházejí miliony lidí, i na dalších místech ve Francii a různě po Evropě. Takže letošní termín tady vychází na 1. srpna, sobotu 1. srpna, kdy Jesus pochod začíná na Hradčanském náměstí před Pražským hradem v 16 hodin. A poté se vydá napříč Prahou s různými zastávkami, kde budeme se společně modlit a chválit Pána, až potom dojdeme na Staroměstské náměstí, kde od 18.30 začne navazující program, který věřím, že bude úplně skvělý, kdy bude zaplněno celé Staroměstské náměstí a bude to jedna velká akce.
0: Takže po té trase, tak tam budou nějaká improvizovaná místa, kde se bude zpívat nebo případně zachůze a tam bude na Staroměstském náměstí velké pódium s jak rozsáhlým programem?
1: Na těch zastávkách, ano, jak říkáte, budou tam určité pódia, budou tam chválící týmy, hudebníci z různých církví a poté tedy na Staroměstském náměstí bude program, kde vystoupí několik hudebních kapel a jako hlavní host tam bude Martin Smith, velký boží služebník a chválič, který přijede se svojí kapelou a věříme, že společně s ním a se všemi, kteří milujeme Ježíše a kteří se sejdeme na Staroměstské náměstí, tak na Staroměstské náměstí bude atmosféra nebe ve chvalách a uctívání.
0: Můžeme možná i ty české zmínit?
1: Budou vystupovat různé kapely z Open Church, z jiných církví, z RCCG církve. To jsou africké chvály, takže to bude velice barvité, pestré, ale tím společným jmenovatelem je samozřejmě Pán Ježíš a my ho budeme vždycky uctívat v duchu a pravdě a věřím, že to bude dobrá akce, která bude i kulturně velmi zajímavá a pestrá.
0: Předpokládám, že se nebude jednat jenom o hudbu, chvály, ale že tam bude i slovo.
1: Tak na těch jednotlivých zastávkách budou vystupovat různí řečníci, pastoři jednotlivých církví, ať už modlitbou nebo krátkým slovem, pochopitelně. Tato akce má i ten evangelizační rozměr, přinést slovo a poselství o evangeliu Pána Ježíše Krista mezi lidi, takže určitě chceme i lidi, kteří možná půjdou okolo kolem, seznámit s tím, že je tady období, kdy Ježíš odpouští hříchy, kdy vylil svou krev za nás a kdy každý, kdo bude vzývat jeho jméno, bude spasený. Tato akce vždycky přilákává velkou pozornost, kdy se přidávají i nevěřící do tohoto pochodu, kdy se přidávají i na ta jednotlivá stanoviště, na ten samotný koncert a ptají se vlastně, o co jde, proč tady jsme a je to i příležitost dotknout se těchto lidí, hovořit s nimi a osobními rozhovory jim představit křesťanství, ne jako určitou teologii nebo náboženství, ale jako živý vztah, který máme s Bohem a který může mít každý s Bohem a je k tomu zván.
0: Takže tým se bude skládat i z lidí připravených na rozhovory.
1: Ano, budou tam na místě lidé, kteří jsou připraveni sloužit modlitbou, podporou, budou sdílet Boží slovo, budeme mít připravené i Bible k tomu, abychom někoho obdarovali Božím slovem, případně nějaké další materiály. A jak se k tomu, jaká služba církev připojí, je úplně otevřené. Věříme v to, že Bůh to určitým způsobem spojuje a aranžuje, takže dává dohromady i talenty, hřivny, které máme prostě jako společné bohatství církve napříč denominacemi. Tak určitě každý, kdo přijde, věřím, že bude mít příležitost se setkat s pomazanými Božími muži a ženami a pastory a evangelisty proto, aby byl dotknutý Svatým duchem a byl dotknutý Bohem, protože věci se nedějí náhodou. Církev, a to nehovořím o naší církvi pouze, ale o církvi, která je prostě v České republice, na Slovensku, různé sbory napříč denominacemi, tak církev jako taková se modlí za tuto akci a věřím, že každému sboru Bůh dává na srdce určitou vizi, s jakou se třeba zapojit i do tady toho hnutí, i do tady toho odpoledne, které strávíme společně v Praze.
0: Budou i prapory?
1: Samozřejmě budou i prapory, v minulosti byly prapory jako Ježíš je král, Ježíš je pán. Zase upozorňujeme tady, že nedemonstrujeme proti někomu nebo něčemu, takže nevtahujeme politické prapory, témata, které by zbytečně odváděly pozornost od Pána Ježíše a strhávaly by pozornost třeba na nějakou konkrétní zemi nebo boj za nějakou zemi nebo proti nějaké zemi nebo za nějaké politiky, osoby nebo nějaké skupiny, menšiny. Takže toho prosím pěkně všechny účastníky, aby se vyvarovali. Nech skutečně ta hlavní pozornost a to téma je Ježíš a ne věci, které jsou sice důležité a modlíme se za ně a mají svoje místo v našich životech i křesťanských životech, ale skutečně nechceme tam konflikty zbytečné a nechceme zbytečně věnovat pozornost tomu, co v tomto průvodu úplně nemá to hlavní místo a to hlavní téma, protože tím hlavním tématem je skutečně Pán Ježíš a ukázat, že my ho milujeme, my jeho uctíváme a my kvůli němu procházíme Prahou a je to i prorocký obraz toho, že projdeme Prahou, která patří Ježíši.
0: Prapory budou, bude i tanec s prapory nebo tanec bez praporu?
1: Tak na okraj pochodu vždycky něco takového probíhá. Není to plánované, organizované, ale je to určitým způsobem spontánní. Nechť každý použije talenty, které má, nech to na Boží slávu, nech je vedený Svatým duchem přitom, nech to dělá moudře v ten pravý čas, v tu pravou chvíli a věřím, že to bude nás společné požehnání.
0: Na vašich stránkách tak je popsaný i ten pochod v Bratislavě, čili je tam společný organizátor.
1: Ano, je tam společný organizátor. Tady organizujeme tuto akci trochu v jiném aranžmá. Na Slovensku se to účastní trochu jiní bratři a sestry, kteří znají zase ty místní poměry a mají vazby na místní církve, ale v globále víme jeden o druhém, spolupracujeme, doplňujeme si tipy, jak co nejlépe udělat a určitě je to takové společné bohatství, které vzájemně sdílíme.
0: Takže skoro na celém světě, tak 1. srpen je to správné datum, ale na vaší stránce tak je i rozcestník směrem do Bratislavy. Tam má snad jako jediné město nebo jediná země ve světě úplně jiné datum. Kdy to je?
1: Tak nemůžeme říci, že jediná země. Některé země organizují pochod pro Ježíše i v jiných datech, ale rok za rokem se stále více zemí přidává k tomu datu 1. soboty v srpnu. Ale Bratislava má, máte pravdu v tomhle tom absolutní výjimku a tam bude Jesus pochod 10. října, pro Slováky oktobra 2026 a má to praktické důvody. Chceme maximálně podpořit Jesus pochod tady v Praze, protože věříme, že je to důležité klíčové místo a město pro Evropu a chceme, aby pochod v Praze byl co největší a očekáváme, že mnoho církví a bratrů a sester ze Slovenska přijede právě na ten pochod v Praze, jako řekněme hlavní město té československé země, protože sice došlo k rozdělení, ale stále se vnímáme svým způsobem trochu jako bratři a sestry a jedna země, jedno společenství. Takže to je i důvodem toho, proč Jesus pochod v Bratislavě bude později 10. října. A to i z toho důvodu, aby organizátoři mohli se naplno věnovat každé z těchto akcí, aby se mohli naplno věnovat akci v Praze a posléze, aby se mohli i naplno věnovat akci, která bude v Bratislavě. A s tím souvisí samozřejmě i praktické otázky, jako je technika a služebníci a všechno ostatní logistika. Takže v tomto je trochu změna a praktická otázka, která s tím souvisí.
0: V Čechách má letos, jak jste před chvílí řekl, Jesus pochod 4. ročník a v minulých letech ta mezinárodní část, ta někdy někde začala. Před jakou dobou to bylo, v tom někde zahraničí a ve které zemi to bylo?
1: Tak nás hodně inspirovala služba pastora Ricarda Rodrígueze v Kolumbii, kde začalo velké probuzení i pochody, a s ním právě i jsme spojili toto téma a datum 1. srpnové soboty. Přesný rok, kdy oni takto začali, nevíme, a kdy to přenesli do dalších zemí, jako je Francie, Německo a další místa. Nicméně můžeme říct, že už je to možná více než 10 let, kdy se pravidelně tyto pochody dělají a stále více zemí se k ním přidává, i slaďují to datum, které je a vchází ve známost jako datum, kdy se země spojí a kráčí společně ve svém městě pro Pána Ježíše.
0: Jaké jsou ty webové stránky, kde se o Jesus pochodu v Praze i v Bratislavě dozvědět víc?
1: Tak všechny podstatné informace, včetně trasy, místa, kde to začíná, místa, kde budou stávky, místa, kde to končí, i program, i účastníci a především ten hlavní účastník z těch chváličů v Praze, tedy Martin Smith, tak všechny tyto informace najdou naši drazí bratři a sestry na stránkách jesuspochod.com, píše se jesuspochod.com, a na těchto stránkách tedy najdete všechny materiály. Církve zde mohou si stáhnout banery, videa, které můžou následně sdílet například na svých sociálních sítích, tak, aby se skutečně tato informace o této akci dostala úplně ke každému bratrovi, ke každé sestře, aby každý měl příležitost přijet do Prahy a jít s námi v tomto průvodu, v tomto pochodu pro Ježíše.
0: Pro zájemce, kteří přijít nemohou, ale chtěli by pochod alespoň podpořit, tak modlitebně to lze vždycky, lze i nějak další formou?
1: Samozřejmě, ta první cesta a ta možnost, přijďte. Přijďte, zveme vás s velkou láskou, kdo jenom můžete, učiňte toto pro Pána. Očekáváme, že v letošním roce bude ta účast kolem 5000 lidí. Rok od roku se stále počty zvyšují a nechť je to skutečně událost, který si všimnou média, který si všimne televize, rádio, která bude kolovat na internetu, nechť to vejde do známost, že Ježíš tady má lidi, kteří ho uctívají, nechť nejsme jako Eliášové, kteří plačí, že jsem jenom sám, ale nechť vidíme, že jsou tady další tisíce a tisíce, kteří se nesklonili a kteří milují Pána, kteří to i demonstrují, takže přijďte, to je ta největší podpora, a pochopitelně budeme rádi za všechny modlitby. Modlitba má obrovskou moc, na modlitby, které budete nést společně ve sborech nebo i samostatně za tuto akci. A pochopitelně tato akce má velké výdaje, takže my jsme vděční za naše partnery, kteří nám půjčují techniku, kteří financují celou tuto akci, jako je organizace Zasáhnout svět, jako jsou bratři z organizace Salvation Crew, jako jsou církve a místní sbory, kteří zasévají do této služby jednotlivci, pochopitelně, a věřím, že to bude na požehnání každé, kdo tam bude, i každého, kdo tam nebude, protože jméno Ježíš a křesťanství díky Bohu zase začíná být tématem. Mladí lidé se houfně obracejí ke Kristu a víme, že Ježíš je jedinou odpovědí a lékem na všechny problémy této země i tohoto regionu. Takže tohle to věříme, že bude jedním z takových dalších důležitých bodů pro to, aby tato země přijala uzdravení podle Božího slova.
0: Mluvčího Jesus pochodu a pastora Open Church Praha Jana Votočku doplním už jen zopakováním adresy, kde na internetu hledat související informace. Archiv těchto českých pochodů, letošní pozvánku do Prahy i Bratislavy, včetně programu, hostů a trasy a několik videí, která by vám neměla uniknout, vám poskytne www.jesuspochod.com. Červnový magazín z Prahy končí. Chcete-li reagovat na pořad, který jste právě slyšeli, rádi si vaše připomínky přečteme nebo vyslechneme. A máte-li nějaké tipy na akce, které se připravují ve vašem okolí, případně sami pořádáte, napište nám nebo zavolejte. My informace o životě v církvích rádi předáme ostatním posluchačům. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Vilém Šedivý.
2: Kdybych mluvil jazyky andělský,

polovinou osmé končí magazín. Za chvíli dá ranní telefonát nahlédnout na účast česko-ukrajinského ženského pěveckého sboru na festivalu Smetanova Litomyšl.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Národní festival Smetanova Litomyšl je po pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Jeho 68. ročník startuje právě dnes. A svojí troškou do festivalové koláže přispěje také česko-ukrajinský ženský pěvecký sbor Sonja Šnik. Vedoucí tohoto souboru Martina Syrová je naším dnešním telefonickým hostem. Martino, vítejte na Rádiu 7. Dobré ráno.
3: Já vás moc zdravím.
2: Společně s celým souborem a řadou hostů jste za několik let společného úsilí absolvovali mnoho vystoupení a výzev. V rámci květnové noci kostelů to byl například charitativní koncert, na kterém s vámi vystoupila písničkářka a muzikoterapeutka Klára Sára. Jak se ohlížíte za touto událostí?
3: Já musím říct, že to pro nás bylo hodně speciální, protože my jsme zvyklí vystupovat s písničkářem a kytaristou Pavlem Helenem a vlastně takhle vystupujeme už 4 roky. Krát kytaru nahradil klavír a vystoupila s námi Klára, uvedli jsme i nějaké její autorské písně, jednu dokonce, kterou napsala přímo pro Sonja Šnik, takže mělo to jako úplně jiný nádech, my jsme si místo kytary museli zvyknout na klavír, ale musím zase říct, že to mělo krásnou atmosféru, moc jsme si to užili a kostel v Janovičkách opravdu doporučuji navštívit všem, protože má to opravdu krásnou atmosféru a bylo nám to moc příjemně.
2: Tak přejdeme k těm věcem aktuálním. Co pro váš soubor znamená být součástí Smetanovy Litomyšle?
3: No, pro nás je to opravdu jedna z takových největších událostí, které jsme doposud měli možnost zažít. K těm jako největším zážitkům řadíme třeba koncertování s Hradišťanem a s Jirou Pavlicou, zpívání v Národním divadle a tohle to je opravdu jedna z takových těch akcí, na který se připravujeme dlouhodobě, těšíme se na to a je to opravdu taková veliká akce.
2: Tak jsme to udělali takový malý pomyslný žebříček míst vašich vystoupení a vnímám, že tohle vystoupení na té Smetanově Litomyšli je vysoko. Doprovodnou scénou Smetanovy Litomyšle jsou festivalové zahrady, kde budete v rámci zahajovacího ceremoniálu vystupovat dnes od 17. hodiny a to společně s hudebně divadelním sborem Veselé chvíle. Jak se rodila tato spolupráce?
3: No, tady v tomto jsme se spolehli na takový ten organizační duch těch organizátorů, těch zahrad, protože my se vlastně s tím souborem neznáme, takže to všechno řešíme tak jako na dálku a dneska odpoledne to všechno dohromady vyzkoušíme a pak to společně uvedeme, takže i pro nás to bude překvapením, nejenom pro diváky, ale určitě se na to těšíme a dodá tam určitě ta skutečnost, kapku toho adrenalinu, která nás všechny nakopne a pak už to všechno krásně pojede.
2: Ty aktuality opravdu berou novinky, přináší novinky. Já jsem ráda, jak to berete, jak to skrze ten adrenalin berete a jak je pro vás příjemný ten adrenalin, že může přinést něco nového. V rámci
3: festivalu. Musím to být moc, no.
2: V rámci festivalových zahrad se na vás mohou návštěvníci těšit také v sobotu 27. června a to v rámci programového bloku s názvem Ukrajina vypráví. Co všechno připravujete na tento den? A otiskne se nějak do vašeho programu téma festivalu Natura, tedy příroda?
3: My právě chystáme Den pro Ukrajinu a od rána do večera za námi přijedou a vystoupí s námi různé ukrajinské sbory a soubory. Jsou to sbory třeba dětský sbor Pivaročky z Brna nebo Kupavate, folklorní soubor. A my už jsme s nima v minulosti spolupracovali třeba na přímém přenosu televize Noe. A teďka vlastně to rozdělíme takhle do celého dne. Přijede Šimon Bílina, právě Klára Sára, se kterou spolupracujeme a večer vyvrcholí společným koncertem všech těchto těles, který právě bude moderovat Pavel Helan a už zase budeme v takovém uskupení, na které jsme všichni jako nejvíc zvyklí a ten úplně větší koncert právě proběhne 18.30. Těším se, bude to bude to zajímavý, na tom pódiu nás v jednu chvíli bude určitě přes 50, takže zima nám nebude, i kdyby pršelo. A ta příroda, ta se tak nějak jako otiskává do našeho repertoáru standardně, jo, protože to máte tady jedna kalina, tamhle druhá kalina, tamhle nějaký sokolík, takže my vlastně tu přírodu v tom repertoáru máme tak nějak přirozeně. Musím říct, že jsme nemuseli chystat nic extra, i přesto, že zrovna letošní festival tu přírodu tady hodně zdůrazňuje.
2: Jeden z popisků vašeho pěveckého souboru zní: trochu je to výuka češtiny s pěvem, ale hlavně jsme spolu a je nám veselo. Je vám veselo i v průběhu těch náročných zkoušek a následných vystoupení, nebo tam převládá maximální soustředění a takový poker face?
3: Musí nám být veselo, protože bez toho to jinak nejde. Já tady v té větě cítím svoji kolegyni Avičku, která je věčně vychechtaná a myslím si, že tohle psala určitě zrovna ona. A jako maximální soustředěnost v kolektivu 20 ženských, to si myslím, že snad ani nejde. Já se o to snažím už 4 roky a občas se naskytne nějaká minutka, kdy opravdu to soustředění je veliký, ale rozhodně to není nic trvalého a myslím si, že legrace musí být a že hlavně teda veselo právě pro ty holky, které tady v souboru našly i takový prostředí, který jim nabízí i tu atmosféru, ve které mohou trochu oddechnout právě tomu osudu, který jim byl tak nevybíravě přidělen.
2: Plánujete zkoušet a vystupovat i v průběhu letních měsíců? Nebo si dopřejete trochu odpočinku?
3: Tak já se musím přiznat, že ten odpočinek je tam určitě v plánu. Máme tam ještě nějaké drobnější akce. Dokonce tam budeme mít i jednu svatbu, takže jako úplně se nezavřeme doma, ale musím říct, že ten odpočinek bude určitě na místě, protože my jsme v lednu jsme vlastně nahráli nový videoklip s Pavlem Helanem. To si posluchači určitě můžou dohledat na YouTube kanále Soňa Šniku a odpočívat určitě budeme. Nebo já v to doufám, já už se na to od ledna těším.
2: Tak my vám přejeme, ať ten odpočinek je opravdu hojný a ať se uskuteční. Děkujeme za váš čas pro Rádio 7 a přejeme, ať vaše veškeré akce klapnou. Děkujeme.
3: Moc vám děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Hostem na Rádiu 7 byla vedoucí souboru Soňa Šnik Martina Syrová.

Za těmi horami, za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

tady na starost svoje dvě děti, manžela na frontě a smutno je ti. Tam nepřemýšlej, co se to stalo, že v roce 22 nepřišlo jaro. Tam, kde doma bylo, můžeš se vrátit, tam kromě života nemůžeš.

Proroci často dávají nahlédnout do jiných starozákonních knih a historie starověkých národů. I další kapitola z knihy proroka Jeremiáše se tímto zabývá. Bible Guide zní vysíláním od 8. hodiny.

0: Bylo 8 hodin. Pátek 12. června je před námi otevřený jak čistý papír. Ať se vám plní dobrými věcmi vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Vysílání nabídne za chvilinku Bible Guide Jiřího Zdráhala a o 9:30 pak relaci Uši k duši. Lucie Endlicherová si s psychologem Markem Macákem budou povídat o moudrosti a zrání.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 49. kapitola. V této kapitole je popsána zkáza dalších starověkých národů. Amonců, Edomců, Aramejců, Arabů a Elámců z území okolo řeky Tigris. Amonci byli potomci mladší dcery Abrahamova syna Lota, kterého měla z incestu s vlastním otcem. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-Ami, syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců až do dnešního dne. Obývali území na severovýchod od Mrtvého moře. Stejně jako Moábci, neměli ani Amonci kvůli své nenávisti možnost připojit se k Izraelcům. O tom čteme. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. V době knihy Soudců bojovali proti Izraeli. Král Saul je porazil a také David. Amonci uctívali bohy Kemoše, Bála, Aštartu a Molocha. Některým se přinášely i lidské oběti. Moábci i Amonci byli poraženi jak Asiřany, tak také později Babylonci. Edomci byli potomci Jákobova bratra Ezaua, který prodal své prvorozenství za misku kaše. A podle barvy této čočkové kaše získali jeho potomci jméno. Edom znamená červený. Usadili se na sever od Mrtvého moře v pohoří Seir. Toto území je dnes rozděleno mezi Izrael a Jordánsko. Nám nejznámější místo je turisty navštěvované skalní město Petra, o kterém čteme v Bibli pod názvem Sela. Mezi Edomci a Izraelci bylo neustálé nepřátelství už od doby, kdy Edomci odmítli vpustit Izrael na své území, aby jim prošli cestou z Egypta do kanánské země. Mojžíšův zákon je ale překvapivě považoval za příbuzné, kteří měli možnost se připojit k Izraeli. Král Saul s nimi bojoval, David je několikrát porazil, v době krále Jošafata byli součástí útoku, který Bůh zázračně odvrátil. Božímu trestu nad Edomem je věnována celá kniha proroka Abdiáše. Předpovědi o zničení Edomu najdeme u proroka Amose, Ezechiela a Jeremiáše. Aramejci byli semický národ obývající část dnešní Sýrie, který vystřídal Emorejce. Tvořili mnoho malých království. Největším z nich byl Damašek. Proti jednomu z těchto království, které se jmenovalo Aram Coba, bojoval král David a také je porazil, když se proti němu spojili s Amonci. Aramejci byli nejsilnější v době králování Achaba v Izraelském království za aramejského krále Ben-Hadada. Napadli Izrael, ale na radu proroka byli tehdy poraženi. Proti Aramejcům bojoval Achab také spolu s judským králem Jošafatem a zde byl roku 853 před naším letopočtem Achab zabit. Prorok Elíša uzdravil Námana, velitele vojska aramejského krále, a radil izraelským králům v boji proti Aramejcům. Ben-Hadad dokonce oblehl Samaří. Elíša jeho synu Chazaelovi předpověděl smrt jeho otce, kterého sám Chazael zabil. Jeho králování a také krutost, kterou se dopustí v boji proti Izraeli. Chazael pak skutečně bojoval proti Izraelcům a porážel je. Útočil také proti Judsku a judský král Joáš se musel vykoupit, aby Chazael nedobil Jeruzalém. Chazaelův syn Ben-Hadad, který vládl po něm, neměl tolik síly jako jeho otec a byl izraelským králem Jehoašem poražen. Tehdy ještě Bůh nechtěl vykonat svůj trest nad Izraelem a smiloval se nad nimi a shlédl kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Následně izraelský král Jeroboám II. porazil Aramejce a získal zpět ztracená území. Aramejci byli poraženi asyrským králem Tiglat-Pilesarem III., který zničil také severní království Izrael. A později byli znovu poraženi při dobytí asyrské říše babylonským králem Nabukadnezarem. To předpověděli proroci Amos, Izajáš a Jeremiáš.

Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Do další kapitoly proroka Jeremiáše se vydáme v pondělí v 8 ráno.

Dnešní gratulace míří k ženám a dívkám se jménem Antonie. Jedná se o ženský protějšek ke jménu Antonín, ten má svátek zítra. Obě jména pak mají základ v latinském slově, které znamená patřící Antoniovi. Toničky by ve starém Římě byly příslušnicemi velmi slavného rodu Antoniů. Toto jméno je celosvětově rozšířené a v mnoha jazycích má plno rozmanitých variant. Snad nejkrásněji zní podoba francouzská Antoinette. Také našimi dějinami se mihla žena tohoto jména, jmenovala se Marie Antonie a byla dcerou slavné královny Marie Terezie. Elegantní a půvabná žena se narodila roku 1755 ve Vídni. V roce 1770 si vzala následníka francouzského trůnu Ludvíka XVI. A Francouzi jí začali říkat Marie Antoinette. Když se její manžel ujal vlády, psal se rok 1774 a krize režimu se začala rychle zhoršovat. Antoinette se postavila do čela radikální pravice. Vedla si sice statečně, leč politicky a diplomaticky značně neobratně. Krále donutila k propuštění ministra Neckera, což vedlo k pádu Bastily. Pak se již události řítily nekontrolovaně. V zemi vypukla revoluce. Netrvalo dlouho a manželský pár skončil ve vězení. Zde se královna zcela změnila. Prokázala velkou statečnost, zdrženlivost a zbožnost. Ludvík XVI. Skončil svůj život 21. ledna 1793 na popravišti a stejný osud stihl 16. října téhož roku i nešťastnou Marii Antoinettu. Ačkoliv ji zavraždili samotní Francouzi, smrt z ní učinila jejich nejznámější královnu.

Před malou chvílí zněla vysíláním znělka kalendária. Je to pořad, který představuje události a osobnosti spojené s určitým datem. No a během toho, jak ta znělka zněla vysíláním, tak jsem si uvědomila, že jsem si otevřela úplně špatný dokument. Tak tedy znělka kalendária ještě jednou. To je dobře, že máme druhé šance. Kalendárium. Dnešní datum 12. června připomíná českého spisovatele a novináře a také dramaturga prozatímního divadla Jakuba Arbese. Ten se narodil roku 1840. Je tvůrcem nového literárního útvaru Romaneta. Jde o obsáhlejší povídku s dobrodružným napínavým dějem. Pro Romaneto jsou typické dramatické zápletky, záhady a nečekané vyústění děje. Roku 1912 umírá český spisovatel, historik a učitel Zikmund Winter. Bádal především v české historii, věnoval se dějinám českých měst i vysokých škol. Jeho historické povídky se soustředí na krátký časový úsek a odehrávají se zpravidla v pobělohorské době. Připomeňme například jeho román Mistr Campanus. Roku 1927 umírá český kněz Karel Farský, zakladatel církve československé husitské. Působení církve, která byla oficiálně ustavena 8. ledna 1920, se omezuje prakticky jen na Českou a Slovenskou republiku. Podle posledního sčítání lidu se k ní hlásí v České republice 39 000 věřících a na Slovensku přibližně 1800 věřících. Církev československá husitská za zdroje své nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi, k pravému jádru křesťanství. Přidává se k pokračovatelům učení mistra Jana Husa a husitství.

A ještě jedno jméno přidejme do kalendária. Roku 1929 umírá Anna Franková. Pardon, 1929 se narodila Anna Franková, tato židovská dívka, autorka deníkových záznamů, které popisují její pobyt v koncentračním táboře ve Westerbroku a v Osvětimi. Zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen.

Ti, co se těší na pořad Uši k duši, za malou chvíli se už dočkají. Lucie Endlicherová a Marek Macák se zaměří na moudrost a zrání. Co myslíte, platí, že čím starší, tím moudřejší?

0: Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši, relaci, ve které se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule se poprvé setkali u tématu moudrost a už jenom ten první nástřel byl velmi zajímavý a doufáme, že i to další setkání přinese spoustu věcí, které třeba povedou k moudrosti. Marku, ty jsi minule vyjmenovával takové aspekty, podle kterých může být moudrost klasifikována, které vedou k moudrosti, které jsou součástí moudrosti. Já bych dneska chtěla nabídnout trošku jiný úhel pohledu v tom, že bychom zkoumali, jak se moudrost vyvíjí v průběhu života člověka, protože to je určitě taky něco, co je možné sledovat a o čem je možné přemýšlet. Asi nikdo z nás nepředpokládá, že se člověk rodí moudrý, a na druhou stranu úplně automaticky o starých lidech říkáme, že jsou moudří, anebo od nich tu moudrost očekáváme. Je to tak, že se moudrost rozvíjí, že prostě člověk někde na začátku začne tu moudrost sbírat do nějaké banky a potom, nevím, prostě na vrcholu svých sil je tedy ten moudrý. A tak to je? A nebo se z toho psychologického hlediska dá říci, že ten vývoj je trošku jiný?
1: Jedna z definic moudrosti tak je, že moudrost spojuje poznání, vhled, pokoru, trpělivost a zkušenost. A umí vidět konkrétní situaci ve složitosti jejich mnoha aspektů. A když se na to podíváme, na tyhle věci, které jsem zrovna řekl, z toho vývojového hlediska, tak vidíme, že ten čas sám o sobě tak hodně udělá. Protože pokoru člověk získává zkušenostma, které mu dají schopnost nahlédnout se ve vztahu k druhým a pokorně, trpělivost. To jsou všechno věci, které nejsou úplně běžné u malého dítěte, které se narodí. Takže určitě moudrost není něco, co člověku je prostě vrozený a hotovo. I když jsou aspekty moudrosti, třeba sociální inteligence a tak, které mají výraznou složku, taky vrozenou. Ale moudrost se vyvíjí v průběhu života. Tak jak si říkala, starý člověk má za sebou nejvíc zkušeností. Otázka je, jak s nima zacházel. Jenom ten čas moudrost nevyprodukuje. Jenom čas nevede k tomu, že člověk se naučí dobře zacházet se sebou ve vztahu k druhým lidem a ve vztahu k Bohu, řekněme. Takže částečně je to trošku takový jako stereotyp. Ale narazit na starého člověka, který je moudrý, který ten život využil k tomu, aby právě se učil jednat moudře, aby se učil a poučil teda z toho, co zažívá, tak je obdivuhodné a je něco, co budí obrovský respekt. Jo? To je dobře využitý a to je moudrost, která opravdu se kumuluje s časem a roste. Ale zdá se z výzkumu, že ta doba, kdy bylo překvapením i pro samotné výzkumníky, kdy vlastně životní moudrost narůstá nejvíc, tak je mezi 13. a 25. až 30. rokem zhruba. To je prostě doba, kde se učíme nejvíc, jak prakticky jednat v životě, jak jednat vyváženě, jak jednat s rozmyslem, jak jednat tak, aby to, co potřebuju, chci a jak vidím věci já a co potřebuju, chtěj, a jak vidí věci ostatní, tak vyjednat někde tady ten prostor a v rámci toho se pohybovat s nějakou rozumností, tak to je něco, v čem rosteme nejvíc v průběhu ty puberty a potom adolescence a mladé dospělosti. A potom ve výzkumu se najednou míra moudrosti do té třicítky stabilizuje a zůstává stabilní v průběhu většiny života. Spíš už potom narůstá míra zkušeností, které člověk nazbírá a spíš se tak jako diferencuje, řekněme, ta moudrost, se kterou přistupuje k věcem a jedná, ale musí být položen dobrý základ. Proto je naprosto kritické, čemu je vystavovaná mladá populace a v jakém prostředí vyrůstá, jak tráví čas a podobně, protože tím nastavujeme určitou hladinu nebo určitý základ pro to, jaký lidi tady budeme mít za 10, 20, 30 let, ty dospělé, které budou učit zase další generaci. Jo, takže je to taková jako dynamičtější věc, není to o tom, že by moudrost jenom rostla postupně až do nevidím. Zdá se taky, když se srovnali společnosti individualistické se společnostmi, které jsou víc kolektivní, které více kladou důraz na to, že ten jednotlivec je tady do jisté míry pro společnost, pro dobro ostatních a jeho život, jeho rozhodnutí, jeho jednání musí vzít v potaz to, jaký dopad jeho život bude mít na ostatní lidi, tak ty společnosti, které vedou trochu k tomu kolektivnějšímu myšlení, tak tam se zdá, že lidi dosahují právě moudrosti rychlejš. Jsou společnosti, které jsou velmi individualistické, některé západní, kde člověk v moudrosti roste v podstatě v průběhu celého života. A ono to zní dobře. Jen problém je v tom, že když se srovnají, nebudu konkrétní, ale když se srovnávaly dvě země, jedna kolektivistická, jedna velmi individualistická, taková hodně konzumní a na jednotlivce je uspokojení zaměřená, tak v té individualistické člověk, kterým bylo 55, tak ve výzkumu měl zhruba takovou míru moudrosti, jako v té víc kolektivistické společnosti člověk, kterému nebylo ani 30. Je to právě o tom, že pokud já jsem uprostřed, pokud já jsem hlavní ohled a moje city a moje vnitro je hlavní ohled a na úkor ostatních a na úkor smyslu života a na úkor celku, tak tu chvíli chybí významná část moudrosti nebo chybí orientační bod, který mi dává východisko pro to, abych mohl moudře jednat. Naopak neznamená to, že rozpustit se v kolektivu nebo dávat automaticky přednost tomu, co mi říkají druzí, nebo se nechat definovat zvenku, je moudrost sama. Je to o vyváženosti v tomhle. Ale mám dojem, že dneska u nás tak máme tendenci to přehnat spíš na tu stranu toho jedince, toho jednotlivce a jeho vlastního sebeurčení. A jak jsme se bavili minule, ty současné média a to, jak vlastně trávíme spoustu času nakupováním zážitku a požitku, tak nám v tomhle zrovna nepomáhá.
0: My jsme minule mluvili také o tom, jakým způsobem je možné rozvíjet moudrost. Když tě poslouchám, napadá mě vlastně pohled opačný. V čem může být člověk sám sobě překážkou v tom, aby rostl v moudrosti?
1: Já budu z něj hrozně negativně asi dneska, ale v tom, že bere příliš moc ohledu na sebe. Omlouvám se všem lidem, kteří vyrostli v prostředí, kde se na ně brálo velmi málo ohledu, protože takových lidí je hodně. Ale takové přednastavení v našem prostředí tak je v tom, že jsme hodně citliví na sebe. A ono to má svůj smysl. Je potřeba umět se vnímat, je potřeba být v kontaktu se svým prožitkem, mít jasno, nebo si dělat jasno aspoň v tom, jak já věci vnímám, co já si myslím a podobně. Ale tohle jde tak hodně do popředí na úkor schopnosti naslouchat druhému, na úkor schopnosti podívat se na to, jak se o nějakých věcech mluvilo jinými lidmi, na jiných místech, v jiných přístupech k životu. A tak, jo, prostě v tomhle ta jednostrannost nám nedělá moc dobře a tam si člověk velmi snadno může být překážkou. To, že nás definuje naše chtění a naše cítění, jsme se bavili před pár měsíci o emotivismu, který definuje hodně současnou společnost, tak je velkou překážkou v moudrosti, kde jsme si my sami překážkou. Protože jedna z prvních otázek, která nás napadne u spousty věcí, je, jak mi teď je, jaký mám z toho pocit, jak se mám. A potom řešíme hodně času, jak se máme, a už neřešíme, zda to, co dělám, má smysl, zda to, co dělám, je dobré, zda to, kam jdu, tak je smysluplné z nějakého dlouhodobějšího hlediska, zda je to k někomu k požehnání. A jsme podezíraví vůči takovýmhle otázkám, protože jsme se nechali přesvědčit o tom, že čím víc budu mít o sebe starost a starost o svoje blaho, tak tím víc to blaho bude růst. Ale blaho je taková spontánní věc, stejně jako smysl, stejně jako štěstí. Taková věc, která roste spontánně, když jdeme směrem, který dává smysl. A proto se příliš soustředit tomhle na pozitivní sebeprožívání, tak se velmi snadno stane překážkou.
0: Už jsme mluvili také o tom, že dnešní společnost je ta, která si váží informací a právě protože je jednoduché dohledat je na pár kliknutí na internetu, tak vědět, říct já vím, je to velmi jednoduché, ale v té definici moudrosti z tvé strany zaznělo i takové to, ano, moudrost je ta, která umí říct já nevím. Proč je tohle to tak podstatné?
1: Moudrost je do velké míry o kontaktu s realitou, jo? S tím, jak věci v životě jsou. Pokud nevycházím z toho, jak reálně věci jsou, tak nemůžu jednat moudře. Nemůže jednat odpovídajíce životu a situaci. A zdá se, že realita je taková, že velmi často nevíme. Jo, to je úplně jednoduchý v tomhle. Jo. Takže moudrost zahrnuje schopnost vědět, že mám nějaký limit, schopnost vědět, že o něčem nemám dost informací, že někdy ještě nemám dost přehled a vhled na to, abych mohl se vyjádřit, anebo abych mohl jednat s nějakou mírou sebejistoty. V tom je to spojené i s pokorou. A my tím, že jsme dali velkou míru důrazu na hledání jistoty v našem poznání, tak máme dojem, že poznání je něco, co nás zachrání. Proto žijeme s takovým jako neustálým tlakem, že musím přeci vědět. Musím vědět, co se stane, musím na všechno mít názor a podobně. Ale to je už třeba ve vědeckém poznání samotným je to vědět. Vědecké myšlení je ochotno nevědět. Vědecké myšlení je ochotno říct, jdu testovat nějakou hypotézu, jak asi věci jsou, a zjistit, kde se mi ta hypotéza nepotvrzuje, abych věděl, nakolik ta hypotéza je neplatná třeba, jo? Nebo nakolik tohle nemůžu tvrdit. A pak budu hledat testovat nějakou jinou hypotézu, abych zjistil, nakolik tu věc nemůžu tvrdit, anebo zda ta jiná hypotéza projde těmi testy, těmi pokusy i zpochybnit realitou. A pokud projde, tak budu moct s jistou mírou jistoty říct, že takhle to možná je. Ale to vědecké poznání v tomhle je pokorný. Nedělá si univerzální nároky. Prostě strašně moc času strávíme o tom, že mluvíme o věcech, o kterých velmi málo víme. A orientujeme se podle myšlenek, které jsme nekriticky přijali, buď jenom na základě toho, že nám někdo byl sympatický, anebo že webová stránka měla dobrou grafiku, anebo že to posílilo to, co jsme si už mysleli, a proto nám to dává větší míru sebejistoty. A to není moudré.
0: Tak jak mluvíš o moudrosti, tak se čím dál víc začínám bát toho, jestli moudrý člověk v dnešní společnosti vlastně není tak trošku outsider, protože on je ten, který je ochotný ustoupit, který je ochotný dát prostor druhým, který je ochotný uznat, že něco neví, který je schopný myslet nejenom na sebe, ale taky na druhé a dávat jim přednost. Z toho vyplývá, že moudrý člověk bude někde úplně v pozadí, nebude moc vidět, nebude slyšet, vlastně se o něm nebude vědět.
1: Myslím si, že ne. Ono teďko se docela do prostoru, i když v českém okruhu jazykovém trochu míň, ale já hodně čtu a sleduju věci v angličtině, tak se dostává do popředí řada autorů, kteří, myslím, že moudrost zosobňují. Je řada lidí, která bije na poplach, ať už v oblasti právě toho vzdělávání, anebo obecně jako přístupu k médiím a k poznání, anebo v teologii, v křesťanském životě. Je řada autorů, kteří začíná dávat velký důraz na to, pozor, s pokorou a pomalu a s vědomím, že často nevíme, a ze schopností zhodnotit různé perspektivy dřív, než se k některé přihlásíme. Jo, tohle myslím si, že zase i internet třeba, nebo i ty různá jiná média, která dneska máme, tak dává prostor i k šíření myšlenek, které jsou moudré, a přístupu, které jsou daleko moudřejší, jenom dlouho chyběly vzory. A chtělo to hodně karambolů, než někteří lidi začali v tomhle právě být na poplach, ale neznamená to, že člověk zůstane v pozadí.

0: prostě brzdí v zájmu reality a v zájmu procesu nebo času, který moudré jednání vyžaduje. Proto ve většině diskuzí, to je velmi sebekritické, co teď řeknu, protože u mě to asi neplatí, ale moudrý člověk ve většině diskuzí je slyšet málo. Řekne málo slov a těch pár slov stojí za to. Zatímco většinou člověk, který dlouho mluví a hodně vysvětluje, tak je vždy z hlediska moudrosti podezřivý.
1: Ale tvůj úkol tady je mluvit, takže je to v pořádku. Jestli moudrost roste nasloucháním, tak jsme rádi, že jsme v předchozích 15 minutách pomáhali vašemu růstu v moudrosti, tak kéž bychom všichni rostli v moudrosti i dále. Děkuji, Marku, za dnešní setkání a těším se zase na příště.
0: Taky děkuji, nashledanou.
1: Loučí se Marek Macák a Lucie Endlicherová, naslyšenou.

Dnešní povídání Lucie Endlicherové a Marka Macáka opakujeme v pondělí ve 7:45 večer. Uši k duši najdete na podcastových místech i v archivu na webu Rádia 7. Název dalšího dílu je Moudrost není možné vlastnit. Co to znamená v podání protagonistů pořadu, se dozvíme za týden v pátek o 8:30 ráno.

Krásné dopoledne s Rádiem 7. Bylo 9, máme pátek 12. června. Ráda s vámi Broňa Procházková. O 9:30 pokračuje série čtvrt hodin, které se zaměřují na zodpovědnost za stvoření. Pavel Kohl si bude s Milanem Hluchým povídat o znečištění vod. A v 10 se vydáme za obzor. Do Tanzánie nás vezme Daniel Litvan. A co půl hodinka před námi? V ní pozveme na brigádu k Olomouci, také na přednášku o tom, co jste se o Janu Husovi neučili, nebo na festival X-Camp.

První pozvání míří do Blanska, do kavárny Archa. David Rafael tu bude příští úterý přednášet o mistru Janu Husovi. V podtitulku stojí, co jste se o Janu Husovi neučili. Vyzkoušet toto tvrzení můžete v úterý 16. června v 18 hodin.

se další pozvánkou zamíříme na začátek července. 3. až 6. července dojde k setkání, které posílí nejen přátelství, ale také ruce. Singles Plus zve na brigádu u Olomouce. Na programu bude pomoc s úpravou základny King's Kids a okolí, dále také společná bohoslužba, výlety, společný čas, modlitby, chvály, rozhovory, navazování přátelství, sdílení ze života, případně večerní procházka, nabídka je to pestrá. Více se dozvíte na webu singlesplus.cz.

Do třetice pozvání, letní pozvání. Ve dnech 18. až 25. července se ve středisku Karmel ve Smilovicích koná X-Camp. Za akcí stojí křesťanské společenství. Letošní téma Žiješ jenom jednou se promítne do seminářů, workshopů i společného času plného sportu, hudby, divadla. Navštívit můžete web xcamp.cz.

Za pár minut půl desáté, která pozve připomenout si zodpovědnost za stvoření. Pavel Kohl se s Milanem Hluchým zaměří na znečištění vod.

0: U mikrofonu je se mnou Milan Hluchý, zemědělec, člověk, který se věnuje zemědělství, pracoval dlouhá léta na Ústavu ochrany rostlin, podniká v oblasti ekologického zemědělství. Milane, vítejte u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bavili jsme se o půdě, o tom, jaké problémy to sebou nese. Možná intenzivní využívání minerálních hnojiv, těch jednotlivých prvků, které sice rostliny na jednu stranu potřebují, ale když se dodávají nesprávným způsobem, tak to působí na další věci okolo. A jedním z nich je například eutrofizace vod, tedy půda, která má ty živiny, je splavena a ty živiny z té půdy skončí ve vodě, v řekách, v rybnících, v místech, které možná využíváme i k rekreaci a dalším účelům. Jak velký je tohle problém, o kterém se možná tolik nemluví, nebo vnímáme to v létě, když jdeme se koupat a tam je zákaz, protože tam je moc sinic, moc zelené hmoty, která roste z těch živin z okolních polí. Ale jak velký je to problém?
1: Je to tak velký problém, že ten švédský Ústav resilience jaksi života na planetě to považuje za druhý vůbec největší problém současného lidstva. Já tady nejsem schopen říct, kolik se celosvětově vyrobí a ročně aplikuje, ale je to v milionech tun dusíkatých hnojiv a řádově to jsou miliony tun. A problém je, že ten dusík rostliny potřebují, aby dávali dobré výnosy, a on na rozdíl od fosforu, draslíku a železa, hořčíku a vápníku a tak dál, on snadno půdou proteče. To znamená, když pohnojíte, nasypete tam 100-150 kg nějakých dusíkatých hnojiv, tak je tam jakýsi koeficient využitelnosti, jenom část toho jsou rostliny schopné využít a významný podíl z toho vyteče, záleží na propustnosti půdy, na celé řadě dalších parametrů, ale velká část toho proteče do podorniční vrstvy, anebo ze svahu, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti s erozí povrchovou, ten dusík proteče pryč, nakonec se objeví ve vodách, v našich řekách, rybnících, jezerech a nakonec doteče do moře. A tam potom je zdrojem toho, čemu říkáme, jak jste to tady nazval, eutrofizace. To znamená přebytku živin, překrmení, chcete-li to nazvat, jak si hodně srozumitelně. To je proces, který je vysoce nebezpečný. Co to znamená? Dneska ráno, než jsem sem jel do studia, tak jsem otevřel na chvilku takové vysokoškolské skripta, kde byla řeč o, konkrétně jsem se díval na osud draslíku v půdě, no a tam bylo řečeno, že ten draslík jednostranně z hornin se uvolní a nakonec skončí v sedimentech v moři. Ale to, co se děje velmi pomalu. S tím dusíkem se to děje velmi rychle, protože on se na nic moc nemá co v půdě chytnout. On proteče tou půdní strukturou, objeví se v těch řekách a tam způsobí to, a to se vracím k těm skriptům, když jsem tam jenom viděl jeden graf u dusíku, že zhruba naše eutrofizované řeky ve srovnání s vodou, jezery, řekami, které nemají ty přebytky živin, hlavně dusíku a fosforu, tak mají, řekněme, pokud tuto čistou vodu, plnou života, původní před 150 lety, řekněme vodu, označíme za jakýsi etalon, že má 100% života, tak ty dnešní eutrofizované vody mají zhruba 10% života, 10% biodiverzitu. To znamená ztráta 90% druhů už v těch řekách, rybnících, jezerech a pokračuje to až do moří a když se podíváte, to se dá najít na Wikipedii, na internetu, když si otevřete otázku, dneska umělá inteligence vám na to ráda odpoví, jak jsou zatíženy minerálním synteticky vyrobeným dusíkem řeky, jezera a moře, tak objevíte mapu světa, kde veškeré moře v blízkosti typicky třeba Balt a Severní moře, ale i Středozemní moře kolem Evropy, kolem vysoce intenzivně obhospodařovaného kusu planety, jsou do značné míry takto eutrofizované a jde to tak daleko, že uzavřené relativně malé moře, jako je Balt, zhruba třetina až polovina Baltu, najdete na tom internetu i satelitní snímky, je jednostranně zarostlá sinicemi. Je to něco jako v nejhorších dobách Brněnská přehrada, voda, do které nestrčíte ani palec, protože by to bylo, jak když tu ruku nebo tu nohu vytáhnete z vědra zelené barvy. Takhle voda plná sinic, to je dneska třetina až polovinu Baltu a výsledek je ten, že ta vrstva je silná několik metrů a dole pod tím je tma. To znamená prostor bez života. Slunce tam nepřinese tu energii, kterou by do čisté vody přineslo řadu metrů do hloubky. A výsledek je ten, že polští rybáři, němečtí rybáři, švédští rybáři v tom Baltu prodávají své rybářské lodě, protože už to není rentabilní. Tam ty ryby, prostě ty sledě tam nejsou. Jo? A to se děje kolem pobřeží Číny, to se děje kolem východního i západního pobřeží Spojených států. Každé intenzivní zemědělství postavené na synteticky vyrobeném minerálním dusíku nakonec eutrofizuje řeky, jezera, rybníky a moře kolem sebe. To je jeden z důsledků.
0: Možná můžeme u vod samotných zůstat, protože vodu potřebujeme k životu, potřebují je rostliny, potřebují jí zvířata. A vody nejsou jenom těmi dusíkatými a jinými hnojivy znečišťovány, ale to znečištění je vlastně mnohem širší, ať už z průmyslu, nebo možná i z nějakých odpadů a dalšího. Jak se starat o vodu? Jak možná konkrétně my, lidi, nezemědělci, pečovat o vodu? Jak s ní pracovat tak, aby nám co nejdéle vydržela a nebyla takovýmhle problémem, který musíme řešit?
1: To je zase hodně složitá otázka, která se nedá v pár minutách vysvětlit, ale v principu. Chvála Bohu za to, že už významná část, neznám procento, není to až tak podstatné, ale skutečně významná část našich obcí, měst má čističky. Pokud to nebylo, tak ten problém byl ještě horší. Ale i ty čističky řeší jenom část toho problému, že totiž tu vodu vyčistí od jakéhosi organického odpadu, ale nakonec v ní zůstává ty prvky, rozpuštěné prvky, dusík, fosfor, z toho do značné míry neumíme dostat, draslík a tak dál. Takže ta voda je, když jsme tady použili ten termín, eutrofizovaná, no ale zároveň tam zůstávají významná množství hormonů, léků a celé řady dalších látek, které neumíme z té vody dostat. Určitě technologický pokrok umožní vyčistit tu vodu ještě lépe. Napadá mě třeba teďka brněnská technika, tady má patentovanou technologii, že vlastně umí zapálit vodu, tu vodu na krátkou chvíli rozložit na vodík a kyslík a v té čističce proběhne hoření vody. Zní to nepochopitelně, ale jsou dneska přístroje, které umí zapálit vodu a výsledkem je voda, ve které zhořely organické látky, zhořely tam zbytky pesticidů, zhořely tam zbytky léčiv, hormonů a tak dál a třeba i ten fosfor tam možná zhoří. Takže ta voda je daleko čistší chemicky, než jenom ta, která dneska vychází z těch čističek. To znamená, kvalitní čištění vody, to je jeden z, jako vůbec nejlepší je to znečištění neprodukovat. To znamená snižovat množství, změnit technologii v zemědělství tak, abych potřeboval nižší množství dusíku, fosforu a dalších živin. A to se dá, to umí ekologické zemědělství, a teď to vypadá, jak kdybych tady mluvil o perpetuum mobile a byl bych blázen. Rostliny umí poutat vzdušný dusík a bakterie umí, mikroorganismy umí poutat vzdušný dusík a dneska v těch systémech ekologického zemědělství, nedávno jsem se bavil s kolegou, otcem ekologického zemědělství Wilfriedem Hartlem, zakladatelem a dlouhodobým šéfem Institut Bioforschung Austria, který stojí za tou přeměnou rakouského zemědělství k těm 30% toho ekologického zemědělství. On mě říká, víš, co je zajímavé, dneska v průměru už výnos pšenice v Niederösterreichu, v Dolním Rakousku. Já bych byl moc vděčný, kdyby se jednou jihomoravské zemědělství za 10-20 let dostalo, teď říkám nehezké věci, dostalo tam, kde je Dolní Rakousko, tou strukturou, podílem ekologického zemědělství a tak dál. Ale průměr někde pod konvencí, průměrný výnos pšenice, řekněme kukuřice, ale nejlepší ekologické podniky už dneska mají stabilnější a vyšší výnosy, než je průměr konvenčního zemědělství a mnohem vyšší rentabilitu. A je to dané tím, že v podstatě mají vyzkoušený, mají živé půdy, mají vyzkoušené sledy plodin, kdy se střídá ta plodina, která hrách, peluška, bob a další plodiny, které umí poutat a zanechávají v půdě ten dusík v rostlině, ať už rychle nebo pomalej přístupných formách, a ta následná plodina, ta kukuřice nebo pšenice nebo dýně, tykve, si ho vezme. Takže toto jsou velmi chytré, promyšlené, ale nakonec vysoce efektivní zemědělské systémy. No a u nás se do toho, řekněme, se tomu blíží některé oblasti vinohradnictví, některé oblasti, některé zelinářské podniky, některé oblasti polařské, řekněme. Takže co dělat pro čistou vodu? To první je teda pokračovat a zdokonalovat systémy čištění vody, zároveň ruku v ruce minimalizovat spotřebu látek, které ji znečišťují. No a pak bych řekl, jako smysluplný management toho všeho, co se kolem kvalitní vody týče.
0: Je dobré slyšet, že máme různé technologie, které už umožňují tady možná zvrátit nebo alespoň nezasahovat do kvality vod, půdy, do toho života kolem, takže už se to dá nějak technologicky řešit, ale zároveň potřebujeme každý k tomu přistupovat zodpovědně, rozmýšlet, co děláme, jakým způsobem si vybíráme výrobky, protože možná to je ten hlavní tlak, který my jako běžní obyvatelé můžeme mít, že saháme po věcech, které mají nějakou přidanou hodnotu. Má to ten vztah k přírodě, přichází do života tím dobrým způsobem. Tím jsme vyčerpali čas dnešního pořadu. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a můj dnešní host Milan Hluchý. Děkujeme.
1: Přeji pěkný den, děkuji.

Setkání s Afrikou může být překvapující. Daniela Litvana příjemně zaskočilo, že je tam spoustu míst, která se podobají našim. Dál od velkých měst ale nastávají známé problémy s chudobou a nemocemi. A právě tam mířila i velká část pomoci. Kolik lidských životů dokáže pozitivně ovlivnit úsilí jednoho, či jak probíhá výuka v Tanzánii? Zjistíme v pořadu Za obzor po 10. hodině.

Desátá hodina z pátečního dne 12. června za námi. Příjemný poslech vám přeje Broňa Procházková, která zve vydat se za obzor za hranice naší země a dnes i za hranice Evropy. Po 11. hodině vás pak už přivítá Milan Remeš. Krásný den s Rádiem 7.

0: Pomocné ruce se hodí nejen při obnově památek, ale hlavně při pomoci druhým. Dnešní pořad Za obzor nás vezme na africký kontinent, kam směřuje velké množství pomoci, hlavně těm nejchudším, a kam také zamířil i náš dnešní host Daniel Litvan, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Pavel Kol. Danieli, můžete v krátkosti říct, kam směřovaly vaše kroky a proč?
1: Tak moc děkuji za pozvání a jsem moc rád, že o téhle zkušenosti mohu hovořit. Moje kroky směřovaly do Tanzánie a bylo to vlastně už před 6 lety poprvé, v loňském roce po druhé. Bylo to v rámci jednoho projektu a o tom ještě asi povím více za chvíli. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem tam rovnou odjel na 9 měsíců a to je asi ta hlavní zkušenost, o které budu tady dneska povídat.
0: Tak ještě než se do Tanzánie podíváme a trošku nahlédneme hlouběji do života tam, tak tady je krátká rozhlasová pohlednice, která nám ji trošku představí blíže.
2: Zveme vás na návštěvu do Tanzánie, tedy do sjednocené Tanzánské republiky. Tento stát leží ve východní Africe u Indického oceánu. Zabírá něco okolo 950 tisíc kilometrů čtverečních. Hlavní město se jmenuje Dodoma, tím největším je ovšem Dar es Salaam. Úředními jazyky jsou zde svahilština a angličtina, ale domluvíte se i arabsky a dalšími lokálními jazyky a dialekty. K Tanzánii patří ještě ostrovy Zanzibar, Pemba a Mafia. V zemi probíhala od 7. století po Kristu arabská kolonizace. Až do 15. století bylo území významným centrem obchodu v Indickém oceánu. Jako první Evropan přistál v roce 1498 na pobřeží portugalský mořeplavec Vasco de Gama. Od počátku 16. století pak Portugalci kontrolovali většinu pobřeží až do vyhnání africkými kmeny Zimba. V roce 1841 bylo hlavní město Omanského sultanátu přemístěno z Maskatu na Zanzibar. Po kontrole území Zanzibarským sultanátem a po vzrůstu německého vlivu se země stala součástí německé východní Afriky. V první světové válce bylo území okupováno britskými a jihoafrickými vojsky a v roce 1920 byla vyhlášena územím pod britskou správou. Nezávislost a republika byly vyhlášeny na počátku roku 1962. Země sousedí na severu s Keňou a Ugandou, na západě s Rwandou a Burundi, na jihozápadě se Zairem, tedy Demokratickou republikou Kongo a Zambií, na jihu s Malawi a Mozambikem. O Tanzánii se a právem říká, že jde o jeden z nejklidnějších afrických států. Možná i proto, že má dostatek turistických lákadel a zajímavostí, že nemusí tolik bojovat s typickými africkými starostmi, bídou, hladem a epidemiemi nejrůznějších chorob. V Tanzánii nemůžete minout Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky. Její název pochází ze svahilštiny a znamená vrch boha chladu, zářivý vrch či lesknoucí se hora. Se svou nadmořskou výškou 5895 metrů nad mořem se může chlubit stálou sněhovou pokrývkou. Sněžná čára se pohybuje pár set metrů pod vrcholem. Vrchol hory tvoří kužel vyhaslé sopky, ale v jeho blízkosti se nacházejí i krátery, z nichž stále ještě stoupají sirné páry. Většina turistů míří do země na návštěvu národních parků. V národním parku Lake Manyara můžete například spatřit stromové lvy. Při návštěvě Ngorongoro Conservation Area se dostanete do kráteru Ngorongoro. V současné době je plný zvěře. Lvy, gepardi, gazely i nosorožci před vámi defilují jako ve filmu. A mimochodem, tato přírodní rezervace je jedním z bohatství Tanzánie, které se objevuje na seznamu světového dědictví UNESCO. Auto s profesionálním průvodcem dostanete při návštěvě Národního parku Serengeti. Nesmí se zde sjíždět z vyznačených cest, ale i tak je k vidění mnoho zajímavého. I tento park stojí podle UNESCO za vidění, stejně jako Národní park kolem hory Kilimandžáro. Do centra pozornosti světové organizace se dostaly ještě rezervace Sel's Game, ruiny dvou přístavů, Kilwa Kisiwani a Songon Nara a Stone Town, kamenné město, část hlavního města ostrova Zanzibar, Skvělá ukázka arabského středověkého města s trhy. Zajímají-li vás sopky, pak na jednu z mála posledních činných, Lenkaj, posvátnou horu Masajů, je možné vystoupat. Vychází se v noci, abyste viděli východ slunce.
0: 9měsíční cesta je celkem náročná na přípravu. Pojďme nahlédnout do těch příprav předtím. Co vás zaujalo, proč jste se chystal a co vlastně obnášely ty jednotlivé přípravy nebo odjezd na takovouhle dlouhou dobu mimo republiku?
1: Já jsem vlastně tam odjížděl, když mi bylo 24, tak teďka asi jako každý člověk zpětně sám sebe může hodnotit, tak to vnímám, jako jsem byl strašně naivní a vlastně jsem vůbec nevěděl, do čeho jedu, protože jsem tam opravdu nikdy předtím nebyl. A tak ty přípravy byly v takovém duchu, že jsem to bral jako, že to bude dobrodružství. Věděl jsem, že tam jedu jako dobrovolník, takže budu mít nějakou práci a máme nějak vymezené hranice, co tam budeme dělat, ale bral jsem to z takového pohledu opravdu Evropana, který jako nikdy Afriku nezažil, nezná, a tak jsem vůbec netušil, co mě tam potká. A to byl možná potom první takový jako zážitek, překvapení, že jsem po vystoupení z letadla vlastně tak, se tam tak rozhlídnul a zjistil jsem, že ono, no, to tu takové normální, prostě je to ten náš svět. Jinak ty přípravy probíhaly docela tak profesionálně, protože ten projekt byl přes Slezskou diakonii a ještě zaštítěný evangelickým sborem Slezské církve evangelické Střince. A tak jsme měli několik setkání víkendových, kde jsme na to byli připravováni. Ještě předtím jsme byli vybíráni jako dobrovolníci, než nás dva Čechy opravdu pověřili tou cestou. A tak jsme byli školeni jakoby v takových těch otázkách kultury a toho, jak tam ten život probíhá. A ono potom stejně, když tam člověk přijel, tak všechno bylo trochu jinak a ne tak, jako jsme probírali na těch seminářích teplíčku nějaké kanceláře tady v Česku.
0: Měl jste nějaké předsudky o tom, jak by ta Afrika měla vypadat, ať už skrze to povědomí o Africe obecně, tak i skrze ty různá školení, skrze ty semináře, které jste měli tady v Česku. Co vás na tom nejvíc překvapilo, nebo co bylo vlastně úplně jinak, než jste očekával?
1: Myslím, že takový předsudek, se kterým jsem tam určitě odjel a který jako trval dlouho, než se nějak jako odtřepal, tak byl, že přijíždím jako ten vzdělaný a vlastně i bohatý Evropan, který prostě ví. A tak tohle bylo něco, s čím jsme zápasili a myslím, že potom zápasili i další dobrovolníci, že je strašně moc potřeba být otevřený a učit se, že člověk prostě nemá všechny správné odpovědi a nemůže zavést nějaký lepší, hned nějaký lepší systém, než ten, který tam funguje. Takže tenhle ten takový předsudek, že já něco přivážím, jdu pomoct, tak ten bych asi vyzdvihnul, protože tom potom bylo takové největší nějaké probuzení nebo vystřízlivění. A jinak taková opravdu očekávání jako nějaké divočiny, ale potom, když jsme tam jako přijeli, tak ano, jsou tam i vyloženě divoká místa, ale takové to první, tak je prostě letiště normální, jsou to asfaltové cesty, jsou to auta. To, co prostě je ten první kontakt, tak je takový chaotické moderní město. Tak bych to asi popsal. Takže v tomhle tom, to, co jsem očekával, že prostě tam hned bude hliněná chýše, tak to tam hned nebylo. Takže tam jsou takové kontrasty toho, že člověk očekává něco a ono tam vždycky je i to moderní, i něco evropského.
0: Ale předpokládám, že potom i na ty chýše a všechny tyhle věci, které tam někde v tom pozadí byly, tak se dostalo. Pojďme trošku představit ten projekt, se kterým jste tam, nebo který vás tam vytáhl vlastně do té Tanzánie.
1: Ten projekt vlastně běží už asi 12 let teďka a vzniknul na základě takového přátelství, trochu náhodného by se mohlo zdát. Vlastně ten sbor, který jsem jmenoval v Třinci, tak místní pastor, tak studoval v Americe, kde potkal právě pastora, který je z vesničky Dongobesh, ve které potom vzniknul ten projekt. A oni se spřátelili a po nějakých už letech přátelství, co už se znali, tak vlastně ten pastor z Tanzánie se ozval, že potřebovali nějakou humanitární pomoc. Bylo to kvůli sucha, potřebovali nějaké peníze na potraviny. Tak tam byla nějaká první spolupráce a pomoc a později se z toho vyklubalo, že vlastně tam jeden z takových uvozovkách adoptivních dětí toho pastora, takže tam založil a vede školu, která má právě sloužit takovým lidem, kteří jsou jako bez rodičů, sirotci nebo polosirotci a tak nějak jsou z těch opravdu nejchudších poměrů. A vznikl nějaký nápad, že by mohla začít fungovat taková ta adopce na dálku, platit těm dětem školné, aby mohli opravdu vystudovat, i když na to jinak neměli prostředky. A tak teda před 12 lety nějak vzniknul ten projekt, který se jmenuje Děti Afriky a je to založeno z největší části na té podpoře, přímé podpoře těch dětí, aby mohli vystudovat. Doplnil bych teda jenom ještě, že asi po, abych to nějak rychle spočítal, po 5 letech fungování toho projektu, tak se právě podařilo sehnat i peníze na to, že tam odjeli právě 2 čeští dobrovolníci, což jsem byl já s kamarádem Adamem. A potom vlastně následovali asi 3-4 další turnusy dobrovolníků, vždycky na jeden školní rok.

0: S Danielem Litvanem jsme vycestovali do Tanzánie pomoci těm nejchudším a zmiňoval jste to dobrovolnictví, pomoc tam. Co konkrétně obnášela ta vaše práce, nebo měl jste nějaký harmonogram, co se během dne dělalo, jak to bylo rozvrženo, ta práce?
1: Možná to byla další z věcí, která mě překvapila, že vlastně ta škola funguje jako normální škola. Prostě mají třídy, mají hodiny, mají zvonek, mají prostě všechno, co normální škola má obsahovat. My tam přijeli, tak jsme vlastně jenom tak jako vpluli do toho, co už funguje, že jsme se přidali, začali jsme nějak pomáhat nějakým učitelům, spíš jako takový asistenti a postupně pozorovali, co je potřeba. A pak jsme se i přidali, že jsme třeba vyučovali sami některé hodiny. Ale bylo to opravdu tak, že ta škola fungovala a my jsme nechtěli tu práci vlastně těm učitelům brát, ale jenom nějak jakoby být v ruce a pomoci. Ta škola je celá výuka je v angličtině, takže jsme jenom s naší angličtinou vlastně se mohli úplně jednoduše přidat a zapojit se, protože jinak vlastně Tanzánie má oficiální jazyk svahilštinu, tak vlastně nám nebránila ta jazyková bariéra v tom, abychom mohli se vyloženě začít přátelit s těma lidma, protože opravdu tam ta angličtina byla na dobré úrovni. Naše svahilština, to musím trochu bohužel říct, že se na nějakou vyloženě dobrou úroveň nedostala, tak mám to ještě ve svém bucket listu, že bych se chtěl svahilštinu pořádně doučit.
0: A aspoň nějaká slovíčka jste si zapamatoval nebo zachytil?
1: To určitě jo, jakože nějaká taková konverzační, tak je docela jednoduchá. Ono je taky zajímavý, že svahilština má úplně stejnou abecedu jako čeština, i to dokonce stejně čtou A, B, C, D. A potom takové slovíčka, jako třeba Hakuna Matata, tak je takové velmi známé. Všichni vědí, že to znamená žádné problémy a to je vlastně svahilština. Takže když si řeknete Hakuna Matata nebo Asante Sana, tak jsou to svahilská slova.
0: Měnil se nějak ten váš rozvrh i během toho roku, přece jenom za těch 9 měsíců, to asi nebylo jenom o té škole a o pomoci tam.
1: My jsme vlastně kromě té výuky měli ještě na starost, nebo na starost zase, ono to fungovalo, ale my jsme se tomu přidali, tak byla práce v rámci takové ubytovny, kterou tam mají ty děti, protože asi 2/3 těch dětí v té době tak bydleli na ubytovně školy, protože byly buď to zdaleka, nebo ani neměli kde bydlet. Tak takové jakoby péče o ty děti, starost, většinou to bylo hlavně vytváření nějakého zábavného programu, protože to bylo takové, všechno fungovalo, ale na zábavu příliš času nezbývalo, tak to jsme se snažili trošku doplnit. A ano, oni tam vlastně mají trošku jinak ten školní rok udělaný, takže oni mají vlastně vždycky 3 měsíce školy, nebo měli, oni to potom ještě změnili, po té, co jsme odjeli v Tanzánii. 3 měsíce školy, měsíc prázdnin, takže se jim to takhle střídalo na takové trimestry. A vždycky, když byl ten měsíc prázdnin, tak my jsme měli taky čas nějakého volna. A tak jsme nějak i třeba pomáhli v té škole, ale byl i čas na cestování. Takže to jsme moc rádi využili, že jsme mohli tu zemi lépe poznat.
0: K cestování se také ještě dostaneme, ale ještě mě zaujala ta zábava, ten volný čas, trávení volného času. U nás dneska je celkem běžné trávit volný čas třeba na počítači nebo na nějaké sportovišti nebo tak. Jak se dá trávit volný čas v Africe? Co jste vymýšleli za hry? Jaký mají dostupnost různých her, možností?
1: My jsme tam přivedli nějaké deskové hry, tak to byla vyloženě novinka pro ty děti. Jinak oni mají rádi sporty, takže když jsme jim taky dovezli třeba nějaké nové věci typu frisbee nebo ringo, tak jsou to takové nějaké sporty, které oni jako neznají tolik nebo nemají možnosti zahrát. A tak to je asi taková hlavní věc, kterou oni rádi tráví čas. Jsou taky docela soutěživí, bych řekl, takže když se vytvoří nějaký soutěžní odpoledne, nějaká olympiáda, tak oni se velmi rádi zapojí a tak je z toho příjemná akce. My jsme taky tam promítali nějaké filmy, takže to bylo taky něco úplně jako zajímavého, nového. A tak myslím, že takový Shrek byl úplně jako na vrcholu oblíbenosti. taky legrační, že třeba i dospělí se strašně smáli těm vtipům a myslím, že úplně jako nejvíce frčili takové ty jednoduché prdící vtipy ve Šrekovi. Tak to bylo prostě to, když tam bylo, tak velký smích. Myslím, že to pro ty děti bylo dobré a takové jako zpestření v životě, protože oni opravdu jinak tím, že jsou tam na té ubytovně u školy a učitelé vlastně moc nemají co s něma jakoby podnikat, tak oni je hlavně pořád jako učí. Takže oni jako skončí výuku někdy pozdě odpoledne, pak jdou třeba si udělat nějakou svoji práci a pak jdou třeba ještě na večerní vyučování, aby jakoby se ten čas nějak vyplnil. Takže oni jako mají opravdu hodně hodin vyučování a mají v sobotu, takže potom opravdu třeba jenom neděle je takový odpočinkový volný den. Že ono potom v tom jejich nabitém programu, oni toho volného času ani tolik nemají, tak jsme se vždycky snažili to tam nějak jako narvat, aby měli něco, co prostě děti mají rády, protože ty děti jsou potom v tomhle úplně stejné jako ty naše, že si rádi oddechnou něčeho zábavného.
0: Jak probíhá ta výuka? Myslím, jako jaký je rozdíl třeba v tom stylu vyučování, jaké jsou ty děti, jestli třeba v Česku jsou tak pozorné, nepozorné, máte nějaké srovnání?
1: No, to je opravdu něčem jsou to děti jako u nás, takže to je prostě takový jako s dětma. My když jsme tam byli, tak oni ještě taky budovali nějaké nové třídy, budovy, to se tam pořád rozvíjelo a rozvíjí ta škola. Myslím, že tam docela té době trpělo na přelidněnost tříd, že měli strašně moc žáků v jedné třídě a v různých takových jako úrovních znalostí. Prostě v jedné třídě jsou děti velmi, velmi chytré, ale taky děti, které jsou velmi jako nějak pomalé a tady v Česku by vyloženě potřebovali asistenta, že prostě nestíhají. A teďka má jeden učitel ve třídě třeba 40 dětí, každé v jiné úrovni těch schopností. Tak v tomhle tom si myslím, že to bylo takové náročné. Jinak jako co se chování týče, tak tam asi panuje v porovnání s Českem jako velká disciplína, která, když jsme přijeli, tak byla jako velmi výrazně vyžadována nebo to říct rákoskou, že prostě každý učitel nosí vždycky u sebe rákosku a prostě se s tím nemaže. To pro nás byl jako velký šok, když jsme tohle viděli, že prostě tam opravdu se používají fyzické tresty na děti. Bylo to opravdu jako něco, s tím jsme museli vypořádat a když jsem se tam vlastně loni vrátil, tak se ti učitelé tak jako chlubili, že už se naučili třeba i jiné formy trestů, nebo jakoby, no, trestů, třeba, že něco, ten, to dítě opisuje, nebo něco jako dělá jiného, že ho třeba hned ten učitel nemusí jako mu nabít, když něco provede. Tak i v tomhletom tam je nějaký posun, pro nás to byl opravdu jako největší šok. Něčím je to zároveň pochopitelné, protože tak na takovou obhajobu tady téhle metody, tak mnoho těch dětí opravdu má rodiče a obvykle, když už chybí nějaký rodič, tak je to otec. Tam je strašně často, že prostě ti rodiče prostě poté, co se zjistí, že žena těhotná, tak otec uteče té rodiny. Tak tím, že prostě otec chybí, tak není tam ta figura, která by vychovávala. A možná potom o to víc, když je tam učitel, který to udělá moudře a třeba použije i ten fyzický trest, tak je to, bych řekl, skoro až na takové bázi, jako kdybychom v Česku řešili otázku, jestli rodiče můžou fyzicky trestat svoje děti. Tak podobně vlastně u těch učitelů, kteří jsou třeba jedinou takovouhle figurou v životě těch dětí.
0: Ještě mě napadá se podívat na ten styl výuky, jestli je to o nějakém biflování, naučení se nějakého pemza vědomostí, anebo mají prostor být kreativní, přemýšlet o věcech, spolupracovat vlastně v týmu, nějak rozvíjet i jiné dovednosti, než jenom naučit se nějaké množství dovedností. Přece jenom toho času, jste říkal, tráví v té škole spoustu a spoustu, tak jak se to odvíjí ten čas ve škole?
1: Asi z toho, co už jsem řekl, tak to trošku vyplyne, že vlastně je to samé biflování. Je to prostě, že všichni jsou seřazeni do latě a všichni musí umět to stejné a dělat to stejné. Tak týmové práce, asi se to taky trošku vyvíjí, ale za té naší doby tak toho bylo minimum a opravdu samé učení na spaměť. Vyloženě takové věci, jako třeba jako tělocvik, tak vlastně bylo, že se opravdu učili z paměti pravidla sportů, a nebo nějaká výtvarná výchova, nebo to, co by u nás byly pracovní činnosti nějaké, tak oni se to učili na spaměť vždycky v bodech, třeba jak vytvořit nějakou hliněný hrnec v podstatě. Tam jako je taková běžná věc, tak oni se to učili jakože, jak to po krocích udělat, sehnat si to bláto, uplácat to, vypálit to, nechat to uschnout, takovéhle věci a všechno z paměti. My jsme se taky snažili tohle trošku právě nějak okořenit, takže jsme vždycky na ty hodiny dopředu, kde jsme věděli, že se něco takového budou učit, tak jsme se snažili s těma učitelema připravit, aby si to ty děti mohly zkoušet prakticky. Nejde to úplně změnit, protože ta škola je vlastně soukromá, ale aby měla licenci, aby mohli opravdu dávat ty tituly a vzdělání, tak musí splňovat státní normy a ty jsou velmi přísné v tom, že ty děti snad každého čtvrt roku nebo půl roku musí splnit nějaké státní zkoušky, takže prostě pro každou třídu přicházejí testy, je to opravdu velmi takový jako oficiální, jakože někteří dobrovolníci říkali snad, že tam třeba i přijel jako prostě ten nějaký učitel, třeba s vojákem ozbrojeným, který prostě jako přivezl ty testy, které tam ty děti vyplnili, a že se to opravdu jako na to dbá. Takže oni musí, ti učitelé s těma dětma, projít to, co dělají všude ve všech ostatních školách. Ty děti to musí přesně všechno umět z paměti, aby to potom věděli do těch testů. Takže takovýhle systém. My jsme se opravdu snažili a potom i další dobrovolníci, obvykle to byla taková hlavní věc, na kterou rychle narazili, že tam, kde to jde, aspoň trochu, tak vnést něco toho praktického, těch teorií.
0: Ještě jsme nezmínili, kolik dětí je v té škole, jako se vyučuje, nebo kolik jich je nějak zapojených v těch všech projektech kolem té školy, protože jedna třída 40, kolik tříd tam je?
1: Základní škola, o které vlastně mluvím, tak má 7 tříd, 7 let základní školy. Ono se to taky velmi z těch 6 let, co jsem se tomu nějak začal věnovat, tak se to vyvinulo a v současnosti je tam už více než 1000 dětí, možná 1200, ale je to už dokonce na jakoby 4 různých školách, protože už vlastně ten ředitel tak založil i střední školu a potom pobočky té školy ve 2 dalších městech. Takže se to trošku tak rozptýlilo a opravdu se to velmi rychle rozvíjí a roste. Už je to opravdu přes 1000, možná 1200 dětí. Takhle. Když jsme tam byli, tak byla taková ta základní škola, která měla nějakých, řekněme, 300-400 dětí. Dneska už je to o tolik víc. Z těch, jestli opravdu teďka, abych to řekl správně, to jsou takové informace, které někdy u nich se těžko jako zjistí, jak už je těch škol tolik a ve více městech, tak kolik je opravdu těch dětí. Ale asi nějakých 1200, řekněme, a z toho je teď asi 300 dětí podporovaných právě jakoby z Česka tou formou adopce na dálku. Takže většina těch dětí, které tam jsou v těch školách, tak už jsou, že si to rodiče platí sami, nebo prostě mají ty děti nějaký svůj způsob, jak si to školné se ženou, rodiče, příbuzní. Ta škola není závislá na té podpoře z České republiky.

0: Před písničkou jsme nahlédli do školy v Tanzánii v městě Dongobež s Danielem Litvanem. Zmiňoval jste sociální problémy, které tam jsou. Otcové opouští rodinu. Jak se to odráží do toho běžného života, krom toho, že teda je tam spoustu dětí, kteří nemají nějaké prostředky nebo mají problém se školou, možná i s životem samotným?
1: Asi by to byla otázka na nějakého sociologa více. Z našeho pozorování tak bylo opravdu asi dost poznat, které rodiny jsou křesťanské a které ne. Že u těch křesťanských rodin, ale berte to jako opravdu jenom moji subjektivní zkušenost a pozorování, takže byla větší šance, že ta rodina bude pohromadě, že ten otec bude nějak zodpovědněji pečovat o rodinu. Tam, kde to nebylo, tak si myslím, že tam, kde nebyla tak nějaké to křesťanské zázemí, tak si myslím, že byla větší šance, že ten otec bude takový nefunkční v té rodině. Nevždycky je to jenom nějakou nezodpovědností, velmi často jsou to nějaké nemoci, které prostě postihnou ty rodiny, že se rozpadnou. Velmi často malárie, která je tam problémem, anebo potom i HIV, tak jsou to takové základní asi problémy, nemoci, plus asi bychom našli spoustu dalších, které tam lidi ohrožují. Jinak bylo že ti lidi jsou tam opravdu velmi přátelští, velmi otevření. Zároveň člověk, když je tam jako běloch, tak je v pozici, že nikdy neví prostě úplně jako přesně a upřímně, co si lidi myslí a jak to tam funguje, protože každý chce být s bělochem za dobře, nebo řekněme zase, že 90%, abych to zase úplně nezobecňoval, ale 90% lidí chce být s bělochem za dobře, tak prostě se budou snažit vytvořit ten vztah. A to ne na upřímnosti, ale jenom, aby prostě nějaký ten vztah byl. Takže jako běloch má člověk trošku překážku, aby opravdu mohl proniknout do té komunity a poznat, jak to tam opravdu chodí.
0: Máte nějaká setkání s lidmi? Něco, co vás překvapilo? Kdy se třeba lidé otevřeli, vy jste mohl nahlédnout trošku hlouběji pod ten povrch toho přemýšlení?
1: Myslím, že jako nejzajímavější osoba je v tomhle ten ředitel té školy, který je naprosto klíčový pro ten projekt. On je takovým, řekl bych, opravdu schopným manažerem. Myslím, že kdyby byl v Evropě, tak vede nějakou velkou firmu, protože on opravdu teď vede v podstatě jako těch 12 dětí, 4 školy, obrovský zástup učitelů a nějak to má pod kontrolou. On je vyloženě takovým jako vyloženě vyčnívá tam jakoby v té společnosti, tak nám to, na všechny to tak zapůsobí. Tím, jak je pokorný, jak je hodný, jak prostě se nebojí prostě, já nevím, vzít do ruky smeták, prostě jako udělat cokoliv, co je potřeba a zároveň zvládne tak velmi náročnou organizační práci. On vlastně, jeho příběh je v tom, že začal tak, že on byl v podstatě skoro sirotek, byl takové opuštěné dítě a už v nějakých 8 letech tak se dostal k alkoholu a tam je to takové, že když se někdo dostane k alkoholu, tak v podstatě má velmi snadnou, rychlou cestu k nějaké závislosti a on má jako svoje svědectví, že už v nějakých 8 letech začal být závislý na alkoholu, což nám jako moc nedává smysl, ale prostě tam nějak je možný. Vlastně ho zachránil Ježíš Kristus, podle jeho svědectví vyloženě to bylo takové vysvobození a on se rozhodl vlastně skrze toho pastora jednoho, kterého už jsem zmiňoval, a on se rozhodl, že chce vlastně v tomhle pokračovat a to, co sám mohl zažít, jakoby nějaké to vysvobození a pomoc, tak to poskytnout dalším lidem. A on je opravdu výjimečný, my ho tam všichni máme strašně rádi a je to člověk, který je otevřený, se kterým se dá věci probírat otevřeně. Možná bych ještě zmínil jedno takovéhle svědectví, příběh, kde také je výrazná změna díky křesťanství, tak je to jedna žena z velmi chudé oblasti Jadačiny a je to taková oblast, která je docela známá, myslím, že tam teď hodně nějakých youtuberů jezdí, protože taková senzace, že tam žije kmen Hacabe a tento kmen se živí prostě sběrem a lovem, takže jsou vyloženě takový jako ještě nedotčení něčem. A tak ona vlastně žije v téhle oblasti a ona má svoje svědectví, že vlastně její muž byl také alkoholik a dokonce to jeden den tak nějak vyeskalovalo, že ji napadl a hodil po ní oštěp. A ona ten oštěp nějak chytila, tak jí to nějak jako zranilo ruku, zničilo ruku v podstatě, ale jakoby přežila, on potom utekl a ona má svoje svědectví hlavně založené na tom, že se za něho modlila. Ona se modlila za to, aby mohl být proměněn, vysvobozen z toho alkoholu a aby se vlastně vrátil k ní a k její rodině. A on se po letech opravdu vrátil a prosil o odpuštění a opravdu zanechal alkoholu a už je to jako několik let, co on opravdu jakoby je proměněným člověkem. A tak jsou to takovéhle třeba dva příběhy, kde opravdu ta víra, nějak ta moc Ježíše Krista, tak zafungovala, pomohlo to a opravdu to proměnilo životy a celé rodiny. A hlavně se to teď dotýká jakoby dalších lidí, že to má vliv na spoustu dalších rodin a lidí.
0: Odráží se nějak víra a křesťanství tím, že je věřící ředitel, tak i v nějak v osnovách té školy nebo nějak trošku v té náplni? Přece jenom asi nemůžou nějak moc se prezentovat nebo nějakým způsobem musí do těch dětí nacpat ty dané informace, ale je tam nějaký ten přesah toho předávání víry, předávání křesťanství?
1: Určitě je tam velká snaha. Zároveň ta škola má i studenty z muslimských rodin, takže to není nějak vyhraněné. A zároveň potom třeba, když ty děti jsou z různých církví, kteří jsou z katolické církve, kteří jsou luteráni, evangelíci, tak potom každý může chodit tam, kam chce, jakoby v tomhle ohledu. Ta škola určitě se snaží jakoby křesťanství nějak vyzdvihnout v tomhletom ohledu a předávat. Tím, že ta škola je soukromá, tak vlastně zřizovatelem je místní luterská církev, teráni, ale ono to potom jako není moc jako v praxi, jak říkáte, vlastně je to, že opravdu musí se plnit školní normy, co je potřeba, a pak třeba v neděli taky možnost, že můžou jít na nějakou hodinu náboženství. Tak řekl bych, že takhle spíš je to opravdu na okraji té činnosti, spíš pro ty děti, které o to mají zájem, tak je ta možnost, můžou si vytvářet v podstatě nějaké i svoje společenství a ty děti jsou v tom pak někdy aktivní sami a třeba starší studenti, tak si sami vytváří, dělají nějaké bohoslužby nebo večer nějakého zpěvu a tance, takže jsou tam takový, že sami chtějí a si něco vytvoří. Vlastně ta škola, ta vesnice Dongobeš, tak je ve vnitrozemí, to bych možná ještě zmínil, kde vlastně převládá křesťanství, že muslimové jsou spíše na pobřeží Tanzánie. Takže tak to pak jakoby odpovídá, že v té škole těch muslimů je malinko, křesťanů je tam nejvíc. Abych to ještě upřesnil, tak potom nejvíc tam těch luteránů, potom katolíků a jsou tam i nějaké takové letniční církve, ale my jsme k těmhle moc tolik se nedostali. My jsme se opravdu spíš tím, že to je luteránská škola, jsme se nejdružili s tou luteránskou církví.
0: Můžete popsat, jak to třeba vypadá? Jak je, představím si Afriku, tam hodně rytmů, barev, tance, odráží se to i v těch bohoslužbách, nebo zároveň luteráni jsou zase ti, u kterých možná tyhle extravagantní projevy u nás až tak nečekáme. Jakým způsobem tady ty dvě kultury spojují?
1: Tanec je tam dost jako všude přítomný, když jsou to bohoslužby ve velkém kostele luteránském v tom Dongobeši, který má prostě stovky členů a obrovské bohoslužby, obrovský kostel, tak bych řekl, že ten tanec je takový umírněný, že se tancuje tak jako decentně, ale tancuje se na hudbu. Když je potom nějaká spíš jako akce pro mladé, kde je hudba, tanec, tak se to stane teda mnohem divočejší někdy. Něčem nám přišlo, že když jsme pak byli třeba v jiných církvích, tak že ty rozdíly tam nejsou zas tak nějak obrovské, patrné. je tam opravdu, to je takové, že tam je často nějaká výzdoba barevná v těch kostelech, takže to je takové, takové veselé. Co asi člověka nejvíc zaujíme, kromě tady nějakých těchto prvků tance a barev, tak je délka bohoslužeb, protože ty bývají opravdu někdy dlouhé. Jakože bohoslužba třeba může trvat 4 hodiny, tak to je ještě takový jako normál, na co jsme si zvykli. My jsme měli potom takový svůj vlastní trik, že jsme chodili na první bohoslužbu, protože oni mají v tom luteránském kostele 2 během neděle, a první bohoslužba začínala v 7 ráno a druhá v 10. Tak jsme vždycky věděli, že ta první skončí nejpozději v 10, protože bude začínat druhá. Takže jsme věděli, že to bude jenom 3 hodiny. A ta druhá, když začala v 10, tak už mohla trvat nějak tak libovolně dlouho. Tak to je taková perlička. Ještě tím, že to bylo ve svahilštině, tak jsme z toho často nic moc neměli, ale i tak to bylo příjemné strávení nedělí.

0: Zmiňoval jste, že jste měl možnost i cestovat. A ještě než se vypravíme na cesty po Tanzánii, tak bych zamířil do místní kuchyně a trošku se posílil jídlem. To, co jste jedli, jak vypadá jídelníček, ať už na škole, tak i někde mimo školu v Tanzánii?
1: Jídlo je tam velmi dobré. No, takhle, dá se tam najít a udělat velmi dobré jídlo. Co bylo v té škole takové jako takový normál, tak bylo, že prostě pro mnoho dětí tak je potřeba to nějak zařídit, aby nebyl hlad. A hlad jsme tam nikdy neměli, tak to díky bohu. Tak se jídla tak trošku, řekl bych, odbývají, že prostě se dělají hlavně kukuřice, fazole, rýže. Taková kombi, a v různých kombinacích, buď to rýže s fazolema, nebo fazole s kukuřicí, nebo kukuřice s rýží. Takže kolik kombinací se z toho dá vytvořit, tak tolik druhů jídel. Když bych to zase vzal z toho našeho pohledu, tak většinu jídel, co jsme tam kdy dostali, tak jsme prostě snědli, že to dalo se to jíst. Oni moc neřeší v tom vnitrozemí nějaké koření, často ani sůl, takže to je potom takové jednoduché, co se chutí týče, ale jak říkám, hlad jsme neměli. Čeho jsme si tam možná všimli, takže se tam příliš neřeší nějaká zdravá strava, a tak si myslím, že tam i dost začíná být problém s nějakou obezitou, což je takové paradoxní, ale i to je realita, protože se opravdu nejí, protože není ta možnost, tak se nejí nějaké pestré, zdravé jídlo, ale spíše to, aby právě nebyl hlad. Jí se hodně cukru. Tak je to věc, které si člověk rychle všimne, že prostě do hrnečku s čajem nebo s kávou, tak se dá prostě mnoho lžiček cukru a cukrem se neštíjí. Mně se taky smaží, takže jsou věci hodně jako na oleji smažené. Tak opravdu, z nějakého našeho pohledu, jak víme tu stravu mnohem více, tak to tam působí tak jako dost nezdravě. Myslím, že jsme tam neměli příliš mnoho nějakých specialit, tím, že tam jsou, že to jsou tam jako křesťané, tak se, myslím, že to taky ovlivní, to, že se pak třeba nejí hemis nebo nějaké takovéhle věci, co si možná někdy představíme o zemích třetího světa. Opravdu tam byly spíš takové ty základní potraviny a nejzajímavější potom bylo asi ovoce, které tam bylo jako pestřejší a chutnější než to, co se doveze tady. Takže ovoce jsme si tam opravdu užívali. I tím, že tam je všechno místní, tak je to i levné, tak třeba avokádo za 3 koruny, to je něco, o čem si my tady v Česku můžeme nechat zdát.
0: Posilnili jsme se a vyražme trošku pocestovat po Tanzánii. Co vás tam zaujalo? Kam jste měl možnost se dostat?
1: My jsme se drželi hodně v takové severní části, řekl bych. Tím, že ten Dongobeš má velmi dobrou lokalitu, že jsou okolo národní parky, takové ty opravdu světoznámé, jako Ngorongoro, Serengeti, Tarangire. Je to vlastně na úpatí, nebo letiště vyloženě, kde se přistává taky letiště Kilimandžáro, takže to je té oblasti. Takže tam je spousta takovýchhle nádherných věcí a míst. My jsme teda navštívili některé ty národní parky, postupně asi 4. Na Kilimandžáro jsme teda nešli, protože ono to je docela finančně náročné dostat se tam. Člověk si musí zaplatit jednak vstup do národního parku, ale také tu expedici několika denní. Takže to jsme vypustili snad někdy v budoucnu. Tanzánie má také velmi známý ostrov Zanzibar a to jsme si také nemohli nechat ujít, když už jsme tam byli, takže jsme si i pár dní dopřáli takhle na opravdu dovolenkovém místě na Zanzibaru. Takže národní parky, Zanzibar, nějaké ty hory, některé teda spíše jenom ze spodu, Kilimandžáro, jednu jsme teda vyšplhali.

0: Ali, tam měla asi 3 500, čtvrtá nejvyšší hora. Ono tam na té krajině je taky krásné, co třeba mě jako tam uchvátilo, že je taková jako členitá, rozmanitá a ty hory jsou, všechny ty hory, třeba po tu čtvrtou nejvyšší, tak jsou samostatně stojící hory, že to není součást žádného pohoří, ale že v podstatě jsou planiny a najednou se z té planiny zvedá obrovská hora. A působí to tak exoticky pro Čecha.
1: Nahlédl jste i třeba trošku do historie nebo do té kultury v Tanzánii?
0: Tanzánie, ona je vlastně složena z mnoha kmenů, takže co se týče nějaké historie, kultury, tak je to taková pestrá paleta. Ono je podle tvaru na mapě taky vidět, že ty hranice Tanzánie jsou často tak jako nalinkované podle pravítka a tak potom vlastně opravdu v rámci Tanzánie třeba 120 kmenů, které tam jako žijí a každý má svoji nějakou kulturu, nějakou historii. My jsme se tam nejvíce pohybovali v té oblasti, kde je kmen Irak, Datoga, takové dva kmeny, taky docela takové větší kmeny. Nejznámější jsou potom třeba Masajové, kteří jsou takový jako profláknutí. Jinak oni nějakou historii, co my jsme jako byli schopni asi jako pochopit nějak opravdu i vidět, že tam je nějak živá, tak je v podstatě jeden prezident Julius Nyerere, který je takovou významnou osobností. Myslím, že to byl první prezident po získání samostatnosti Tanzánie v roce 1964, tuším, že to bylo. Tak to je takový jakože takový milník, že to, co je předtím, tak o tom se vlastně nějak moc nemluví, jestli tam prostě nějak, že by byly nějaké vzpomínky na nějakou koloniální éru, to se tam vyloženě jako neřeší. Možná je to i tím, že ti lidi mnohem víc žijí přítomností tím, co je zrovna teď, tak nějakou hlubokou minulost anebo budoucnost, tak tolik neřeší, jako to možná řešíme my.
1: Nejen z přírody, počasí, ale i z různých okolních vlivů a různých band, skupin může vzniknout určité nebezpečí. Zažili jste nějaké nepříjemné chvilky, kdy jste měli namálen, něco se stalo, nebo nebylo to úplně příjemné?
0: Určitě byly takové momenty, některé by byly spíš takové žertovné, některé méně. Když bych začal od těch krátkých žertovních, tak jakože když se člověku třeba utrhne liána, po které se snaží šplhat, ale to nedopadlo nějak špatně. Potom jsme měli třeba jednou nějakou otravu jídlem, ale zase byla to taková jenom výjimečná jedna zkušenost a vlastně to dobře dopadlo. Jinak se nám nemoci nějak tak vyhýbaly. Bereme to jako, že nás opravdu Pán Bůh chránil, protože to, co se tam může stát, tak je toho spousta. Jedna teda taková velmi nepříjemná zkušenost tak bylo, že když jsme, asi to už bylo po půl roce, co jsme tam byli, takže jsme si už mysleli, že jsme tak jako znalí a že prostě už to máme všechno tak v malíčku. A byli jsme zrovna v tom hlavním městě Dar es Salaamu, nebo no to není hlavní město, ale je to největší a takové hlavní, co se týká asi života v té země, tak při návštěvě jsme vlastně tam byli u moře, na pláži, tak zase prostě po půl roce nějaké práce a tak člověk se dostane na tu pláž, tak se tak jako uvolní a přestane asi trošku být pozorný. Tak se nám to stalo, že jsme potom po odchodu z pláže si vzali špatný taxík, který tam v podstatě se nás jako vyhlídnul a nebyl to vlastně taxík, ale byli to nějací lidé, kteří nás odvezli do nějaké části města, kde tam jako už čekala další parta a v podstatě nám jako řekli, že jsou, myslím, že se představili, jako jsou mafie a že prostě nám, že prostě jsme jako, že nám teďka všechno vezmou. Něco takového. A my jsme jako byli takový jako v šoku, jsme jako nechápali, co se to děje a najednou jako jsme byli obklíčeni a opravdu si teda vzali všechno, jakože jsme měli foťáky, mobily, nějaké další věci, hotovost. Nechali nám pasy, tak to jsme byli rádi, že takováhle věc pro ně prostě nemá hodnotu. Bylo to takový ještě, že dalo by se o tom povídat víc, já z toho mám takové svoje vlastní svědectví, protože Oni, když už nám vzali takhle ty věci, co byly jako rychle zpeněžitelné, tak nám ještě vzali i platební karty a vlastně chtěli po nás PIN. Tu chvíli nás odvezli na hřbitov a tam jako už tak člověk už tak trošku rezignovaně, tak jsme jim ten PIN v té kartě dali. Tak abych to asi zkrátil v tomhle, tak opravdu, když objeli více do bankomatů a z karty si vybrali asi dostatek peněz, tak potom nám i tu kartu použitou vrátili, prostě nás tam někde vysadili a odjeli. Vypadalo to, že trošku jako jednají, jakože ne poprvé, že by to dělali, ale trošku jako, že mají strach, protože tam se klidně může stát, že když je dopaden zloděj, tak může být jako zlinčován na ulici, takže asi jim taky hrozil o nějaké nebezpečí, ale prostě to riskli a asi se jim to teda dost vyplatilo. Taková moje zkušenost z toho byla nejvíc, že opravdu, když už jsem si myslel, jako, že se z tohohle přece nemůžeme jako dostat živý, tak měl jsem takový jako zážitek, že jsem se začal modlit a teď jsem jako by měl takovou tendenci v modlitbě říci Pánu Bohu takové jako, no tak Pane Bože, jestli teďka máme setkat, tak podívej se, já jsem tady odjel do Afriky starat se o sirotky, tak to je dobrý, ne? A jakože takový jako tendence Pánu Bohu představit, co všechno mám a co bych jako teda, co teďka jako přináším, když se teda za chvilku uvidíme. A ono mi tak nějak během téhleté modlitby, jakoby mi došly slova a došlo mi, že jakoby vlastně najednou nic v rukou nemám, co bych Pánu Bohu mohl jako dát a jako předložit, že teď mě tady máš a já jsem přišel jako někdo. A tak jsem zažil vlastně takovou obrovskou jako beznaděj, že vlastně jako s tímhletím se před Pána Boha jako nechodí, že jsem něco jako dokázal. A vlastně to bylo takový jako takové momenty, já nevím, jestli to byly vteřiny nebo hodiny, ale že jsem v tom zároveň jakoby prožil, že z té obrovské beznaděje jsem se najednou vzpomněl, že já znám jako Ježíše Krista a já vlastně se jakoby můžu upnout k němu. A to bylo něco, co mě vlastně doteď jako se nějak drží a taková jako nejhlubší zkušenost s Bohem, kterou mám. Že opravdu, když už člověku nic nezbyde, co by mohl Bohu nabídnout, tak ani to vlastně není na místě. Ale tam na místě ta víra v Ježíše Krista, která je pro nás opravdu tou záchranou. Jestli to stálo za těch několik tisíc, které si nechali místní mafiáni, tak teď už bych skoro řekl, že jo. Ale chtělo to několik let na vstřebání.
1: Nevím, dnes můžu říct dobrá tečka za tím naším pořadem, ale určitá tečka to je, nějaký přelom v životě. Tak děkujeme za to, že jste nám do něj i do těch dalších zážitků dal nahlédnout. Hostem pořadu Za obzor byl Daniel Litvan. Děkuji za povídání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Pavel Kol. Naslyšenou. No.

Povídání Pavla Kola s Danielem Litvanem o Tanzánii si můžete naladit ještě v neděli od 19 hodin. 11. hodina z pátečního dopoledne s datem 12. června 2026 je za námi. Posloucháte vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Včera večer bylo zahájeno mistrovství světa ve fotbale, které poprvé v historii společně hostí tři země – Spojené státy americké, Mexiko a Kanada. Po 20 letech se na mistrovství kvalifikovala i česká reprezentace, která dnes nad ránem odehrála v Mexiku svůj první zápas ve skupině proti Jižní Koreji. No, nevykročili jsme úplně tou správnou nohou a prohráli 2-1. Ale prohry k životu i sportu prostě patří. Všem fanouškům fotbalu, kteří nás poslouchají, přeji, aby jim tato prohra neskalila náladu a prožívali dnešní den s radostí a vděčností. Každý z nás něčím žije. V našem vysílání vám přinášíme poselství, kterým žijeme my. Poselství, které dává smysl našemu životu a o které se chceme podělit se všemi lidmi kolem nás i s vámi. Poselství o Bohu a jeho lásce, kterou nám ukázal ve svém synu Ježíši Kristu, který položil svůj život, abychom mohli přijít zpět do Boží náruče a už napořád žít s ním. I dnes bude tato dobrá zpráva znít v našem vysílání a nyní vám představím pořady, které nabídneme v nejbližších hodinách společně s písničkami, které připravuje naše hudební redaktorka Kristýna Exnerová.

Máte vstupenku do nebe? Těšíte se tam? Šárka Rodová, která bude vyprávět svůj příběh o hledání a nalézání osobního vztahu s Bohem, se těší moc. Poslechněte si o tom více v relaci Život víry v 11.15. Staré hodinky pomůžou bývalému československému pilotovi pochopit události leteckého souboje nad Sinají, při kterém přišel o nohu. Vladimír Hauser čte na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře 11:45. Jaké to je pomáhat dětem, ženám a rodinám, které startují do života z extrémně těžkých podmínek? Ve 13 hodin přivítá v pořadu Rozmarína Klára Literová Jitku Opálkovou, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno. Ta už řadu let vede projekty a tým lidí, kteří mění lidské osudy. Mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. A teď pár písniček ode mne, ať vám přinesou povzbuzení a dobrou pohodu.

Husena královi králů. To jsme si zaspívali na Rádiu 7 s kapelou Martin Dom Worship. Po další písničce interpreta s iniciálami LO už se podíváme nebo si poslechneme příběh Šárky Rodové v životě víry.

0: Šárka Rodová, jejíž životní příběh natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek, je svědectvím o tom, že ten, kdo upřímně volá k Bohu, dostane odpověď. Dobrý poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, já se jmenuji Šárka a chtěla bych se s váma podělit o svůj příběh, jak jsem se setkala s Bohem. Já vlastně pocházím z nevěřící rodiny, nikdy jsme doma o Bohu nemluvili. A když jsem byla malá, tak si pamatuju jenom takovou vzpomínku, že jsem šla s babičkou na hřbitov a ptala jsem se jí, když jsem viděla ty hroby, co je po smrti. A babička tenkrát mi řekla, že po smrti není nic. A to byl takovej můj první impuls k tomu, abych začala o tom přemýšlet, protože ta odpověď se mi nelíbila a to nic mi připadalo takové děsivé, že vlastně nevím, co se mnou bude a proč tady jsem. Potom teda uplynulo pár let a když jsem byla v pubertě, tak kolem těch 14-15 let, tak jsem začala více přemýšlet o smyslu života a ptala jsem se mojí maminky, proč tady jsem, jaký život má smysl. Tenkrát mi odpověděla, no Šárko, život je vlastně krutej. Musíš si najít radosti, takový drobný radosti v životě, z toho se raduj, jinak je život krutej. No a já jsem si vlastně spojila ty dvě věci, které tenkrát mi řekla ta babička, že po smrti není nic a potom mi to řekla ta maminka, že život je krutej a mně to přišlo děsivý. Takhle jsem přemýšlela, že vlastně krutej život končí ničím. Nedokázala jsem to nějak vstřebat. Přemýšlela jsem o tom, měla jsem z toho až takové chmury nebo možná trochu i deprese, že vlastně nevím, proč tady jsem, proč žiju, kam ten život směřuje. Nedokázala jsem se s tím spokojit nebo to přijmout tady tu myšlenku o smyslu života, kterou jsem slyšela od té maminky. A tenkrát jsem začala nějak přemýšlet o tom, jestli existuje Bůh. Stala se taková zvláštní věc v mém životě, když mi bylo těch 14, dejme tomu, že jsem jela ve vlaku a naproti mě seděla taková paní starší, něco pletla, koukala se na to pletení, ne na mě, a najednou zvedla hlavu a řekla, slečno, četla jste Bibli? A já jsem říkala, ne, nečetla. A chtěla by si ji přečíst? Já jsem říkala, no, chtěla. Tak povídá, no já mám takového známého pana faráře, který by ti mohl dát Bibli a mohl by si s tebou číst, jestli bys o to měla zájem. Já jsem říkala, no asi jo, měla. No a co dělají rodiče? No jsou učitelé, jsem odpověděla. Aha, no tak to ne, to pro tebe není. A dál sklonila hlavu k tomu pletení a jako zalekla se a jako se mě nevšímala. Ale na mě to mělo velký dopad. Teď já bych ještě jako vysvětlila, proč vlastně ta paní takhle reagovala. To bylo ještě v době komunismu, kdy Bible nebyly dostupné, nedalo se to jako sehnat, nebo nebylo to oficiálně zakázané, ale prostě ta propagace těch Biblí nebyla možná. A i ty učitelé, jakože mý rodiče byli učitelé, v té době se to bralo, že učitel je jakoby sympatizant s tím režimem a že zároveň vlastně nemůže být křesťan. Jo, sice to tak úplně nebylo, protože mý rodiče učili matematiku a tam žádná ideologie nebyla a nebyli jako sympatizanti režimu, ale jako pochopila jsem to až později, že ta paní se nejspíš toho zalekla, že by s tím měla nějaké problémy, tak proto řekla, že Bible pro mě není. No ale když si představíte, co to udělá s puberťákem, když se mu řekne, že něco pro něj není, no tak to způsobilo ve mně tu zvědavost, že jsem začala zjišťovat, co v té Bibli je, když to není pro mě. A první, co bylo, že jsem přišla domů a začala jsem hledat, jestli nemáme Bibli, nebo jak bych se k Bibli dostala, jak bych ji sehnala. Tak jsem se ptala rodičů, jestli máme Bibli. Jo, tam někde v knihovně nějaká, myslím, byla. Tak jsem otevřela skříň, takovou velikou skříň jsme měli doma s knížkama a prohlédla jsem to úplně důkladně a v rohu, v koutě, někde za ostatníma knížkama byla taková malá, úplně nová, nečtená Bible. Kralický překlad, jiná se nedala sehnat. Tak jsem ji vytáhla, zkoušela jsem to číst, vůbec jsem tomu nerozuměla. Zkoušela jsem to znova, zase mi to nešlo, tak jsem to odložila pryč. Uběhlo pár let, ne, že bych jako o Bohu nepřemýšlela, ale bylo to takový, jakoby jsem tam, jsem se nad tím zamyslela, ale dělala jsem si svý věci, žila jsem dál, měla jsem svý kamarádky. Dokonce si ještě pamatuju, že když jsem mluvila s tou paní ve vlaku, tak jsem potom to říkala těm kamarádkám a jak jsme měli takový ty pubertální roky, tak jsme se všemu smáli. To byl takový zvyk, že jsme se smáli všemu i vážným věcem. A já jsem jim říkala, holky, takovou bláznivou paní ve vlaku jsem potkala, ona mě chtěla dát Bibli, ta byla bláznivá, že jo, a teď jsem se tomu smála, teď všichni jsme se tomu smáli. A já si doteďka pamatuju ten pocit, jak se tomu směju, ale zároveň jako mi to vrtá v hlavě, že to, ten můj smích, to vysmívání, to bylo takový to povrchní, ale že v hloubce nějak tuším, že ta paní má něco, co já nemám a že to jako chci a že ten smích je taková jakoby zástěrka pro to, abych nemusela, protože vlastně nevím si s tím rady, že mě to pořád tady ta vzpomínka na tu paní, to, co říkala a že Bible pro mě není, pořád mě to vrtalo v hlavě. Potom uběhlo pár let a byl převrat v roce 89, kdy se úplně změnila situace v naší zemi, že se bylo možné normálně už se bavit o Bohu a Bible byly dostupné a i ta atmosféra se změnila. A já si pamatuju, že byla i v Jihlavě u nás taková přednáška, to jsem byla na gymnázium, jsem studovala ve třetím ročníku a byla přednáška, dělal to jeden katolický kněz, přednáška o víře. A já jsem tam moc chtěla jít na to, viděla jsem letáček takovej, říkala jsem si, je, mě by to zajímalo, já bych tam chtěla jít, jenomže pro holku tehdy 16-letou nebo 17, kolik mě bylo, někam jít sama, no tak to bylo hrozně trapný, jako. Takhle jsem to vnímala. Takže jsem, jako si taky pamatuju, že jsem tam chtěla jít, ale nevěděla jsem, jak to udělat, že nemám tam s kým jít, tak prostě tam nepůjdu. Byla jsem z toho smutná. No a nějak jsem se potom zmínila ve škole před jedním spolužákem, který byl katolík. On říkal, jo, já jsem na té přednášce byl a tady to mám nahraný, tady mám kazetu, tak já ti to půjčím, poslechni si to. Tak mi půjčil kazetu, to tenkrát byly takový ty starý kazeťáky, tak jsem si to poslechla, co tam teda bylo na té přednášce a ten kněz mluvil o tom, že jsou dvě cesty v životě, že jedna je široká a většina lidí jde po té široké cestě. Je to jednoduchý, jdou z kopce dolů, není to taková námaha, jdou prostě, co jim život přinese, tak jdou. Ale jde to z kopce a skončí to někde dole. A pak je druhá cesta a ta jde do kopce, ta je těžší, je úzká, ta cesta obtížná, není tam spousta lidí, ale jenom pár. A ta cesta ale vede vzhůru. Je to těžší, obtížnější, ale vede vzhůru ta cesta. To bylo všechno, co si z toho pamatuju. No a potom to mě tak zaujalo, že jsem zase potom přemýšlela, že musím zjistit, jestli Bůh existuje, že opravdu to chci vědět. Věděla jsem, že jsem na té široké cestě, ale že na ní nechci být, že chci jít na tu úzkou, ale nevím jak se tam dostat. A tak si pamatuju, že jsem doma se tenkrát poprvé modlila, ani jsem nevěděla, co to je se modlit, ale prostě tak, jak mě to napadlo, jak jsem to cítila, tak jsem to udělala, že jsem si doma v obýváku klekla a řekla jsem, Bože, já nevím, jestli existuješ. Nevím, ale jestli ano, tak dej, ať to nějak vím, ať to zjistím, nějak se mi dej poznat. Já si nechci něco vsugerovávat, chci v tebe věřit, ale nemůžu si to vsugerovávat, já to musím vědět, jestli jsi nebo nejsi. A vzpomínám si tenkrát, když jsem takhle se jakoby modlila poprvé, že mě zaplavil takový pokoj v srdci, taková jako radost, něco nadpřirozeného, že jsem věděla nějak, že dělám správně. Jakoby to byla ta boží odpověď trochu, že jsem věděla, že to je ono, že takhle musím se směřovat v životě, že dělám dobrou věc, že začínám hledat Boha. Potom se děly v mém životě věci, které vím, že nebyly náhoda, že to byla ta odpověď boží na tu moji modlitbu, že jsem se setkala s křesťany a ti mi řekli, že jediná cesta k Bohu je Ježíš. A to bylo právě i ta odpověď, jak se dostat z té široké cesty na tu úzkou. Jedině skrze Pána Ježíše Krista. Tak mi řekli, že on mě má rád, že on mě hledá a že má pro mě nový život. A tenkrát jsem znovu zkusila číst Bibli. Já jsem to zkoušela různě, ale znovu jsem potom zkusila, někde jsem ji otevřela a vyvstal na mě žalm v Bibli ve Starém zákoně, žalm 37, a tam je takový verš, a v té kralické Bibli to bylo takhle, těš se v Hospodinu a dá on žádosti srdce tvého. Jo, to je ta kraličtina, ten starý jazyk, těžko srozumitelný, ale tady to bylo něco, co mě tak zasáhlo, že to nebylo jenom nějaká věta, nějaký verš, ale to bylo, jakoby Bůh skrze to promluvil ke mně přímo do mýho srdce a že já jsem najednou to pochopila, z ničeho nic jsem to pochopila. Předtím jsem pořád zkoušela Bibli číst a nechápala jsem to a najednou něco, co já jsem to pochopila. Jak tam je to, těž se v Hospodinu a dá on žádosti srdce tvého, že vlastně ta žádost srdce, co to je, že vlastně v tom srdci mám takovou prázdnotu, takový prázdný místo, který nikdo nemůže zaplnit. Ale když vlastně dám si Boha na první místo, jak je tam to těž se v Hospodinu, když budu mít radost jako v Bohu, když to bude to první v mém životě, tak on pak naplní i ty všechny ostatní touhy, i to, co člověk touží třeba v životě, i třeba takový lidský věci normální. Takže vlastně, když dám svůj život Bohu, když mu dám svý srdce, tak on ho naplní. A taková ta prázdnota, co ve mně byla, takový to místo, který nikdo nemohl naplnit, tak vím, že Bůh naplnil. Že jsem skrze to, že jsem se mu takhle odevzdala, dala se mu svůj život, protože mě to tak zasáhlo a poznala jsem, že já sama svůj život nedokážu řídit lépe než on, protože on mě zná líp než já sama sebe a má ten nejlepší plán pro mě. Tak jsem mu vlastně dala, odevzdala ten svůj život a vím, že mě nikdy nesklamal. A jsou třeba těžkosti v životě, nemůžu říct, že ne, ale je to prostě to nejlepší, co bych mohla každému doporučit, aby hledal Boha. A když hledá Boha, který je pravda, vlastně to je ta jediná pravda, tak vlastně i ty ostatní věci v životě, takový ty žádosti, to, po čem člověk touží, tak Bůh ve svůj čas naplní.
3: Ve vašem vyprávění mimo jiné zaznělo, že jedinou cestou k Bohu je Ježíš, Pán Ježíš Kristus. nad tím a možná i nějací posluchači přemýšlí, proč je tou cestou k Bohu Ježíš, proč se k Bohu nemohu dostat já sám tím, že bych řekl: Bože, já chci jít za tebou, já tě chci poznat, dej se mi poznat. Proč je v celém tom příběhu Boha a člověka tak důležitý právě Ježíš?
2: No, Ježíš je Boží syn a on přišel na zem, vzal na sebe lidské tělo, aby prošel všechno to, co my jako lidi zažíváme. Bůh je Bůh a Ježíš je vlastně lidská podoba Boha, když to takhle řeknu.

skutečně nemůžeme se jen tak k Bohu dostat, protože Bůh je svatý a nemůže přijmout nikoho, kdo by nebyl tak jako on. Jde o to, že nežiju jenom pro tento svět. Já věřím, že naše duše je nesmrtelná a po smrti půjdeme buď k Bohu, anebo do pekla. A vlastně, aby jsme mohli jít k Bohu, potřebujeme, aby naše hříchy byly odpuštěny, protože i když si myslíme, že žijeme dobře, tak pro Boha to nestačí, to je pořád málo. Každý někdy zalže, já jsem si to sebe, já jsem třeba byla vzorná holka, nebo jsem si to myslela, že jsem nechodila jsem do hospody, s klukama jsem nechodila nějak moc, nedělala jsem jakoby nějaký hrozný věci, ale to, že jsem občas zalhala, nebo že jsem byla na mámu drzá doma, nebo že jsem někde něco řekla někomu škaredýho, že jsem třeba někoho neměla ráda, tak to jsou všechny věci, které prostě mě od Boha oddělovaly, protože všechno tohle Bůh nepřijímá. Jo, že v mých očích jsem sice si myslela, že jsem dobrá, ale v Božích očích to nestačí. A proto Pán Ježíš musel přijít na zem a zemřít za ty moje hříchy, za ty moje špatné věci, které já jsem udělala a za které bych si zasloužila jít do pekla, tak vlastně Pán Ježíš to vzal na sebe a tím, že já jsem přijala tu jeho oběť, to, že vlastně on za mě vzal ten trest, tak já můžu se těšit do nebe a těším se moc do nebe, protože já vím, že má vstupenka do nebe je právě Pán Ježíš. To není proto, že já jsem dobrá, nejsem lepší než kdokoliv jiný, ale vím, že Pán Ježíš mě odpustil, porosila jsem ho, aby odpustil všechny ty špatné věci, co jsem dělala, že jsem byla na mámu hubatá, že jsem občas zalhala doma, nebo že jsem prostě třeba některý lidi neměla ráda vůbec, pomlouvala jsem je, nebo že jsem se i tý paní tenkrát vlastně posmívala, která se mnou v tom vlaku mluvila. Já jsem si ji potom za zády posmívala, i když vlastně díky ní jsem začala hledat. Takže to byly takový ty paradoxy a to jsem najednou viděla, že všechno tohle je to, co mě od Boha odděluje a že to je špatný a že jenom Pán Ježíš

O svou duchovní cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělila Šárka Rodová, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Její příběh si můžete poslechnout ještě ve třech reprízách. Tu ráno od 5:15, v neděli dopoledne od 10:45 a také v pondělí od 18:30. Za týden bude hovořit Timotej Tomíček. Chcete-li i vy druhým lidem přiblížit příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem nabízí také pořad Stopy, který si můžete naladit v pondělí od 8:30. Ten přinese povídání Petry Chroustové. Na Rádiu 7 teď další písničky.

Písničku Upřímné srdce dospívala na Rádiu 7 Birgitta Wexler. Možná jste písničce nerozuměli, má anglický název, ale byla zpívána hebrejsky. Podíváme se teď do kalendáře. Dnes je pátek 12. června a svátek mají Antonie. Jedná se o ženský protějšek ke jménu Antonín. Obě jména základ v latinském Antonius, které znamená patřící Antoniovi. Toničky by tedy ve starém Římě byly příslušnicemi velmi slavného rodu Antoniů. Toto jméno je celosvětově velmi rozšířeno a v mnoha jazycích má plno rozkošných variant. Snad nejkrásněji zní podoba francouzská Antoaneta. Také našimi dějinami se mihla žena tohoto jména. Jmenovala se celým jménem Marie Antonie a byla dcerou slavné královny Marie Terezie. Elegantní a půvabná žena se narodila roku 1755 ve Vídni. V roce 1770 si vzala následníka francouzského trůnu Ludvíka XVI. A Francouzi ji začali říkat Marie Antoaneta. Když se její manžel ujal vlády, psal se rok 1774 a krize režimu se začala rychle zhoršovat. Antoaneta se postavila do čela radikální pravice. Vedla si sice statečně, leč politicky a diplomaticky značně neohrabaně. Krále donutila k propuštění ministra Neckera, což vedlo k pádu Bastily. Pak se již události řítily nekontrolovatelně. V zemi vypukla revoluce. Netrvalo dlouho a manželský pár skončil ve vězení. Zde se královna zcela změnila. Prokázala velkou statečnost, zdrženlivost a zbožnost. Ludvík XVI. Skončil svůj život 21. ledna 1793 na popravišti a stejný osud, bohužel, stihl 16. října téhož roku i nešťastnou Marii Antoanetu. Ačkoliv ji zavraždili samotní Francouzi, smrt z ní učinila jejich nejznámější královnu. V České republice je přes 6000 nositelek tohoto jména. Jeho význam se také vykládá vynikající a možná proto toto jméno nese i jedna z bramborových odrůd, patřící do varného typu A, vhodné zejména na saláty, která se vyznačuje skvělou chutí a vynikající skladovatelností. Nezapomeňte svým známým toničkám popřát a udělejte jim pro radost třeba lehký jarní bramborový salát z té jejich odrůdy. My jim na Rádiu 7 přejeme vynikající a požehnaný sváteční den a pro potěšení jim posíláme následující písničku.

To byla písnička Na věky tvá od kapely Efot, kterou jsme hráli všem Toničkám, Antonínám nebo Antoniím, které dnes slaví svátek. Před námi je na Rádiu 7 páteční poledne, které už možná mnozí vyhlížíte a těšíte se na pracovní přestávku spojenou s uspokojením zpívajícího žaludku. Za chvilku se dočkáte a aby vám ten čas lépe ubíhal, posílám písničky od bratří Ebenů, Tsunami a také Majka Danýho. Umělecké dílo.

jen my sami. My jsme ta tornáda, ta tsunami, jsme tu jen my sami. A všechna trápení jdou za námi, jsme tu jen my sami. S našimi půdkami a chybami

Bylo 12 hodin a páteční den s datem 12. června 2026 se přehoupl do své druhé poloviny. Společnost vám dělá Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Počasí je zatím, alespoň za našimi okny, docela příznivé, i když se už pomalu začíná mračit, a doufejme, že to tak zůstane i nadále a ty mraky se nebudou zhušťovat a zvětšovat, i když ta předpověď pro dnešní den i ten zítří je, že budou přicházet přehánky. Tak doufejme, že jich bude co nejméně a užijeme si i nějaké pěkné počasí. Po obědový čas patří na našem rádiu četbě na pokračování, která vám ve čtvrt na jednu přinese další část z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. V tuto chvíli bych vás rád pozval ke společné modlitbě za dnešní odpoledne. Nebeský Otče, vzdávám ti chválu, čest i slávu. K tobě živému a svatému Bohu pozvedám své ruce a vyvyšuji tvé jméno. Děkuji za každý okamžik, který můžeme prožívat. Děkuji ti za to, že nás miluješ, že znáš dokonale každého jednotlivého z nás, znáš naše povahy, klady i zápory, každou naši myšlenku, radost i starost, každý náš sen a naši touhu. Děkuji ti, že tvá náruč je díky Pánu Ježíši Kristu otevřena pro každého z nás. Buď s námi i v tom dnešním odpoledni, jednej v našich životech. Pomoz nám, abychom ti otevírali svá srdce a poznávali tě na všech našich cestách, v každé aktivitě, která je dnes ještě před námi, ať v rodině, v práci, ve škole nebo na cestách. Dej, ať se v našich životech projevuje tvoje láska a milosrdenství, tvá věrnost, a proměňuje každého z nás i dnes, abychom byli více podobni tvému synu Ježíši, který za nás dal svůj život, abychom mohli být a žít s tebou. V jeho svatém jménu prosím. Amen.

Na rádiu 7 dospíval Štěpán Matuška a City House Music písničku Království. Po další písničce, která bude od Lucy Grimble, písnička More of You, kde bude Lucy zpívat Žádám tě jen o jedno, o víc z tebe, Bože, v mém životě. Tak po této písničce už nás čeká četba na pokračování.

Vladimír Hauser bude pokračovat ve čtení povídky Souboj nad Sinají z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Za bývalým československým pilotem Pavlem Jadrným přišel na návštěvu izraelský veterán Krakovsky. Při vzpomínání na události z roku 1973 vychází najevo, že je spojuje letecký souboj, ve kterém přišel Pavel o nohu.

Egypt, 14. října 1973. Pavel byl se stíhačkou zžitý tak, že jakmile zavřel kryt kabiny, stali se on a jeho myk jedinou bytostí, smrtelně nebezpečnou. A ostatní tři Češi byli stejně dobří. Celé září seznamovali egyptské stíhače s taktikou boje v kabině MiG-21, kterou s úspěchem používali doma při cvičeních. Tohle umění, včetně několika užitečných triků dovedených československým letectvem k dokonalosti, předávali svým egyptským kolegům v učebně i ve vzduchu. Cvičným bojům se věnovali téměř každý den a Češi při nich na oplátku čerpali cenné znalosti, které Egypťané získali ve skutečných bojích. Těšili se na další mezinárodní cvičení, až se budou moct předvést Rusům. Ti se budou divit, jak půjdou jeden po druhém k zemi. Kapitán Badáví bedlivě sledoval pokroky svých stíhačů a při každé příležitosti, kdy se setkal s Čechy, doslova zářil spokojeností. Věděl, že tentokrát bude nepřítel nepříjemně překvapen a také to v důstojnické kantýně Čechům několikrát zopakoval. Pivo nebylo nic moc, aspoň pro toho, kdo je zvyklý na český mok, ale pivo to bylo a bylo vychlazené. Nic jiného člověk po náročné dni nepotřebuje. S Badávím, který se ukázal jako příjemný a zábavný společník, takové večery pěkně ubíhaly. Občas se k ním připojili i další egyptští letci, ale jen výjimečně, spíš se družili sami mezi sebou. Jednoho večera, koncem září, pozval Pavel kapitána Badávího na skleničku koňaku. S uspokojením a obdivem mu oznámil, že jeho kluci jsou velmi šikovní a on by rozhodně nechtěl sedět v kabině izraelské Miráž, když budou ve vzduchu oni. Vlastně je nemá co učit, protože jsou nejlepšími stíhači, s kterými se kdy setkal. Válka začala několik dní na to, 6. října. Byl nejvýznamnější židovský svátek, den smíření, a celý Izrael se věnoval modlitbám. I armáda. Kolem poledne už byla všechna letadla na egyptské základně natáhná, plně vyzbrojená a připravená k okamžitému startu. Tehdy se Pavlovi dostalo ujištění, jak se to s tím izraelským útokem na Egypt. Bylo mu jasné, že Izrael zaútočí, jak říkali Šejvar i Badáví. Jenže až poté, co se vzpamatuje z egyptského útoku. Jestli se vzpamatuje.

0: Co se dělo na pozemní frontě, nebylo pro Pavla zajímavé, tahle válka ho vlastně vůbec nezajímala. Co ale bedlivě sledoval, bylo, jak si v leteckých šarvátkách vedou jeho stíhači. Izraelští letci byli sice zkušení, ale Pavel mohl být spokojen. Stíhači ze 104. Wingu jim byli rovnocennými protivníky. Odpoledne v neděli 14. října zaútočilo asi 60 izraelských letadel na základnu El Mansura. Egyptští stíhači po divokém boji útok odrazili a nepřítel se vracel domů, aniž by splnil úkol – zničit základnu. Pavel si oddechl, zvládli to. Půjdeme do kantýny a společně to oslavíme. V tu chvíli ale přiběhl kapitán Badáví. Honem do kabiny, poletíte za nimi až nad Sinaj, dál ne. Nemají moc paliva a vy jich sestřelíte tolik, kolik budete moct. Letadla už jsou připravená.
1: Ale já jsem jenom poradce, vašeho boje se neúčastním, namítl Pavel.
0: Šejvar a po něm i Badáví ho přece ujišťovali, že Češi do boje nepůjdou.
2: Teď není čas na řeči, vyštěkl Badáví. Mám to potvrzené od vašich nadřízených, letíte hned. S vámi poletí 4 naši, na vysvětlování bude čas potom.
0: Pavlovi polohlasně vyklouzlo něco o debilech a nestihl upřesnit, jestli myslí Šejvara a jeho nadřízené, nebo Badávího a jeho nadřízené. Každopádně zhodnotil, že Badáví má asi pravdu. Přemýšlet a vysvětlovat se bude později. Rozkaz je rozkaz. Kvapem se převlékl do kombinézy a za 7 minut už seděl v kabině stíhačky, které mechanici mezitím nastartovali motor. Jeho čeští kolegové i egyptští spolubojovníci právě zavírali kryty kabin. Start. Do vzduchu se dostal nejdřív Jirka a spolu s ním jeden Egypťan a další dvojice migů, včetně Pavlova, následovali, jen co se předchozí 2 stíhačky odlepily od ranveje. Netrvalo to ani minutu a ve vzduchu bylo všech 8 migů. Nad základnou se sformovali a zamířili na východ. Nebe bylo prázdné, Izraelci už byli dávno fuč. Nevím, proč nás tak buzerujou, pomyslel si Pavel, stejně je nedohoníme. Zapnul forsáž a pocítil to známé nakopnutí, jako by ho někdo zezadu prudce zatlačil. Během několika vteřin jeho rychlost stoupla na 1600 km za hodinu. Mohli by letět ještě rychleji, ale to by jim na Sinaji došlo palivo, a tak se spokojili s touhle rychlostí. Izraelci taky nemůžou moc chvátat, jestli se chtějí dostat domů, tak letí tak 8-900, protože většinu paliva vyčerpali v boji nad základnou. I tak to je pěkná blbost. Když budeme mít štěstí, tak Izraelce uvidíme nad Suezským průplavem a to už bude potřeba se vrátit. Po nějaké době, kdy přemítal o zbytečnosti téhle akce, se Pavel rozhlédl a zjistil, že nikde poblíž nevidí žádný mig. Kde jsou? To je proti všem pravidlům. Vždycky se létá aspoň ve dvojici. Každopádně on je sám a čeští kamarádi i kluci, které ještě nedávno trénoval, asi zpomalili, aby šetřili palivo. Měl by se vrátit. Letět sám je nepřípustný risk. Ale nedalo mu to a pokračoval stejným směrem podle rozkazu, aspoň kousek, než to otočí zpátky k západu. Suezský průplav a chvilku na to pevnina. To nemůže být nic jiného než Sinaj. Jsem v Izraeli, nad nepřátelským územím, to bylo Pavlovi jasné. Také mu to hned potvrdili tmavé obláčky, jak kolem něj explodovaly granáty z protileteckých kanónů. Jen aby nepoužili rakety, to by mu bylo zatraceně horko. Naštěstí mě v téhle rychlosti stěží můžou zaměřit, uklidňoval se. Ještě ho napadlo, že by měl snížit výšku, když poletí někde kolem 100 metrů, tak ho nezaměří, snad. Ze svých 1500 metrů začal tedy klesat. V tom vlevo, hluboko pod sebou, spatřil letoun,
1: který letěl stejným směrem jako on, ale mnohem pomaleji. Kvůli jeho zbarvení ho zprvu neviděl jasně, splýval s terénem. Když se ale zasoustředil, nepochyboval, že má pod sebou miráž. Letí sama. Buď se pilot cítí bezpečně, protože už je doma, nebo má potíže a ostatní mu uletěli. Stočil nos MIGu k němu a za okamžik měl Izraelce v zaměřovači. 700 metrů, 500, 300. Miráž letěla stále ve stejném směru. Od Pavlův MIG nejspíš neviděl, protože se blížil od slunce. 250 metrů. Pavel uchopil spoušť kanónů. Ty jsou na tuhle vzdálenost vhodnější než rakety. 200 metrů. Prst na spoušti se dal do pohybu a zlomek vteřiny na to se MIG začne otřásat, jak z kanónů vylétne smrtící dávka střel. Pavel ale udělal chybu, jaká se mu doma stala naposled před léty ještě jako neskušenému stíhači. Zaútočil v příliš vysoké rychlosti. Krátká dávka nějakých 10 střel provrtala pravé křídlo Miráž, které teď vypadalo, jako by chytilo neštovice. Na druhou, přesnější dávku už neměl čas. Byl příliš blízko a měl co dělat, aby se s nepřítelem, který si zřejmě útoku nevšiml, nesrazil. Povedlo se. Pavel prolétl těsně kolem Miráž, jen nějakých 8, nejvýš 10 metrů. Tak aspoň tohle jsem zvládl, ulevilo se mu. Ale nebylo na co být pyšný. A teď honem domů, dneska evidentně nemám svůj den, rozhodl se. Přidal rychlost a začal letoun stáčet pravou zatáčkou nahoru. V tom ucítil, jak se MIG otřásl. Byl to jiný otřes, než jaký Pavel cítil, když měl prst na spoušti. Tady bylo něco špatně. Okamžik na to kolem něj prolétla druhá Miráž. To je ta, které jsem si nevšiml. A ona mě dostala, uvědomil si Pavel, když začal ztrácet rychlost i výšku. Za chvilku narazím do té písčité země tamhle pode mnou a pak už nic. Chcípnu někde v blbým Izraeli a Jana na mě bude čekat zbytečně. Pavel se nemýlil. Přesně to se stalo. Tedy skoro přesně.

0: Broumov, říjen 1983. Ale ten Egypťan mě nesestřelil. Slyšel Pavel Krakovského jakoby z dálky to, jak se vracel ze svého migu zpátky do obýváku. Místo toho přilétl ke mně, chvíli jsme letěli vedle sebe a on se na mě pár nekonečných vteřin díval. Nevím proč, ale dával mi šanci, abych zmizel, anebo se s ním pustil do rovnocenného boje. Jenže já jsem neudělal ani jedno, ani druhé, myslím, že jsem byl tak trochu bez sebe. Egypťan mi po chvíli, která mohla trvat tak 5 vteřin, ukázal zdvižený palec, pak zamával křídly a odpoutal se. V tu chvíli jsem byl ve výhodě. Stačilo, abych stroj stočil stejným směrem a měl bych ho v zaměřovači. Pavel se zamračil. Něco mu tady nehrálo, ale neuměl říct, co. Rozhodl se nechat Krakovského mluvit dál. Jana se tvářila, jako když na něco čeká. Pavlovi došlo, že zapomněl překládat. Rychle to napravil, ale nezdálo se, že by Janu uspokojil. Chtěla něco říct, ale to už Krakovský pokračoval. Bylo to tak snadné, prostě pohnu kniplem, malinko srovnám nos, zmáčknu spoušť a toho Egypťana vymažu z oblohy. Tohle mi prolétlo hlavou strašně rychle a tak nějak automaticky, aniž bych chtěl. Taky jsem tu myšlenku hned v zárodku zaplašil. Nejsem přece svině. On mě nesestřelil a já ho teď mám zabít. Tak s Bohem a díky, pomyslel jsem si celý spocený směrem k němu. Jestli někdy budu mít příležitost, tak tě pozvu na skleničku. Pavel věděl, jaká část vyprávění by měla následovat. Měl ale podezření, že Krakovský vypráví jiný příběh, než jaký zná on. Jenomže akorát ve chvíli, kdy se mig ode mě oddělil a začal stoupat, se to stalo. Ucítil jsem zachvění od tlakové vlny, jak jsem si v zápětí uvědomil, a současně jsem uviděl záblesk, to, jak migu začal hořet motor, a nějaké 2 vteřiny na to se kolem mě mihlo letadlo. Naše Miráž. Takže jsem v tom nebyl sám, jenom jsem o ní nevěděl. Paní Jano, mohl bych, prosím, znovu dostat trochu vody? Nějak mi vyschlo, požádal Krakovský. Je, promiňte, omlouvala se Jana, když to Pavel přiložil. Nevšimla jsem si, hned jsem zpátky. Ve dveřích se ale zastavila. Nebo pivo? Nebylo by to lepší?
1: Ano, to by bylo úplně skvělé, přiznal Krakovský.
0: Jana přinesla rovnou 3 lahve a ze sekretáře vyndala 3 skleničky. Olivětinská 11, oznámil Pavel. Je to jedno z nejlepších piv. A to neříkám jenom proto, že se vaří tady u nás. Doufám, že vám bude chutnat.
1: Lahodnější jsem nepil ani tenkrát v Žatci, potvrdil Krakovský, když si svlažil hrdlo a pokračoval ve vyprávění. Hugo Steiner mě doprovodil na základnu. Měl jsem na něj strašný vztek. Taky jsem hned vyskočil z kabiny a chytil ho pod krkem. Co si myslíš, že jsi udělal? Řval jsem na něj a třásl s ním jako smyslu zbavený. Hugo nechápal, bodeť by taky jo. Když jsem se trochu sklidnil a byl schopný vnímat, tak mi vysvětlil, proč zaútočil. On letěl někde ve 2000 stopách a mě si všiml právě ve chvíli, kdy ten mig seděl vedle mě a chystal se odpoutat. Z jeho pohledu to vypadalo, jako by ten mig na mě útočil, prolétával kolem mě a každým okamžikem znovu zaútočí. To, že já jsem se nebránil, Hugovi napovědělo, že mám asi potíže a nemůžu manévrovat, tak se do toho vložil.
0: Jana, která vyprávění poslouchala se zpožděním, tak jak Pavel stíhal překládat, se už nějakou dobu ošívala.
1: Něco jí na tom příběhu nesedělo. Vidím, paní Jano, že se vám na mém vyprávění něco nelíbí, obrátil se na ní Krakovsky. Možná jsem nějakou část povídal nesouvisle, nebo jsem vás snad utopil ve zbytečných podrobnostech? Janin zrak chvilku zmateně přeskakoval z Krakovského na Pavla a zase zpátky. To jste trefil, potvrdila nakonec Krakovskému a otočila se k Pavlovi. Ty jsi mi to přece vyprávěl jinak. Střílel jsi, ale netrefil ses.
0: Střílel? Byl na řadě Krakovsky, aby se zatvářil nechápavě. Ale napadlo se ptát, nebyla na to vhodná chvíle a stejně tušil, že to všechno dozví. Pavel byl rád, to Jana řekla. Tohle bylo ono. Tohle mu na příběhu tak, jak ho vyprávěl Krakovsky, vadilo. Vždyť on střílel. Jasně viděl tu špatně mířenou dávku, jak provrtala pravé křídlo Miráž. Že by si jí Krakovsky nevšiml? Nesmysl. Pavel tenhle nápad okamžitě zavrhnul. Nejde si nevšimnout, když to ve vzduchu schytáte. A nebo každý z nich mluví o jiném setkání. Krakovský o nějakém Egypťanovi, který se rozhodl ho nesestřelit, a Pavel o Izraelci, kterého se pokusil sestřelit, ale nevyšlo to. Tak to je taky pěkná blbost. Scenzuroval i tuhle myšlenku. Že by se v tutéž dobu ve stejné oblasti odehrály dva stejné střety, které se liší jen v jednom detailu? Nejsem malej, uzavíral Pavel své úvahy. Jeden z nás buď lže, a já to nejsem, nebo si to někdo špatně pamatuje, a ani to nejsem já. Jenže je vůbec možný si takovou vyhrocenou situaci pamatovat špatně? Že jsem šel do Masny a koupil krkovici, si počase můžu vybavit, jako že jsem šel do zeleniny a koupil kapustu, ale jestli na mě někdo střílel nebo nestřílel, to si přece člověk pamatuje do konce života, když to přežije. Protože Pavel nevěděl, kudy z toho ven, svěřil se se svými úvahami Janě a Krakovskému.
1: Počkejte, vy si opravdu pamatujete, že jste po mně střílel? Divil se Krakovsky. Jenže toho bych si musel všimnout, jak jste správně řekl. Stejně tak je nesmysl, abyste zaútočil na jinou Miráž. Ne, to bylo moje letadlo, tím jsem si jistý, protože já jsem vás poznal. Nejdřív tam ve vzduchu, když jste letěl vedle mě, a potom v nemocnici. Byl jste to vy?
0: Co to pro boha ten člověk plácá? Jak mě mohl poznat ve vzduchu, když jsem měl obličej zakrytej brejlema a dýchací maskou? No, tím se ledacos vysvětluje. Teď už je jasný, kdo tady nemá všech pět pohromadě. Nahlas ale Pavel řekl jen to s těmi brýlemi a maskou. Víc mu zdvořilost nedovolila.
1: Ano, zní podivně, chápu, připustil Krakovsky. Jenže mně během té chvilky, co jste vedle mě letěl, došlo, kdo jste. Tedy na 100% jsem si jistý nebyl, ale mé podezření se potvrdilo, když jsem za vámi přišel na ošetřovnu. Vy jste spal, takže o mé návštěvě nevíte, ale doktor mi řekl, jak se jmenujete, vyčetl to z vašich dokladů. A taky vás můžu ujistit, že ten, kdo tam ležel, vypadal zrovna tak, jako teď vy, jen o pár let mladší, Jana ho přerušila.
2: Dobře, rozumím, že jste Pavla mohl poznat na ošetřovně, i když nechápu, jak to mohl být on, když to měl být ten Egypťan, co na vás nestřílel. Ale vysvětlete mi, jak jste ho mohl poznat v letadle s těma věcma na hlavě, brejle a tak.
1: Krakovský místo odpovědi zalovil v aktovce a vytáhl fotografii. Vypadala stará a nebylo to jen proto, že byla černobílá. I v 70. letech bylo ještě obvyklé fotit na černobílý film. Bylo to takovým
2: jiným kontrastem nebo nepatrně zažloutlým odstínem, možná obojím. Našel jsem ji doma, tak jsem si řekl, že vám ji dám. Nevím, třeba ji máte taky, ale jestli ne, tak by vás to mohlo zajímat. Krakovský podal fotografii Pavlovi a Jana vstala a stoupla si za Pavla, aby také viděla. Na fotce byla stíhačka, která vypadala jako Messerschmitt, ale měla československé označení. Před ní stály dva muži v československých uniformách, dvě ženy v civilních šatech a dvě děti, dívka a chlapec, ani ne desetiletí. A uprostřed voják, který měl na sobě jinou uniformu. Všichni se usmívali. Nejvíc ale zářil ten kluk, co ukazoval zvednutou ruku tak, aby byly vidět hodinky, příliš velké na jeho drobném zápěstí. Pavel ani Jana nebyli schopni slova. Tak se ho ujal Krakovský.
0: Určitě si na ty hodinky pamatujete, pane Jadrný, ne? Dal jsem vám je, než jsem odletěl do Izraele. A po 25 letech, když jste mi zamával z kabiny svého MIGu, jste je měl pořád na ruce. I na ošetřovně jsem je viděl na stolku vedle vaší postele. To ale byly pořádně potlučené. Máte je ještě?
2: Pavel neodpověděl, jen mu zvlhly oči. A najednou, jako by z nich spadl závoj, přes který se dívali posledních 10 let.

knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Autorem hudebního doprovodu je Jonathan Kaleta. Reprízu dnešního dílu uslyšíte ještě dnes ve 23.15 a pokračování v pondělí 16:15, kdy je na pořadu další část povídky Souboj nad Sinají.

0: uznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Na Rádiu 7 dospíval písničku o pánu svého života Josiah Queen. Posloucháte Rádio 7 a za okny nám už nakukuje 13. hodina, ke které nás doprovodí písničky skupin Kamis a Souznění a která nám přinese

Mňavu rozmarínu. Pořad, který má pro dnešek zajímavý název Měnit příběhy tam, kde jiní vidí problém, a ve kterém zazní rozhovor Kláry Literové s vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno Jitkou Opálkovou. Jsme rádi, že i dnes jste s námi.

0: Vítám vás v Rozmaríně v pořadu o rodině a vztazích. Naším hostem je Jitka Opálková, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno, která už řadu let buduje a stojí za tím. Stojí za týmem 17 lidí, 17 pracovníků a spolu tvoří projekty, které mění konkrétní lidské příběhy. Jitko, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Jitko, když jsem se za tebou byla podívat v práci, řekla si: chci mít odvahu dělat věci, které lidi nepochopí. Můžeš to víc vysvětlit? Vzpomínáš si na to, co si tím myslela?
1: No, teď se mě trošku, Klárku, zaskočila, ale je to vlastně tak. Chci mít odvahu dělat ty věci ne proto, že je vždycky lidé pochopí, ale proto, že jsou potřeba, nebo že vnímám tu potřebu, kterou mi Pán Bůh ukazuje, navzdory tomu, že lidé často nepochopí.
0: Děkuju. Kdy jsi se rozhodla, že právě tohle, co děláš, je tvoje cesta?
1: Úplně takhle, že bych řekla konkrétní rok, datum, čas nemůžu říct. Když si vzpomínám, jak jsem byla malá holčička, tak možná ten příběh začal jako velmi dávno. Já když jsem byla to dítě, co vyrostlo ještě za komunismu, já jsem se narodila v roce 1973 a moje oblíbená kniha z dětství byly dvě. Jedna byla Odvážná školačka a druhá byla Říkali mi Leni. To byla taková o té odvlečené holčičce z Lidic, kterou vychovávali v západním Německu. A to byla literatura, která mě vlastně jako hodně formovala a moje rodiče byli oba dva ve straně a já jsem opravdu jako čekala, že přijde ten komunismus. Já jsem sněla o tom, že bude ta komunistická budoucnost a že bude jako všechno ten svět v pořádku. A když jsem byla ve druhé třídě, tak tenkrát zemřel Brežněv, generální tajemník UVKSS v Sovětském svazu, jsem plakala. A přišli jsme na to s vaší ředitelkou, že ona plakala také, že Katka Horicová také plakala, když umřel Brežněv a že konečně jsme potkali někoho, kdo to také jako prožíval. A já jsem skutečně jako čekala. A potom, když jsem poznala, že ty věci jsou jiné, když jsem dospívala, tak jsem zjistila, že to jako není celá pravda. Ale už v dětství jsem toužila potom, aby každé dítě mělo ten svůj pomeranč. Aby každé mohlo dostat ten svůj pomeranč, na který má chuť. A potom v dospívání jsem nějak žila, když mi bylo 25 roků, tak jsem svůj život dala Panu Ježíši. A potom, když jsem se dívala zpětně, jsem říkala, já jsem byla taková hloupá, jsem věřila těm komunistickým bábolům. Ale dneska, po té 50, když se ohlídnu zpátky, tak to vidím úplně jinak a vidím, že už tenkrát vlastně Pán Bůh dal do mého srdce tu touhu po Božím království. Jenom prostě to bylo v jiném formátu, jenom jsem nevěděla. Neznala jsem vlastně Boží království, ale v mém srdci byla ta touha po tom spravedlivém světě, který a ta touha tam vlastně dodnes zůstala.
0: A na kterým ty teďko pracuješ, tvoříš ho, pomáháš.
1: Ale potom, jestli se možná ptala ten začátek vlastně té služby v Teen Challenge třeba, tak ten začal, bylo to někde kolem roku 2000, já jsem v roce 1999 uvěřila, velmi krátce na to, já člověk, který nikdy nechtěl pracovat s dětmi, jsem začala sloužit v nedělní škole, v dětské besídce. Protože mě nějací lidé oslovili, tak jsem řekla, tak jestli to tak jako vidí víc lidí, tak asi Pán Bůh mě do toho volá, tak jsem začala. A opravdu jsem sloužila asi 15 let s dětmi, pak jsem začaly chodit na besídku různé děti, které byly fakt jako potřebné, děti, které vyrůstaly v těžkých podmínkách, tak vlastně vznikla ta služba dětského centra. A já jsem dlouhé roky sloužila s dětmi a vždycky to bylo tak, že byla nějaká potřeba, kterou Pán Bůh ukázal, kterou já jsem viděla, kterou viděli lidé kolem mě. A já jsem cítila to nutkání řešit, takže jsem začala vždycky řešit nějakou potřebu. A tak postupně vznikaly ty jednotlivé naše služby až do té dnešní podoby. A dneska už vlastně s dětmi vůbec nesloužím, nepracuju v té přímé práci vlastně ani s dospělými, ale pořád se potkávám s příběhy těch lidí, potkávám se s kolegy a ta moje role je dneska trošku jiná, ale začalo to tím, že jsem prostě viděla nějakou potřebu, kterou jsem viděla, že Pán Bůh mě ukazuje.
0: Začalo to v besídce teda? A tam si byla dlouho vytrvala?
1: Tam jsem byla asi 10 let.
0: A pak si přešla teda tady do té služby Teen Challenge.
1: A Teen Challenge jsem vlastně 20 let. A to 120 let.
0: Jo, tak děkujeme. Řekla jsi nám i proč ses rozhodla věnovat téhle práci. A soustředila se potom teda na děti z vyloučeného prostředí. To asi to v církvi nebylo?
1: Je to tak. Děti přicházely, vlastně jsme měli, máme ten můj domovský sbor na ulici, kde bylo takový dům, kde byla taková jako vyloučená rodina a děti nám začaly chodit v neděli na besídku. Takže to tak velmi přirozeně vzniklo, že najednou nám seděly ty děti na klíně a my jsme viděli, že mají potřeby, které v rámci besídky jim nedokážeme naplnit. Takže jsme tenkrát s týmem založili takový klub Středečník, potom jsme začali vlastně službu dětského centra a nebyla jsem to jenom já, bylo to samozřejmě víc lidí, kteří v tom byli zapojeni, ale stávaly se mi i takové věci, že jsem byla venku s našimi dětmi a pán Bůh přivedl úplně děti v parku za náma, který tam měli mámy, který si jich třeba moc nevšímali, protože třeba na to ani neměli prostor, tak za náma přivedla, skákali s náma ty děti panáka, tak jsem vnímala, že pán Bůh vodí ty děti, že to nejsem já, kdo si to vybral, rozhodl se, tak jsem prostě reagovala na tohleto volání.
0: To je úžasný, pán, jak ty si vůbec ze začátku nechtěla, nevěděla si, že budeš pracovat s dětmi, neměla si to na srdci a takováhle výdrž a takovýhle směr, krásný. Mluvila si o terapii, pozvedání, o pomoci těm lidem. Kde se v tobě taková citlivost vzala?
1: Já nevím, jestli se to dá právě nazvat citlivostí, protože nevím, jako není to, že bych byla jako dojatá úplně příběhy těch lidí. Já mám moc ráda ten příběh, když Ježíš poprvé kázal v synagoze a mluvil o tom, že přišel vyhlásit to milostivé léto, že přišel vysvobodit ty zajaté, že přišel přivést lidi ke svobodě. A já skutečně věřím tomu, že ten boží záměr s každým člověkem je, aby žil ve svobodě, aby žil v důstojnosti. A jestli k tomu můžeme my nějakým dílem přispět, tak to máme udělat.
0: Mm-hmm. A co tě drží v této práci, když přijde únava? Je toho hodně teď?
1: Často jsou to i ti blízcí lidé okolo, kteří říkají, že vidí ten smysl, že vidí i nějaké výsledky. I sama si připomínám ty příběhy, které jsme třeba prožili a kdy se opravdu věci podařily, protože je spousta věcí, které se nepodaří a vždycky se nás lidi ptají, a jaké máte výsledky? A já vždycky přemýšlím nad tím, co vlastně jako chtějí slyšet. Že chtějí slyšet o těch rodinách, které chodí dneska do církve, které všechno mají srovnané a my takové výsledky ale nemáme. Ale dodnes já potkávám na ulici děti, které ke mně přijdou. Po 15 letech si pamatuju, jak se jmenuju. A vždycky mají 4 stejné otázky. A říkají, pořád pracujete v dětském centru? První otázka. Druhá otázka je, pořád máte tělocvičnu? Třetí otázka je, pořád děláte svačiny? A čtvrtá otázka je, a pořád si vyprávíte z Bible? Tak to jsou věci, které oni si pamatují. A když na ty otázky všechny odpovím ano, tak začnou vzpomínat a vzpomínají o tom, jak s náma byli na výletě. A přišel za náma jeden kluk, který k nám chodil opravdu jako 8 let, 4x týdně a přišel za náma, když mu bylo 15, nám říct, že to, co prožil u nás, bylo jeho dětství. A potom vypráví třeba o svém životě, jak to mají dneska. A mnoho z nich žije ten život líp, jak jejich rodiče.
0: Mm-hmm.
1: A to je to, že si uvědomím i v těch těžkých chvílích, že jsou lidé, že ač na první pohled může vypadat, že ta naše služba nemá takové výsledky, jak bychom čekali, tak přesto má význam a konkrétním lidem pomohla změnit jejich život.
0: To je krásný. A to je taková ta podpora. A když přijde i nepochopení od lidí?
1: Asi nemám potřebu se obhajovat a získat jakoby ten aplaus. A hodně jsem se i naučila, že vždycky jako lidé nebudou rozumět. Že vždycky lidé nepochopí a že nemám potřebu jako obhajovat to, co dělám. A nebo snažit se lidem vysvětlit, jako ne každý pochopí, protože, jak to říkal Ježíš, kdo má uši k ušení, slyš. Kdo chce slyšet, tak slyší. A kdo nechce, tak my můžeme se snažit prostě mnoha argumenty mu vysvětlovat, ale stejně nevysvětlíme. A dřív jsem hodně se snažila jako vysvětlovat, obhajovat. Dneska už tu potřebu nemám.
0: Díky. Tak mluvili jsme o hodnotách, o tvé vnitřní motivaci a po písničce si popíšeme, jak to vypadá konkrétně ve tvé praxi. Milí posluchači, kdybyste nám chtěli napsat, poslat nějakou otázku nebo nějaký vzkaz pro Jitku Opálkovou, budeme za to rádi. Tady jsou naše kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: kdykoliv.
1: V pořadu Rozmarína si povídá Klára Litterová s Jitkou Opálkovou, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno. Jitko, mluvili jsme o tom, co tě vede zevnitř. Měli jsme teď takovou i revoluční písničku. Pojďme se teď podívat na to, jak do tvé konkrétní práce. V dětském centru Teen Challenge dnes funguje celá řada aktivit. Vím, že tam máte předškolní klub, nízkoprahový klub, fotbalový klub, Titány. Co ještě?
2: Máme službu pro rodiny a zároveň máme ještě takovou ukrajinskou velkou sekci.
1: Mm-hmm. Pro děti, pro mládež?
2: Pro mládež a pro ženy hodně.
1: Mm-hmm. A také doprovázíte pěstounské rodiny?
2: Je to tak. Tak možná já ještě bych se vrátila trošku k té písničce. Moc mám radost, že tady mohla zaznít vlastně Tracy Chapman v Rádiu 7. Nevěděla jsem, jestli to bude možné nebo ne. A je to vlastně ta hudba, která mě hodně jako povzbuzuje. A je to hudba, kterou jsem poslouchala už, když mě bylo 17. A vím, že to byly vždycky ty věci v mém srdci. A že teprve, když jsem se potkala s Pánem Bohem, s Kristem, tak jsem postupně sbírala odvahu ty věci začít dělat. Mm. Že vždycky ta touha tam byla a Pán Bůh mě dal vlastně i ty nástroje k tomu, ty touhy jako realizovat. Tak jsem za to moc vděčná a vidím, že takový byl Ježíšův život, že chodil a pozvedal lidi. Že to je vlastně to, co se od něho nejvíc chci učit, pomáhat lidem povstat, že to pozvednout člověka je vlastně to nejvíc, co můžeme udělat. A ty jsi mluvila o těch našich službách, které máme. Jednu už nemáme, protože jsme se rozešli s fotbalovým týmem, ale rozešli jsme se vlastně jako v hezkém a někdy ty věci skončí. A někdy je to taky jako dobré umět věci ukončit, nejenom je začínat. To je někde v přísloví, že je důležitější konec těch věcí než jejich počátek. Tak se toho nesmíme bát jako vlastně něco uzavřít. A mluvit i o tom, že někdy věci skončí, někdy máme pořád pocit, že jako nemůžeme mluvit o tom, co nedopadlo dobře, o tom, co jsme nezvládli, o tom, co se nepodařilo. Ale já si myslím, že když mluvíme právě o tom, co my sami jsme nezvládli, tak to je pro lidi obrovským povzbuzením, protože vlastně jim to je v tom ta zranitelnost. Já můžu mluvit o tom, co se nezvládla. Já můžu mluvit o tom, jak ty věci byly. A když se vrátíme k těm službám, co dneska děláme, tak tenkrát, když jsme začínali, to bylo rok 2007, jsme otvírali dětské centrum na Cejlu, kde vlastně jsme dodnes. A tenkrát jsme byli tým opravdu dvou lidí. Postupně jsme se rozrůstali. A tenkrát jsme měli navázaný vztah s jednou paní policistkou, která dělala v rámci prevence. A my jsme se potkali a ona říká, no to je bezvadný, že budete mít ten nízkoprah. A já jsem mi říkala, no ale my budeme v poschodí. Já jsem nechápala, co to je nízkoprah. Já jsem si myslela, že to jako nízkoprah znamená bezbariérový. Ale a potom, když to někde řeknu, tak lidi vždycky z toho mají radost a říkají si, tak jako je to dobrý, jako vlastně můžu začít ty věci dělat, i když jako všechno nevím. Mám ten prostor se ty věci naučit. Tenkrát jsem psala první žádost o dotaci a byla to nadační fond Siemens a oni tam psali, přiložte výroční zprávu. A já jsem řekla, co je to výroční zpráva? Já jsem vůbec jako nevěděla, jsem byla 10 let doma s dětma předtím. Měla jsem nějaké vzdělání předtím, ale v této oblasti jsem se nepohybovala, skutečně jsem nevěděla a nejednou pro mě bylo všechno nové a skutečně jsem se musela učit krok po kroku, doplnit si vzdělání, naučit se ty slova, rozumět těm lidem, ale jsem za to moc, moc vděčná a myslím, že Pán Bůh nás jako volá k těm věcem právě, které jsou větší než my. Že to jsou věci, které si dneska nedokážeme představit, tak Pán Bůh jako už nám je ukazuje, že tam máme jít. Vidíme to v Bibli, čteme to, říkáme si, no to je úžasné, jak ti lidi šli, ale ti lidi byli stejně jako my. A možná nás nevolá ke vstupu do zaslíbené země, ale možná má pro nás úkoly, které jsou v dnešním kontextu stejně troufalí. Mluvit, zvedat nějaký témata, otevírat, pomáhat lidem, o kterých třeba nikdo nemá zájem. Tak já věřím, že všichni, kdo poslouchají, něco takového se ve svém životě dokážou představit. Z čeho mají strach, ale vědí, že by měli, tak si myslím, že chce to vzít odvahu a i když nevíme, tak prostě vykročit.
1: Děkujeme za tvůj střípek další vnitřní motivace, ale zároveň i za odvahu a povzbuzení. Díky. Když se vrátíme k těm aktivitám, které vaše organizace má, a podíváš se na ně jako celek, co tě na tom nejvíc těší? Nebo jestli můžeš říct, která nebo nějaká věc?
2: To, co je pro mě nejvíc jako téma, je asi otázka romských žen. To je něco, kde jako nevidíme úplně ty výsledky ještě, ale věřím, že přijdou. A to je téma, který jako asi v mém srdci nejvíc rezonuje. Já jsem ti teď o přestávce tady mezi písničkama vykládala takovou příhodu, jak můj 12-letý syn se mě minule ptal, kde je to feminista. A já jsem říkala, víte, to jsem třeba já. A že to je člověk, který vlastně věří tomu, že muži a ženy mají mít stejnou příležitost dělat ty věci, ke kterým jsou vlastně jako povolání, které by chtěli dělat, na které mají prostě talenty, nadání, vzdělání a že mají dostat tu stejnou příležitost. A v naší zemi to ženy úplně jako taky nemají ve všem lehké, sami to zažíváme i v tom křesťanském prostředí, se často prostě s námi jako nepočítá. Jako nikdo nepočítá, že bychom fakt jako chtěli třeba mít odpovědnost za něco, možná tak vést tu besídku, ale že bychom chtěla dělat ty jako důležité věci, že bychom chtěli do nich mluvit, že bychom se chtěli podílet na těch důležitých rozhodnutích, často s tím jako nikdo nepočítá, tak to je jedna věc. Ale potom je v naší zemi skupina žen, se kterýma nepočítá jako vůbec nikdo, a to jsou romské ženy. A každá ta romská žena, ať je jakkoliv vzdělaná a z jakékoliv rodiny, jakékoliv má znalosti, dovednosti, vždycky si musí obhájit to, že vlastně ona jako není problém. A to je to těžké. Že prostě žena si musí obhájit, že prostě není, že je vzdělaná, že pracuje, musí každému vysvětlovat. A nikdo nepočítá s tím, že je vlastně jako člověk. Že ji nevidí lidé primárně jako člověka, ale primárně jako problém.
1: Mm-hmm. A s jakými bariérami se u těch žen a možná i u dětí setkáváš?
2: Je to hodně, že lidé mají jako ty očekávání, že ví, že tomu říkají, no máme ty zkušenosti a vždyť víte, že to je jako s nima těžké a to je ta kultura. Ale já věřím tomu, že Pán Bůh jako stvořil člověka jako důstojnou bytost a je úplně jako jedno, jakého jsme národa, jakého jsme jazyka, jakého jsme pohlaví, že skutečně jsme stvořeni k Božímu obrazu. Ale my lidé často takhle jako nepřemýšlíme. My prvně vidíme ty věci, ty zkušenosti naše, ty naše předpoklady, ty naše předsudky a potom vidíme třeba ten lidský příběh.
1: Uh-huh. A co říkají třeba tyhle vaše klientky? Jak se u vás cítí?
2: Nejsou to jenom klientky, jsou to i třeba moje kolegyně, které říkají, já jsem tak dlouho hledala práci a skutečně mě nikde nevzali. Často skutečně pak říkají, konečně se mnou někdo mluví jako s člověkem. A my jsme dělali loň takovou jako nádhernou akci, nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, a to byla konference Důstojnost romské ženy.
1: Klidně to zmiň.
2: Mm-hmm. A to byl vlastně nápad, který přišel, fakt jako věřím, z hůry, ale potkalo se to s nějakou aktivitou, kterou my jsme dělali pro ženy, chtěli jsme dělat konferenci, nedostali jsme na ní peníze, já jsem říkala, tak asi nic nebude, a pak Pán Bůh říká, ale udělejte tu konferenci, ale jako s tím tématem důstojnosti romské ženy. A tak jsme dělali 16. října v Brně v prostorách City Houseu konferenci na důstojnost romské ženy. A bylo to úžasné, protože tam mluvili fakt jako romské ženy. A přijelo na ně asi 170 lidí. A byli to lidi z různých neziskových organizací v České republice. Byli tam lidi z města, z různých ospodů, úřadů. Byli tam lidi z ministerstev některých. Byla tam spousta křesťanů z různých společenství. Bylo tam hodně Romů, Romek. A my jsme mohli mluvit o tom, jaké to je pro romskou ženu, jak ona prožívá tu důstojnost. A ty ženy mluvily o tom, jaké mají bariéry. A byly to ženy často velmi vzdělané, ale i ty prosté. A mluvily o tom, jak skutečně se na ně společnost dívá přes prsty, jak kolika bariérám čelí ve vlastní rodině, když chtějí žít jinak? Jak nechtějí přijmout tu kulturu, že budeme mít dítě v 15 a škola nemá význam, a když se tomu postaví, kolika bariérám čelí doma a potom kolika bariérám čelí v té společnosti.
1: Uhum. A když zmiňuješ to prostředí nebo ten model života, že v 15 už mají děti, partnera, jak je těžké pro vás tenhle vzorec změnit?
2: Já nevím, jestli my máme měnit tento vzorec. To si nemyslím, že naším úkolem je měnit nějaký vzorec chování. Ani na to jako nejsme schopni. Ale chceme pomáhat tím ženám, aby se podívali na svůj život, že může být víc, že to okno, které je zavřené, se může otevřít a můžou získat úplně jinou perspektivu. A to stejné u těch dětí. My chceme, aby dítě, který k nám přijde, zjistilo, že jeho život může být jinak, že může být širší, barevnější, rozmanitější, že může být větší prostě. A že to je to, k čemu nás Pán Bůh volá, abychom pomáhali lidem vidět tu širší perspektivu svého života.
1: A můžeš pro nás zmínit, jakým způsobem je vedete k tomu, aby měli větší sebehodnocení, aby si věřili a objevili tu svoji hodnotu?
2: Často s nima mluvíme tváří v tvář, prostě přímo, s důstojností, s úctou. A potom děláme ty konkrétní kroky, které jim pomáhají vytvořit prostor pro to, aby se mohli skutečně jako rozhodovat sami. Pomáhají mi získat takový odstup a náhled na jejich život a ptáme se jich, co by vlastně sami chtěli, jak vidí svůj život, jestli by chtěli nějaké věci jinak. A často oni jsou jako zamotané v mnoha problémech, které nejsou schopny bez té pomoci řešit.
1: Mm-hmm. Co by si z tohohle všeho vzkázala většinové společnosti?
2: Přemýšlejme skutečně o tom, jak jednal Ježíš, když chodil po zemi. Ke komu chodil? Já mám ráda ten příběh samařské ženy u studny. Protože za kým on šel? On šel za tou samařankou, se kterou se lidé nebavili. Šel za tou ženou, která měla těch 5 mužů. A říkali, dej mi napít. Vzal si od ní tu vodu. Neodmítli. Byl to v tom obrovský respekt k té ženě, jako k bytosti. I ta žena v té kultuře nebyla prostě, neměla tu hodnotu a Ježíš šel za ní a pozvedl ji.
1: Mm-hmm. Tak teď už víme, odkud startují mnozí a vyvstává otázka, co je cílem této práce a zeptáme se na to po písničce.
0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Jitko, mluvili jsme o těžkých startech, o bariérách, které děti a ženy překonávají. To zní velmi náročně, možná někdy až bezvýchodně, ale vaše práce stojí právě na víře, že změna je možná, že i malý posun má obrovský význam a že když někdo startuje v mínusu, tak jak si to říkala mě, když jsem u tebe byla na návštěvě, dostane se na 20 a je to vítězství, ne selhání. Pojďme se teďko podívat na to, kam chcete lidi dovést. Co je cílem té, co je světlem na konci cesty? Co je nejdůležitější? Co chcete děti a ženy naučit?
1: To je těžká otázka. Co chceme naučit? Já trošku naučit možná děti a spíš pomoci pochopit nebo získat tu perspektivu. Pomoci je naučit, že mají skutečně tu hodnotu. Že jsou lidská bytost, která má budoucnost. Že mají hodnotu navzdory tomu, co o nich druzí říkají. Ale zároveň třeba dneska se mezi dětmi potkáváme s obrovským násilím. Jako, že děti fakt jsou jako násilný, často jako vulgární, agresivní a taky chceme učit, že prostě každá druhá lidská stejnou důstojnost jako oni. Vnímat jako druhého člověka přednějšího sami sebe. Nevidět sebe jako středobod vesmíru, ale vnímat, že každý člověk prostě je důležitý a že záleží na tom, jak spolu žijeme a že to, co dělám, má dopad, že nežijeme sami sobě a že cílem není jenom jako udělat si ten svůj krásný život, který nebude nikoho potřebovat, ale že cílem je právě jako i mít ten přesah, i moci pomoci druhýmu, pozvednout druhýho, prospět někomu, nejenom hledat jako to vlastní blaho.
0: Mm-hmm. A zároveň tím budujete pocit bezpečí, aby se u vás cítili dobře, ne?
1: To určitě. My máme ty, vlastně máme ty zmluvy o tom předškolním klubu, který máme a to vidím jako obrovskou výzvu, protože to je to prostředí, kdy k nám přichází děti, který máme vlastně dvě třídy předškolního klubu, jedno od 3 roku a druhou 4 až 5 let, ale chodí nám tam někdy i starší děti, který propadnou tím sítem úplně. Třeba hodně se stěhují po azylových domech, pak se objeví v únoru tady v Brně, nejsou zapsaní nikde do školky a než se to podaří vlastně s naší pomocí ten zápis zrealizovat a nastoupit třeba do mateřské školy, tak to dítě chodí k nám. A v tom našem předškoláku jsou vlastně kolegyně, které pomáhají těm dětskám najít bezpečí i naplnit ty vývojové potřeby, které oni mají a často nebyly naplněny. Takže se setkáváme s tím, že pak k nám do klubu chodí 10letý dítě a my čekáme, že by v tomhle věku už mělo něco, ale ono vlastně nemůže, protože když mu byly 3 roky, tak neprožilo to, co mělo prožít ve 3 letech. Že nemá třeba naplněnou tu bazální důvěru, že nevěří lidem, že vlastně nevěří nikomu. A taková naše touha je opravdu jako učit ty děti důvěře. Nejenom lidem, ale poznat, že je tady Pán Bůh, že můžou k němu vždycky přijít, že když jim je těžko, že je to on, kdo jim dává tu hodnotu a že je to on, kdo má řešení do každé situace, že můžou jemu důvěřovat. Ale zároveň jsou i kolem lidé, kteří to s nima myslí dobře. Že není každý proti ním, že nežijeme v džungli, kde každý musíme si urvat ten svůj vlastní díl kořisti, ale že můžeme spolupracovat a že spolupráce naše navzájem bude dělat ten svět lepším i pro život každého z nás. My jsme mluvili před písničkou o tom, že vlastně každý žijeme v takové bublině a dneska to vidíme hodně, že fakt jako žijeme v těch různých světech a že ten náš svět nám připadne, že to je ten jediný, který existuje. Ale není to tak. Není to tak a velké problémy řeší jak lidé, kteří jsou sociálně vyloučení, tak velké problémy řeší třeba mladí lidé, kteří se zbojí úplně s jinýma věcma. Řeší potom lidé, kteří jsou dneska staří, nevidíme do těch bublin a ani jako nemáme někdy chuť se do nich dívat, tak možná je důležité jako vykračovat z nich a ptát se, a nemyslet si, že já rozumím tomu světu druhého člověka.
0: Mm-hmm. Díky. Podíváme se teď do vaší organizace. Ty vedeš tým 17 lidí?
1: Tak já bych to takhle úplně neřekla. My máme víc týmu. V týmu, v tom velkém, je nás 17 lidí, ale já určitě nejsem vedoucí všech těch lidí, protože ty týmy, máme malé týmy, které mají svoje vlastní vedoucí a já pomáhám spíš těm vedoucím, jak vést ty malé týmy.
0: Jo, a je to tým, jsou tam jak Češi, Romové,
1: Ukrajinci.
0: Ukrajinci, výborně, různé temperamenty, různé zkušenosti. Jak takový tým buduješ, nebo ty bublinky, nebo ty jednotlivé podskupiny?
1: No to by asi bylo lepší zeptat se jich. Snažím se být vždycky otevřená, přímá a mít co největší míru laskavosti. A vidět v lidech to, kam můžou dojít, ne to, kde jsou dneska. Vidět ten jejich potenciál a pomáhat jim dojít tam, kam bych chtěli. Nebýt odpověď na každou otázku, nebýt expert na každý téma, prostě i mít tu hledat, prostě ptát se lidí, kteří tomu rozumí víc, nechat si poradit. Teď jsme zrovna si dělali galupu v test talentů pro tým a to bylo moc fajn, protože jsme mohli vidět, jak jsme právě jako různorodí i vnímat se v té různorodosti, že nemusíme být všichni experti na každý téma. A my to v tom našem týmu jsme teď se hodně smáli, protože to vidíme, jak jsou lidé, kteří, třeba já a jedna kolegyně, kteří nikdy nevrátí nabíječku na její místo. Ale zase zvládneme věci, které třeba nikdo jiný nezvládne. A pak je kolegyně, která ty věci vždycky uspořádá. Pak jsou lidi, kteří jsou víc, mají víc té empatie. Pak jsou lidé, kteří víc umí naslouchat. Pak je kolegyně, která má na prvním místě učení a je extrémně prostě rozvojová, učenlivá, vytváří ty bezvadné metodické věci pro děti. A že vlastně každý z nás jsme potřeba, to jak říkáme vždycky teď i s naším ředitelem v Team Challenge, že jsme to jedno tělo. Že jsme to jedno tělo a že nemůžeme být stejní a že nás Pán Bůh takhle dal dohromady, abychom se doplňovali. A myslím si, že je to tak i s tím týmem. Vnímat tu rozdílnost svou ne jako ohrožení, ale jako příležitost.
0: Uh-huh. Tak děkujem za tvůj tip na to, jak pracovat s týmem. Jak takové lidi hledáš? Jak poznáš, že patří do téhle práce?
1: Jak hledám lidi? No, to je taková legrace, když někdy si děláme to kolečko na velké poradě a lidé vypráví ten svůj příběh, jak přišli do naší služby, tak vždycky říkají, potkal jsem Jitku. Tak často je to o tom, že jako se potkávám s lidma a sdílím s nima nějaký nadšení, nějakou vizi a oni říkají, já bych tam chtěl také být. Nebo se lidi, no takhle to často, jako často tak náš tým je poskládaný z toho, že já jsem někde někoho potkala.
0: Dobře, dobře. A jak řešíš konflikty v týmu?
1: No to je vždycky téma a je konflikt a konflikt a snažím se, abychom fakt jako řešili konflikty s tím, koho se týkají. Mm-hmm. Aby se konflikt neřešil mimo toho člověka, který se ten konflikt dotýká, kde vznikl. A je důležitý jako nehledat viníka, ale hledat řešení. Protože někdy každý z nás jedná ukvapeně, řekneme slovo, který jsme neměli říct, někoho zraním, já sama vím, že někdy plácnu nějakou hloupost, ale přijít za člověkem a říct si, prosím, odpust mi, já jsem prostě, byla jsem v nějakém tlaku, řekla jsem něco, co jsem neměla. Jako hledat spíš i ten postoj k tomu smíru. Že konflikt není charakterová vada. Konflikt je něco, co se prostě stane. Věci můžeme vidět různě, nezhodneme se, někdy něco zapomeneme a ne schválně. Většina věcí, jako i konfliktů, vzniká s tím, že člověk třeba něco zanedbá nebo na něco nemyslí, nedá tomu tu váhu, která by tam měla být. Tak skutečně jako udělat si malinko odstup od těch věcí. Neřešit věci hned. Říct si, ta věc se budeme ji řešit, ale ne hned. Uděláme si nějaký odstup, získat náhled náhled na tu situaci, i ten časový, protože většinou věci nejsou tak horké, že by se museli řešit velmi jako urgentně a dívat se na ně i v tom širším kontextu.
0: Mm-hmm. A teď možná tomu týmu pomůže i to, že se znáte. Znáte trošku tu povahu, to, k čemu se každý hodí, co kdo třeba dělá, co se mu může odpustit, protože to tak přirozeně má.
1: A samozřejmě máme i externí supervizorku a každý vlastně z toho týmu má možnost jednou za rok mít tu individuální supervizi a vždycky lidi povzbuzuju, máte-li něco, prostě přijďte za mnou, mluvme o tom spolu otevřeně. Minule jsme taky řešili nějaké jiné pohledy, tak říkám, musíme o tom spolu mluvit, protože nemůže mezi náma zůstávat prostě napětí a nevyřešené věci, které si domýšlíme. A hodně o tom jako věci si nedomýšlet, ptát se, nedomýšlet si, co ten druhý míní, myslí, ptát se, vyjasňovat si věci a nenechávat jako věci takzvaně vyhnít, protože to nikam nevede.
0: A co ses musela ty jako vedoucí týmu naučit? Možná i bolestně?
1: Spoustu věcí, no. Spoustu věcí, že nemůžu, že když budu vytvářet na lidi velký tlak, tak se často ten člověk zlomí. A že musím vnímat lidi i v té individualitě, i v tom, že každý jsme jiný a v některých ohledech potřebujeme jako trošku jiný přístup. Že někdo potřebuje víc naslouchání, někdo potřebuje víc pravidel. A když máme nějaká ožahavá témata a diskutujeme o nich dohromady, tak říkám, pojďme hledat nejvyšší možnou shodu. Kde vlastně se můžeme nejvíc hodnout a tam skončíme. Nemusíme jít dál. Nemusíme vyřešit každý problém a mít odpověď na každou otázku. A nemusíme se shodnout ve všem.
0: Výborně. Díky. Tak, teď jsme mluvili o práci v týmu, o hodnotách, ale každá služba člověka zároveň proměňuje a u toho se zastavíme po písničce.

0: pořadu Rozmarína je naším hostem Jitka Opálková. Jitko, za každou organizací, za každým projektem, za každým týmem stojí konkrétní člověk se svými pochybnostmi, únavou, vírou, se svou rodinou, s vlastními hranicemi. Taková práce člověka formuje, proměňuje jeho pohled. Co tahle cesta udělala s tebou? Co jsi na téhle službě našla ty sama, čím tě obohatila?
1: Tak to je výzva. Určitě jsem jiný člověk, než jsem byla před těmi 20 lety. A zase jako sama sebe vnímám nějakým způsobem a nějakým způsobem mě vnímají lidé, kteří jsou blízko mě. A sama vím, že často ten pohled druhých na nás je lepší, než my máme sami na sebe. Že pak mluvím třeba se svýma dětma o té cestě a oni říkají, jak si váží věci, které dělám. A to je pro mě jako velkým povzbuzením. Že vlastně dneska ty děti, které jsou už jako dospělí lidé, kteří mají vlastní pohled na život, říkají, že vnímají to, tu moji práci, službu jako nesmírně důležitou a že si váží toho, že jsem se jako nikdy nebála třeba těch kontroverzních témat.
0: A ty máš děti v mládežnickém věku?
1: Já mám děti, tak já řeknu možná, jak mám děti. S mým manželem Petrem letos budeme slavit 32 let výročí od svatby, takže jsme spolu takhle jako velmi, velmi dlouho. A naše nejstarší dcera bude mít letos 30 let. Mm-hmm. Takže máme dceru, která bude mít teď 30 let letos. Čeká druhý naše vnoučátko, taky bude mít teď druhý vnoučátko, tak se moc těšíme. Potom mám syna, který mu je 28 bude letos. Mladší dcera měla 24 roku a nejmladší syn bude mít letos 13. Takže máme takový rozptyl velký. A máme doma jenom toho nejmladšího syna už a máme doma manželovou maminku, což je taky velký přínos. A ona s náma vlastně žila v té době, kdy jsem začínala

0: uvědomuju, že to chtělo často velmi jako velkou vytrvalost, trpělivost a že mě to určitě formovalo i v tom, že jsem si uvědomila, že záleží skutečně na málo věcech. Že na mnoha věcech jako nezáleží. Mm-hmm. Že možná i ve výchově to tak, jako když zrajeme k té moudrosti, tak to zjišťujeme, že důležitých je pár věcí a že všechno ostatní jedno. A přestaneme řešit ty maličkosti, protože důležité jsou ty...
1: Důležité jsou
0: ty věci, ty priority. Když si řekneme tohle, o tohle mě vlastně jde a ne s tím ostatním, můžu hodně mávnout rukou. Mm-hmm. Tak to si myslím, že jsem se i během té mé služby, pracovní dráhy učila, taky jsem se učila hodně komunikovat s lidma a nebát se. Nebát se toho oslovit lidi, který třeba neznám, říct si o pomoc lidem, když věci nevím, ptát se, nemít ten pocit, že musím všemu rozumět já, že musím mít na všechno expertízu, požádat o pomoc, zeptat se na radu, naslouchat i lidem zvenčí a nemít takovou tu vnitřní, někdy máme takovou tu křesťanskou píchu, že my jsme jako ty lepší organizace. Že my jako děláme tu práci líp, že my víme, protože máme to poznání. A někdy tak můžeme přistupovat i k lidem, že my jako máme to poznání, tak to z nás dělá jako lepší lidi. Vůbec to není pravda. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy jsem musela skutečně přes Pánem Bohem položit tu píchu, že my jsme ta lepší organizace, my jsme přece Team Challenge. A začala jsem se víc potkávat s lidmi z těch jiných organizací a hlavně o nich smýšlet jinak. Důvěřovat tomu, že oni dělají dobrou práci, že vědí, co dělají, že jsou experti na ty témata. Tak najednou se hodně věcí změnilo a změnila se i vlastně ta naše pověst a to naše jméno a vybudovalo se díky tomu mnoho jako spoluprací, mnoho partnerství, mnoho i lidských přátelství. Díky, a je to vlastně, a pak máme jako přátelé z různých organizací a jsou to lidi, kteří jsou jako různě ideově orientovaní a jedna moje levicová kamarádka mě říkala, já jsem tak přemýšlela, co je u vás jako co je u vás jiného, že to jako jinde není, že u vás jako jsou nějaké věci jinak, čím to je. A pak říkala, já jsem přišla na to, že to je tím, že vy máte tu pokoru. A jestli nás jako lidi poznají tím, že máme pokoru, tak jsem za to vlastně velmi vděčná. Já jenom řeknu k tomu našemu týmu, mě se také různě ptají lidi i jako z různých církví nebo z organizací křesťanských, jak to máme s tím týmem. A říkám, no, my ten tým máme skutečně všichni, jsme bratři a sestry v Kristu. A to je vlastně ta nejvyšší jako norma pro to, aby u nás někdo mohl být a sloužit. Samozřejmě musí mít nějaké odborné předpoklady. Ale říkáme, my se musíme shodnout na tom, že Kristus je základ. A musíme být schopni se i v Kristu potkat na různých našich rozdílných pohledech. A nemít spolu to soupeření, kdo je lepší a kdo je horší. Ale potkat se, prostě být spolu schopni se setkat v modlitbě, setkat se u večeře Páně, setkat se tady u těch základních věcí, protože potom jde všechno další řešit. Já jsem měla takový krásný příběh, jestli můžu, mm-hmm. který jsme prožili v covidu. Tenkrát máme registrované sociální služby a ono to vypadalo, že bude povinné očkování. A víme, jak to bylo v covidu, že někteří lidé byli pro očkování, někteří byli proti očkování. Ty názory se různily a bylo to jako velmi jiskřivé téma. A jednou jsme takhle měli mít během covidu, kdy právě hrozilo, že v sociálních službách bude očkování povinné, tak byla před náma porada týmová. A já jsem se večer modlila, chystala jsem se na to poradu, říkala jsem, pane, co mám říct? Mám říct, že to očkování bude povinné, nebo že jako zrušíme službu, nebo jak to uděláme? A Pán Bůh mě řekl, udělej večeři Páně. A já jsem říkala mu, muži, tak jako já mám udělat večeři Páně, mám si někoho pozvat na to, on říkal, ne, tak asi ty to uděláš, ne. Tak jsem skutečně udělala na té poradě, upekla jsem ty nekvašený chleby doma, koupila jsem víno a udělala jsem na poradě večeři Páně. A byl to, a mnozí kolegové mi dodnes říkají, že to pro ně byl absolutně zlomový okamžik. Protože najednou jsme neřešili očkování, jestli ano, nebo ne.

0: najednou jsme si uvědomili, že to je to, co máme společné. To tělo a krev. A to je to, co nás spojí dohromady. Ne vyhlášky, ne zákony, ne předpisy, ale že je to Kristus, kdo je mezi náma. A bylo to v době, kdy třeba právě mnozí kolegové ani nechodili někam do společenství, protože třeba odmítali nosit roušky, nebyli očkovaní, tak najednou se to všechno jako, najednou to bylo všechno jedno. A potom ten zákon stejně, jako ten zákon nepřijali, takže jsme to nemuseli řešit. Ale vím, že to byl ten moment, kdy ten stůl páně byl to, kde se buduje ta naše jednota.
1: Díky moc, ty mi odpovídáš teďko na moji otázku, jak vnímat druhého člověka, jak přistupovat k druhému bez soudu. Vlastně to si ty řekla pokorou a tímhle vším, co si tady vyprávila. Díky. My už budeme muset za chvilinku končit. Máš nějakou myšlenku, která by posluchačům měla zůstat v srdci?
0: Možná poslouchejte to boží volání. A často to volání jsou ty touhy, které byly i ve vašem srdci dávno předtím, než jste se s Pánem Bohem potkali. Možná to jsou nějaké věci, které jste měli vložené do srdce dávno předtím, ale Pán Bůh je může oživit a proměnit. A že často nadání a talenty, které máme jako lidi, protože jsme stvoření k božímu obrazu. Není to tak, že prvně byl hřích a potom stvoření. Prvně jsme byli stvoření k božímu obrazu a teprve potom se ty věci pokazily, ale to stvoření k božímu obrazu nám pořád zůstává. Takže to, jaký talenty a nadání máme přirozeně, tak často odpovídá i tomu, co s náma, k jakým úkolům nás Pán Bůh volá.
1: Díky, Jituš. Tak, děkujeme za tvoji otevřenost, za odvahu dělat věci, které nejsou vždy pochopené, za schopnost vidět člověka dřív než jeho minulost a jeho selhání. Díky za tým, který vedeš a který věří, že i malý posun mění velký lidský život, lidský příběh. Hostem Rozmaríny byla Jitka Opálková. Měj se krásně, Jitko.
0: Mějte se krásně.
1: Loučí se Klára Litterová. Děkuji, že jste byli s námi.

Druhá hodina z pátečního odpoledne 12. června 2026 je za námi. Reprízu pořadu Rozmarína s Jitkou Opálkovou z dětského centra Teen Challenge v Brně si můžete poslechnout ještě v neděli dopoledne od 11 hodin. A další díl, který bude zaměřený na to, jak ustát tlak práce, rodiny i služby, je připravený ve čtvrtek od 10 dopoledne. Naladěné máte Rádio 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá u poslechu Milan Remeš, který vás nyní provede programovou nabídkou připravenou pro dnešní odpoledne. Každý křesťan je svědek, připomíná Martin Moldan. O čtvrt na čtyři. Rozhlasová potrava pro duši tentokrát připomene, k čemu a proč jsou křesťané povoláni. Apoštol Pavel povzbuzuje skrze boží zaslíbení křesťany v Římě, ale může povzbudit i nás. Poslouchejte o 3:15. Bible nás učí důslednosti, poctivé práci, věci se mají dělat podle božích řádů, ty varují před leností, prospěchářstvím, bezohledností a dalšími projevy sobectví. Nová glosa Petra Rause uvažuje o práci ke slávě boží. Vidíme ji kolem sebe, třeba na našich polích? Poslouchejte po čtvrté odpolední. Vašimi dopisy budeme listovat o 16:30. Jakoby se čas zastavil, i tak mohou působit nahrávky Jiřího Smrže. Ta nazvaná Tři muži obsahuje hned tři disky s názvy Samota, Jestřábník a Autoportrét. Pojďte je projít s Lucí Endlicherovou v intervalu v 17 hodin. Proroci často dávají nahlédnout do jiných starozákonních knih a historie starověkých národů. I další kapitola z knihy proroka Jeremiáše se tímto zabývá. Poslouchejte Bible Guide po 6. hodině. Věřím, že si z našich pořadů vyberete a strávíte s námi příjemné odpoledne. Po následující písničce už jsou připravené písničky na vaše přání, tak pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu druhému, budete mít až do 3 hodiny odpolední příležitost.

0: Známá znělka nám ohlásila na Rádiu 7 čas, který bude patřit vašim písničkovým přáním. Já tady mám jednoho telefonujícího, jenom poprosím, kdyby zavolal za chviličku, než ohlásím a pošlu všechny kontaktní informace. Určitě vás slyším, akorát když máme vstupovat zrovna do vysílání, tak vám to nemůžu zvednout, ten telefon. Není to tak, že bych vás schválně ignoroval, ale pustím vám teďka kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste se k nám do studia buď dovolali, nebo nám napsali právu. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste si nechali zahrát písničku ať pro sebe, anebo pro někoho dalšího, na koho myslíte, koho byste chtěli potěšit, povzbudit v tom dnešním dnu. Už se nám to tam začíná za okny trošku smrákat, tak to vypadá, že to dnešní odpoledne bude takové podmračené a chladnější, tak právě i proto je dobré si nechat zahrát něco pro potěšení a povzbuzení. Já jsem tady už měl první telefonát od Honzy ze Švýcarska. Já teda písničku ještě hledám. A nebo vlastně už ji tam mám. Pustím písničku ať Hospodin ti žehná a chrání tě od Jany Turzíkové a kapely Efod. On si přál něco od kapely Efod pro všechny, kteří jsou na cestách a také pro nás v rádiu, protože Honza míří na třídní sraz do Brna. Takže ze Švýcarska už jede, už je někde blízko, už někde mezi Lincem a Vídní. Takže jsme rádi, že se nám ozval, rádi jsme ho slyšeli. Honzo, přejeme vám, ať šťastně do Brna dorazíte, ať si užijete sraz a posíláme písničku pro všechny od kapely Efod a Jany Turzíkové. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať chrání tebe nebo vás, bratře, na cestách i vás všechny na cestách, ale i tam, kde právě teď jste.

Ať Hospodin ti žehná, chrání tě a naplní tě pokojem, dospívala Jana Turzíková a kapela Efot. Tuto písničku jsme hřáli. Ano, touto písničkou jsme vás hřáli na přání Honzy ze Švýcarska, který je na cestě do Brna ze Švýcarska, a tak si přál zahrát tuto písničku, nebo ne tuto písničku, ale nějakou písničku od kapely Efot pro všechny, kteří jsou právě teď na cestách, i pro sebe, i pro všechny, kteří jsou tady v rádiu. Takže to byla písnička pro Honzu a dovolala se nám posluchačka Iva, která si dnes přála zahrát písničku od Jiřího Zmoška, písničku Vděčnosti. A posílá ji jako obvykle milence do Prahy, Radce do Jílemnice, dědovi Mílovi do Vizovic a také všem do rádia i vám všem posluchačům. My ji rádi pouštíme a přejeme vám všem, kteří ji uslyšíte, abyste prožili chvilku radosti a vděčnosti.

radosti ti zpívám, pane můj, ty jsi na trůnu. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj, Boží beránku. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj, ty jsi na trůnu.

píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Na Rádiu 7 dozněla písnička Jiřího Zmoška, písnička nebo píseň vděčnosti, kterou si přála zahrát posluchačka Iva, kterou jsme posílali také milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědovi Mílovi do Vizovic, ale také nám všem do rádia i vám všem, kteří posloucháte Rádio 7 a písničky na přání. Mám tady zprávu od kamionáka Václava, který píše: požehnané dobré odpoledne, požehnaný nový den s naším milujícím Hospodinem. Poprosil bych zahrát písničku Ješua od, a teď nevím, jestli se to čte Chapela nebo Čapela, pro posluchače Rádia 7 a všem služebníkům v rádiu, kteří nám sloužíte. Velké díky. Zdraví vás všechny, kamionák Václav. Takže Václave, moc děkujeme za tuto milou zprávu. Zdravíme zpátky za volant, jestli jste stále na cestách, tak i pro vás zněla ta písnička, kterou si předtím přál Honza ze Švýcarska, kterou se mu pustil, ať Hospodin ti žehná a chrání tě, tak ať i vás chrání na těch cestách za volantem. Na těch cestách to není úplně jednoduché, kor, když jste za volantem kamionu. Takže vám přejeme šťastné kilometry, ať se kola točí, ať jsou silnice co nejvíce prázdné. A nejenom vám, ale taky všem posluchačům písnička od Čapely Ješua.

skončila písnička od čapely Ješua, kterou jsme hráli na přání Václava. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já vám zopakuji ty kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si nechali zahrát písničku. Buď pro sebe, nebo pro někoho blízkého. Můžete zavolat do studia na číslo 515 535 485. Zprávu, SMS zprávu, anebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na číslo 608 566 773. A můžete poslat také e-mail na adresu studio@radio7.cz. Použít můžete také v Messenger na Facebooku a možná jsou i nějaké další kanály, na které si teď nemůžu vzpomenout, ale nevadí. To jsou každopádně kontaktní informace a budu rád, když mi zavoláte nebo pošlete zprávu a necháte si zahrát nějakou písničku právě pro sebe nebo pro někoho, na koho myslíte. Udělejte někomu radost a potěšte ho i v tomto pátečním odpolední. Já vám pustím písničku od Jesuse Cabeya, Solo tú, jenom ty.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Solo tu, jenom ty od Jesuse Cabea, ve které zpíval: v každém úsměvu, který poráží moje strachy, v každém pohlazení, které ví o mých snech, vstoupil si mocně do mého života, aby jsi mi dal tvůj dech. Ty jsi proměnil můj život, koupu se v množství polibků, jenom ty, jenom ty. Jesus Cabeo vyspíval o svém vztahu s Ježíšem, s Bohem. V písničkách na přání zatím čekám na vaše další zavolání nebo na další zprávu a tak vám pošlu v tuto chvíli písničku O moje slunko od Dominiky Gurbalové. Dnes má svátek Antonie, tedy všechny Antonie Toníčky. Já jsem zjistil, že u nás v republice jich je víc než 6 000 a já osobně jednu taky znám. Takže tuhle písničku bych rád poslal všem Toníčkám a hlavně tady té, kterou znám a která je mojí dlouholetou kamarádkou. Takže Dominika Gurbalová, O moje slunko.

Dozněla písnička O moje slnko Dominiky Gurbalové v písničkách na přání na Rádiu 7. My jsme dostali další zprávu od Jiřího. On si přeje zahrát písničku Hajnak Šilak, nebo to je možná kapela, písničku Mátová Sarvaš, ale přiznám se, že jsem ji nikde nenašel ani na žádných odkazech, ani na webu, tak jsem mu napsal a tak mu říkám i teď do vysílání, jestli by mě mohl buď nějak nasměrovat, anebo si poslal nějaké jiné písničkové přání, které by jsme mu mohli splnit. Samozřejmě vždycky, když nám napíšete nebo zavoláte, tak se snažíme tu písničku konkrétní najít, ale u této se mi to bohužel zatím nepodařilo. Takže Jiří, prosím, pošlete když tak ještě jednu zprávu a nechte si když tak zahrát něco jiného a já tu písničku nebo kapelu zkusím potom třeba dohledat v pozdější době. Posloucháte písničky na přání. Zatím jsem kromě Jiřího žádnou další zprávu nedostal, ale pošlu vám teďka písničku od kapely Way to Go Přátelé, protože přátelé, to je něco, co každý v životě potřebujeme. Přátel, dobrých přátel není nikdy dost. A tak jsem vděčný za každého kamaráda a přítele, kterého v životě mám, včetně toho nejúžasnějšího a největšího, a tím je Pán Ježíš. Takže za tyhle přátele i za něj jsem moc vděčný. I za vás, a tak vám posílám tuto písničku, abyste při ní třeba vzpomněli na ty vaše přátele. A třeba jim nechali i vy zahrát písničku na přání.

To byla kapela Way to Go a její písnička Přátelé. Posloucháte písničky na přání, které hrajeme na vaše přání. Zatím tady žádné další přání od vás nemám. Ještě jednou zopakuju kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste se nám buď dovolali přímo do studia na telefonní číslo 515 535 485 nebo nám poslali zprávu, ať SMS-ku anebo WhatsAppovou zprávu na mobilní číslo 608 566 773 a také nám můžete poslat e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Využít můžete také facebookový kanál přes Messenger. Všechno se k nám dostane a můžete nechat zahrát ať sobě a nebo nikomu, na koho zrovna myslíte. Já teďka myslím na všechny ženy, na svoji maminku i sestry, myslím na všechny ženy, kterým bych teďka chtěl nechat zahrát, nebo chtěl zahrát písničku od Miriam Kaiser Statočná žena. Vím, že i tam venku posloucháte a jste možná sami doma, nemáte možnost moc třeba vyjít ven, nebo jste třeba sami a prožíváte chvíle osamění, samoty a každé dobré slovo je vám povzbuzením a pohlazením, potěšením, tak všem statečným ženám tam venku, které poslouchají, posílám písničku od Miriam Kaiser Statočná žena.

Dozněla písnička od Miriam Kaiser, Statočná žena, kterou jsme hráli vám všem ženám, které posloucháte, které jste statečné a potýkáte se s tím každodenním životem, který není vůbec jednoduchý. Takže doufám, že vám tato písnička udělala radost. A ve slovenštině budeme pokračovat, protože jsme dostali zprávu od posluchačky Jitky, která si přála zahrát písničku od S2G bandu Nevím dýchať. Takže tady ji máme a doufám, že i tato písnička vás trošku protáhne, povzbudí a že se i díky ní budete moci pořádně nadechnout.

0: Amen.
1: To byla písnička Nevím dýchať od kapely S2G Band, kterou jsme hráli na přání posluchačky Jitky. A já tady mám druhý pokus od posluchače Jiřího, který teda prosí o písničku Úžasná milost od a kapely. Bude to v angličtině Amazing Grace a touto písničkou ty dnešní písničky na přání na rádiu 7 uzavřeme. Já vám přeji krásné požehnané odpoledne a na další písničky na přání se můžete těšit zase v pondělí mezi 14. a 15. hodinou. Tady je písnička od kapely a kapela Amazing Grace, Úžasná milost.

písničkami na přání jsme se přehoupli přes třetí hodinu zpátečního odpoledne 12. června, ve kterém vám dělá společnost Rádia 7, Rádio 7 a také moderátor Milan Remeš. V této hodince vám nabídneme biblickou úvahu Martina Moldana ve 15:45, také čtení z Bible, které bude tentokrát z 15. kapitoly dopisu apoštola Pavla Římanům, a také společně nahlédneme do kalendária s dnešním datem. Zazní také další písničky a teď bych vás rád pozval k modlitbě za situaci na Ukrajině a dalších zemích, které úpí pod tíhou válečného konfliktu.

Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. S tímto vyznáním a modlitbou z tvého slova tě chci, nebeský Otče, prosit, volat k tobě, aby schránil život. Skloň se ve své milosti a slitování ke všem lidem, kteří se dnes potýkají s utrpením a těžkostmi, které přináší válka. Jednej prosím v jejich srdcích, ať prožívají tvou blízkost, útěchu, ať v tobě mají naději, že nehledě na to, co se děje a co se stane, zůstáváš s nimi a budeš s nimi až do skonání tohoto věku. Ať navzdory okolnostem prožívají ten nadpozemský pokoj, který nám dáváš. Kéž se i dnes uprostřed toho zla a temnoty mocně projevuje tvé milosrdenství skrze tvůj lid. Milosrdenství a láska vůči bližním. Otevři naše srdce i oči, ať vidíme a pomůžeme tam, kde můžeme. Ochraňuj prosím i dnes ty, kteří do těch válečných oblastí přináší pomoc, ať materiální nebo duchovní, a veď ty sám jejich kroky. A i dnes prosím, aby spohnul srdci těch, kteří stojí v postavení autorit a vládců, aby se dokázali dohodnout na ukončení válek a nastolení míru a obnovy. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

přetvoř mě v rukou svých, jak hrnčíř svůj džbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj,

Po následující písničce uslyšíte biblickou úvahu Martina Moldana, která nám připomene, že každý křesťan je také svědek.

Dobrý den, vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Otázku, jakou se budeme zabývat, je, kým jako křesťané jsme. Není to tak dávno, co se Evropa považovala za křesťanský kontinent a tato otázka byla bezpředmětná. V současnosti tomu tak není. Dílem je to ovoce stále pokračující sekularizace a dílem i vliv masivní imigrace ze zemí třetího světa. Evropa se tak stává místem střetu různých tradic a náboženství. Jako křesťané si musíme umět odpovědět na otázku, kým vlastně jsme a jaké je naše poslání. Spočívá křesťanství v tom, že každý týden navštěvuji bohoslužby, přispívám do sbírky a snažím se nehřešit, anebo dělám víc, zapojuji se aktivněji do života svého společenství jako dobrovolný pracovník? Kromě bohoslužeb mám i svůj vlastní duchovní život. Čtu si Boží slovo a modlím se. Stačí toto k definici křesťanství? Východiskem pro naše zamyšlení bude text z první kapitoly knihy Skutků. Verše 4 až 9. Jde o poslední Ježíšova slova v rámci jeho pozemského pobytu. Pronesl je tedy v období mezi svým vzkříšením a na nebevzetím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Naše pozornost se nyní soustředí na větu dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Ostatní tvoří kontext tohoto prohlášení. Učedníci seděli s Ježíšem u stolu a kladli mu různé otázky. On na některé z nich odmítl odpovídat a soustředil jejich mysl na to podstatné, totiž na jejich misi. Budete mi svědky. Na tomto prohlášení je pak postaven obsah celé knihy Skutků apoštolů. Jde tedy o popis jejich svědectví a šíření Ježíšova učení. Apoštolové jsou tedy nazváni svědky. A to svědky z mrtvých vstalého Ježíše Krista. Tak to oni sami sebe vnímali a podle toho jednali. Než se zaměříme na obsah a význam toho, co znamená být svědkem, ukažme si stručně, že toto nebylo jediným označením nově rodícího se hnutí. S jakými jinými názvy se setkáváme? Nejstarším označením je pravděpodobně výraz učedník. Odkazuje nás na jednoduchý fakt, že takový člověk se od svého mistra něčemu učí. Být křesťanem v tomto pojetí tedy znamená závazný vztah k Bohu, jehož náplní je každodenní snaha napodobovat Ježíše, líbit se mu, vydávat mu svůj život a následovat jej. Nepotřebuje církev znovu objevit tento rozměr své identity? Méně známým označením je v Bibli výraz cesta. Většinou se objevuje ve spojení s jiným slovem. A tak tu máme cestu páně, cestu pravdy, cestu víry, cestu spásy, vzácnou cestu, cestu nového života a cestu pokoje. Protiklad pak tvoří cesta do záhuby, anebo drsněji cesta satanova. Jako křesťané jsme tedy poutníky na cestě. To znamená start, cíl a něco mezi tím. Máme postupovat vpřed, ne stát na místě. Cesta rovněž ukazuje na možnost bloudění. Cesta byl dříve také obecný výraz označující nějaké náboženství anebo filozofický systém. V tomto pojetí to znamená, že křesťané se odlišovali jasně definovanými názory a postoji k různým životním otázkám. Byli jiní než okolní svět. Svou cestu chápali podle Ježíšových slov jako značně úzkou a bylo třeba na ní dávat bedlivý pozor. Nejobecnějším označením
je však výraz křesťan. V původním významu to znamená Kristovec. Tento termín byl v počátku vlastně hanlivým označením, nadávkou. Nevěřící lidé tak nazývali učedníky páně v Antiochii. Protože to bylo výstižné a pravdivé, vydrželo to dodnes. Avšak je na místě otázka. Jsme stále Kristovci? Vidí v nás okolní svět Krista? Pro úplnost můžeme zmínit ještě označení církev. Toto slovo pochází z řeckého adjektiva kyriakos, což znamená pánovo. Stručně řečeno, označení církev znamená, že jsme něčím výhradním majetkem. Nepatříme sami sobě, jsme pánovi. Nepatřit sobě znamená rovněž nerozhodovat se s ohledem na sebe. Odpovídá tato charakteristika realitě? Žijeme jako ti, kteří patří pánu, a ne sami sobě? Nyní se již můžeme vrátit k našemu původnímu označení svědkové. Na rozdíl od předchozích označení, toto pochází z úst pána Ježíše. On sám řekl, budete mi svědkové. A to je zavazující. Výraz svědek bylo chápáno jako označení někoho, kdo byl přímým účastníkem Ježíšova života, ukřižování a vzkříšení. Když bylo třeba doplnit apoštolský kruh a nahradit zrádce Jidáše, tak se hledal kandidát, který chodil s celou skupinou od křtu Janova až do dne, kdy byl Ježíš vzat do nebes. Víme, že takoví muži byli kromě 11 apoštolů pouze dva. A tak po modlitbách a losování byl zvolen Matěj. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. To jsou Skutky apoštolské 3.15. Bylo to typické svědectví apoštolů v prvních letech vznikající církve. Vlastně po celou dobu se jejich kázání opíralo o přímé svědectví. Můžeme číst dál z 10. kapitoly Skutků tato slova. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se, nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Tyto úvahy nás vedou k jednoznačnému závěru. Být svědkem, výslovně v tomto uvedeném pojetí, je vymezeno pouze na úzkou skupinu apoštolů. Jen jim samým se dostalo milosti žít po boku pána Ježíše víc než 3 roky, být účastnými jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Znamená to, že na dnešního křesťana se označení svědek nevztahuje? Jsem přesvědčen a pokusím se to dokázat, že vztahuje, a to ve dvou ohledech. Ve všeobecném smyslu je každý křesťan svědkem Kristovým. Apoštol Petr píše ve svém prvním listu tato slova. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Toto značí pasivní přístup ke svědectví. Máme být schopni reagovat, kdykoliv bychom byli konfrontováni ohledně naší víry. V tomto pojetí naše svědectví zahrnuje jak bezúhonný život, tak i jistou způsobilost naší víru umět obhájit. Hovořit o ní třeba i před nepřáteli. Být svědkem v tomto pojetí znamená, jak určité rozumové znalosti, jichž je zapotřebí k vysvětlení a obhajobě víry, tak i osobní zkušenost. Pouze ve světle osobního prožitku svědectví získává onu přesvědčivost a naléhavost. Pro nás to znamená žít jako křesťan v osobním vztahu s Bohem, ale současně i růst, občas si něco přečíst, prostudovat, abychom byli schopni víru obhájit i rozumově. Druhý přístup ke svědectví je více aktivní. Apoštol Pavel píše mladému Timoteovi tato slova. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu.
Timoteus se pravděpodobně s Ježíšem nesetkal osobně a nebyl přímým svědkem jeho vzkříšení. Přesto je ke službě evangelisty povolán. To je to klíčové slovo. Církev i dnes potřebuje povolané lidi, kteří zmocnění Duchem Svatým budou vydávat svědectví o Pánu Ježíši a církev bude růst. Zdaleka nemusí jít o profesionály, kazatele, pastory či jiné pracovníky církve. Povolaným evangelistou může být představitel jakéhokoliv jiného oboru činnosti. Ať jde o učitele, lékaře nebo dělníka, vždy je to muž nebo žena s přesvědčivým svědectvím a schopností získat druhé pro Ježíše. Nejde o lidskou schopnost. Bible zdůrazňuje moc Ducha Svatého. A rovněž slova apoštola Pavla Timoteovi to dokazují. Mladý Timoteus se občas styděl. Byl slabší povahy, spíše ostýchavý, přesto byl Bohem povolán jako evangelista. A tak závěrem, v obecném smyslu jsme všichni svědkové Kristovi. Počítejme s tím, abychom mohli takto obstát. Ve specifickém smyslu jsou těmito svědky Bohem povolaní a Duchem Svatým zmocnění jedinci, profesionálové i laici. Církev je potřebuje, modleme se za ně a v jejich službě je podporujme.

Poslouchali jste biblickou úvahu Martina Moldana na téma Budete mi svědky. Další zamyšlení, tentokrát z pera Josefa Škrobáka s názvem Propasti, je připravené zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Teď vám nabídnu písničku od kapely Hillsong King of Kings a po ní už nahlédneme do dnešního kalendária.

0: Dospívala kapela Hillsong Worship svou písničku King of Kings, ve které zpívala Oslavujte Otce, Syna i Ducha Svatého, chvalte navždy Krále králů. Teď už vás pozvu, abyste společně se mnou nahlédli do kalendária s datem 12. června.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se podívat na osobnosti, které jsou v historii spojené právě s dnešním datem. Června roku 1840 se narodil český spisovatel, novinář a dramaturg prozatímního divadla Jakub Arbes. Je tvůrcem nového literárního útvaru, takzvaného romaneta. Jde o obsáhlejší povídku s dobrodružným napínavým dějem. Pro romaneto jsou typické dramatické zápletky, záhady a nečekané vyústění děje. V roce 1929 se narodila Anna Franková, židovská dívka, autorka deníkových záznamů, které popisují její pobyt v internačním táboře ve Westerborku a v koncentračním táboře v Osvětimi. Zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Června roku 1912 umírá český spisovatel, historik a učitel Zikmund Winter. Bádal především v české historii, věnoval se dějinám českých měst i vysokých škol. Jeho historické povídky se soustředí na krátký časový úsek a odehrávají se zpravidla v pobělohorské době. Připomeňme například jeho román Mr. Campanus. V roku 1927 umírá Karel Farský, český kněz, zakladatel církve československé husitské. Působení církve, která byla oficiálně ustavena 8. ledna 1920, se omezuje prakticky jen na Českou a Slovenskou republiku. Podle posledního sčítání lidu se k ní hlásí v České republice 39 000 věřících a na Slovensku přibližně 1800 věřících. Církev československá husitská za zdroje své nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi, k pravému jádru křesťanství. Přidává se k pokračovatelům učení mistra Jana Husa a husitství. Června roku 1997 umírá ruský básník, prozaik a písničkář Bulat Okudžava. Zajímavé je, že i když se o Okudžavovi mluví především v souvislosti s hudební tvorbou, sám nebyl příliš dobrý hudebník. Možná jej proslavil především jeho kritický postoj k socialistickému režimu. Neusiloval přímo o jeho zrušení, ale o zlepšení podmínek v rámci tohoto systému. Okudžavu proslavili především jeho lyrické písně, mimo nich však psal také historické romány. Jeho texty jsou známé po celém světě. V Česku přeložené texty zpívá například Jaromír Nohavica nebo Jiří Vondrák. A to je z kalendária s datem 12. června všechno. Připravili je pro nás jako obvykle Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit opět zítra. Teď už vám posílám písničku Lenky Halové a Pavla Dirdy Letí andělé.

John Hunt a kapela Planet Shakers zpívali o Bohu, který je na trůnu. Zpívali: ty to umíš, vím, že můžeš, protože Bože, ty jsi věrný. Abych se znovu pohnul, a ta hora se zdá být velká, ale vím, že ty jsi se mnou. Takže Ježíši, jsem vděčný až do úplného konce. Slyším tvůj hlas, který nade mnou zpívá. Jsem opravdu volný. Cítím tvou sílu, jak mě obmýváš, a jsem opravdu volný. Po následující písničce, která bude od Filipa Manny, Buď vůle tvá, už vás pozvu ke společnému čtení z Bible. Dnes zazní 15. kapitola dopisu do Říma, kde apoštol Pavel povzbuzuje křesťany skrze boží zaslíbení. Já vám přeji po písničce povzbuzující poslech.

My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe. Naopak je psáno, urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom byli trpěliví a získali v písmu útěchu a naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal nás do Boží slávy. Říkám vám, že Ježíš Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno, budu tě vyznávat mezi národy, svými písněmi tvé jméno oslavím. A jinde písmo říká, radujte se národy s lidem jeho. A ještě jinde, všechny národy ať chválí Hospodina, všichni lidé ať jej velebí. A jinde Izajáš říká, vypučí výhonek Jišajův, vstyčí se, aby vládl národu. Naděje národu bude v něm. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty. Máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám, bratři, osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost sloužit Ježíši Kristu mezi pohany. Smyslem mé kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem Svatým. Tato služba Bohu je mojí chloubou v Kristu Ježíši. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze mne Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha. Takže jsem od Jeruzaléma až po Ilírii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavil na cizím základě, jak je psáno.

nemocných, mají povinnost pomoci jim těmi hmotnými. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání Kristova evangelia. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za mne k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.

15. kapitolu dopisu Římanům z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček. Je krátce před 16. hodinou, po které je na Rádiu 7 připravena glosa Petra Rause, která uvažuje o práci ke slávě Boží. K celé nás dovedou písničky kapel Terebint a Spotlight. Zůstaňte s námi.

0: okny k nám vlétla 16. hodina. Je pátek 12. června a vy posloucháte Rádio 7, nezávislé křesťanské rádio, které je s vámi 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Žijeme výhradně z darů vás posluchačů a jsme za podporu každého z vás, ať už modlitební nebo finanční, opravdu vděční. Pokud byste se k podporovatelům našeho vysílání chtěli připojit, můžete nalézt informace na webových stránkách www.radio7.cz nebo nás kontaktujte přímo, telefonicky, e-mailem nebo s pomocí dalších aplikací, jako jsou WhatsApp nebo Facebook. V následující hodině je připravena listárna s vašimi ohlasy. Ta dostane prostor od 16:30 a nyní vám nabídneme glosu Petra Rause. Viděli jste už kolem polí podivné neobdělávané pásy plné plevele? I nad nimi se v následujících minutách zamyslíme. Přemýšlivý poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Glosa Petra Rause.

českém zemědělství je lecos špatně. Z mnoha různých důvodů, nebudu je teď představovat ani rozebírat, to není úkolem glosy. Všimnu si jen jednoho jediného fenoménu – biopásů. O co jde? Každý zemědělec má dnes ze zákona povinnost mít kolem polí neobhospodařovaný pruh půdy. Péče o tato pásma je zákonem regulovaná. Ne všechno je ale v zákoně ošetřeno tak, jak by mělo být, a tak se stává, že si lidé na venkově na toto nařízení spíš stěžují. Prý jde o mrhání vzácnou zemědělskou půdou, pásy jsou jen zdrojem obtížného plevele a navíc bývají důvodem, kvůli kterému zemědělec platí pokuty za věci, kterým se nemůže nijak bránit. Jsou to oprávněné stížnosti? Při současném stavu naší legislativy a zemědělské praxe občas ano, nikoli všechny. Plochu zemědělské půdy by bylo možné podle Michala Knapa z České zemědělské univerzity snížit i o 10%, aniž by to zhoršilo naši potravinovou soběstačnost. Jiné je to ale s dalšími námitkami. Na biopásy se nesmí vjet technikou, i když biologové upozorňují, že mírné narušování půdního povrchu biodiverzitě prospívá. Zemědělec pak dostane pokutu, i když mu po biopásu projede motorkář, kterého prakticky nemá možnost ani uvidět. A pokud jde o plevel, tady jde jen o technologickou kázeň. Praktickým dokladem je nám identická praxe biopásů, jak je prováděna ve Švýcarsku, tedy v zemi, která už delší dobu dokáže produkovat některé plodiny, dokonce i obiloviny, zcela bez chemických ochranných látek. I plevelu se dokáže bránit jinak. Jak zásadní dopad to má na zdraví jejich dětí, si asi dokážeme představit. Co je u nás špatně? Především legislativa. Každý návrh zákona týkajícího se zemědělské půdy posuzuje nejprve Agrární komora. V té mají většinový hlas velké zemědělské podniky podnikající průmyslovým způsobem. Vypadá to, že v nich rozhodují především ekonomové. Jejich prvním zájmem je, aby nepřibylo práce, protože ta je drahá. V praxi to znamená, že z návrhu zákona vypadla většina podmínek upravujících péči o tyto biopásy. A tak zatímco výše zmínění Švýcaři striktně předepisují, čím budou tyto pásy osívány a jak budou ošetřovány, a tyto technologie přísně a efektivně kontrolují, u nás zůstalo u pouhých doporučení. A pásy se skutečně staly semeništěm plevelů. A tak se i tato část zemědělské praxe stala dalším dokladem, jak se u nás věci dělají po švejkovsku na oko a polovičatě. K jak jiné praxi nás zve písmo, biblický text. Už starozákonní kniha přísloví varuje, schudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Novozákonní apoštol pak píše, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. A na jiném místě všecko čiňte k slávě Boží. S takovým přístupem není možné technologie ohýbat, abych se moc nenadřel a měl větší výdělek na úkor ostatních, v našem případě krajiny, která slouží všem. Podobné je to, pokud jde o peníze. Ježíš učil, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Jistě, ekonomika vytváří veliký tlak. Nikdy bychom si ji ale neměli nechat vzít smysl toho, co děláme, vzdát se kvality své práce. Že to nejde? Výrazně mne oslovil příběh firmy, kterou spolu zakládal a pak v ní mnoho let pracoval můj bratr. Firmu založila skupina technologů. Dokud ji vedli technologové, firma velmi prospívala. Když zestárli, dostali se do čela ekonomové. A začal úpadek, který skončil krachem firmy. Nedejte se vést láskou k penězům.
Buďte spokojeni s tím, co máte, radí epištola Židům. Tady nejde o varování před rozvojem podniku a před investováním, zcela jistě to ale varuje před bezohledností, motivovanou touhou po nadbytečném, nadměrném zisku. Zdravé prostředí dá našim dětem víc než plná peněženka.

O biopásech švejkovství i o práci ke slávě boží uvažovala glosa Petra Rause. Jeho další zamyšlení si můžete poslechnout v úterý od 10.45. Teď už na Rádiu 7 kapela Lazaret a Mravenec.

To byla kapela Blázny pro tebe, nechci jít s dobou. Dnes je 12. června a svátek má Antonie. Jedná se o ženský protějšek k jménu Antonín. Obě jména mají základ v latinském Antoninus, které znamená patřící Antoniovi. Toničky by tedy ve starém Římě byly příslušnicemi velmi slavného rodu Antoniů. Toto jméno je celosvětově velmi rozšířeno a v mnoha jazycích má plno rozkošných variant. Snad nejkrásnější zní podoba francouzská Antoaneta. Já jsem zjistil, že v České republice je přes 6000 nositelek tohoto jména. Jeho význam se taky vykládá jako vynikající. A zjistil jsem taky, že toto jméno nese jedna z bramborových odrůd, která se vyznačuje skvělou chutí a vynikající skladovatelností. Takže Antonie dala své jméno i odrůdě brambor. Patří do varného typu A a jsou vhodné zejména na saláty. A tak jestli znáte nějakou toničku, máte Antonii ve svém středu nebo někde poblíž, nezapomeňte jim popřát. A třeba, jak už jsem zmiňoval i předtím, můžete jim udělat radost tím, že využijete tuto vynikající bramborovou odrůdu a uděláte z ní lehký bramborovej salát, kterým toničku podarujete. Já jim z Rádia 7 i v tuto chvíli, v tento sváteční den pro ně, posílám pro potěšení následující písničku, která bude od kapely Modré z nebe. Vím, že hledáš lásku.

Posloucháte Rádio 7 a dozněla písnička Vím, že hledáš lásku od kapely Modré z nebe. Já bych vás rád pozval na jednu víkendovou akci, která se bude konat v Teplé na náměstí u fontány Konstantinovy lázně. Pořádají Biblická jednota baptistů Teplá. A půjde o akci, na které bude také koncert Ginny Čunkové a její dcery Kirsten. Na programu budou písně, příběhy inspirované vírou, životem a nadějí. Budou tam slova o odměně Bohem člověku nabízené. Vstup je volný. Takže tato akce v neděli 14.6. od 15 hodin odpoledne v Teplé na náměstí u fontány Konstantinovy lázně. Takže kdo budete mít čas a chuť, kdo budete poblíž, určitě se tam běžte podívat. Poslechněte si krásné písničky, které toto duo mámy s dcerou představí. Tolik ta pozvánka na nedělní akci a teď už vám tady pustím jednu písničku právě od Kirsten Bez tebe.

dospívala Kirsten písničku Bez tebe a po další písničce od kapely Adonai Ty jsi s námi už nás čeká listárna s vašimi ohlasy.

Vítejte u poslechu další červnové listárny, už druhé v pořadí. A to znamená jediné, prázdniny jsou za dveřmi. Spolu s těšením se na dny volna, ale konec června často přináší také spoustu schonu. Dokončování rozdělaných úkolů, uzavírání známek, přípravy dovolených, termíny, které už nejde odložit. Někdy je toho zkrátka hodně. Ani u nás v rádiu tomu není jinak. Kromě příprav letního vysílání, které bývá kvůli dovoleným vždy trochu specifické, prožíváme také období změn spojených s odchodem některých kolegů. A tak se loučíme a zaučujeme nové kolegy. Předáváme pořady a odpovědnosti. A jako by toho nebylo málo, stále dokončujeme rekonstrukci. Vedle běžné práce tak ještě malujeme, uklízíme, myjeme okna, pokládáme koberce a snažíme se dát všechno do pořádku. Právě v takových dnech si ale možná ještě více uvědomujeme, jakou radostí jsou pro nás vaše dopisy, e-maily a zprávy. Čteme je s velkou vděčností. Často jsou pro nás povzbuzením, milým pohlazením i připomenutím, že naše práce má smysl. A protože si tuto radost nechceme nechávat jen pro sebe, rádi se o ní dělíme i s vámi. Děkujeme, že tento pořad spolu vytváříte. Děkujeme za vaše slova, postřehy, příběhy i povzbuzení. A děkujeme, že jste v tom všem s námi.

Někdy stačí jeden biblický příběh, jedno kázání nebo jedna myšlenka v rádiu a člověku se vybaví něco, co prožil třeba před několika lety. Přesně to se stalo našemu dlouholetému posluchači a příteli Pavlovi. Poslech pořadu o ztracené ovečce mu připomněl jednu událost z rodinné farmy. A protože v ní našel krásnou paralelu s boží péčí, rozhodl se o ní podělit i s vámi. A my se o něj s velkou vděčností dělíme. Dobrý den, moji milí, v Rádiu 7. Slíbil jsem vám, že vám napíšu, co mi připomněl kaleidoskop Jak vykládat Bibli a Jiří Bukovský z ETS, ve kterém se autor mimo jiné lehce dotkl oveček ztracených a nalezených a také pastýřů. Pak bylo v neděli ráno čteno z Bible podobenství o ztracené ovečce a my jsme v tom týdnu vypouštěli do ohrady naše ovečky. Znovu jsem se musel zamyslet nad jednou příhodou, která se mně a mým bratrancům stala s našimi beránky. Tak tedy, na pasekách je dům, kde se před 102 lety narodil a bydlel můj otec s rodiči a sourozenci. Je to polosamota u lesa. Dnes patří dům jeho sestře. U domu je velká zahrada, tak se rodina rozhodla, že místo sečení trávy se celá plocha ohradí a budou se tam pást ovečky. Ovečky, tedy beránci. Je to už asi 3 roky zpátky, kdy se stala tato příhoda. Dovedli jsme beránky k brance a postupně jsme je pouštěli do ohrady. Najednou se jeden rozběhl proti kopci, přeskočil ohradu a zmizel v lese. Zavřeli jsme branku s ostatníma beránkama a vydali se hledat toho, který utekl. Tak 4 chlapy a dorostenec hledali ztracenou ovečku. Přestože jsme les dobře znali, jsme beránka nenašli ani za hřebenem lesa. Po několika hodinách jsme hledání a prodírání se v lesním porostu se smutkem vzdali. Propocení a poškrábaní jsme se vrátili k ohradě. Beránek byl ztracený a cestu zpátky neznal, protože vyrostl s ostatními jeňaty na jiném místě. Jeden z nás a jeho syn se rozhodli, že budou spát v chalupě na pasekách a my ostatní jsme šli dolů do údolí domů. Beránci v ohradě se spokojeně pásli, jen nějak častěji zabečeli na sebe navzájem. Krásně se to neslo lesem. Druhý den, hned ráno, kdy je v údolí ještě stín a na pasekách už svítí slunce, naši nocležníci vyšli před chalupu a co vidí? Ztracený beránek se vrátil k ohradě, trochu kulhal a pochodoval se stádečkem, ale za ohradou. Do ohrady nechtěl vejít. Tak to trvalo asi ještě 2 týdny, než dostal odvahu projít brankou a připojit se k ostatním. A jak našel cestu k ohradě? Bečení beránků v ohradě se rozléhalo po lese, tak věděl, kde jsou ostatní a kam má jít. Pravdivý, docela jednoduchý příběh. Biblický pastýř ztracenou ovečku našel, ošetřil a donesl do ovčince. My jsme se smutkem konstatovali, že ta naše ovečka je ztracená a šli jsme domů. Ale beránci bečeli, volali, asi jim chyběl. Tak ztracený beránek našel cestu zpět. Pokud je někdo ztracený nebo odešel z našeho společenství a neví jak zpátky, nejsou nám beránci příkladem? Pán Bůh nám dal modlitbu, tak můžu volat. PS. Rádio 7 taky volá do lesů a roklí tohoto světa. Volá ztracené do společenství s Bohem i lidmi. A to je moc dobře. Díky, Pavel.

Listárna pokračuje a nabídne ještě několik vašich zpráv, pozdravů a ohlasů. Ten první se týká četby Na pokračování Muzikant na jezeře. Tato kniha se setkala s opravdu velkým množstvím krásných a pozitivních reakcí. Moc nás těší, že se vám líbila a že vám zpříjemňovala večery nebo časné odpoledne. Pokud jste některý z dílů nestihli, je vždy možné jej dohledat v archivu pořadů i na podcastových platformách a poslechnout si je v čase, který vám vyhovuje. A když už jsme u četby Na pokračování, několikrát jste nám napsali, že byste ji rádi slýchávali v dřívějším čase, protože současné vysílání vám nevždy vyhovuje. Máme radost, že vás můžeme potěšit. V novém programovém schématu, které chystáme od září, jsme tuto připomínku zohlednili a četba Na pokračování se přesune do dřívějšího vysílacího času. Děkujeme za vaše podněty. Jsme za ně rádi a opravdu nás zajímají. A teď už slíbený ohlas od Marie. Dobrý den, nevím, jak se četba z knihy Muzikant na jezeře líbí ostatním, ale já jsem ráda, že jste nám ji začali číst. Jsou to opravdu silné příběhy o odpuštění. Děkuje, Marie. A záhy přišla další zpráva. Milí ve vysílání. Právě jsem přijela z pětidenní návštěvy u kamarádky, která je křesťanka, ale na vaše pořady došlo, až když pršelo. Má velkou zahradu, takže vysedávat u počítače neplánuje. Takže mi četba utekla, ale zase jsme pilně zpívali chvály při kytaře, to je moje služba. Obě nás to baví, tak jsme si to užili. Hrála jsem i na domácí skupince. Těším se na další pořady. Marie. Milá Marie, moc děkujeme za vaši zprávu. A úplně tomu rozumíme. Vysedávání u počítače v těchto krásných dnech není zrovna lákavé. Zní to ale, že jste měla krásně strávený čas. Někdy je možná lepší prožít Boží blízkost ve společenství, než stihnout všechny pořady. Děkujeme za sdílení i ocenění. Moc nás potěšilo.

A to už jsme v závěru našeho společného listování. Zakončíme je ohlasem od manželů Olgy a Petra. Vážení a milí, děkujeme za vaše vysílání, které s manželem rádi posloucháme, většinou když jedeme autem. Dříve jsme poslouchali hlavně Proglas, ale s přechodem na DAB jsme vaši stanici začali více poslouchat a oblíbili si ji. Velmi mile nás překvapilo, že vaše rádio vysílá jen křesťanské písně a ty jsou nádherné. Také jsme moc rádi poslouchali pořady s Lucí Endlicherovou, známe ji už z Proglasu. Velmi si vážíme její profesionality, umění naslouchat svému hostu, umění klást hluboké otázky. Líbí se nám její krásná výslovnost i barva hlasu. Mrzí nás, že už zde nebude. Prosím, vyřiďte jí co nejsrdečnější pozdravy s přáním božího požehnání na novém místě. Děkujeme za vše a Bůh vám žehnej. Petr a Olga.

A co říci závěrem? Léto už pomalu klepe na dveře a tak vám přejeme pokojné dny, chvíle zastavení, trochu dobrodružství a především čas strávený s lidmi, které máte rádi. Přejeme vám také, abyste i uprostřed prázdninového ruchu nacházeli prostor pro odpočinek, radost a boží blízkost. A pokud vám bude Radio 7 dělat společnost i během letních dnů, budeme za to moc vděční. Těšíme se na vaše pozdravy, postřehy, příběhy a ohlasy. Právě díky nim může vznikat i tento pořad. Děkujeme, že posloucháte, děkujeme, že píšete a děkujeme, že jste s námi.

kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz, komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 605-608-566-773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová a od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš.

pátečním odpoledni se na Rádiu 7 blížíme k 17. hodině, po které vám nabídneme pořad Interval, ve kterém Lucie Endlicherová představí desku písničkáře Jiřího Smrže Tři muži. Dnes je 12. června a s tímto datem je spojený i Světový den boje proti dětské práci. Ten představuje celosvětovou výzvu, aby se zabránilo zapojování dětí do pracovního procesu na úkor jejich dětství, vzdělání a základních práv. Datum je ustanoveno od roku 2000. Vyhlašuje jej Mezinárodní organizace práce a také Organizace spojených národů. Odhadem stále pracuje přes 160 milionů dětí, přičemž mnohé z nich jsou vystaveny nebezpečným podmínkám. Představme si, že by těmto podmínkám byly vystaveny naše děti. Buďme milosrdní, rozhodní a udatní i v této oblasti. Zastávejme se těch, kteří jsou nejzranitelnější, dětí. A dělejme všechno, co můžeme, aby se jejich situace všude ve světě změnila k lepšímu. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Milan Remeš, po kterém převezme moderátorskou štafetu Lenka Malinová. Loučím se písničkou Taurina Velse Všechny boží děti. Přeji vám požehnaný zbytek dne a pohodový odpočinkový víkend a zůstávejme s Bohem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Všechna velká slova by bylo možné snést na jedno místo a uplatnit je ve chvíli, kdy se zaměříme na tvorbu písničkáře, básníka, trubadúra, a tohle slovo je na místě, Jiřího Smrže. Nahrávka Tři muži z roku 2025 v sobě obsahuje hned tři desky. Samota, Jestřábník a Autoportrét. Kromě nich je součástí nahrávky také rozsáhlý buklet, který je vlastně díky charakteru Smržova písničkářství sbírkou básní. S touhle hudbou můžete strávit nejeden večer naplněný otázkami a nořením do hlubin. Interval rozhodně nestihne více než jen malou ochutnávku, která, jak doufám, bude velkým lákadlem k tomu se touhle deskou více zabývat. Vítejte u poslechu, klidný čas přeje Lucie Endlicherová.

ještě nejsme kapři v kádi, ještě ne, ne, ne. Nejsme mocní za svou slabost, ještě ne, ne, ne. Ještě neděsí nás radost, ještě ne.

Už první ukázka je dobrým dokladem toho, že Smrš stále umí to, co dělá. Tvořit muziku, která se člověka dotkne ukořeného lidství. Dělá to možná místy se sklonem k patosu, ale rozhodně ne ke kýčovitosti nebo s nějakým záměrem nějak na člověka působit. Protože velká slova z úst Jiřího Smrže zní vlastně obyčejně, nemonumentálně, uvěřitelně. Svůj podíl na tom má jistě i Smržův osobitý, jednoduchý projev a taky muzika, která vlastně jen slouží slovům jako nosič a přesto v sobě má mnoho vrstev. Smrž si na trojcédéčko Tři muži pozval množství hostů, kteří nahrávku okořenili svým uměním a písničky posunuli ještě o kousek dál. Jejich seznam by byl dlouhý, tak zmiňme třeba hráče na baskytaru Vojtu Zíchu, který se objevil v úvodní písničce, v té následující se přidá Michal Rataj, který hraje na piano, violončelo a klávesy.

si mi řekl novou adresu, kde teď bydlíš. Jméno místa, jež není nikde na světě. Dívali se stranou, jak když raději nechtějí mluvit s někým, kdo možná

ve stavení všechno, jako když vstupila. Ale nic tak, jako když tu jsi. Vyšel jsem

0: Jiří Smrš vypráví balady. Příběhy, které v náznacích obsahují možná víc, než jsme si ochotní připustit. Svět viděný jeho optikou je svět obnažený do naha. Neskrývají se tu bolesti a nejistoty. Netají se boj o místo na slunci, boj především se sebou samým. Slabost je naplno pojmenována a právě proto je možné ji obejmout a tím jí vlastně sebrat kus její síly.
1: Co pak je dnešku?

nesejme nikdo z našich ramen, z našich jmén. Žijeme pro děti, že v dětech vidíme se sami, jsou smyslem života, jenže život není jen kruh. Jsou živé medem našich snů, nikoli voskem našich páství, ustojnost stáří, důstojnost psů.

co pak je dnešku, do paní Kogenové, co pak je můza, do myši, do jepic, můzia čas. Odpustí Kogenovi všechno, madem nám menším naše malost, nikdy neodpustí.

Asi by opravdu byly věci snazší, kdyby oběť znamenala jen dát sebe sama. Ale často je tou největší a nejtěžší obětí to, když musíme dát druhého. Třeba přihlížet jeho bolesti bez možnosti pomoci. Být svědkem jeho utrpení, bez šance jakkoliv tu bolest zmírnit. My se v první části trilogie Tři muži dostáváme pomalu ke konci ochutnávky. Tak tady je ještě jedna ukázka, skladba Z okna autobusu.

až budeš někdy projíždět mým městem. Možná stejné jak tvé bude se ti zdát. Já vrásky kolem očí, stejné jako tvoje, budu někde na chodníku stát. Budu stát a ty budeš mě mít. V té době už budeš rozumět všem oblakům, všem zdem. Snad ti aspoň na vteřinu budu stát za víc, než aby vzpomněl z okna.

0: Titulní píseň druhé části trilogie se zvláštním názvem Jestřábník mluví smržovým jazykem o touze a o bolesti, kterou nosíme každý v sobě.
1: Holubice z mé hrudi a z hlavy mé káně rozlétly se ránem do zasněžené pláně. Mají vlastní křídla, tají na nich vločky slova.

krajem táhnou smečky v tlamách žlutozubé vášně. Před nimi jde ptáčník, mrtvé ptáky v prašně. Smečkám hodí, co se mu hodí, pod sněhem už není nic, živí smečky masem.

lásko, každé tvé křídlo dobité z chladnoucí lávy. Visí splihle jak žvanec, z kdejaké uslintané tlamy. A ptáčník mi říká pokrytče, i ty lovíš, kamkoliv jdeš. Jsi dokonce připraven zabít.

říká, po zemi mě následují smečky a celé nebe mám v síti. Na koho jen mrknu, do oka se chytí.

Teď ptáčník se sítí nade mnou stojí, pohrdání od ucha k uchu. Teď pták z výšin nade mnou stojí, ostří v napjatém vzduchu. Jsem sám tak jako každý, kdo ani naději nemá jak zbraň. Jsem sám tak jako každý, kdo vyhnán na to.

A ještě jednu věc umí Jiří Smrš vlastně nezaměnitelně. Tam, kde by už mohlo být o něch velkých slov až a mohlo by hrozit přesycení, přijde kus nadsázky, barvitější aranže a stejně silné poselství, ve kterém je ponor střídán nadhledem.

Základní výhodou hudby Jiřího Smrže je opravdu onen nadhled. Nechybí ani tam, kde by se mohlo zdát, že velká slova už zalepí celý obzor a nedovolí jiný výhled než ten zkoumavý a plný otazníků. Právě sem přichází Smrž s klidem reportéra, který spíše popisuje, než se ptá, který se nebojí mít jen oči otevřené a ví, že jsou místa, kde takový přístup prostě stačí.

vítr se ztrácí, jen škrvy mám po předcích, jenž pod křídly cítí ptáci v temnotách předjitřních.

Interval na Rádiu 7 nabízí ochutnávku nahrávky Jiřího Smrže Tři muži z roku 2025. Tu zmíněnou nahrávku tvoří 3 CDčka, na dvě z nich Samota a Jestřábník už jsme nahlédli, tak tady je ještě ta třetí, Autoportrét. Ta je odstartována titulní písní celé nahrávky Tři muži.

Smržovy písně vás provedou nejen vlastním nitrem. Vezmou vás také na mnohá turisticky oblíbená místa a zprostředkují setkání s vybranými spisovateli, dramatiky nebo malíři. Kulisy tvoří dostatečně známé zmínky a tak posluchač pochopí. A možná pochopí i v případě, kdy nebude úplně obeznámen, protože všechny zmíněné odkazy jsou pouhou kulisou mnohem důležitějších sdělení.

Myslíš, že tady slunce nevychází snad? Myslíš, že krása netíží, že sama ukojí?

stovky dalších tu ráno tím polem do práce. Dokud nepadnu, nepřestanu. Paříž za obzorem, malá přes příjem.

Pokud vás písně Jiřího Smrže zaujaly, udělejte si na ně prosím čas. Mně při jejich poslechu vždycky znovu dochází, jak málo je zapotřebí k dobrému pohledu do vlastního nitra. Nestojí to mnoho, ale mnoho to způsobí. Jiří Smrž to připomíná laskavě a nenásilně, především skrze vlastní introspekci. Je natolik lákavá, že člověk má chuť se přidat. Děláte to také? Končí interval. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Musím zakroutit.

0: Je pátek 12. června, bylo 18 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje vysílání svým večerním programem. K jeho poslechu zve Lenka Malinová. A než vám nabídnu celou nabídku našich pořadů až do času půlnočního, tak je před námi relace Bible Guide. Proroci často dávají nahlédnout do jiných starozákonních knih a historie starověkých národů. I další kapitola z knihy proroka Jeremiáše se tímto zabývá. Poslechněte si Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 49. kapitola. V této kapitole je popsána zkáza dalších starověkých národů. Amonců, Edomců, Aramejců, Arabů a Elámců z území okolo řeky Tigris. Amonci byli potomci mladší dcery Abrahamova syna Lota, kterého měla z incestu s vlastním otcem. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-Ami, syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců až do dnešního dne. Obývali území na severovýchod od Mrtvého moře. Stejně jako Moábci, neměli ani Amonci kvůli své nenávisti možnost připojit se k Izraelcům. O tom čteme. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. V době knihy Soudců bojovali proti Izraeli. Král Saul je porazil a také David. Amonci uctívali bohy Kemoše, Bála, Aštartu a Molocha. Některým se přinášely i lidské oběti. Moábci i Amonci byli poraženi jak Asiřany, tak také později Babylonci. Edomci byli potomci Jákobova bratra Ezaua, který prodal své prvorozenství za misku kaše. A podle barvy této čočkové kaše získali jeho potomci jméno. Edom znamená červený. Usadili se na sever od Mrtvého moře v pohoří Seir. Toto území je dnes rozděleno mezi Izrael a Jordánsko. Nám nejznámější místo je turisty navštěvované skalní město Petra, o kterém čteme v Bibli pod názvem Sela. Mezi Edomci a Izraelci bylo neustálé nepřátelství už od doby, kdy Edomci odmítli vpustit Izrael na své území, aby jim prošli cestou z Egypta do kanánské země. Mojžíšův zákon je ale překvapivě považoval za příbuzné, kteří měli možnost se připojit k Izraeli. Král Saul s nimi bojoval, David je několikrát porazil, v době krále Jošafata byli součástí útoku, který Bůh zázračně odvrátil. Božímu trestu nad Edomem je věnovaná celá kniha proroka Abdiáše. Předpovědi o zničení Edomu najdeme u proroka Amose, Ezechiela a Jeremiáše. Aramejci byli semický národ obývající část dnešní Sýrie, který vystřídal Emorejce. Tvořili mnoho malých království. Největším z nich byl Damašek. Proti jednomu z těchto království, které se jmenovalo Aram Coba, bojoval král David a také je porazil, když se proti němu spojili s Amonci. Aramejci byli nejsilnější v době králování Achaba v Izraelském království za aramejského krále Ben-Hadada. Napadli Izrael, ale na radu proroka byli tehdy poraženi. Proti Aramejcům bojoval Achab také spolu s judským králem Jošafatem a zde byl roku 853 před naším letopočtem Achab zabit. Prorok Elíša uzdravil Námana, velitele vojska aramejského krále, a radil izraelským králům v boji proti Aramejcům. Ben-Hadad dokonce oblehl Samaří. Elíša jeho synu Chazaelovi předpověděl smrt jeho otce, kterého sám Chazael zabil. Jeho králování a také krutost, kterou se dopustí v boji proti Izraeli. Chazael pak skutečně bojoval proti Izraelcům a porážel je. Útočil také proti Judsku a judský král Joáš se musel vykoupit, aby Chazael nedobyl Jeruzalém. Chazaelův syn Ben-Hadad, který vládl po něm, neměl tolik síly jako jeho otec a byl izraelským králem Jehoašem poražen. Tehdy ještě Bůh nechtěl vykonat svůj trest nad Izraelem a smiloval se nad nimi a shlédl kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Následně izraelský král Jeroboám II. Porazil Aramejce a získal zpět ztracená území. Aramejci byli poraženi asyrským králem Tiglat-Pilesarem III., který zničil také severní království Izrael. A později byli znovu poraženi při dobytí asyrské říše babylonským králem Nabukadnezarem. To předpověděli proroci Amos, Izajáš a Jeremiáš.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: A nyní je před námi slíbený přehled pořadů. Rozmanitost programu v dětském klubu či oddílu je klíčem k tomu, jak zaujmout různorodé děti a udržet je v partě. Helen Mrázková si s Danem Joklem povídá o tom, proč se nebát pestrých zájmů u dětí i vedoucích, jaké výhody přináší týmová spolupráce i kam se obrátit o pomoc, když programy potřebují oživit. To všechno ve štafetě v 6:30. Život rodiny Brownových na ostrově se pořádně rozjíždí. Dnes se pustí do neuvěřitelné stavby a jak to tak v džungli bývá, půjde i o život. Kanafásek se na vás těší s knihou Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka ve 7:45. Společenství věřících je jako jeden organismus tvořený mnoha údy jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, možnostmi i úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. O církvi jako těle Kristově bude v relaci Nejen chlebem uvažovat ve 7:45 kazatel Jaroslav Pokorný. Boží soud se své volníky bude rychlý a nekompromisní. Takhle odpovídá Hospodin ústy proroka Malachiáše na stížnosti, že ho šířící se zlo nenechává v klidu. Bude ale nějaká šance pro to, aby člověk mohl obstát? Sledujte relaci Světem Bible 15 minut po 8 hodině. Večer pod lampou, to je každotýdenní pozvánka k poslechu čtení dobrých knih. Podruhé vám dnes v 21 hodin v podání Petra Stoje nabídneme načtené fejetony Jana Vopaleckého, které vyšly v knize Směr je jasný. Nasládlá láska z filmových pláten spojená pouze s vlastními prožitky a pocity versus boží láska k nám spojená s obrovskou obětí, o kterou z nich stojíme více. V pořadu Doteky se Charles Stanley bude snažit podrobněji vykreslit tu druhou. Jeho vyučování začíná v 10 hodin. Staré hodinky pomůžou bývalému československému pilotovi pochopit události leteckého souboje nad Sinají, při kterém přišel o nohu. Vladimír Hauser čte na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře od 11:45. Příjemný poslech.

I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am. Kapela For King and Country nám připomněla, že Pán Bůh nás každého miluje takového, jaký jsme. Dnes je 12. června a svátek má Antonie. Jedná se o ženský protějšek ke jménu Antonín. Obě jména mají základ v latinském Antonius, které znamená patřící Antoniovi. Toničky by tedy ve starém Římě byly příslušnicemi velmi slavného rodu Antoniů. A toto jméno je celosvětově velmi rozšířené a v mnoha jazycích má mnoho rozkošných variant, snad nejkrásněji zní podoba francouzská Antoaneta. Také našimi dějinami se mihla žena tohoto jména. Jmenovala se celým jménem Marie Antonie a byla dcerou slavné královny Marie Terezie. Elegantní a půvabná žena se narodila v roce 1755 ve Vídni. V roce 1770 si vzala následníka francouzského trůnu Ludvíka XVI. A Francouzi jí začali říkat Marie Antoinette.

Kalendárium. Pojďme se podívat na některá jména, která se pojí s dnešním datem 12. června. Tak je to například den narození Jakuba Arbese, českého spisovatele a novináře a dramaturga prozatímního divadla. Narodil se v roce 1840 a je tvůrcem nového literárního útvaru, takzvaného romaneta. Jde o obsáhlejší povídku s dobrodružným napínavým dějem. Pro romaneto jsou typické dramatické zápletky, záhady a nečekané vyústění děje. 12. června 1929 se narodila židovská dívka, autorka deníkových záznamů, které popisují její pobyt v internačním táboře ve Westenborku a v koncentračním táboře v Osvětimi, Anna Franková. Zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Spisovatel, historik a učitel Zygmunt Winter se naopak pojí s dnešním datem, takže zemřel 12. června. Bylo to v roce 1911. Winter bádal především v české historii, věnoval se dějinám českých měst a vysokých škol. Jeho historické povídky se soustředí na krátký časový úsek, odehrávají se zpravidla v pobělohorské době a připomenout si můžeme například jeho román Mistr Campanus. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do dnešního kalendáře s datem 12. června. Posloucháte Rádio 7.

0: Dnes vás u poslechu vítá Helen Mrázková a spolu se mnou je tady Dan Jokl, otec tří dospělých dětí a dlouholetý pracovník s dětmi v církvi bratrské. Vítám tě, Dane.
1: Ahoj, díky za přivítání.
0: Dane, hostem povídání o výchově nejsi dneska poprvé. V předchozích dílech byla řeč o tom, jak s dětmi pracovat, jak se k ním chovat jako vedoucí, jak záleží na nás jako osobnostech vedoucích. Slyším tam pořád samé jak. A říkám si, jestli je vůbec důležité taky, co s dětmi děláme, jestli to nějak nezaniká za tím, jak s nimi pracujeme. Tak bych se tě chtěla zeptat, když jsi jako kluk chodil do křesťanského oddílu skautského typu, jestli tam bylo na programu něco, co tě vyloženě nebavilo?
1: Upřímně, asi mě moc nebavily duchovní programy, i když byla výjimka, že jednou u jednoho programu, kolem bylo mi asi 14 let, tak mě tak zaujal, řekl bych obrazně, že se rozestoupilo nebe, že mě, úplně to ke mně promluvilo, ale pak se zase to nebe zavřelo.
0: Čím to bylo, že tě duchovní programy nebavily?
1: Jednak možná, že jsem byl klasický kluk, který spíš jako rád hrál sport a chodil do přírody. A možná i tím trochu, že tehdy ty programy, většina z nich se dělala tak klasicky, podobně jako když ve škole se něco vyučuje, takže spíš, že někdo něco povídal a bylo tam málo příběhů. Já mám rád příběhy a ty tam trošku chyběly.
0: Když já jsem byla malá holka a chodila jsem do oddílu, tak mě nejvíc bavila ta organizační část, kde jsme připravovali výpravy a přemýšleli o tom, co kdo bude dělat. A když potom začaly hry a všechny to bavilo, tak já jsem si říkala, co na tom vidí, to není zas tak zajímavé. Takže každý to má trochu jinak.
1: No mě nejvíc bavily výpravy. Celkově pro mě to byl úplně jiný svět, než jsem zažil ve škole. Takže byl to svět krásných vztahů, kdy jsem srovnával vztahy, jaký měli mezi sebou vedoucí i děti. A byl to takový pohádkový svět, že jsme často každý měsíc šli někam na výpravu do přírody pro lidi za čtoly nebo jeskyně. Nebo po 14-denním táboře jsme šli ještě na týden na puťák a zbudil nás v 1:30 v noci déšť. Museli jsme se zbalit, odejít z lesa, jít po kolejích, až jsme našli nějakou sámošku, která měla rampu, která byla krytá, takže jsme se mohli dospat. Takže pro mě to byl úplně takový kouzelný svět.
0: Dane, pro mě to zní jako pohádka. Já miluju tyhle věci a mě by to v takovém tvém oddíle velmi bavilo. Ale co když jsou děti, které prostě k takovému outdooru, nepohodlí, přírodě netíhnou? Děti jsou různé. Jak se přizpůsobit, kam až ustoupit z toho, co baví tebe jako vedoucího, nebo v čem vidíš hodnotu?
1: Já bych se snažil těm dětem být naproti, takže nebál bych se zapracovávat nové věci, které jako frčí klidně, když na schůzce budete tančit Just Dance, tak je to super. Současně děcka mají rádi rozmanitost, vlastně jako dospělí. My jsme se snažili dělat super hry v řece nebo noční hry a pak jsem se ptal jednoho kluka, co se mu nejvíc líbilo třeba na táboře a on řekl, nejvíce mi líbilo, že jsme opékali kozu. Tak ten zážitek asi z toho pečení vůně masa a pak samotná konzumace masa byla pro něj hrozně silná. Takže na jedné straně víc stříc a snažit se to dělat maximálně rozmanité, ale na druhé straně jsem měl vždycky limity, že chtěl jsem tam ten outdoor, i když pro spoustu dětí to je diskomfort, ale připadá mi, že je to něco, co se člověku v životě hodí. Říkají to i dětský psychiatři, že ta odolnost fyzická pak vlastně jí následuje ta odolnost psychická. A vím, že když jsme vedli vlastně dorost oddíl, tak pak dokonce i někdo z vedení sboru říkal, hele, děláte tábory na louce, sami si je postavíte, není lepší, když by se to dělalo někde v budově, nebudete unavený vy ani děti, a hodně na to tlačil, tak já jsem říkal, ne, to radši nebudu dělat. Takže to je ta mez, za kterou nechci jít.
0: Stejně jako jsou různé děti a baví je různorodé věci, tak totéž asi platí i u vedoucích. Setkal se s tím, že se vedoucí třeba měli nebo museli, nebo chtěl si od nich, aby se přizpůsobili tomu, co baví děti, i když sami třeba k tomu nějak netíhli?
1: Jo, já si myslím, že jednou takovou věcí byly třeba rukodělné práce, že to nebavilo moc kluky, většinou vedoucí, ale našly se výjimky. Na druhou stranu, když ty vedoucí viděli, že třeba velkou část děcek to baví, nebo některé vedoucí, tak se tomu podřídili. Ale není to tak, že bychom to úplně vyškrtli. Zase jsme si říkali, je to nějaká hodnota, aby se děcka učili pracovat rukama, něco vytvářet.
0: A stalo se naopak to, že třeba některý z rádců, z vedoucích, anebo dokonce třeba i z dětí měl nějaký specifický zájem, který jste díky tomu začlenili do programu a dosáhli tím větší různorodosti?
1: Určitě. Hned se mi vybavuje, kdy vlastně jedna dívčina perfektně tancovala irské tance a další taky se věnovala tancování, takže jsme zavedli židovské tance a úplně to uchvátilo v jeden moment vlastně puberťáky na táboře a pravidelně jsme tancovali a dokonce jsme v tom viděli i jakýsi duchovní rozměr chvály. Samozřejmě někdy se to zvrtlo, že to bylo jenom takový tancování o ničem, ale celkově si myslím, v jistou dobu to jako bylo něco super a duchovního.
0: Tak díky za takovou zajímavou inspiraci. Možná nás nyní poslouchají nejen vedoucí a rádci klubu, ale i rodiče. Co když jako rodiče máme nějaký specifický koníček, který ale naše děti vůbec nebaví? Zažil jsi to ve své rodině?
1: Zažil. My s manželkou máme rádi kola a naše děti to moc nemuseli. Myslím, že nějak nepřilnuli ke kolům. Takže přesto naše dovolené v nějakou chvíli byly, že jsme jezdili na kole a spali na zemi. Ale čím byli starší, tím jsme se víc přizpůsobovali my našim dětem.
0: To je pro mě jako pro matku dospívajících dětí zajímavý postřeh. Čím starší děti, tím jste se víc přizpůsobovali. Slyším dobře?
1: Ano, je to tak. A když jsou dospělé, tak se snažíme dovolené dělat podle nich, co je baví. Má to teda svoje limity, musím říct.
0: No tak to mě zajímá, jaké limity?
1: Je pravda, že o letošní dovolení jsme zjistili, že přece jenom když po půlnoci přijedem a seknem sebou na louku a je tam zima a člověk je ráno rozlámaný, takže ta dovolená už není tak, takže jeden z limitů je, že člověk spí prostě třeba, nespí úplně na zemi. No.
0: Stárnou nejen děti, ale ano, i jejich rodiče.
1: Ano. A nakonec si děti zjistili, že je to fajn být tak odpočetí po dovolené.
0: Děti zajímají jiné věci než jejich rodiče, taky z důvodu věkového rozdílu. V čem vidíš největší rozdíl mezi generací současných dětí a generací, řekněme, vedoucích nebo rodičů?
1: Tak asi neřeknu nic nového, když zmíním slůvko display. Takže v tom si myslím, že ty děcka jsou určitě na tom jinak, že už od útlého věku vlastně mají v ruce mobil, mini počítač.
0: Jaký to má praktický dopad na to, co s dětmi v oddíle nebo i v rodině podnikáme?
1: Já bych ten display, ten mobil nechtěl vidět úplně jenom negativně. Myslím si, že může přinést hodně pozitivního. Je to věc, kterou budou žít celý život. Takže my jsme se snažili, že vlastně na display můžu mít Bibli a čtení na každý den. My jako Dorostová unie už máme několik let, několik různých čtení. A ještě výhoda, že vlastně to můžu sledovat s kamarádama. Takže to je jedna z možností. Pak jsem velký fanda takové praktické aplikace Záchranka. Je úžasná v tom, že když se něco stane v lese, tak nemusím popisovat, jak jsem daleko od vesnice, to je téměř nemožné, aby mě někdo našel, ale ta záchranka sama vysílá signál o přesné poloze, kde jsem. Takže to se snažíme k tomu vést děti i vedoucí, aby to používali. Nebo i takovou obyčejnou věc, jakože použiju mapy v mobilu, když někde jsem venku, takže se naučím orientovat v terénu, v přírodě, ale i ve městě, když jsem třeba na dovolené. A na druhou stranu, ale teď jsem nezmínil to negativní, myslím si, že i to má svoje limity, takže jsme sbírali mobily na táborech a když bylo potřeba, aby rodič zavolal nebo dítě zavolalo rodiči, tak prostě jsme mu ten mobil půjčili na chvíli nebo ten kontakt byl přes vedoucího. Je to otázka i na schůzkách, na výpravách. Myslím si, že pro ty děcka je fajn, když má nějaký detox, kde nejsou pořád u displeje a naopak třeba můžou objevovat přírodu nebo se aspoň o to pokusit. Zažil jsem najednou takový coming out od vedoucího, který třeba nesnášel přírodu a pak najednou zjistil, že příroda je super. Tak věřím, že se to může stát i u dítěte.
0: Vrátím se ke tvé poznámce o mobilech na táboře. Dívám se na to z pohledu starostlivého rodiče, jako mamince. Mně záleží na tom, jestli dítě na táboře neteskní a teď se dozvídám, že ono nemá možnost si ani zatelefonovat. Jak to vnímáš, tu možnost nekomunikace z tábora nebo z vícedenní výpravy domů?
1: Asi to opravdu nejde úplně. Jinak to děcko je přilepené na mobilu, dokud se mu nevybije. Zažil jsem vlastně, že jsme jeli z výpravy a v autobuse byl opilý zdrogovaný člověk a začal se tam prát s někým dalším, který se ho snažil nějak umravnit. A během toho jedno dítě vyndalo mobil a v přímém přenosu mamince zprostředkovávalo, že je tam někdo sfetovaný a že se s ním pere. Ten příběh dopadl úplně v pohodě, autobusačka, řidička zastavila, zavolala policii a to prostě toho člověka odvedla, ale pro ty rodiče to bylo strašně náročné a někdy je prostě třeba důvěřovat těm vedoucím.

0: O rozmanitosti v tom, co můžeme s dětmi podnikat, ať už v oddíle, klubu nebo v rodině, si s námi povídá Dan Jokl. Dane, několik let si vedl dětský křesťanský klub při sboru Církve bratrské v Praze 13. Bylo v něm 40 až 50 dětí a stále přicházeli další, a to i z nevěřícího prostředí. Čím byl ten klub pro děti zajímavý? Co mohli na první pohled vidět, co je upoutalo, že přicházeli znovu a znovu?
1: Mě tuhle tu otázku dokonce položil jeden rodič jednoho kluka, který v neděli ráno jezdil na florbal. A ten otec řekl, čím jste ho začarovali, on nesnáší sport, nebo doteďka nesnášel. Myslím si, že jedna z těch věcí byly vztahy. Řekl bych vztahy boží. Věřím tomu, že Bůh nějak mezi námi působil a vlastně ty děcka to viděli, že máme mezi sebou jiné vztahy, než třeba ve škole nebo na hřišti. A druhá věc byla rozmanitost a atraktivita. Od nějakého florbalu, výprav, rukodělných věcí, sportu, tance. No, myslím si, že ta atraktivita je důležitá.
0: Zajistit rozmanitý program ale může být pro vedoucí náročné. Ty stojíš v čele organizace Dorostová unie, která podporuje kluby a oddíly pro děti v rámci Církve bratrské, ale i mimo ní. Co může Dorostová unie nabídnout právě vedoucím a rádcům z dětských klubů a oddílů, kteří by rádi nabídli atraktivní výpravu, ale nemají čas ji připravit?
1: My naprosto chápem, že pro vedoucího těžké, když má svoji práci nebo studium, nějaké vztahy, manželství, rodinu a ještě k tomu dělat klub. Takže stačí, když sebere děti a pojede na nějakou naší akci, může jet třeba na Sion, což je taková středověká bitva, nebo může jet na Megasiest, což je festival pro děcka a vedoucí, nebo máme v regionu takzvané Megasherůdy, to jsou pro několik regionů společně aktivita, akce, kde stačí sebrat děcka a jet. Takže to je to nejjednodušší, sebrat děti a jet. Potom chápem, že vlastně je těžké mít nějakého vedoucího, tak se snažíme pomoct při výchově vedoucích. Může poslat svoje 15 až 17 leté na rádcovskou a vlastně na té rádcovské většina z těch se natchne dělat něco, což je super. Někdy mývají takový vzdor, třeba v tom domácím klubu, a když jedou někam jinam, tak přijedou nadšené a navíc se vrátí a umí připravit víkendovku. A kdo dělá víkendovku, tak ví, že to je jedna z těch těžších věcí. Časově náročná. No a samozřejmě bychom rádi, aby to bylo atraktivní pro rodiče i pro děti a jednoduché, takže pořádáme takzvanou stezku, což je závod, na který se děcka připravují duchovně, duševně i tělesně. Ten závod je pak v lese, obsahuje duchovní, duševní rovinu, ale i různé dovednosti, jak si zbalit na výpravu nebo další věci, ale i duchovní, znát biblické knihy nebo se zorientovat v nějakých biblických příbězích, a to probíhá v několika regionech, včetně finále. Tak to je asi stručně, že prostě jsme tu jako pomocí a asi důležitá věc je, že jsme rozjeli scout a ta zkušenost je, že scout je atraktivní pro lidi, děcka zvenku i zevnitř a máme zkušenost, že vlastně 50% z nich je z prostředí mimo církevního. A samozřejmě ty, kdo vedou skautské oddíly, tak se snažíme podpořit speciální akcí, takzvanou nakopávačkou, kde se můžou sdílet o zkušenostech, jak rozjíždět skauting. Snažíme se pečovat i o ty vedoucí. Jednou za čas děláme konferenci Čerpadlo, kde můžou načerpat síly, ne snad i čerpat. A krom toho se snažíme, aby měli regionální podporu někoho, kdo je blízko, kdo taky třeba pracuje s dorostem, tak máme takzvané regionální koordinátory, šermeny. A to je výhoda, že když je v regionu, tak to tak není daleko. Je to prostě většinou půl hodiny cesty z okolí. Vlastně to taková podpora pro ty vedoucí.
0: Díky, Dane, za představení pestré palety toho, co Dorostová unie nabízí. Jednak jako hotové programy, kam stačí s klubem oddílem přijet a vlastně skonzumovat ten připravený program, ale díky taky za nabídku vzdělávání, pokud chceme jako rádci a vedoucí dále růst, abychom byli schopni zajímavý program pro děti připravit. Velmi si vážím tvojí práce a stejně tak celého týmu. Oceňuji všechny programy a podklady, které můžeme využívat při přípravě na biblickou stezku a taky všechny akce, které Dorostová unie pořádá. Za mě odvádíte velmi dobrou práci, která má smysl. To je citace vedoucího klubu Dorostové unie v jednom sboru Církve bratrské. Jak se ti to poslouchá, Dane?
1: Poslouchá se mi to dobře a samozřejmě jsme Češi, takže dostáváme i jiné komentáře, zvlášť třeba pro někoho, kdo má představu, že ta práce by se třeba měla dělat nějakým způsobem pořád stejně. Takže super a budu nadšen, když budu takové komentáře nebo jako tým je dostávat i nejen z Církve bratrské. Jsem rád, že k nám vlastně získávají důvěru i další sbory, takže chtěl bych říct, že jsme otevřeni pro koukoliv, chceme pomoct komukoliv a budeme rádi, když Boží království poroste v celé ČR.
0: Poslouchám tě teď jako rodič, jako máma, zároveň jako vedoucí a říkám si, je to náročné nabízet atraktivní, rozmanitý program. Stojí za to vůbec do toho dávat ty síly? Co bys mi teď vzkázal?
1: Musím říct, že my jsme ten dorost začali proto, že jsme chtěli, aby to zažili naše děti. Já jsem v takovém oddílu vyrost a říkali jsme si s manželkou, že to je něco, pro co jsme schopni hodně obětovat. Ve sboru a vedení sboru mnozí z nich mi nevěřili, že při mém časově náročném zaměstnání jsem schopen to udělat. Já jsem jim říkal, že klidně kvůli tomu odejdu z práce. A znamenalo to, že prostě máme nedodělaný dům, znamená to, že naše dovolené byly roky jenom prostě tábory, kde jsme byli celá rodina. Ale jako absolutně toho nelituju a považuji to za úžasnou investici do dětí.
0: Děkuji ti, Dane, za tu inspiraci a za to povzbuzení.
1: Díky.
0: Loučí se s vámi Helen Mrázková a Daniel Jokl.
1: Ahoj.

Překročili jsme 19. hodinu, posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Před námi je hodinka, ve které nejprve pozvu k poslechu naše malé posluchače. Vyslechneme si další příběh z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona a ve 19:45 dostane slovo kazatel Jaroslav Pokorný a pořad Nejen chlebem.

každý můj den ty z doplic mých dál. Viděl svůj pád, ale měl jsi sen.

podstata má a nemůžu předzapřít jméno své, on zaslouží smrt.

pozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Ahoj děti, také se těšíte na pokračování příběhu našich milých trosečníků? Na rodinu Brownových číhá nebezpečí jak v moři, tak v okolní džungli. Oni ale na slzy nemají čas. Čeká je totiž opravdová zkouška. Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka.

Sokolí hnízdo. Naše loď zmizela. Bedřich vtrhl s výkřikem do stanu, kde se všichni chystali k snídani. Chlapec se byl po dvoudenní bouři podívat k pobřeží, protože byl zvědavý, co udělali rozbouřené vlny s vrakem na skalisku. Útes byl prázdný. Trosečníci všeho nechali a běželi se přesvědčit na vlastní oči. Pocítili zvláštní smutek, když zbytky škuneru, který je zanesl z daleké Evropy až k pustému ostrovu, navždy zmizely ve vlnách. Poslední chatrné pouto s domovským světadílem zmizelo a teď jsou tady sami, vystaveni nebezpečím neznámého světa. V následujících dnech a týdnech jejich smutné myšlenky zaplašila těžká práce. Nejdříve se pustili do budování ohrad a chlívků pro zvířata. Maminka Eliška s Frantíkem a Arnoštem vyměřili velké záhony, skoro políčka, a do pracně zryté půdy nasázeli brambory, obilí a různé druhy zeleniny. Sazenice měly z lodních zásob. Velký Jakub Braun s malým Jakubem a Béďou se po náročné výstavbě hospodářství dali do přemostění divoké říčky poblíž tábora. Bylo na čase dát jí nějaké jméno, ale dlouho se nemohli dohodnout. Nakonec zvítězil Jakubův nápad divoká a rychle se to ujalo. Stavba mostu byla nebezpečná. Pomocí lana sklápěli na druhý břeh dlouhé těžké klády, po kterých musel odvážný Bedřich přejít na druhou stranu, aby je zajistil. Maminka Eliška, která sem náhodou zaběhla od záhonů, jen trnula, ale Béďa si počínal více než obratně. Když bylo spolehlivé přemostění divoké hotovo, přidělali na obě strany pevné zábradlí. Tahle stavba jim vlastně otevřela cestu do vnitrozemí ostrova. Starostlivou Elišku ale hned napadlo, že stejnou cestou může do tábora přijít kdokoliv z volného kraje. Myslím, že kdyby tady žili nějací domorodci, určitě by nás už objevili, uklidňoval ji otec Braun. Nevíme, jak je ostrov velký, ale nejspíš jsme na něm sami. Velký Jakub Braun ale cítil, že je na čase, aby se aspoň na kus cesty do vnitrozemí vypravili. Pár dní to však ještě počká, nejprve je nutné dokončit některé práce na statku, jak usedlosti poněkud nadneseně říkali děti i rodiče. Večer, když odpočívali po dalším náročném dni, vytáhl otec Braun lodní deník zachráněný ze ztroskotané lodi. Po posledním zoufalém zápisu kapitána vynechal stránku a na bílý list nadepsal velkými písmeny Kronika naší rodiny a kolonizace ostrova. Naštěstí nezapomněl sebrat z kapitánské kajuty kalendář a společně s Eliškou dali dohromady den po dni od přistání v novém domově. Nejstarší Bedřich využil chvíle volna a potuloval se s puškou v ruce po okolí. V zájmu bezpečnosti to nebylo na škodu. Malý Jakub zasedl k balíku přírodovědných knih z kapitánovy kajuty a z pečlivého studia usoudil, že se nacházejí kdesi v jižním cípu malých sund, ale nebyl si tím příliš jistý. Skalnaté pobřeží nebylo bohaté na zvěř, a tak ani podle krásného atlasu, který už znal nazpaměť, nemohl spolehlivě určit zastoupení zvířat a rostlin na ostrově. Ale to by se mělo v následujících týdnech změnit.

První výpravu do vnitrozemí pojali spíše jako rodinný výlet, protože šli všichni, včetně malého Frantíka. Ozbrojeni puškami byli jen otec Braun a nejstarší Bedřich, což u menších chlapců vyvolávalo trpké pocity. Dětem zbraně do ruky nepatří, smetla jejich protesty rázně maminka. Ty si můžeš vzít lodní dalekohled, usmířil velký Jakub malého Jakuba. Budeš přírodovědcem naší výpravy. Chlapec s radostí přijal. Během jednodenního výletu se mu podařilo objevit pár zvířat, která bezpečně určil. Šlo o kančila, miniaturní srnku o něco větší než evropský zajíc, a v blízkosti bažin vyběhlo z rákosí několik překvapivě velkých divokých prasat. Osadníci měli co dělat, aby udrželi obě dogy na provazech, protože se nechtěli příliš zdržovat. Hlavní pozornost členů objevitelské výpravy upoutaly obrovské stromy s rozvětvenou korunou, stojící na podivuhodném sloupořadí různě silných kmenů. Řekl bych, že je to banián, ozval se malý Jakub. Četl jsem, že někteří domorodci si na těchto stromech staví příbytky, jsou tak chráněni před nepřátelským útokem, před šelmami, ale i před hlodavci. Bylo by pěkné mít takové bezpečné sídlo, přisvědčila maminka a netušila, že tím nasadila brouka do hlavy svému muži. Při zpáteční cestě a i později otec Braun neustále přemýšlel a vraštil čelo. Jednoho rána už se neudržel. Postavíme si dům na stromě. Není to odsud daleko, nebudou nás tam zlobit mouchy ani komáři jako tady u chlévů a ohrad a budeme ve větším bezpečí. Na noc vytáhneme provazové žebříky nahoru a nikdo nás jen tak nepřekvapí. To se všechno lehce povědělo, ale jak a čím začít? Velký Jakub se trochu radil s Bedřichem a s malým Jakubem zkoušeli nakreslit nějaké plánky. Měli na statku zásoby prken a trámů, přivezených z vraku, i později vylovených z vln u pobřeží. Jenomže jak to všechno přepravit k baniánu? Postavíme si dvoukolák, řekl otec Braun klukům. Tahat ho bude náš osel, aspoň bude trochu užitečný. Vezmi si jednoho pomocníka, ale ostatní bych potřebovala na poli, ozvala se maminka. Přivezli jste z lodě spoustu sazenic, musíme toho využít, z lovu bychom dlouho nevyžili. To byla pravda. Pobřeží se zdálo poměrně chudé na zvířata. Eliška ovšem netušila, že divoké obyvatele krajiny vyplašila horečná činnost osadníků při stavbách ohrad, plotů a chlévů. Kolem jejich statku bývalo celkem rušno. Zkusím to s Jakubem, rozhodl se otec Braun a čekal námitky nejstaršího syna. Bedřichovi však bylo celkem jedno, jestli bude pracovat na poli nebo se mořit s výrobou káry. Vzbouřil by se pouze v případě, že by byl vyloučen z lovu nebo z nějaké výpravy do okolí. Velký a malý Jakub poměrně rychle vytvořili korbu vozu s jednou nápravou a ojí pro oslíka. Horší to bylo s koly. Budeme muset udělat plná kola, Jakube, přemýšlel otec nahlas. Tak jo, souhlasil chlapec. Vypůjčíme si od maminky ten největší kotel a obkreslíme jeho okraj na prkno. Horší to bude vyřezat. Šišaté kolo, to by se nám všichni smáli, přikývl otec pobaveně. Malý Jakub měl pravdu, že vyřezat opravdu kulaté kolo nebude jednoduché. Zjistili také, že musí spojit příčným trámkem dvě nejširší prkna, aby nebylo příliš malé. Mořili se s tím pár dní a Bedřich shledal sázení brambor, obilí a zeleniny jako docela záživnou práci, když z dálky pozoroval jejich usilovné pachtění. Nakonec se oběma Jakubům kára podařila a všichni z ní měli velkou radost. Jediný, kdo nebyl z nového dopravního prostředku vůbec nadšený, byl osel.
ukázalo se jako velmi složité zapřáhnout umanuté zvíře do káry. Nenašlo v tom zalíbení do konce svého nepříliš dlouhého života. Oslík se nakrátko ocitl ve středu pozornosti obyvatel statku a také dostal jméno. Arnošt, který převzal hlavní péči o celý povoz, mu říkal Ferda a ujalo se to všeobecně. Kdykoliv bylo potřeba dopravit nějaký náklad ze statku k baniánu, byla to práce pro Arnošta a jeho oslíka Ferdu. Zahájili stavbu sokolího hnízda, jak nazvali domek, který hodlali zasadit do koruny stromu. Pracovat nahoře ve větvích bylo obtížné, museli to zvládnout otec Braun s Bedřichem úplně sami. Materiálu z lodního vraku bylo dost. Pomocí provázku si rozměřili velikost podlahy a na rám ze silných klád začali pokládat podlahovou krytinu s prkem. Uděláme ji dvojitou, Béďo, řekl otec Braun. Pevná a bezpečná podlaha je základ a bude aspoň o metr větší než samotná chata, ať máme kolem dokola pavlač se zábradlím. To bude fajn, těšil se Bedřich. Hotovou kostru ze dřeva však nepokrývali plachtovinou, ale nařezanými prkny prozíravě dovezenými z vraku. Prkna posloužila i na střechu a navíc ji překryli lodní plachtou, aby při dešti dovnitř nezatékal. Musíme ji pevně přibít, nebo nám to při první bouřce vítr rozfouká, pronesl otec Braun, jinak docela spokojený s tím, jak jejich stromová chata vyhlíží. Jednou, bylo to krátce popoledni, se přišel podívat Jakub a přinesl v košíku svačinu od maminky. Oba stavitelé se stoupili po žebřících dolů a protože byli vyhladovělí, vrhli se na jídlo. Maminka Eliška jim poslala brambory a ryby usmažené na pánvi, seděli všichni na trámech pod stromem, jedli a povídali si. Bedřich nechal jídla a postavil se. Přitloukání hřebíků z chaty neustávalo. Někdo tam přece musí být. Ukaž se nám. Slyšíš? Ťukání utichlo, ale po chvilce začalo znovu. Bedřichovi došla trpělivost, odložil misku s jídlem a začal šplhat po žebříku nahoru. Malý i velký Jakub ho mlčky a s napětím pozorovali. Sotva se Béďa dostal na pavlač před chatou, ozval se prapodivný zvuk a ze dveří vyletěl asi metr velký pták s dlouhým zahnutým ocasem. Chlapec se lekl div, že nespadl dolů, ale potom váhavě vstoupil do chaty. Nikdo tam nebyl a zvuk bušícího kladiva už nebylo odnikud slyšet. Slezl tedy po žebříku zpátky k ostatním. To jsem blázen, zavrtěl hlavou. Co to bylo? To udělal ten pták, ozval se najednou malý Jakub. Chceš mi říct, že ta přerostlá vrána umí zatloukat kladivem hřebíky? Optal se Béďa nakvašeně. To ne, zasmál se Jakub. Byl to lirochvost nádherný, znám ho z atlasu. Umí perfektně napodobovat všechny zvuky, které slyší. Spíš mi vrtá hlavou, kde se tu bere. Podle knihy žije pouze v Novém Holandsku. Zřejmě od něj nejsme daleko, pronesl zamyšleně otec Braun. Večer na statku se této příhodě všichni zasmáli. Nové Holandsko je první zeměpisný název Austrálie. V roce 1605 objevil její západní pobřeží holandský mořeplavec Willem Janszoon a neznámou zemi nazval Hollandia Nova. Kolonisté se předem vzdali představy, že by maminka mohla ve stromovém domě vařit, a proto postavili před baniánem zastřešenou kuchyňku s hliněnou pecí. Brzy se také ukázalo, že dopravit do koruny stromu velké dogy by nebylo jednoduché,
A tak Probila s Turkem udělali na pevné zemi dvě pohodlné boudy. Maminka při první slavnostní prohlídce sokolího hnízda nešetřila chválou. Celá rodina se tady postupem času zabydlela a dostatku docházeli pouze obstarat domácí zvířata a polní hospodářství. V té době se také přestávali jaksi nepozorovaně považovat za trosečníky. Původně pluli z Evropy kolonizovat Nové Holandsko, v té době dosud nezmapovaný a záhadný světadíl. Osud je zavedl na pustý ostrov, na kterém bylo naštěstí skoro všechno, co potřebovali. Políčka s obilím, bramborami a zeleninou je ohromovala svou plodností. Také divoká příroda byla docela štědrá. Stali se z nich tedy kolonisté neznámého ostrova. Měli dost jídla a s plnými žaludky se jim tu žilo lépe než v neustále válčící Evropě. Dopravu mezi statkem a sokolím hnízdem zajišťoval převážně Arnošt s oslíkem Ferdou a jejich cesty byly poměrně časté. Vozili na káře hlavně sklizenou úrodu, mléko, vajíčka od slepic z kurníku a různé věci, jak si kdo vzpomněl. K pravidelné zábavě všech přítomných stále sloužil obřad zapřahání tvrdohlavého osla do postrojů. Arnošt byl však jediný, koho nakonec Ferda vzal na milost a nechal se od něho uvázat k oji. Byli na sebe zvyklí a všichni je považovali za nerozlučnou dvojku. Nerozdělila je ani schválnost, při které se Ferda Arnoštovi nečekaně vytrhl a běžel přes most směrem k sokolímu hnízdu. Stávalo se to poměrně často. Jednou pracovala maminka Eliška s Frantíkem a Jakubem na polích u statku. Arnošt dostal za úkol dopravit na káře několik prken ke stromové chatě, kde otec Braun s Bedřichem ještě něco dodělávali. Vyvedl oslíka z chléva a chystal se ho zapřáhnout. Doufám, že dneska nebudeš vyvádět, domlouval chlapec Ferdovi. Už by ses mohl chovat jako rozumné zvíře. Osel se tvářil neutrálně, strpěl ohlávku, ale při uvazování k oji sebou škubl a vyrazil kupředu. Arnošt se snažil udržet řemeny, ale vyklouzli mu z rukou. Jakub s Frantíkem si na záhonu narovnali záda a pobaveně přihlíželi. Počkej, až tě chytím, výhružně zakřičel Arnošt a pustil se za Ferdou. V zápětí zakopl a upadl. Osel se slušným náskokem přeběhl most přes divokou a namířil si to po cestě k sokolímu hnízdu. Chlapec ho pronásledoval a měl co dělat, aby nezbedné zvíře nestratil z očí. Asi v polovině cesty se na pravé straně rozkládala džungle, přecházející pozvolna v bažiny. Osla nenapadlo nic lepšího, než zahnout po stezce, vyšlapané divokými prasaty, přímo do nepřehledného porostu. Ferdo, Ferdo, stůj! Arnoštův pokřik se minul účinkem. Chlapec zahlédl kus šedivé srsti s oháňkou a potom už byl obklopen jenom houštinami a pokroucenými kmeny stromů, ověnčených liánami. Zůstal na chvíli bezradně stát. Nevěděl, zda má pokračovat v hledání nebo se vrátit. Když se rozhodl k návratu, zjistil, že zabloudil. Snažil se jít zpátky po vlastních stopách, ale bujná tráva a kapradiny se rychle postavily a tak se neměl čeho chytit. Zkusil ze zoufalství volat, ale brzy si uvědomil, že je to zbytečné. Pokračoval tedy v cestě nazdař Bůh a držel se směru, který mu připadal nejsprávnější. Náhle se začal bořit do země a mezi stromy zahlédl temnou hladinu močálu. Zděšeně se obrátil a šel zpátky. Tou dobou se maminka na statku starostlivě zahleděla na cestu přes most. Arnošt se nevrací. Takhle dlouho mu to ještě nikdy netrvalo, řekla chlapcům. Neměl by ses za ním podívat, Jakube? Možná Ferda běžel až do sokolího hnízda, maminko. Tam ho Arnošt chytí a oba se vrátí.
Eliška tuto možnost uznala jako pravděpodobnou a sklonila se zase k záhonu. Práce bylo pořád hodně, zelenině se tady dařilo zázračně, ale stejně dobře prospíval i nejrůznější plevel, bylo už skoro poledne, když se maminka znovu napřímila. Museli by se už vrátit. Běž se podívat do sokolího hnízda, Kubíku. Chlapec odložil motiku a šel. Asi za půl hodiny dorazil až k velkému baniánu, na kterém se skvěla nově postavená chata. Otec Braun s Bedřichem ho přivítali překvapeně. Mysleli jsme, že přijede Arnošt se zásobami. Není tady, vykulil Jakub oči. Ráno mu Ferda zase utekl a od té doby jsme je neviděli. Všichni tři na sebe znepokojeně pohlédli. Kde by jen Arnošt a jeho osel mohli být? Půjdeme ho hledat, rozhodl otec Braun. Popadli s Béďou pušky a doprovázeni Jakubem se vydali na cestu. Ty hlídej pravý okraj, jestli nespadli do řeky. A já budu hlídat levý okraj, jestli Ferda neutekl do džungle, řekl velký Jakub a malý se k němu přidal. Když došli ke zvířecí stezce, našli otisky kopyt vedoucí do lesa. Jsou někde tam, povzdechl si otec Braun. Musíme za nimi. Prodírali se houštinami a vysokým kapradím a občas trojhlasně křičeli. Bedřich navrhl, že vystřelí z pušky, a po otcově svolení to udělal. Chvíli stáli a napjatě poslouchali. Obvyklé zvuky džungle nic nenarušilo. Šli dál a pod jedním větším stromem zahlédli obraz, který jim nevymizel z paměti do konce života. V trávě ležel obrovský had. Jeho tlama byla obludně rozevřená a vyčuhovala z ní zadní polovina nebohého oslíka Ferdy. Bedřich nabíjel pušku a přerývaně křičel. Zabijeme tu příšeru! Otec Braun zachmuřeně přikývl a ohlédl se po Jakubovi. Radši se otoč, nebude to nic pěkného. Jakub se poslušně otočil a slyšel mnoho výstřelů, neboť had byl obrovský a zabít ho nebylo vůbec lehké. Oslíka Ferdu už samozřejmě zachránit nemohli. Odešli z místa tragédie a nechali všechno být. Džungle si s mrtvými zvířaty poradí sama a oni měli jiné starosti. Procházeli lesem až k okraji bažin, vraceli se zpátky, ale Arnošta nemohli najít. Nemohli ani domyslet, že by se mu stalo něco zlého. Arnošt byl v té době už venku z lesa. Jak se prodíral hustým porostem, narazil na malý potůček. Napadlo ho sledovat jeho tok. Byly dvě možnosti. Buď vede do bažin, nebo se někde vlévá do divoké a tam by se už zorientoval. Netrvalo dlouho a potok ho skutečně dovedl k řece. Ústil do ní kousek pod jejich mostem a nastatek odtud nebylo daleko. Arnošt se dopotácel ke stanům, zahlédl maminku, malého Frantíka a potom se mu vysílením podlomila kolena. Třem pátračům v džungli se domů nechtělo. Návrat na statek bez ztraceného Arnošta si vůbec neuměli představit. Když se však začalo stmívat, nezbylo jim, než přiznat porážku a sklíčeně se vydat k domovu. Jejich radost, když uviděli ve stanu na palandě odpočívat vyčerpaného, ale zdravého Arnošta, neznala mezí. Našli jste Ferdu? Byla první chlapcová otázka. Otec Braun zaváhal, ale nakonec se rozhodl. Ferda už není, pronesl tiše. Nežijeme zas v takovém ráji, jak se vám do téhle chvíle možná zdálo, děti. Musíme být všichni opatrní. Osla zabil obrovský had. A není pochyb, že by mohl být nebezpečný i člověku. Proto jsme ho zastřelili.

Skončila 5. kapitola z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. Ostrov našim trosečníkům sice poskytuje krásné místo a dává spoustu jídla, ale je to stále divočina. Rodina Brownových musí být opatrná, protože nebezpečí může číhat na každém rohu. Příběh napsal Jan Hora, četl Pavel Hromádka a knihu vydalo vydavatelství Triton v roce 2024.

0: péče je dokonalá.
1: Společenství věřících je jako jeden organismus stvořený mnoha údy jednotlivými křesťany. O církvi jako o těle Kristově bude v následujícím pořadu hovořit kazatel sboru Církve bratrské v Opavě Jaroslav Pokorný.

Jednoho krásného dne v průběhu procházky řeklo oko svým kamarádům: představte si, v dálce vidím horu. Ucho se soustředilo a po chvíli odpovědělo: ale já žádnou horu ani nic, co by o ní svědčilo, neslyším. Ruka se natáhla, jak nejvíce mohla, a poté se vyjádřila: já také žádnou horu nemůžu nahmatat. Nos nasál maximum vzduchu, co zvládl, a přidal: ani já žádnou horu necítím. A když to tak všechno zvážili a promysleli, nakonec konstatovali: zdá se, že s okem se děje něco nedobrého. Tento měsíc mluvíme o církvi, o společenství věřících. Jedním z biblických obrazů církve, který ke mně hodně mluví, je obraz lidského těla. Přečteme si novozákonní text z 1. listu do Korintu, 12. kapitoly, verše 12 až 27. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám: nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla, považovaným za neslušné, věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovali stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní. A je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Všichni víme, že lidský organismus, lidské tělo, tvoří množství orgánů, údů, systémů a funkcí. Ty jsou rozdílné a rozmanité. Biblický text zmiňuje namátkou nohu, ruku, ucho, oko, čich, hlavu. Všechny orgány a systémy, nejen těchto šest jmenovaných, se liší tvarem, velikostí, vnitřní strukturou a způsobem fungování a mají v těle různý účel. Ale to, že jsou rozdílné, neznamená, že k sobě nepatří, ani že některý z nich je chybný, jak si to ostatní orgány mysleli v úvodním příběhu. Naopak, tělo jako celek potřebuje ke svému fungování tuto jejich rozmanitost. I jednotlivé části těla jsou na sobě vzájemně závislé, sami o sobě vlastně nejsou schopny přežít. Třeba srdce je nejen potřebné pro celé tělo, ale také pro plíce, mozek, končetiny a další části těla. A nakonec každý orgán či úd má nějaký úkol, činnost, funkci a je proto nezbytný.
některé proto, aby vůbec celý organismus mohl žít, a některé proto, aby mohlo tělo fungovat v plnosti svých možností. Přečtený biblický text říká, že podobně jako to funguje v lidském těle, by to mělo vypadat i v církvi. Společenství věřících je jako jeden organismus tvořený mnoha údy, tedy jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, svými možnostmi, svými úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. A každý věřící je jedinečný, originální, vlastně nezaměnitelný. Tato potřebná rozmanitost nemá být důvodem k roztržkám, ale ke vzájemné péči a sounáležitosti. Bible ale mluví o církvi jako těle ještě něco silnějšího. Apoštol Pavel píše v listu do Efezu, 1. kapitole, verších 20 až 23. Tuto moc Bůh dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. Církev tedy není jen ledajakým tělem, ale tělem Kristovým. To znamená, že Kristus je součástí těla církve, ba dokonce se Kristus s církví stotožňuje a prohlašuje skrze apoštola Pavla, že jeho plnost se nachází právě v církvi.

bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Ve starověkých jazycích a kulturách v době sepsání Bible nebyla hlava považována za sídlo intelektu, ale za nejvyšší část těla, tudíž byla nositelkou autority, dále za přední část těla, tu, která jde vepředu, a také za princip života. A taky ve světle obou míst z listu do Efezu můžeme vnímat Krista jako autoritu pro církev, toho, kdo rozhoduje a určuje, dále jako toho, kdo církev vede k očištění a posvěcení, protože ji miluje, i jako toho, kdo ji živí a o ní pečuje. V oné zmiňované páté kapitole se přirovnává vztah mezi mužem a jeho manželkou ke vztahu mezi Kristem a církví. V závěru této kapitoly ve verších 31 a 32 stojí: proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. Apoštol Pavel tady uvádí Ježíšův výrok, citující starý zákon o jednotě manželů, jakoby v jednom těle, a chápe jej jako proroctví o vztahu Krista a církve. Proroctví, které je velkým tajemstvím a zároveň něco důležitého o tomto vztahu odhaluje. Milí přátelé, obraz církve, společenství věřících křesťanů jako Kristova těla, může být pro každého z nás výzvou v několika rovinách. A dokonce, i pokud ještě nejste křesťany, tak to aspoň částečně můžete aplikovat na svůj život v komunitě okolních lidí. První rovinou je můj a tvůj pohled na sebe sama. K jakému orgánu v těle byste sami sebe přirovnali? Jsi nohou, tedy někým pohyblivým, akčním, který přináší změnu? Jsi rukou, někým šikovným a pracovitým? Jsi sluchem, někým, kdo je empatický a citlivě vnímá druhé lidi? Nebo jsi okem, které si všímá detailů, či naopak vidí daleké vize? Možná jsi čichem, máš smysl pro estetiku, vnímání, umíš vytvářet atmosféru, nebo jsi ještě úplně jinak obdarovaným člověkem. Zkuste to před Bohem zkoumat s vírou, že každý z nás má v těle Kristově, ale i ve světě své místo a svůj význam. Druhou rovinou je náš pohled na ostatní křesťany kolem nás, případně obecně na druhé lidi. Jsem ochotný vidět jejich důležitost, jejich potřebnost pro mne nebo někoho dalšího, či naopak, že oni potřebují mne? Že i každého z nich Bůh stvořil a poslal je do světa se záměrem, a pokud uvěřili v Krista, tak i jako mého bratra či sestru v organismu Kristova těla? Prosme Pána o to, abychom jeho očima viděli lidi okolo nás. Třetí rovinou je náš vztah k církvi jako k celku tvořícímu jedno tělo. I když máme v různých denominacích a křesťanských společenstvích rozličná teologická pojetí a důrazy, rozmanité spirituality, někdy bouřlivé rozpory v historii nebo i v současnosti, přesto patříme k sobě, jsme jedním tělem, potřebujeme se, mimo jiné proto, aby naše svědectví světu o Kristu bylo věrohodné a účinné. Každý se můžeme ptát, jak moc se já osobně i společenství, kam patřím, vnímáme být součástí tohoto velikého živého organismu. A konečně rovina čtvrtá, můj vztah k Pánu Ježíši Kristu jako jediné hlavě církve. Pokud vážně přijímáš Ježíše jako svého zachránce a pána, tak vztah k církvi, která je jeho tělem, či v jiném biblickém obrazu jeho nevěstou, hodně naznačuje pravdivost

svého vztahu s Ježíšem. S Kristem můžu být spojen jen v rámci jeho těla církve. Přeji sobě i vám, milí posluchači, aby tomu tak u nás opravdu bylo.

Společnost vám dělá večerní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je krátce po 20. hodině a po několika písních se vydáme společně do světa Bible, konkrétně do starozákonní knihy Malachiáše proroka.

0: Další část pořadu Světem Bible, která vychází z proroka Malachiáše, bude reagovat na boží volání po opravdovém vnitřním pokání. I teolog John Vernon McGee ve svém komentáři odmítne pouhou povrchní náboženskou tradici bez moci a života. Zároveň trefně odkryje lidskou duchovní lhostejnost v naučených rituálech a zdůrazní, že Bůh touží po upřímné proměně našeho smýšlení, nikoli po bezduché formě. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu začali číst třetí kapitolu Malachiášova proroctví. Než vstoupíme do čtvrtého verše, připomenu vám předchozí tři. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. A čtvrtý verš na to navazuje. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Posledně jsme se trochu víc zmínili o tom pročištění, ke kterému má dojít, o němž je tady řeč. Pak se Hospodinu zalíbí i svaté oběti v chrámě. Protože ti, kdo je přinášejí, už budou pročištěni, budou přetaveni. Bohu nejde o absolvování nějakých obřadů pořád dokola, ale především o odvrácení člověka od hříchu. Může se stát, že upadneš do hříchu, ale pokud v něm zůstaneš, Bůh tvé náboženství nepřijme. Je třeba hřích vyznat a opustit. Jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. V Šalomounových dnech Izrael sloužil Bohu tak, že byli svědectvím celému světu. A v pátém verši této naší třetí kapitoly Malachiáše si čteme: Předtím vás však přijdu soudit. Rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků. Ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, pravý Hospodin zástupů. A zase jsou tu ta smíšená manželství, sňatky s pohanskými ženami, které se klaněly modlám a vedly k tomu i své rodiny. Zase je zde to čarodějnictví, okultismus, uctívání model a démonů. A aby se zaplnilo veliké duchovní vákuum i v naší zemi, mnoho lidí dnes se i u nás obrací k různým formám okultismu. Jak žalostná je skutečnost, že církev u mnoha lidí nevyplnila tu jejich prázdnotu. Usvědčím cizoložníky, praví se tu. Z širšího kontextu předchozí kapitoly můžeme rozumět, že to je narážka na ta smíšená manželství těch, kteří se předtím rozvedli se svými manželkami a vzali si tyto cizí pohanské ženy. Bůh si ale povšimne také utiskovatelů námezdníků, vdov a sirotků, i těch, kdo odpírají právo bezdomovci a samotného Boha se nebojí. Jinými slovy, Izraelci v té době nebyli dobrými svědky o svém Bohu. Cizinec, kterému právě oni měli svědčit, se naopak sám odvracel od Boha už proto, že viděl způsob, jakým tento lid žil. Ale nyní přichází nádherný výrok, který odhaluje boží věrnost, i když lidé dělají všelijaké škaredé věci a vůbec nejsou věrní. 6. verš v 3. kapitole. Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Z písma není pochyb, že Bůh je Bohem soudu, ale je také Bohem milosti. A právě díky této Hospodinově milosti Izrael jako celek nebyl vyhlazen. A tento Bůh je dodnes stejně milostivý, protože on se nemění. Jeho věrnost je stabilní. Díky Bohu za to. Ale řekli bychom jen polovinu pravdy, kdybychom zamlčeli skutečnost, že Bůh je dodnes také Bohem soudu. Nutno uznat, že v tom je hrůza pro bezbožné. Ale Bůh je zároveň Bohem, který nemění svou milost. A to je útěcha pro ty, kdo k němu hledají cestu a kdo tu boží milost přijímají.

přátelé, nyní se dostáváme k šestému drsnému odseknutí, kterým tito lidé, jakožto pyšní rozumbradové, odpovídají Bohu. V této knize proroka Malachiáše je takových odseknutí celkem 8. 5 z nich jsme už viděli a teď přicházíme k šestému. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme navrátit? 7. verš ve 3. kapitole. Tito lidé si hráli s Bohem na hádanky. Bůh něco zřetelně řekl a oni po něm chtějí, aby to ještě dokázal. Bůh zde vynáší 8 obvinění proti národu a oni reagují 8 drzými a troufalými otázkami. Bůh jim odpovídá zdvořile, ale důrazně. Ještě stále se ve své milosti snaží předejít zkáze, ke které jako celý národ směřují. Abychom tyto otázky vyložili, bude dobré se tady zase zastavit a zamyslet se nad situací celé té generace, která klade tento druh otázek. Po 70letém zajetí v Babyloně se zbytek Izraele vrátil do své země. Poněkud s odporem a polovičatě se dali do obnovy města a chrámu. Znali útrapy a strádání otroctví v Babyloně. Určitě sténali a naříkali podobně jako před staletím jejich otcové v egyptských cihelnách. A dokonce při návratu do vlasti snášeli nemalé utrpení. Mysleli si patrně, že když se vrátí zase domů do země svých otců, všechno bude krásné a snadné, ale ono nebylo. Taková byla Boží metoda, jak chtěl vychovávat a učit tento lid závislosti na sobě samém. Ale jak už to bývá, životní obtíže či také kázeň může člověka obměkčit, dovést k pokoře, anebo naopak zatvrdit. A tito lidé se pod jhem, které je tížilo, nechtěli přimknout ke svému Bohu. Zatvrdili se a zahořkli. Byli jako propuštění vězňové, kteří se ve svém vězení nikterak nezměnili. Byli sice vysvobozeni z otroctví, ale zřejmě se nepoučili a jejich postoj k Hospodinu a k životu vůbec zůstal stejný jako předtím. Vezměme na vědomí, že z půdy této generace o něco později vyrostlo mocné, ale jedovaté pokolení farizeů, saduceů a zákoníků, kteří žili v době, když po 400 let přišel Pán Ježíš. To, co se v Malachiášově době projevovalo možná jako docela malý pupínek vzpoury proti Bohu, jen jako škrábanec na povrchu, to se do doby Pána Ježíše stalo rozlezlou rakovinou uvnitř lidských srdcí. Bůh se snažil včas zastavit šíření této zhoubné choroby pýchy. Chtěl na ní otevřeně ukázat a také dával radu, co v té věci mohou Izraelci dělat. Proto proti ním vyjadřuje těchto 8 obvinění. Oni však v žádném případě nepřiznali svou vinu a vždycky znovu svou trapnou protiotázkou vyjadřují jakoby překvapení, jak je Bůh z takových věcí vůbec může podezírat. Cítí se dotčeni, tváří se, jako by nevěděli, o čem je řeč. Mávnutím ruky všechna obvinění zahánějí jako něco, čím nejsou povinni se zabývat.

Je tu tedy před námi šestá sarkastická otázka, kterou izraelský lid klade Bohu na jeho pronikavé obvinění. Bůh volá, aby lidé něco dělali. 7. verš 3. kapitoly Malachiášovi. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? To jsou teda chytráci, říkají Bohu, ty říkáš, že se k tobě máme vrátit? My jsme nevěděli, že jsme od tebe odešli. Vždyť chodíme na bohoslužby, do chrámu, dáváme i desátky, děláme tamhle to a tohle. Jak se máme k tobě vrátit, když jsme od tebe vůbec neodešli? Ale ve skutečnosti zašli tak daleko, že si vůbec neuvědomují svou současnou situaci, svoje vzdálení od Hospodina. Řekl bych, že je to dost přesný obraz mnoha lidí, kteří dnes chodí do různých církví a kostelů. Obřadnost nahradila duchovní realitu. Místo Boží moci vidíme často vlastně jen lidská show. Estetika a prvky kultury mnohde nahradily všechno duchovno a forma vystřídala skutečnou funkci. Boží moc povětšině zmizela a nikomu to ani moc nevadí. Hospodin však říká, vraťte se, vždyť jste ode mě odešli. Co myslí Bůh tím návratem? Ano, Bůh čeká pokání a činit pokání znamená srdcem se vrátit k Bohu. Znamená to proměnu smýšlení. Pozoruhodné je, že Bůh zde vyžaduje pokání od těch, kdo jsou jeho. Víte, nevěřící člověk vlastně nemůže naplnit obsah písně Pane, vracím se domů. Nevěřící člověk nikdy doma u svého nebeského Otce ani nebyl. Myslím, že nepochopíme plně, co je to pokání, dokud se nepodíváme do Nového zákona, dodává ještě náš znalec původních jazyků. Řecké slovo metanoia znamená změnit smýšlení. Znamená to, že když člověk jde určitým směrem, zjistí, že šel špatně, a pak se obrátí a půjde směrem správným. Jednou jsme s manželkou jeli do města nedaleko Pasadeny v jižní Kalifornii, kde je dnes středisko pro materiální a technické zázemí těchto pořadů, připravovaných v angličtině. Ptali jsme se jedné dívky, jak se dostat na určité místo, a ona nám neporadila správně. Řekla, odbočte doleva. Ale když jsme odbočili doleva, jeli jsme přímo do úbočí hory. Povídám manželce, myslím, že ta dívka nám neporadila správně. Co tedy dělat? Otočili jsme se a jeli jsme zpátky. Museli jsme se vrátit až tam, kde jsme odbočili, a teprve potom jsme zjistili, kam se vlastně máme vydat. Když jsem se na konci té slepé uličky pod úbočím hory otočil, bylo to proto, že jsem věděl, že jedu špatně a chtěl jsem jet správně. A tím jsem vlastně naplnil smysl pojmu pokání.

Bůh tedy nyní se svým lidem hovoří o pokání. Je zajímavé, že v Novém zákoně jsou to také věřící lidé. Říká, čiňte pokání. Tato výzva zaznívá zřetelně i na adresu těch, o nich se má za to, že jsou to boží děti. V knize Zjevení Bůh oslovuje 7 zborů a 5 z nich Pán Ježíš posílá vzkaz, čiň pokání. Zajímavé je, že mučednické církvi vesmírně to neříká. Umírali pro Pána Ježíše a proto jim tato výzva nepatřila. A církvi ve Filadelfii, která se držela Božího slova, to také neříká, aby činili pokání. Všem ostatním, včetně církve laodicejské, která si o sobě mnoho myslela, ovšem zní Boží výzva, aby činili pokání. Dnes mají křesťané všeobecně představu, že máme vyzývat k pokání výhradně neobrácené lidi. Mám ovšem pocit, že slovo o pokání zní nad hlavami věřících nevěřícím a příliš často dopadá buď na hluché uši, anebo skutečně jen na stěnu. Věřící lidé, kterým má tato výzva být směrována především, sedí obyčejně hned v prvních řadách a toto slovo přechází mnohdy jakoby nad jejich hlavami. Pokud jde o nevěřící lidi, veškeré pokání, které se po nich v Božím slově chce, je zahrnuto ve slově věřit. Vzpomeňte si, co Pavel píše Tesalonickým. Pavlovo působení v Tesalonice bylo velmi krátkodobé, ale setkalo se s velice zřetelnou odezvou. Apoštol Pavel jim tam podle 1. Tesalonickým 1.9 v kralickém podání píše: Oniť zajisté sami o vás vypravují, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se obrátili k Bohu od modl, abyste sloužili Bohu živému a pravému. Když apoštol Pavel se svým týmem přišel do Tesaloniky, nečteme si, že by tam kázal proti modlářství. Bylo tam toho sice plno, jako všude v krajinách pod řeckým vlivem, ale nečteme si, že by apoštol Pavel proti tomu kázal. Nekázal proti alkoholismu ani proti ničemu takovému, ale zvěstoval Krista jako cestu k pravému a živému Bohu. To je důvod, proč moc nekážu proti určitým hříchům, poznamenává náš starý evangelista. Dotýkám se toho pouze, když se toho dotýká Boží slovo. Naše zvěst ztracenému světu je, tak jak to říká apoštol Pavel žalářníkovi ve Filipis, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Skutky 16.31. A ve slově věřit je pro takové lidi obsaženo i pokání, které potřebují. Skutečnost, že ti lidé svěřili svou důvěru v Pána Ježíše Krista, byla sama o sobě pokáním, proměnou smýšlení. A když apoštol Pavel přišel do Tesaloniky, kázal tam o pokání, kázal Krista a jako výsledek píše, obrátili jste se k Bohu od model. Je třeba, aby se člověk měl k čemu obrátit, milí posluchači. Nedá se jen tak někomu říct, čiň pokání. S největší pravděpodobností takový člověk vůbec nebude vědět, co se od něho čeká, co má dělat. Když jsem jako malý chlapec přicházel k oltáři, vzpomíná starý Megí, nikdo mi neporadil, nikdo mi nic nevysvětlil. Prostě jsem plakal. To bylo vše. Plakal jsem, protože chlapec vedle mě také plakal. Jiný chlapec naproti mě pak vyskočil a řekl, on se pomodlil. Nevím, co tím myslel, ale já jsem se nemodlil. Ach, tehdy mi nikdo neukázal Krista. Byl jsem ochoten činit pokání, protože jsem věděl o své hříšnosti. Věděl jsem, že nejsem nejlepší na světě. I když to maminka o mě říkávala. Mohl jsem plakat nad svými hříchy, ale to bylo málo. Potřeboval jsem Krista, vzpomíná starý zvěstovatel evangelia.

0: Když tady Bůh v našem textu Malachiášova proroctví, milí posluchači, říká svému lidu čiň pokání, vrať se domů, vztahuje se to i na naši dobu. I v současné době je mnoho těch, kdo patří k Božímu lidu, mnoho věřících, a ti by se měli vrátit domů. Bůh to zde neříká nějakým pohanům, ale svému lidu. Hovoří i s tebou a se mnou a říká, vrať se domů. Co děláš v té zvlažnělé církvi? Říká tu také, co děláš, když se dopouštíš cizoložstva? Bůh říká, pojď domů, obrať se a vrať se domů. To je slovo pro věřící. Těm v Izraeli, kdo byli ve starém zákoně jako jeho děti, říká, vraťte se ke mně a já se navrátím k vám. Když se marnotratný syn rozhodl vrátit se domů, znamenalo to v jeho nitru velký obrat, výsledek velikého a možná dlouhotrvajícího napětí. Každý křesťan, který se dostane do hříchu, dosvědčí, že to zdaleka není taková zábava, jak si myslel, když do toho hříchu šel. A mnozí z nás to mohou dosvědčit. Hlavní věc však je dostat se pryč z toho hříchu, z té cizí země, která skýtá jen otroctví. Dostat se pryč od těch prasat. Lidé v Malachiášově době zapírali, že by se potřebovali vrátit k Bohu a že potřebují činit pokání. Chovali se, jako by vůbec nebyli v zajetí hříchu. Říkají, vždyť chrám je plný lidí, my absolvujeme všechny předepsané obřady. Co to máš na mysli, když říkáš, navraťte se a čiňte pokání? Vždyť jsme tady, nikam jsme neodešli. Ale Bůh říká, odešli jste. Jo, absolvujete obřady, ale vaše srdce je ode mne daleko. Totéž lze říci i o mnoha konzervativních církvích dnes, kriticky dodává zase náš přednášející. Lidé tam chodí na své obřady a to je všechno. Mají svůj vlastní slovník, vědí, kdy říci amen, kdy vstát, kdy si sednout. Ale jejich srdce jsou v jejich praktickém životě ve skutečnosti daleko od Boha. Bůh i nás, křesťany, vyzývá, abychom činili pokání, abychom proměnili své smýšlení, abychom zůstávali v procesu proměňování našeho smýšlení, jak to píše apoštol Pavel v epištole Římanům ve 12. kapitole v prvních dvou verších. Ale zdá se, že to je to nejtěžší, co po nás, křesťanech, Bůh může chtít. Nevím proč, protože pro nás by to mělo být jednodušší než pro kohokoliv na světě. V jistém sboru, vzpomíná náš zkušený pracovník církve, vstal jeden z představitelů a navrhl staršovstvu, které nic moc nedělalo a kterému se přitom nic nelíbilo a všechny jenom obviňovalo, že by oni jako starší měli činit pokání. Představte si, oni se na něho doslova vrhli a vyčetli mu všechno, na co si jen v tom návalu zlosti stačili vzpomenout. Takhle se k němu zachovali, když jenom vyjádřil myšlenku, že by potřebovali činit pokání. A nutno říci, že to není jen příběh starý pár desítek let a pocházející od někud z Ameriky. Jaký je náš pocit, když čteme v Božím slově čiň pokání, proměň své smýšlení, zkontroluj, jak přemýšlíš, jak žiješ s Bohem a jaké jsou tvé postoje.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho a jen dodám, že odvysílané díly najdete na našem webu, ve zvukovém archivu nebo na našich podcastech. A pokud vás tento pořad oslovuje, napište nám, zavolejte nám, budeme rádi za každý váš ohlas.

Za chvilku bude 21 hodin a to je čas pro večer pod lampou a čtení z další pozoruhodné a zajímavé knihy.

0: Je krátce po 21. hodině a na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou, ve kterém se můžete podruhé zaposlouchat do krátkých fejetonů Jana Vopaleckého. Souhrně vyšly v knize s názvem Směr je jasný. Nabízejí velmi trefné postřehy z každodenního života člověka, který beze zbytku svěřil Bohu do rukou svůj život. Čte Petr Stoj.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

Silnější než okolnosti. Někdy mi život připadá jako rozjetý vlak. Jednotvárně se řítí pořád dál a dál a já sám jsem příliš malý a slabý, abych ho svýma rukama přibezdil nebo donutil změnit směr. Lidé se s tím smířili. Přizpůsobili se, vzali si do vlaku čtení nebo jinou kratochvíli a ani nepřemýšlí, že by to mohlo být jinak. Tento postoj je na nich vidět. Zasmušilí, vážní až smutní, bez naděje, rezignovaní a bez vyhlídky, že by život mohl být bohatší nebo pestřejší. Tak vypadá většina lidí, které potkáte na ulici a kdekoliv jinde. Ale vedle toho znám i jiné lidi, kteří do tohoto schématu nějak nezapadají. Jejich tvář není jako zamřížované okno věznice, ale během jediného pohledu v ní postřehnete vyrovnanost, vnitřní pokoj, možná skoro radost. Není to tvář člověka drceného koli všední mašinérie. A přitom je znát, že i tito lidé mají svá životní dramata, bolesti a trápení, se kterými se potýkají, ale zároveň mají uvnitř sebe něco, co se nedá zvenku zničit. A ne, že by se nepotýkali s nedostatkem peněz, překypovali krásou nebo uznáním druhých. Často právě naopak. Snadno nalákáte lidi na něco, co jim zlepší imidž, přidá peněz, zvýší vzdělání. Co z nich udělá v očích druhých lidí úspěšné lidi? Rychle si přijdou pro cokoliv, co jim pomůže vyniknout. A jsou za to ochotni zaplatit nejen penězi, ale obětují proto svou energii, čas a mnohdy i čest. Ale po chvíli zjistí, že se z rozjetého vlaku nevymanili. Jejich tvář vypadá stejně zasmušilá a dokonce i když se usmívají, tak se vlastně jen šklebí. Stejně tak se dnes dají nalákat i na křesťanství. Naletí na slib, že budou šťastní, že budou v očích druhých úspěšní a spokojení. A po čase zjistí, že zase sedí v rozjetém vlaku, který nedokážou zastavit ani řídit. Situaci ovšem lze změnit. Existuje někdo, kdo s námi v tom rozjetém vlaku dokáže něco udělat. Pán Ježíš Kristus říká, že u něho je možné si odpočinout, že on je ta cesta, život. Řešení nezačíná otázkou, čím jsem v rozjetém vlaku, ale naopak, co je ve mně, čeho jsem plný. Kristu jde o samotné jádro mého nitra. Tam začíná jednat, protože odtud, ze srdce, vycházejí všechny pohnutky života, dobré i zlé. Matouš 12:35 nebo Marek 7:22. Kdykoliv ho vpustím až tam, kde se rozhoduje o dobru a zlu v mém životě, a vždy o něco hlouběji než minule, on tam udělá pořádek. Někdy to bolí. Někdy mi je něčeho líto, když čistí moji náchylnost k oblíbenému hříchu. Ale za to se tam pak nastěhuje on sám a promění srdce i víc. Stává se zdrojem toho, co vychází ze srdce. Najednou se už necítím jako v rozjetém vlaku, který neumím ovládat, ale jako bych porozuměl své cestě, jejímu smyslu i cíli a cítím, že jsem nadnášen. Stojím o to, aby Kristus byl samozřejmostí v mém životě. Abych mohl být čistý, aby ve mně pulzoval jeho život a abych měl pro druhé otevřené srdce. Kristus je to něco, co se nedá zvenku zničit a co dává životu nezničitelnou hodnotu. Vpustit Krista do svého života znamená proměnu. On proměňuje i to, co dělám spontánně a bez přemýšlení. Proměňuje postoje srdce. Můj život se sice nevymyká běžným pravidlům, zákonitostem a tlakům všednosti,
ale najednou mě to nedrtí. Už nejsem určován setrvačností, ale vědomím smyslu a dobrého cíle.

samoty se nebojí. Všude bylo plno lidí, ale já jsem tam stál sám a nikdo si mě nevšímal. Prý se cítí sama a to má hodného muže, děti. A nebo mám chuť se zavřít a být si sám se svým počítačem, sluchátky na uších, někdy s knihou. Když se cítím sám, tak začnu obvolávat a prozvánět známé, jen abych zahnal pocit opuštěnosti. Taky znáte tyto pocity? Já ano. Během posledního týdne jsem se setkal s několika lidmi, kteří smutně konstatovali, jsem tak sám. A přitom mají rodiny, domy i postavení, které by jim leckdo záviděl. Taky znám samotu. Neřekl bych, že mě samota trápí, jen někdy smutně pozoruji, že lidé, na kterých mi záleží, se kterými si dobře rozumím, na mě najednou nemají čas, jsou zaujati jinými věcmi, jinými lidmi. Necítím to jako křivdu nebo jako odstavení na vedlejší kolej, ale přesto se s tím musím sám za sebe vypořádat. Jak? Nechci je podezírat z nezájmu a zároveň to s nimi nechci vzdát. Když jsem po několika týdnech jednomu z těchto lidí zavolal, že bych se s ním chtěl jen tak setkat a popovídat si, byl rád. Už se na to setkání těším. Tak jsem si začal vážit vztahu s lidmi, které mám kolem sebe. Ty budovat a nenaříkat, že jsem sám. Vím, že nejhůř prožívají samotu lidé v manželství, nebo tam, kde se předpokládá vztah a nikdo si nás nevšímá. Právě tehdy totiž čekáme, že najdeme porozumění, že můžeme důvěřovat a svěřovat se. A často prožíváme zklamání. Co s tím? Snadno se v nás ozve, když nenacházím sluch u známých lidí, tak půjdu hledat další, zatím neznámé lidi a budu doufat, že budou lepší, že mi pomůžou, abych se necítil sám. Ale když nemám ochotu bojovat o vztah a porozumění s nejbližšími, to si mám myslet, že s novými lidmi mi to půjde líp. Možná ze začátku, než je poznám blíž, ale jak mám mít jistotu, že jsou opravdu jiní, lepší než moji blízcí nebo známí? Vím, že vztahy navazované přes internet, maily, chat, Facebook, nestačí. K opravdovému životu je třeba opravdových setkání, kdy člověk reaguje víc než jen tím, co naťuká do klávesnice. Objevuji, kolik toho lidé říkají výrazem tváře, očima, postojem, pohybem, odmlkou. Učím se tomu rozumět, sám tím lidem projevovat zájem. A stojí to za to, jen to chce odvahu vyjít ven za lidmi. Zároveň znám i lidi, kteří sice mají pořád někoho kolem sebe, ale samoty se nebojí. Umí být sami, umí se samotou žít, dokonce ji někdy sami vyhledávají, pokud k ní mají příležitost. Odpočívají nebo také čerpají. Modlí se, čtou Bibli, naslouchají, co jim říká Bůh. Přijímají od Boha obsah, který potom můžou dávat lidem kolem sebe. V evangeliích vidím, že přesně tak to dělal Pán Ježíš. Ale znám i dnes lidi, kteří jsou takoví. I když jsou sami, necítí se sami. Mají v sobě něco cenného, co je naplňuje a z čeho navíc můžou dávat druhým.

Potřebujeme impulzy. Potřebujeme impulzy, aspoň si to myslíme. Naše větší děti dospěly do věku, kdy potřebují vedle dýchání také hudbu. Z rádia, z televize, z MP3, z mobilů. A pořád, a dost hlasitou. Akceptoval jsem, že to potřebují, tedy že to patří k věku. A tak se to učím tolerovat. Přitom oceňuji, že to stlumí, když potřebují klid, například na telefonování. A jakmile vypnou nějaký ten přístroj, tak třeba sednou ke klavíru nebo začnou sami zpívat. Znám lidi, kteří když postrádají vnější impulzy, tak se strašně nudí. Potřebujeme impulzy, aspoň si to myslíme. Některé impulzy přicházejí často. Ráno budík, pak povinnosti, starosti, někdo po mně něco chce, rodiče, učitelé, nespokojené děti, šéf. Bez takových impulzů bych se obešel. Raději mám jiné, lepší, příjemnější impulzy. A pak jsou impulzy, řekl bych, vyššího řádu. Nepřicházejí často, jsou to výzvy, které nás vyburcují, pohnou s námi a něco v nás změní. Může to být setkání s jedinečným člověkem, nabídka nové činnosti, zvláštní příležitost, výzva změnit životní směr. Zvlášť mladí lidé takové impulzy čekají a vyhlížejí. Je na mě, jaký postoj k nim zaujmu. Některý okamžitě bez velkého přemýšlení přijmu. K jinému jsem zdrženlivý a dlouho ho zkoumám. Ještě jiné podněty otupěle odmítám. Přitom často záleží na tom, odkud daný podnět přichází. Od blízkého člověka, rodičů, manžela, z médií. Mám jeden druh impulzů, na kterém mi zvlášť záleží. Jsou to impulzy od Boha. Nedají se objednat ani vynutit. Za to jsou velmi důležité a cenné. Nemusí to být vždy podnět k tomu, abych něco udělal, změnil nebo zorganizoval. Boží impulzy jsou všestrannější a hlubší. Stejně jako velké životní impulzy přicházejí mnohdy díky vztahům, které se dlouhodobě utvářejí. Tak i zásadní impulzy od Boha přicházejí v kontextu toho, že se s Bohem setkávám pravidelně, rád bych řekl věrně. Mou osvědčenou zkušeností je denně věnovat nějaký čas Bohu, tedy čas, který nevěnuji ničemu jinému, když čtu Bibli, modlím se, přemýšlím. I když některé z takových setkání zůstane bez konkrétního závěru, je to čas strávený pod Božím působením a to, co si dnes přečtu, se ukládá a zúročí možná později. Taková setkání s Bohem jsou příležitostí, kdy on může mluvit. Během nich člověk dostává odpovědi na otázky a novou inspiraci. Vrací se mu stabilita, vznikají rozhodnutí, dochází k nasměrování a odhodlání vyrazit na novou cestu. Potřebují impulzy. Věřím tomu a jsem vděčný, že mě Bůh dává, jen je citlivěji vnímat.

Být pomocí. Jsem tak strašně unavený a další povinnosti a úkoly se na mě jen valí. Odpovědnost ve mně vyvolává tlak, že to musím všechno zvládnout. Jsou to věci, které za mě nikdo neudělá a které se nedají nikomu předat. Cítím vyčerpání a jelikož jde o věci, které se musí vymýšlet a tvořit hlavou, tak mě ten nával úkolů ještě blokuje. Tak nějak jsem se cítil v posledních dnech, možná týdnech. Co s tím? Jak si to uspořádat, abych nezapomněl jedno pro druhé? Co z toho je možné zrušit nebo odříct? Mám něco vzdát, prostě to nechat, ať to dopadne, jak chce? I když to bude ostuda a lidé si mě přestanou vážit? Když to na druhé straně odřeknu, tak mi vyčtou, a proč si toho tolik bereš? Jste zvědaví, jak to dopadlo? Zatím nevím, protože to ještě neskončilo. Ale vidím několik řešení. Jednak člověk potřebuje dostatečně odpočívat a odněkud čerpat. Vidím to na druhých. Pokud pořád jen vydávají, pracují, všechno stíhají a neodpočívají, tak nečerpají novou sílu, nové impulzy a brzy se začnou opakovat. Uvědomuji si při tom, že každý máme své limity. Zpočátku se člověku zdá, že není využitý, že má daleko větší kapacity, než se od něho požaduje. Ale když se osvědčí v jedné věci, pak v druhé, najednou toho přibývá, přibývá i odpovědnosti, až to přesáhne hranice únosnosti. Neznamená to vždy, že má přestat. Věřím, že Bůh nakládá na každého nanejvýš tolik, kolik unese. A když už nemůže, tak dává úlevu nebo dodává sílu. Jedním z osvědčených zdrojů síly je pro mě trávit každý den aspoň chvilku pozorným čtením Bible a modlitbou, kdy se ptám Boha, co mi chce říct, a vyjadřuji mu svou důvěru, že do celého dne půjde se mnou. Znamená to pevnou vůli, ráno se obládnout a číst napřed Bibli, protože jinak se k ní během dne už nedostanu. Tento týden jsem četl Ozeáše 11. kapitolu 4. verš. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho. Zapůsobilo to na mě blahodárně. Bůh mi nadlehčuje všechny ty úkoly a povinnosti, které mám. A večer jsem šel unavený spát dřív než obvykle. Moje žena přišla o něco později, vnímala moji únavu a začala se modlit. Probudila mě tím, ale dojalo mě, když řekla: Pane Ježíši, nadlehči mu jeho břemena. Takový postoj, podpora blízkého člověka, dává sílu a téměř křídla. To je způsob, jak může žena být svému muži pomocí. Ráno se mi podařilo si úkoly dobře rozvrhnout a postupně je zvládat. Velkou výsadu vidím v tom, že se můžeme o svá břemena s někým podělit. Jsem rád, že mám blízké lidi, přátele, kterým můžu přiznat, nezvládám a nestíhám. Přítel mi někdy dá najevo, že na tom bývá někdy podobně. Jindy naznačí východisko, dá naději, že to není natrvalo, nebo nabídne pomoc. A když se o svá břemena podělíme, tak tím můžeme růst společně.

Kdy mluví Bůh? Před několika lety jsem byl na operaci srdce. Po ní mi lékař dal několik doporučení, která jsem si vzal k srdci, a to pro mě znamenalo určité změny. Vedle změny jídelníčku, a moje manželka se tak fantasticky snaží, jsem zavedl pravidelné vycházky. Zpočátku asi 3x denně půl hodiny. To vám je změna. Můj život měl zatím vždycky svůj rytmus povinností a zodpovědností a s tím souvisejících tlaků. Zaměstnání, rodina, něco pro sbor a do toho každý den ještě něco navíc. Ten rytmus se pořád opakoval. Vnímal jsem, že je to nutné pro zachování života, vydělat na živobytí, dostát svým povinnostem, nestratit práci, image, věnovat se blízkým. Na tuto rutinu jsem si zvykl, ta mě tlačila a to byl můj život. Teď do toho navíc přišly ty vycházky. Musel jsem sice některé ze svých, doufám, že domnělých, povinností i zodpovědností vynechat, ale je to vynikající čas. Můžu přemýšlet, modlit se, odpoutat se od toho, co právě dělám, a podívat se na to i na sebe jakoby z ptačí perspektivy. Pane, co mi chceš říct? Možná i z úplně nějaké jiné oblasti. Bůh nemluví jenom na procházkách. I ty se můžou rychle stát rutinou. Bůh nemluví ani jako za odměnu, že s ním chci trávit čas. Často mluví naprosto nečekaně, v situaci, kdybych vůbec nepředpokládal, že by měl co říct. Ale chci být připraven mu naslouchat, ať zachytím jeho hlas kdykoliv.

Rozhodný krok. Moje maminka si dodnes pamatuje, když jsem jako malý udělal první krok. Držel jsem se nábytku a udělal krok. První v životě. Radostí se rozesmál a sedl si na zem. Asi to znáte všichni, kdo máte děti. Další kroky už nebudí takové nadšení, i když se nám líbí, jakou má dítě po několika dnech radost z toho, že chodí a užívá si to. Potom dlouho jednotlivé kroky nevnímáme. Snad jen když přijde něco významnějšího. První cesta do školy, poslední školní vysvědčení, první zaměstnání, svatba, stěhování. Kroků si také všímáme, když je člověk dělá velmi těžko, když potřebuje oporu a každý krok bolí. I v životě s Bohem děláme kroky. Radostné je období prvních kroků, kdy prožíváme odpuštění, nový začátek, nový život. Vidíme, že jsme zázrakem získali něco víc než obyčejný život. Najednou máme úžasného průvodce do všech životních situací. Hltavě čteme Bibli, rádi s Bohem mluvíme, jsme otevření vůči němu i lidem. Cítíme se nadlehčení, celá naše bytost zpívá. Tak vypadá život s Bohem. Běžných kroků všedního života si moc nevšímáme, ale neobejdeme se bez nich. Jsou součástí našeho života. Ukazují, že jsme zdraví. Je dobré, když jednotlivé kroky nepovažujeme za samozřejmost a dovedeme za ně být vděční. Vděčnost za každý obyčejný krok nás uchrání před nespokojeností a zahořklostí v době, kdy už se nám tolik nedaří, ať zdravotně, finančně nebo v osobním či rodinném životě. A pak jsou kroky, o kterých víme, že bychom je měli udělat, ale nemáme odvahu. Víme, že jsou důležité a potřebné, ale prostě se bojíme, že se nám to nepodaří. Nebo si uvědomujeme, že se pak už nebudeme moci vrátit zpátky. Místo abychom udělali jeden rozhodující krok, děláme raději spoustu malých krůčků kolem, poskakujeme na místě, vymlouváme se sami před sebou, že ještě je třeba to a ono. Pokud se k tomu jednomu rozhodnému kroku neodhodláme, později to bude stále těžší. Když se nakonec ohlédneme, vidíme za sebou jenom spoustu zbytečných kroků, ale ty rozhodující nikde. Udělejme krok, který opravdu přinese změnu. Zřejmě každý z nás ví, co je tím krokem v našem případě, nebo si musíme vzpomenout, co jsme v sobě potlačili. Tím krokem může být to, abych konečně pustil své starosti a spolehl se na Boha. Nebo je třeba, abych odpustil dávnou křivdu. Nebo něco dlouho odsouvám jenom proto, že se mi do toho nechce a nepovažoval jsem to za nezbytné. Třeba opravit prkénko na záchodě, nebo vzít konečně manželku do restaurace, přestat dětem či manželovi pořád všechno možné vyčítat, přestat si půjčovat peníze. Nebo víme, že máme přestat s nějakým konkrétním hříchem. Musíme se rozhodnout skončit s nějakým zlozvykem, třeba s počítačovou hrou, nebo přestaneme chodit na některé webové stránky. S hříchem je třeba rázně skoncovat. Pokud k tomu hned nemáme sami sílu, přiznejme ten hřích Bohu, možná i nějakému člověku, a pak počítejme s Boží pomocí. Nebo se naopak ode mě čeká rozhodný krok, abych nikam vyšel. Večer svolat rodinu, abychom si četli Bibli, i za cenu, že všichni se budou divit, že jsme to přece nikdy nedělali. Nabídnout někomu pomoc, naučit se něco nového, převzít zodpovědnost za konkrétní práci, za lidi, začít se pravidelně modlit. Víte, co se stane, až ten obávaný krok uděláte? Možná se chytnete za hlavu a řeknete si, proč jsem se tak bál, proč jsem to neudělal dřív?

Moc práce. Přicházím domů vyčerpaný, prázdný, jakoby zbavený všeho šťavnatého, co ve mně bylo. A rodina po mně hned zase něco chce. Na jedné straně jsem rád doma mezi těmi, se kterými je mi dobře a kdo mě mají rádi, a těším se, že si odpočinu. Ale zároveň vím, co všechno mě ještě čeká. Cítím tlak, že jsem toho tolik nestihl, tíží mě pocit jakési nesplněné zodpovědnosti. Co mám dělat, když nemám sílu, nemám nápady, nemám nic? Cítím se jako pařez. Po období jakýchsi biblických rychlovek mám znovu příležitost číst Bibli jen tak. Ne proto, že musím, tentokrát naopak. Nemusím u čtení spěchat. Není to tlak povinností, ale sedám k Bibli jako k dopisu od někoho, kdo mi dobře rozumí a kdo mi umí říct pravdu i povzbudit mě. Tak se ptám, co mi chceš, pane, říct? Pokračuji v čtení tam, kde jsem před několika dny přestal. U Jóba 14. Trochu přitom pochybuji, jestli tam najdu něco aktuálního do své situace. A čtu. Stromu zbývá aspoň naděje, že i když je podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach strouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek. Job 14:7-9. Cítím se jako pařez. To není beznadějné. Jakmile pařez ucítí vodu, začne rašit, růst a může nést plody. Jak ucítit vodu? Kde je voda? Co je ta voda? Cítím ji. Vzpomínám, kde Bible mluví o stromu, jestli má nebo nemá vodu. Nalistuji Jeremiáše 17:5-8 verš. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Najednou začínám rozumět. Najednou mám vodu. A také vím, proč mi voda došla a proč se cítím jako pařez. Co je ta voda? Voda je spoléhat na Hospodina. Sucho je spoléhat na člověka. Vzpomínám, že se mi v poslední době dost dařilo. Potkalo mě pár úspěchů. Jsem se sebou spokojený a tiše, aby to nikdo neslyšel, si myslím, jsem docela dobrý. A pak se mám divit, že vysychám, když spoléhám na člověka. Ano, já jsem také člověk. Potřebuji vodu, potřebuji životní sílu, nějaký zdroj. Podle Bible je tou vodou života spoléhání na Boha. I když mám před sebou jen rutinní záležitosti, které denně zvládám, potřebuji spoléhat na Boží moc, aby se mi rutina nestala mělčinou, na které bych uvízl. Ať mám před sebou mimořádně náročné události, rozhodování, spory, jednání, potřebuji se spoléhat na Boží zásahy, aby mi pak nedošla voda a já nejel jen na sucho. Boj o vodu je celoživotní zápas. Když spoléháme na Boha, začne se nám dařit a my se zase dostáváme do nebezpečí, že začneme spoléhat sami na sebe. Voda nám dojde, ocitneme se na suchu a potřebujeme jít ke zdroji. Pochopíme včas, že jim je spoléhání na Boha? Sobě i vám přeji ten dostatečný pramen dobré vody ve všedním životě i v nevšedních událostech.

Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou

0: že Bůh nic nedělá? Často mě zavaluje pocit, že mám moc práce. V zaměstnání musím promyslet, co kam napíšu, co kde řeknu, vyřídit maily a telefony, čekají mě jednání ve městě, odpoledne nakoupit, doma dohlednout na školu dětí, pak nám vržou dveře do koupelny a musím je namazat. Spousta maličkostí, ale když se mě večer zeptáte, co jsem celý den dělal, nemůžu si vzpomenout. No pořád něco. Při svém čtení Bible procházím právě žalmy. Zvlášť v posledních z nich mě zaujaly časté zmínky, co všechno dělá Bůh. Hospodin určuje počet hvězd, buduje Jeruzalém, zjednává pokoj, dává sníh, podpírá všechny klesající, hladovým dává chléb, osvobozuje vězně a tak dále. Žalmy 145 až 147. Co dělá Bůh? Často to ani moc nepozoruji. Považuji za samozřejmost, že ráno vyjde slunce, že mám co obědvat, kde bydlet. Nenapadá mě, že by s tím měl Bůh příliš společného. Snadno to svádí k postoji, no, co by měl Bůh dělat? Bůh patří do Bible, do kostela, do neděle, ale v běžném životě. Když se ale do svého života podívám pořádně, jsou v něm nesmazatelné stopy toho, že Bůh žije a působí i dnes. A právě ty okamžiky a ta období, kdy Bůh v mém životě jedná, dělají můj život krásným a plným. To, o čem se píše v Bibli, co zachycují filmy a knihy, o čem lidé diskutují, to často stojí na krátkých okamžicích, kdy jedná Bůh. A my si to málo kdy včas uvědomíme. Abraham splodil syna z boží moci. Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta. Opravdu Mojžíš? Nebo to byl Bůh? Říká se, David porazil Goliáše. Ale sám David říká, že to je Hospodinův boj, že Bůh bojuje. Nehemiáš obnovil hradby kolem Jeruzaléma, ale on sám píše, že i jejich nepřátelé viděli, že to bylo s pomocí našeho Boha. A najednou vidím, že řadu situací, zvlášť těžkých, někdy i bolestných, způsobil Bůh. Chci někomu šetrně vynadat, dám se s ním dohovoru a on mi otvírá oči, že nakonec se mnohé mění v životě nás obou. Jindy se nechám uprosit dcerou, abych se s ní projel na kole. A ona na to pak dlouho vzpomíná jako na silný zážitek. Nebo se odhodlám k nějakému nezvyklému kroku a má to překvapivý dopad na řadu lidí. Já jen mluvím, ale životy a srdce lidí mění Bůh. Začínám se stydět, že se pořád zaměřují na to, co mám dělat já, co jsem už udělal a co velkého ještě udělám. A přitom všechno, co má nějakou cenu, co z mých činů stojí za řeč, vlastně vykonal Bůh, byť za pomocí mých rukou, úst a já jsem u toho jen stál. A tak se chci zaměřovat na to, co koná Bůh, co chce konat v mém životě, v mé rodině, v našem sboru, v zaměstnání, v našem městě i národě. A on koná, nedá se to přehlédnout. Obdivuji Boha, cením si toho, že do svého počínání vtahuje lidi, dokonce mě osobně. Vše, co činí Bůh, je dobré. Chcete být taky u toho, když Bůh jedná?
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Odvaha ke změně. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Nelekej se moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Žalm 91. Všiml jsem si, že mnoho lidí kolem mě, a konec konců i já sám, bojujeme se dvěma pocity, se strachem a s prázdnotou. Pod pojmem prázdnota mám na mysli směs nudy, marnosti, dezorientace, nedostatek motivace a možná chybějící vize do budoucna. Když něco podobného v té prázdnotě prožívám, nejraději bych praštil do stolu a vykřikl, ale já to přece dokážu, že se nebojím, že mám pro co žít, že svou myšlenku dotáhnu k cíli. Jenže v následujícím okamžiku si vzpomenu na spoustu překážek, na chvíle, kdy jsem prohrál, podlehnu strachu a změnit nedokážu nic. Když David uviděl Goliáše a slyšel, jak se posmívá jeho bohu, rozlobil se, vzal kámen, mrštil jim po obrovi a tak ho porazil. To byl hrdina. Jemu opravdu o něco šlo. A to do té míry, že se neohlížel na to, jestli ho to bude stát život nebo ne. V Davidově životě byly hodnoty, pro které stálo za to žít. Kdysi jsem ještě jako školák zkoušel něco podobného. Otevřeně říct evangelium učiteli, největšímu komunistovi na škole. Ale od jednoho věřícího člověka jsem se dověděl, že dnes u nás není právě doba, abychom pro něco riskovali svou budoucnost. Tak jsem se s tím smířil, naučil se žít bezpečně, bez rizika, a dnes jako důsledek vidím, že mě, stejně jako zástupům lidí kolem, chybí odhodlání za něco bojovat. Klademe přílišný důraz na hodnoty, které jsou zdánlivé, peníze, moc, krása těla, chytrost. A většině z nás zůstává jen prázdnota, malomyslnost, pocit, že nemá cenu bojovat proti korupci, podvodům, proti hříchu, za kterým stojí většina. Člověk uštvaný honbou za falešnými hodnotami však potřebuje slyšet, že existují pravé hodnoty. Ty jsou však jiné, byť mnohdy pohrdané. Stojí za to, abychom o ně bojovali. Poctivost, neúplatnost, pravdomluvnost, manželská věrnost, jednota rodiny. Ale kdo by dnes pro tyto hodnoty nasazoval život? Většině to nestojí za to. Oni však dostávají i pro nás smysl, když se postavíme na stranu nejvyšší autority, když uvidíme absolutní hodnocení svého života, když prožijeme, jak Bůh náš život skrze Krista očišťuje, obohacuje a naplňuje, pak se nám stávají tyto hodnoty samozřejmostí. David nasadil svůj život kvůli Bohu, kterému se Goliáš posmíval, a Bůh ho nesklamal. Ten Bůh je stejný i dnes. Jeho syn Ježíš nasadil život kvůli mně. Pro něho stojí za to žít. On je zdrojem trvalých hodnot, vysvobozuje ze strachu, z terorismu, nemoci, války, zaplňuje prázdnotu a dává životu smysl.

0: Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj, kniha vyšla v nakladatelství Etos. A k poslechu další části zveme opět za týden.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, dospěli jsme ke 22. hodině a před námi je relace Doteky.

0: Láska. To neustále se objevující téma na televizní obrazovce, ve filmech i v knihách. Zdá se, že existuje mnoho lidí, kteří by udělali téměř cokoliv jen proto, aby lásku prožívali. Nicméně představa lásky, jak ji ukazuje zábavní průmysl, je obvykle soběstředná touha, která s pravou láskou nemá téměř nic společného. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley obrátí naši pozornost k Bohu. Jeho láska si neklade žádné podmínky. Je věčná a obětavá. Nejlépe se ukázala na kříži Ježíše Krista. Taková láska je přesně to, co ve skutečnosti potřebujeme a po čem toužíme. V příštích minutách uslyšíme, jak můžeme být osvobozeni pro lásku. Slovem provází Pavel Hromádka.
1: Asi budeme každý na jiném stupni chápání Boží lásky. A určitě se nacházíme každý jinde v prožívání této lásky, ve schopnosti ji cítit. Kdybych se vás dnes zeptal, kdo z vás doopravdy věří, že vás Bůh miluje, pravděpodobně byste se většinou přihlásili. Ale kdybych vám řekl, kdo ve svém každodenním životě cítíte a prožíváte Boží lásku, asi byste většinou odpověděli, ano, vím, že mne Bůh miluje, ale cítit to ani ne. Může se nám stát, že někoho milujeme a pod vlivem okolností nebo roztržky už tu lásku dál necítíme. Je možné druhého člověka dál milovat, ale přitom to necítit. Nebo jeden druhého prostě z ničeho nic přestane mít rád. O Boží lásce ale platí, že se nikdy nemusíte trápit tím, jestli vás Bůh náhodou nepřestane milovat. A jestli si myslíte, že Boží lásku si máte zasloužit za něco, co jste udělali nebo uděláte, pak byste se taky právem mohli ptát, jak dlouho to asi vydrží, jak dlouho to může trvat. Je to jako kdybyste se pokoušeli mít někoho rádi a jeho láska k vám by záležela na tom, jestli mu vyhovíte. Když přestanete dělat to, co chce, jeho láska uvadne a vychladne. Nikdo nestojíme o lásku člověka, který nás miluje jen tehdy, když plníme všechny požadavky nebo když v každém směru vyhovíme. Nikdo totiž nemůže uspokojit všechny požadavky druhého člověka. To nikdo nezvládne. Kdybych se díval na Boží lásku ke mně tak, že je založena na něčem jiném, kromě skutečnosti, že je to podstata jeho bytosti, pak bych asi řekl, ano, vím, že mě dnes nebo teď miluje, ale co zítra? Když ale Bůh řekne, mám tě rád, tady neexistují žádná ale, jestli, kdyby. Milovat je podstatou Boží osobnosti. Je to tak absolutně, věčně, bez přestání a beze změn. Někdo možná řekne, ano, to vím, Bůh lidi miluje, ale nemiluje mne. Dovolte mi vysvětlit, že takový výrok je vlastně činem pýchy. V podstatě totiž vyjadřuje přesvědčení, Bůh miluje všechny ostatní, ale já jsem jiný, zvláštní, speciální. Můj hřích je zvláštní až výjimečný. Nebo to ještě může znamenat, vůbec nevíte, co jsem spáchal. To je pýcha. Bůh i vás miluje za všech okolností. A já z celého srdce věřím, že Boží srdce zarmoutí vaše neochota a nepřijetí jeho lásky, stejně jako ho rmoutí každý jiný hřích, kterého se můžete dopustit. Musí ho zarmoutit skutečnost, že jeho lásku nepřijmete. Když máte někoho rádi a děláte všechno proto, abyste mu svou lásku ukázali, ale on se před vámi uzavře a odmítne ji přijmout, trápí vás to a může vám to i zlomit srdce. A co Bůh? Přinejmenším tohle by nám mělo poskytnout aspoň hrubou představu, jaká je Boží láska. Jak ji Bůh vyjadřuje? Zaprvé, vyjadřuje ji ve svém stvoření. Například všechno, co vidíme, hvězdy, slunce, měsíc, planety, tma, denní jas, nádherně zbarvené podzimní stromy, zeleň a svěžest jara. Obrovská skála nebo písek na pláži, ryba v moři, anebo zvířata v divočině. Každičká částečka Božího stvoření je dobrá, jak se o tom sám Bůh po stvoření vyjádřil. Když my si o něčem myslíme, že je to dobré, je to jedna věc, ale když Bůh řekne, že něco je velmi dobré, můžete se spolehnout, že to tak je. Znamená to totiž, že je to to nejlepší, co mohl udělat. Když pro náš život plánoval to nejlepší, stvořil by snad nás o něco hůře než úplně nejlépe. Bůh si přeje, abychom se dívali na všechno jeho stvoření s tím, že nám tím něco chce sdělit. A to poselství, které to v sobě obsahuje, je: miluji tě. Kdo rádi chodíte na pláž? Kdo milujete hory? A kdo z vás má rád velkoměsta? Já strašně rád chodím na pustá místa, kde jsou jen stromy a hory. A kde prostě jen jdu a jdu. Vlastně jsem před několika týdny byl s Andym na výletě v Jackson Hole. Jen my dva a první den jsme ušli skoro 20 kilometrů a druhý asi 11. Jen tak jsme šli lesem a užívali si to. Rozhlíželi jsme se a obdivovali Boží stvoření. Uprostřed Božího stvoření se můžete procházet pořád. Všechno, co Bůh stvořil, totiž není jen věc, ale je to znamení. Je to poselství, které nám vyřizuje: miluji tě. Když se díváte na úplněk, nebo když sledujete nádherný západ slunce, či jeho východ, nebo když je moře tak zvláštně klidné, a nebo když se o pobřeží rozbíjí divoké a zuřivé vlnobití, copak vás přitom nic nenapadá? Na nic nemyslíte? Nebo když vidíte nádherně zbarvený topol, žádná myšlenka vám neproběhne hlavou? Každičká věc, kterou Bůh stvořil, může být věc, ale současně je to také vzkaz. Bůh nám tím říká: miluji tě. Mám tě moc rád. Mám tě rád dnes večer. Miluji tě i dnes. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Slyšíte, co říká? Mám tě rád. Proto Bůh ve svém stvoření lásku vyjadřuje tak různorodě. On ale lásku vyjadřuje i jinak, nejen skrze své stvoření. A někdy je pro nás těžké právě tomuhle uvěřit. Tak dávejte dobrý pozor. Bůh nám svou lásku vyjádřil i v pádu člověka v zahradě Eden. Asi se nad tím podivíte. No, jak by tohle mohl udělat milující Bůh, který umístil dokonalého člověka do dokonalé zahrady, kde všechno bylo dokonalé a naprosto fantastické. Tam bychom všichni moc rádi trávili věčnost. Jak by to mohla být Boží láska, kdyby Bůh člověka doopravdy miloval, nikdy by ho nenechal padnout, upadnout do hříchu a tak si spackat celý život a vůbec všechno. Tak se tedy podívejme, jak to je. Tady máme spojnici. Spojnice mezi pádem a láskou je svoboda. Tady to vidíte. Bez svobody nemohu hřešit. Bůh nás tolik miloval, že nám dal výsadu, svobodu rozhodovat se. A tato svoboda v sobě zahrnuje svobodu rozhodnout se pro dobro nebo pro zlo, milovat ho nebo ho nemít rád. Proto byl pád člověka výrazem Boží lásky. Miluje nás tolik, že si nepřál postavit nás do zahrady Eden a dusit nás svazující láskou, která by stanovila podmínky: musíte jednat jenom takhle, nemůžete se sami v ničem rozhodnout. Bůh nestojí o zástup robotů. Proto řekl: miluji tě tolik, že ti dám svobodu říct ne, dokonce i svému Bohu. Jeho svoboda, kterou nám dal k rozhodování v životě, je vyjádřením Boží lásky. Jinak bychom byli pouhými roboty. Proto svou lásku vyjadřuje konceptem svobodného rozhodování, neboli že nám dal svobodu. Takže jednak vyjadřuje svou lásku ve stvoření a dál ve svobodě k rozhodování, kterou nám dal. Další způsob vyjádření jeho lásky je odpouštění našich hříchů. Bůh tím, že poslal svého jediného syna, pro nás udělal to, co jsme sami pro sebe udělat nemohli. Nemůžete se vracet k začátku a říkat: mělo to být tak, jak to bylo na začátku v zahradě. Nikdy bychom totiž nepochopili Boží lásku, kdyby nedošlo k pádu člověka. Ono totiž to nejdramatičtější, nejvyšší, vrcholné vyjádření Boží lásky je na kříži. Bůh říká: chceš vědět, jak moc tě mám rád? Takhle. A nechal pověsit svého vlastního syna, spjatého na kříž a tam ho ukřižovat. Mám tě takhle moc rád. V tu chvíli se k němu obrátil zády a odešel od něj. A on, Ježíš Kristus, Boží syn, tam nesl náš hřích. Tím nám Bůh říká, mám tě tak moc rád. Takže Bůh nám svou lásku vyjadřuje různými způsoby. Od stvoření až po ukřižování. To všechno je vyjádření Boží lásky k nám. Nemá to nic společného s tím, jací jsme my. Je to univerzální láska, která je k dispozici všem a každému. A on říká, miluji tě láskou, která nikdy nekončí. Například jedno z dalších vyjádření jeho lásky nacházíme v 1. Janově epištole, kapitola 3, verš 1. Podívejme se, co tam je řečeno. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími. Tady vidíme, co tu lásku vyjadřuje. Přibral nás do své rodiny. Proto je teď Bůh také i náš nebeský tatínek. A jaké jsou povinnosti otce? Chránit svou rodinu, starat se o ni a vést ji. Proto nám Bůh dal své slovo. Aby mohl se svou rodinou komunikovat, dal nám modlitbu. Bývá ve své rodině, takže v jeho společnosti můžeme trávit čas. Poskytuje své rodině bezpečí a stará se o potřeby jejich členů. To všechno dobrý táta poskytuje své rodině. Miluje ji a jeho lásku vidíme v mnoha aspektech. Copak tohle všechno pro nás Bůh nedělá? Svedl nás dohromady. Máme přátele ve svém sboru a možná i v jiných společenstvích. Přesto jsou ale lidé, a není jich málo, kteří Kristu uvěřili a přitom jejich postava nikdy nezastíní vstup žádného kostela či sboru. Nikam nechodit a do žádné církve nepatřit. Co o tom říká Bůh? Tak moc tě mám rád, že jsem tě vzal do své rodiny. Teď do ní patříš. Chci tě milovat a chci ti dát i člověka, který tě bude mít rád. Svoje duchovní dary namíchám a nadělím tak, aby bylo postaráno o všechny tvoje potřeby. Chci, abyste se mohli scházet a zpívat o mně písně a chválit mě, uctívat mě a obdivovat. Dám vám výsadu zúčastnit se něčeho, co je věčné a co Satan nikdy nepřemůže. Přiberu tě jako člena své rodiny a své církve. Jako kdybych některé z vás slyšel, dal jsem se k církvi, ale nechce se mi tam chodit. Víš co, podívám se tam tak jednou za 3 nebo za 4 týdny. Něco bych vám k tomu rád řekl. Je to hřích proti Bohu. Je hřích proti Bohu zanedbávat společná setkávání. Bůh na toto téma říká, neopouštějte společná shromáždění. Taková je Boží vůle. Je to součást jeho plánu, a proto máme svou rodinu. A když se v rodině neobjevíte a říkáte tím, vlastně je klidně možné být křesťan a nepatřit do žádné církve, no, je to na pováženou. Je pravda, že spasení můžete přijmout i bez církve, ale věřící dlouho bez církve nebudete. Bůh říká, to je výraz Boží lásky k nám. Vy svým postojem, tedy Bohu sdělujete, tato stránka Boží lásky mne nezajímá. Bůh ovšem, co mi poskytuje, ví, že to potřebuji. A mohu vám říct, že s každým věřícím, který si žije jen pro sebe a nikdy se nepřipojí k ostatním křesťanům, to dopadne jako s rozžhaveným uhlíkem, který se ocitne daleko od ohniště. Nemusím vám tady dlouze líčit, co se stane. Brzy vychladne a zčerná. Už na něm nebude patrný žádný plamen, ani známka ohně a tepla. Bůh nás svedl dohromady a je to výraz jeho lásky. Proto bychom měli za jeho církev být vděční. Vděční za Boží rodinu. On sám říká, podívejte se, jak jedná láska. A uvedu další projev jeho lásky. Předpokládejme, že jste přijali spasení a Bůh by vám řekl, teď se co nejvíc snaž. Co nejvíc se snažit? Přátelé, myslím, že většina z nás by řekla tak počkat. Chceš mi tím snad říct, že jsou mi odpuštěny hříchy a teď se mám co nejvíc snažit? Ano. No tak co kdybys to vzal a radši dnes za mne, protože já nejsem schopen to zvládnout. Víte, jak to je. Bůh ví, že to nezvládne žádný člověk. Proto říká, co udělá. Pošlu vám někoho, kdo je jako já. V té 14. kapitole Janova evangelia je použito řecké slovo allos, což znamená naprosto stejný. Bůh tedy říká, pošlu někoho, kdo je stejný jako já, protože vím, že to sami nezvládnete. Jmenuje se Duch Svatý. Je to utěšitel. Bude ve vás, s vámi, a bude na vás spočívat, protože bez něj to nezvládnete. On vás povede a bude vám ukazovat směr, bude vám sloužit vším, čím slouží Duch Svatý. Dostali jsme dar. I to je výraz Boží lásky. Vidíte, jak nás miluje? Nestačilo mu odpustit nám hříchy. On sám to vyjadřuje slovy, budu bydlet ve vás a když mi to dovolíte, budu skrze vás žít. Umožním vám, abyste se stali takovými lidmi, jaké z vás chci mít. A umožním vám vykonat práci, ke které jsem vás povolal. A to všechno budu já. Budu skrze vás žít a pracovat. I když se to bude uskutečňovat skrze vaše tělo, vaši osobnost a vašeho ducha. Tak Bůh vyjadřuje svou lásku. Tím, že nás nenechal na pospas sobě samým. Další aspekt jeho lásky najdeme v Římanům 8. kapitole 28. verši. Tady obvykle říkávám, všichni tento text znáte, ale není to tak, někteří se s ním ještě nesetkali. Takže prosím, najděte si to 28. verš 8. kapitola Římanům. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Podívejme se na to blíž. Copak toto není snad to nejpraktičtější vyjádření lásky? Prohlédněme si, co nám to říká. Kolik věcí? Ne některé, ne většina. Ne 99%. Bůh tady říká, že to zařídí tak, aby všecko, naprosto každá věc, kterou během dne děláte nebo prožijete, byla k vašemu dobru. To je projev lásky. Chceš vědět, jak moc tě mám rád? Za prvé, zachránil jsem tě z tvého hříchu. A za druhé, jsem k tobě přišel, abych v tobě žil. A nejen to, ani to mi nestačí. Protože vím, že Duch Svatý, který v tobě bydlí, ti bude ukazovat směr. A miluji tě tolik, že dokonce vím, že přijdou chvíle, kdy ho neposlechneš. Vím, že to všechno zkazíš, nevydržíš a padneš. Proto pro tebe udělám ještě něco dalšího. Nejen, že ti odpustím, nejen, že budu v tobě bydlet a půjdu všude s tebou, kam si to namíříš, ale dokonce budu tvoje chyby napravovat a využívat je pro tvoje dobro. Budu v tvém životě pracovat. Možná ti to tak na první pohled nepřipadá. A v tu chvíli v tom nic dobrého neuvidíš, ale já s tím budu zacházet a použiju to pro tvoje dobro. Nestačí mi jen poskytnout ti záchranu. Ani mi nestačí v tobě žít, protože to stejně zkazíš. Ale budu v tom s tebou a naprosto všechno použiju pro tvoje dobro. A teď si to pojďme prohovořit. Není snad tohle nádherná, úžasná, nepopsatelná a nevyčerpatelná Boží láska? Jak by nás mohl milovat ještě víc? O čem to mluví? Vyjadřuje to, že mě v ničem neponechal na pospas mě samému. V ničem. Že jeho láska všechno zahaluje a zvládá. A znamená to chodit a pohybovat se pod deštníkem různých vyjádření jeho úžasné lásky. Podívejte se na všechny způsoby, jak nám Bůh svou lásku ukazuje. A pomyslete na to, že posílá svého ducha a přitom říká, vím, že to ještě není dost. Proto udělám ještě další věc. Přijdu a půjdu s tebou životem, každou chvilku, každý den, protože vím, že mne budeš potřebovat, abych věci urovnával a napravoval, tak, aby se nakonec všechno obrátilo ve tvoje dobro. Taková je Boží nádherná, něžná, drahá a jemná láska k nám. A dál Bůh říká, Také svou lásku vyjadřuji tím, že jsem pro tebe připravil nebe. Kdo z vás máte něco společného s nebem? Ani ťuk. Jak se tam tedy dostaneme? Na to z vlastních sil nemáme. To je jediná výprava, jediný výlet či jediná cesta, na kterou lidská technika doopravdy nestačí. Ani náhodou. Poslechněte si, co řekl Ježíš. Máme to ve zmíněné 14. kapitole Jana, 1. až 3. verši. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Vlastně tím vyjadřuje, podívejte se, jak moc vás miluji. Jdu pro vás připravit místo. A až to udělám, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste mohli být tam, kde jsem já. Tečka. A je to. Jeden nádherný aspekt Boží lásky k nám je, že Ježíš už odešel do nebe. A dokonce tam i pro nás připravil místo. Chcete vědět, jaké to tam bude? Podívejte se do knihy Zjevení. Ale víte co, vůbec si nedělám hlavu s tím, co říká Zjevení, ohledně toho, jaké to bude v nebi. Přestože si myslím, že to částečně maloučko chápu. Vím totiž jedno, a vy si to taky promyslete. Jestli mě nebeský Otec miluje natolik, že pro mě stvořil tenhle svět a dal mi svobodu se rozhodovat, že pro mne a místo mne obětoval svého jediného syna a že poslal svého ducha, aby ve mně bydlel a žil, že vezme do ruky všechny okolnosti mého života a že to zvládne, v tom případě vím dost na to, abych měl jistotu, že cokoliv pro mne v nebi připravil, už nikdo a nic nemůže vylepšit. Dokonce ani sám Bůh. Je to dokonalé. Ona totiž z díla Božích rukou vychází jenom naprostá dokonalost. Jak zručný mistr je tento Bůh, který je náš Bůh. Je dokonalý. Není na něm žádná vada ani kas. Můžete prověřovat všechno, co on postavil, a zjistíte jen to, že je to naprosto, naprosto dokonalé. Můžete se na to dívat lupou či mikroskopem. Nikde nenajdete ani jedinou chybičku. Jaké bude nebe? Bude to dokonalé a konečné vyjádření lásky Boha věčného, dokonalého a milujícího naprosto bez podmínek. A ještě jedna věc. Je to dar. Je to jen a jen dar. Nemůžete udělat nic, čím byste si to mohli vysloužit. Je to dar. Jeden ze způsobů vyjádření Boží lásky je nebe. Je jich mnoho, ale rád bych zmínil ještě jedno. Mezi snad nejkrásnější způsoby vyjádření Boží lásky patří jeho ničím nepřerušovaná přítomnost v našem životě. Poslechněte si, co k tomu Bůh říká. Neopustím tě a nikdy se tě nezřeknu. Na celém světě není nikdo jiný, kdo by tohle mohl slíbit. Bez ohledu na to, čím budeme v životě procházet, anebo kudy půjdeme a kde se ocitneme, on bude s námi. Někdo se třeba dostane do nemocnice, jiný do domova či do ústavu, další třeba do vězení. Nebo můžete bydlet v hodně maličkém bytě. Když se díváte naspátek dlouhým tunelem vlastního života, možná si pomyslíte, Bože, tak mám pocit, že mě nakonec obklopila tma. Možná se dostanete do situace, kdybyste dali všechno za to, abyste se z ní dostali. Možná máte pocit, že prožíváte jen frustraci a strach. A víte, co o tom říká Bůh? Já jsem v tom s tebou. A víte, co ještě dodává? Budu s tebou vždycky. Nezáleží na tom, co se stane. On bude vždycky u toho. Na to se můžete vždycky a za všech okolností spolehnout. Vzpomínám si na jedno nedělní odpoledne, když jsem prožíval opravdu těžké období. Možná vás napadne, copak nás v životě nepotká nic jiného než jenom těžkosti. Ne, tak to není. Ale mohu vám sdělit, že právě v těžkostech se toho učím nejvíc. Vzpomínám si, že jsem se s tím tehdy opravdu pral. Cítil jsem se dole až na dně propasti. A právě jsem klečel u pohovky a modlil se. Líčil jsem Bohu, jak se cítím, jak prázdný, ztracený a osamělý a tak dále. A jako kdyby mi Bůh v tu chvíli pošeptal, vždyť máš mne, máš mne, copak já ti nestačím? Ano, pane, stačíš. Neumím si představit, jak ještě by nás Bůh mohl milovat víc, než když nám ve své nekonečné, ničím nepotlačované, dokonalé, bezpodmínečné a vše zahrnující lásce řekne, jsem s tebou. A víte, co ho doprovází? Všechna láska, kterou Bůh může ukázat. On sám říká, vždycky a za všech okolností budu s tebou.
0: Charles Stanley nám připomněl, že Bůh je s námi bez ohledu na to, kde jsme a co děláme. Přesto nikdy nepřehlíží ani nepomíjí hřích. Bůh nemůže nechat naši neposlušnost bez povšimnutí. Ne, protože se na nás zlobí, ale protože nám nechce dovolit zničit si život. Bůh je iniciátor vší lásky. Vzpomeňte si na slova zapsaná v Janově evangelium ve 3. kapitole. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

uznávám, že jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Proto chci zůstávat před tebou, na tvých nádvořích. Chci vnímat tvůj blízkost, tvůj vánek, tvůj dotek. Chci být, Pane, ve tvém stínu, ve stínu tvých křídel. Tobě,

Překročili jsme 23. hodinu a na Rádiu 7, které posloucháte, vstupujeme do poslední hodinky dnešního dne a také dnešního vysílání. Za chvilku se zaposloucháme opět do čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo ji nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

Egypt, 14. října 1973. Pavel byl se stíhačkou zžitý tak, že jakmile zavřel kryt kabiny, stali se on a jeho myk jedinou bytostí, smrtelně nebezpečnou. A ostatní tři Češi byli stejně dobří. Celé září seznamovali egyptské stíhače s taktikou boje v kabině MiG-21, kterou s úspěchem používali doma při cvičeních. Tohle umění, včetně několika užitečných triků dovedených československým letectvem k dokonalosti, předávali svým egyptským kolegům v učebně i ve vzduchu. Cvičným bojům se věnovali téměř každý den a Češi při nich na oplátku čerpali cenné znalosti, které Egypťané získali ve skutečných bojích. Těšili se na další mezinárodní cvičení, až se budou moct předvést Rusům. Ti se budou divit, jak půjdou jeden po druhém k zemi. Kapitán Badáví bedlivě sledoval pokroky svých stíhačů a při každé příležitosti, kdy se setkal s Čechy, doslova zářil spokojeností. Věděl, že tentokrát bude nepřítel nepříjemně překvapen a také to v důstojnické kantýně Čechům několikrát zopakoval. Pivo nebylo nic moc, aspoň pro toho, kdo je zvyklý na český mok, ale pivo to bylo a bylo vychlazené. Nic jiného člověk po náročné dni nepotřebuje. S Badávím, který se ukázal jako příjemný a zábavný společník, takové večery pěkně ubíhaly. Občas se k ním připojili i další egyptští letci, ale jen výjimečně, spíš se družili sami mezi sebou. Jednoho večera koncem září pozval Pavel kapitána Badávího na skleničku koňaku. S uspokojením a obdivem mu oznámil, že jeho kluci jsou velmi šikovní a on by rozhodně nechtěl sedět v kabině izraelské Miráž, když budou ve vzduchu oni. Vlastně je nemá co učit, protože jsou nejlepšími stíhači, s kterými se kdy setkal. Válka začala několik dní na to, 6. října. Byl nejvýznamnější židovský svátek, Den smíření, a celý Izrael se věnoval modlitbám. I armáda. Kolem poledne už byla všechna letadla na egyptské základně natankovaná, plně vyzbrojená a připravená k okamžitému startu. Tehdy se Pavlovi dostalo ujištění, jak se to má s tím izraelským útokem na Egypt. Bylo mu jasné, že Izrael zaútočí, jak říkali Šejvar i Badáví. Jenže až poté, co se vzpamatuje z egyptského útoku, jestli se vzpamatuje.

0: Co se dělo na pozemní frontě, nebylo pro Pavla zajímavé. Tahle válka ho vlastně vůbec nezajímala. Co ale bedlivě sledoval, bylo, jak si v leteckých šarvátkách vedou jeho stíhači. Izraelští letci byli sice zkušení, ale Pavel mohl být spokojen. Stíhači ze 104. Wingu jim byli rovnocennými protivníky. Odpoledne v neděli 14. října zaútočilo asi 60 izraelských letadel na základnu El Mansura. Egyptští stíhači po divokém boji útok odrazili a nepřítel se vracel domů, aniž by splnil úkol – zničit základnu. Pavel si oddechl, zvládli to. Půjdeme do kantýny a společně to oslavíme. V tu chvíli ale přiběhl kapitán Badáví. Honem do kabiny, poletíte za nimi až nad Sinaj, dál ne. Nemají moc paliva a vy jich sestřelíte tolik, kolik budete moct. Letadla už jsou připravená.
1: Ale já jsem jenom poradce, vašeho boje se neúčastním, namítl Pavel.
0: Šejvar a po něm i Badáví ho přece ujišťovali, že Češi do boje nepůjdou.
2: Teď není čas na řeči, vyštěkl Badáví. Mám to potvrzené od vašich nadřízených, letíte hned. S vámi poletí čtyři naši, na vysvětlování bude čas potom.
0: Pavlovi polohlasně vyklouzlo něco o debilech a nestihl upřesnit, jestli myslí Šejvara a jeho nadřízené, nebo Badávího a jeho nadřízené. Každopádně zhodnotil, že Badáví má asi pravdu. Přemýšlet a vysvětlovat se bude později. Rozkaz je rozkaz. Kvapem se převlékl do kombinézy a za 7 minut už seděl v kabině stíhačky, které mechanici mezitím nastartovali motor. Jeho čeští kolegové i egyptští spolubojovníci právě zavírali kryty kabin. Start. Do vzduchu se dostal nejdřív Jirka a spolu s ním jeden Egypťan a další dvojice migů, včetně Pavlova, následovali, jen co se předchozí 2 stíhačky odlepily od ranveje. Netrvalo to ani minutu a ve vzduchu bylo všech 8 migů. Nad základnou se sformovali a zamířili na východ. Nebe bylo prázdné, Izraelci už byli dávno fuč. Nevím, proč nás tak buzerujou, pomyslel si Pavel, stejně je nedohoníme. Zapnul forsáž a pocítil to známé nakopnutí, jako by ho někdo zezadu prudce zatlačil. Během několika vteřin jeho rychlost stoupla na 1600 km za hodinu. Mohli by letět ještě rychleji, ale to by jim na Sinaji došlo palivo, a tak se spokojili s touhle rychlostí. Izraelci taky nemůžou moc chvátat, jestli se chtějí dostat domů, tak letí tak 8-900, protože většinu paliva vyčerpali v boji nad základnou. I tak to je pěkná blbost. Když budeme mít štěstí, tak Izraelce uvidíme nad Suezským průplavem a to už bude potřeba se vrátit. Po nějaké době, kdy přemítal o zbytečnosti téhle akce, se Pavel rozhlédl a zjistil, že nikde poblíž nevidí žádný mig. Kde jsou? To je proti všem pravidlům. Vždycky se létá aspoň ve dvojici. Každopádně on je sám a čeští kamarádi i kluci, které ještě nedávno trénoval, asi zpomalili, aby šetřili palivo. Měl by se vrátit. Letět sám je nepřípustný risk. Ale nedalo mu to a pokračoval stejným směrem podle rozkazu, aspoň kousek, než to otočí zpátky k západu. Suezský průplav a chvilku na to pevnina. To nemůže být nic jiného než Sinaj. Jsem v Izraeli, nad nepřátelským územím, to bylo Pavlovi jasné. Také mu to hned potvrdili tmavé obláčky, jak kolem něj explodovaly granáty z protileteckých kanónů. Jen aby nepoužili rakety, to by mu bylo zatraceně horko. Naštěstí mě v téhle rychlosti stěží můžou zaměřit, uklidňoval se. Ještě ho napadlo, že by měl snížit výšku. Když poletí někde kolem 100 metrů, tak ho nezaměří, snad. Ze svých 1500 metrů začal tedy klesat. V tom vlevo, hluboko pod sebou, spatřil letoun,
1: který letěl stejným směrem jako on, ale mnohem pomaleji. Kvůli jeho zbarvení ho zprvu neviděl jasně, splýval s terénem. Když se ale zasoustředil, nepochyboval, že má pod sebou miráž. Letí sama. Buď se pilot cítí bezpečně, protože už je doma, nebo má potíže a ostatní mu uletěli. Stočil nos MIGu k němu a za okamžik měl Izraelce v zaměřovači. 700 metrů, 500, 300. Miráž letěla stále ve stejném směru. Pilot Pavlův MIG nejspíš neviděl, protože se blížil od slunce. 250 metrů. Pavel uchopil spoušť kanónů. Ty jsou na tuhle vzdálenost vhodnější než rakety. 200 metrů. Prst na spoušti se dal do pohybu a zlomek vteřiny na to se MIG začne otřásat, jak z kanónů vylétne smrtící dávka střel. Pavel ale udělal chybu, jaká se mu doma stala naposled před léty ještě jako neskušenému stíhači. Zaútočil v příliš vysoké rychlosti. Krátká dávka nějakých 10 střel provrtala pravé křídlo Miráž, které teď vypadalo, jako by chytilo neštovice. Na druhou, přesnější dávku už neměl čas. Byl příliš blízko a měl co dělat, aby se s nepřítelem, který si zřejmě útoku nevšiml, nesrazil. Povedlo se. Pavel prolétl těsně kolem Miráž, jen nějakých 8, nejvýš 10 metrů. Tak aspoň tohle jsem zvládl, ulevilo se mu. Ale nebylo na co být pyšný. A teď honem domů, dneska evidentně nemám svůj den, rozhodl se. Přidal rychlost a začal letoun stáčet pravou zatáčkou nahoru. V tom ucítil, jak se MIG otřásl. Byl to jiný otřes, než jaký Pavel cítil, když měl prst na spoušti. Tady bylo něco špatně. Okamžik na to kolem něj prolétla druhá miráž. To je ta, které jsem si nevšiml. A ona mě dostala, uvědomil si Pavel, když začal ztrácet rychlost i výšku. Za chvilku narazím do té písčité země tamhle pode mnou a pak už nic. Chcípnu někde v blbým Izraeli a Jana na mě bude čekat zbytečně. Pavel se nemýlil. Přesně to se stalo. Tedy skoro přesně.

0: Broumov, říjen 1983. Ale ten Egypťan mě nesestřelil, slyšel Pavel Krakovského jakoby z dálky to, jak se vracel ze svého migu zpátky do obýváku. Místo toho přilétl ke mně, chvíli jsme letěli vedle sebe a on se na mě pár nekonečných vteřin díval. Nevím proč, ale dával mi šanci, abych zmizel, anebo se s ním pustil do rovnocenného boje. Jenže já jsem neudělal ani jedno, ani druhé. Myslím, že jsem byl tak trochu bez sebe. Egypťan mi po chvíli, která mohla trvat tak 5 vteřin, ukázal zdvižený palec, pak zamával křídly a odpoutal se. V tu chvíli jsem byl ve výhodě. Stačilo, abych stroj stočil stejným směrem a měl bych ho v zaměřovači. Pavel se zamračil. Něco mu tady nehrálo, ale neuměl říct, co. Rozhodl se nechat Krakovského mluvit dál. Jana se tvářila, jako když na něco čeká. Pavlovi došlo, že zapomněl překládat. Rychle to napravil, ale nezdálo se, že by Janu uspokojil. Chtěla něco říct, ale to už Krakovský pokračoval. Bylo to tak snadné, prostě pohnu kniplem, malinko srovnám nos, zmáčknu spoušť a toho Egypťana vymažu z oblohy. Tohle mi prolétlo hlavou strašně rychle a tak nějak automaticky, aniž bych chtěl. Taky jsem tu myšlenku hned v zárodku zaplašil. Nejsem přece svině. On mě nesestřelil a já ho teď mám zabít. Tak s Bohem a díky, pomyslel jsem si celý spocený směrem k němu. Jestli někdy budu mít příležitost, tak tě pozvu na skleničku. Pavel věděl, jaká část vyprávění by měla následovat. Měl ale podezření, že Krakovský vypráví jiný příběh, než jaký zná on. Jenomže akorát ve chvíli, kdy se mig ode mě oddělil a začal stoupat, se to stalo. Ucítil jsem zachvění od tlakové vlny, jak jsem si v zápětí uvědomil, a současně jsem uviděl záblesk, to, jak migu začal hořet motor, a nějaké 2 vteřiny na to se kolem mě mihlo letadlo. Naše Miráž. Takže jsem v tom nebyl sám, jenom jsem o ní nevěděl. Paní Jano, mohl bych, prosím, znovu dostat trochu vody? Nějak mi vyschlo, požádal Krakovský. Je, promiňte, omlouvala se Jana, když to Pavel přiložil. Nevšimla jsem si, hned jsem zpátky, ve dveřích se ale zastavila. Nebo pivo? Nebylo by to lepší?
1: Ano, to by bylo úplně skvělé, přiznal Krakovský.
0: Jana přinesla rovnou 3 lahve a ze sekretáře vyndala 3 skleničky. Olivětinská 11, oznámil Pavel. Je to jedno z nejlepších piv. A to neříkám jenom proto, že se vaří tady u nás. Doufám, že vám bude chutnat.
1: Lahodnější jsem nepil ani tenkrát v Žatci, potvrdil Krakovský, když si svlažil hrdlo a pokračoval ve vyprávění. Hugo Steiner mě doprovodil na základnu. Měl jsem na něj strašný vztek. Taky jsem hned vyskočil z kabiny a chytil ho pod krkem. Co si myslíš, že jsi udělal? Řval jsem na něj a třásl s ním jako smyslu zbavený. Hugo nechápal, bodeť by taky jo. Když jsem se trochu sklidnil a byl schopný vnímat, tak mi vysvětlil, proč zaútočil. On letěl někde ve 2000 stopách a mě si všiml právě ve chvíli, kdy ten mig seděl vedle mě a chystal se odpoutat. Z jeho pohledu to vypadalo, jako by ten mig na mě útočil, prolétával kolem mě a každým okamžikem znovu zaútočí. To, že já jsem se nebránil, Hugovi napovědělo, že mám asi potíže a nemůžu manévrovat, tak se do toho vložil.
0: Jana, která vyprávění poslouchala se zpožděním, tak jak Pavel stíhal překládat, se už nějakou dobu ošívala.
1: Něco jí na tom příběhu nesedělo. Vidím, paní Jano, že se vám na mém vyprávění něco nelíbí, obrátil se na ní Krakovsky. Možná jsem nějakou část povídal nesouvisle, nebo jsem vás snad utopil ve zbytečných podrobnostech? Janin zrak chvilku zmateně přeskakoval z Krakovského na Pavla a zase zpátky. To jste trefil, potvrdila nakonec Krakovskému a otočila se k Pavlovi. Ty jsi mi to přece vyprávěl jinak. Střílel jsi, ale netrefil ses.
0: Střílel? Teď byl na řadě Krakovský, aby se zatvářil nechápavě. Ale ani ho nenapadlo se ptát, nebyla na to vhodná chvíle a stejně tušil, že se brzo všechno dozví. Pavel byl rád, že to Jana řekla. Tohle bylo ono. Tohle mu na příběhu tak, jak ho vyprávěl Krakovský, vadilo. Vždyť on střílel. Jasně viděl tu špatně mířenou dávku, jak provrtala pravé křídlo Miráž. Že by si jí Krakovský nevšiml? Nesmysl. Pavel tenhle nápad okamžitě zavrhnul. Nejde si nevšimnout, když to ve vzduchu schytáte. A nebo každý z nich mluví o jiném setkání. Krakovský o nějakém Egypťanovi, který se rozhodl ho nesestřelit, a Pavel o Izraelci, kterého se pokusil sestřelit, ale nevyšlo to. Tak to je taky pěkná blbost. Scenzuroval i tuhle myšlenku. Že by se v tutéž dobu ve stejné oblasti odehrály dva stejné střety, které se liší jen v jednom detailu? Nejsem malej, uzavíral Pavel své úvahy. Jeden z nás buď lže, a já to nejsem, nebo si to někdo špatně pamatuje, a ani to nejsem já. Jenže je vůbec možný si takovou vyhrocenou situaci pamatovat špatně? Že jsem šel do Masny a koupil krkovici, si počase můžu vybavit, jako že jsem šel do zeleniny a koupil kapustu, ale jestli na mě někdo střílel nebo nestřílel, to si přece člověk pamatuje do konce života, když to přežije. Protože Pavel nevěděl, kudy z toho ven, svěřil se se svými úvahami Janě a Krakovskému.
1: Počkejte, vy si opravdu pamatujete, že jste po mně střílel? Divil se Krakovský. Jenže toho bych si musel všimnout, jak jste správně řekl. Stejně tak je nesmysl, abyste zaútočil na jinou miráž. Ne, to bylo moje letadlo, tím jsem si jistý, protože já jsem vás poznal. Nejdřív tam ve vzduchu, když jste letěl vedle mě, a potom v nemocnici. Byl jste to vy?
0: Co to pro boha ten člověk plátá? Jak mě mohl poznat ve vzduchu, když jsem měl obličej zakrytej brejlema a dýchací maskou? No, tím se leda co vysvětluje. Teď už je jasný, kdo tady nemá všech pět pohromadě. Nahlas ale Pavel řekl jen to s těmi brýlemi a maskou. Víc mu zdvořilost nedovolila.
1: Ano, zní to podivně, chápu, připustil Krakovský. Jenže mně během té chvilky, co jste vedle mě letěl, došlo, kdo jste. Tedy na 100% jsem si jistý nebyl, ale mé podezření se potvrdilo, když jsem za vámi přišel na ošetřovnu. Vy jste spal, takže o mé návštěvě nevíte, ale doktor mi řekl, jak se jmenujete, vyčetl to z vašich dokladů. A taky vás můžu ujistit, že ten, kdo tam ležel, vypadal zrovna tak, jako teď vy, jen o pár let mladší, Jana ho přerušila.
2: Dobře, rozumím, že jste Pavla mohl poznat na ošetřovně, i když nechápu, jak to mohl být on, když to měl být ten Egypťan, co na vás nestřílel, ale vysvětlete mi, jak jste ho mohl poznat v letadle s těma věcma na hlavě, brejle a tak.
1: Krakovský místo odpovědi zalovil v aktovce a vytáhl fotografii. Vypadala stará a nebylo to jen proto, že byla černobílá. I v 70. letech bylo ještě obvyklé fotit na černobílý film. Bylo to takovým
2: jiným kontrastem nebo nepatrně zažloutlým odstínem, možná obojím. Našel jsem ji doma, tak jsem si řekl, že vám ji dám. Nevím, třeba ji máte taky, ale jestli ne, tak by vás to mohlo zajímat. Krakovský podal fotografii Pavlovi a Jana vstala a stoupla si za Pavla, aby také viděla. Na fotce byla stíhačka, která vypadala jako Messerschmitt, ale měla československé označení. Před ní stály dva muži v československých uniformách, dvě ženy v civilních šatech a dvě děti, dívka a chlapec, ani ne desetiletí. A uprostřed voják, který měl na sobě jinou uniformu. Všichni se usmívali. Nejvíc ale zářil ten kluk, co ukazoval zvednutou ruku tak, aby byly vidět hodinky, příliš velké na jeho drobném zápěstí. Pavel ani Jana nebyli schopni slova. Tak se ho ujal Krakovský.
0: Určitě si na ty hodinky pamatujete, pane Jadrný, ne? Dal jsem vám je, než jsem odletěl do Izraele. A po 25 letech, když jste mi zamával z kabiny svého MIGu, jste je měl pořád na ruce. I na ošetřovně jsem je viděl na stolku vedle vaší postele. To ale byly pořádně potlučené. Máte je ještě?
2: Pavel neodpověděl, jen mu zvlhly oči. A najednou, jako by z nich spadl závoj, přes který se dívali posledních 10 let.

0: Večerní vysílání na Rádiu 7 už vyčerpalo všechny položky. Za chvilku bude půlnoc a to je konec dnešního dne i vysílání a zároveň začátek nového dne a nového vysílání na Rádiu 7. Z toho večerního se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová a nočním vysíláním vás provede Kristýna Exnerová.
1: Tou jistotou seš štítem z každé strany, mně se nezřekneš, jsi stejný teď a tam.

0: Vítám všechny posluchače Rádia 7. Nočním vysíláním vás provede Kristýna Exnerová a věřím, že vám hudba i slova, která uslyšíte, přinesou radost, pokoj i takovou novou naději. Příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí v Akademii ředitel památníku Lidice, doktor Eduard Stehlík. Přednáška zazněla na akademických týdnech. Přeji příjemný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pro mě Lidice nejsou záležitostí, která se spojila s mým životem poprvé v loňském roce, když jsem na základě výběrového řízení se stal ředitelem památníku. Já jsem prakticky na Lidice narazil možná poprvé jako žák základní školy, protože jsem bydlel na Praze 6 na Červeném vrchu a do Lidic jsme chodívali dokonce i pěšky. A asi nejsilnější příběh můj z dětství spojený s Lidicemi byl, když jsem kdesi v nějakém dětském časopise narazil na to, že nějaká sochařka, teprve později jsem zjistil, Marie Uchytilová, chce postavit pomník zavražděným lidickým dětem. A nebo pomník dětských obětí války, který bude zobrazovat jeden konkrétní zločin z milionů, které se staly. A že se rozhodla postavit pomník, na kterém bude 82 lidických dětí zavražděných plynem v Chelmnu. A já jsem si říkal, pro boha, postavit nebo vytvořit 82 dětských soch v mírně nad životní velikosti práce pro člověka na celý život. Já jsem tehdy lepil modely, modelařil jsem, říkal jsem, to je něco neuvěřitelného, to se snad ani nedá zvládnout. A vždycky po těch letech jsem sledoval, jak přibývaly jednotlivé postavy z těch soch.

Konec paní Suchařka se toho nedožila. Zemřela 16. listopadu 1989 a ten pomník vlastně viděla jenom ve své představivosti a viděla jenom sádrový je originál, který měl ve svém ateliéru. Já jsem teďka rád, že ho máme v Lidicích, ale to jsem malinko odběhl. Když se řekne Lidice, mnoho lidí vidí jenom ten obludný zločin, který se tam stal, který nacisté spáchali v červnu roku 1942 na lidických obyvatelích. Já když jsem před, už to bude téměř 20 let, začal psát první knížku o Lidicích, do které se mi vůbec nechtělo. Bylo to na základě mojí dřívější předchůdkyně, první ředitelky památníku Lidice, Majky Tělupilové, která za mnou přišla, jestli bych udělal knížku o Lidicích. Já jsem říkal, knížek o Lidicích jsou stovky. To je nesmysl, nechci. A ona mě prosila a já jsem si potom vlastně ty knížky vzal, začal jsem je procházet a kromě toho jsem zjistil, že většina těch autorů, kteří psali v pozdější době, opisovala od těch prvních dvou či tří, kteří po válce ten lidický příběh zaznamenávali, tak jsem zjistil, že ty knihy jsou si podobné v jedné věci. A sice v tom, že vůbec nehovoří o tom, jak ty Lidice vypadaly před tím, co se stalo v červnu 1942. Jako kdyby to hlavní byl ten zločin a potom případně to, že se Lidice byly obnoveny, ale jak fungovala ta vesnice, vlastně se objevilo třeba na dvou, na třech stránkách z knížky, která měla stránek 150. A to byla věc, která mě najednou zaujala. A jestli si taky někdo myslí, že když jsem začal jezdit do Lidic a bavit se s pamětníky, že někdo byl, když jsem dělal tu knížku, že někdo byl nadšený z toho, že něco takového budu dělat, opak byl pravdou. Víceméně to bylo takové, no jo, zase tady je někdo, kdo o nás bude chtít něco psát a kdo ví, co napíše. Ale změnilo se to v okamžiku, když jsem říkal, vy jste tady měli v Lidicích tři hospody, kdo chodil do které? Kam jste si chodili pro chleba? Neměli jste tu poštu? Jakým způsobem fungovala pošta? Chodili jste na Buštěhrad, nebo tady byl někdo, kdo byl pošťák a roznášel ty zásilky? No na to se nás nikdo nikdy neptal. A říkal, teďka jsem tady a ptám se. A také, když jsem dělal ten příběh, nebo tu knížku, která shodou okolností pak dostala ten název, který jsem si vybral i pro to dnešní vyprávání, Příběh české vsi, tak jsem najednou začal zjišťovat, že mnoho těch lidí má doma neuvěřitelné množství fotografií. A celý ten příběh jsem potom vlastně začal stavět na příběhu té vesnice, tak jak vypadala před tím rokem 1942, protože jsem si říkal, že ten odporný zločin, který byl spáchán na jejich obyvatelích, je ještě zrůdnější v okamžiku, kdy ty lidi poznáte. Kdy se naučíte mít rádi tu vesnici, kdy poznáte příběhy těch lidí a najednou přijde ten obrovský zlom a ta hrůza, která se tam tudy přehnala. Lidice nebyly vůbec malou vesnicí. Dokonce možná bychom mohli to označit, jak se říká, vesnička středisková. Protože byl tam velký kostel svatého Martina, vlastně uprostřed obce, škola, mimochodem byla to škola, do které chodili nejenom lidické děti, ale i děti z Buštěhradu a z okolních vesnic, Bělok, Makotřas a podobně. Ale byla to vesnice, o které se všude říkalo, že byla vesnicí hornickou. Není to pravda. To, co byly Lidice před válkou, ještě před první světou úplně jednoznačně a potom i před tou druhou, byla vesnice, která měla velká hospodářství. Bylo 14 velkých statků. Řada těch rodin, které na těch statcích hospodařily, tam byla působila déle než 300 let. Najdete v těch matrikách a těch záznamech rody, které tam byly opravdu třeba Rákosovy přes 300 let. Pod stejným jménem, stejný rod, který vlastně končí až v roce 1942. Když jsem zmínil kostel svatého Martina, to bylo opravdu centrum obce. Stejně jako to je v kterékoliv jiné vesnici, kostel je místem setkávání. Místem, kde se lidé obrací k Bohu, kde uzavírají sňatky, kde jsou křtěny děti a odkud vychází lidé na poslední cestu, na nedaleký lidický hřbitov, nejinak tomu bylo v Lidicích. Páter Josef Štemberka, poslední lidický farář. V Lidicích působil 33 let. Paradoxně měl skončit 31. května 1942. Byl to rodák z Pecky u Nové Paky, měl tam zakoupený domek, chystal se, že půjde bydlet za svými sestrami. Nicméně přišel atentát na Heydricha, vyhlášení staného práva a došlo k té věci, která je možná banální. On se nemohl odstěhovat, protože bylo zakázáno jezdit s nějakými nákladními auty, které by stěhovaly nějaký materiál, protože se to prohlíželo, všechno bylo to komplikované. Tak on se svým nástupcem domluvil, že počkají, až se situace sklidní a pak on nastoupí, on se odstěhuje, uvolní mu faru a přijde nový pan farář. Kvůli tomu zůstal v Lidicích a jeho tragický osud se naplnil tím způsobem, jak se naplnil. Většina toho chrámu byla zničena 10. června, to znamená částečně některé věci vykradené, ty vzácnější, zbytek vypálený a zničený. Jinak kam těch snímků je minimum, vlastně byla spovědnice, byla zabudovaná tady do spodní části, že bylo to unikátní dílo i z hlediska architektonického, jak zvenčí, tak zevnitř. Co bylo unikátní, byla škola. Na svou dobu to byla škola nesmírně moderní, potom byla ještě rozšiřována vedle toho objektu, který je tady vepředu. Potom se udělala ještě přístavba, protože říkám,
chodili tam děti nejenom z Lidice, ale i z okolních vesnic. Nad vchodem do školy, ono to tady není úplně patrné, ale je tam takový čtvereček a tam byl nápis Škola mé štěstí. Celá řada ještě lidických dětí mi to říkala, no my jsme spíš říkali Škola mé neštěstí, protože měli spíš určité problémy s tím svým studiem. Škola stála opravdu hnedka vedle kostela. A tohle se snímek z 20. let. Proč se u něj zastavuji? Jednak je vidět, že nevím, do jaké míry to bude vidět, ale je vidět, že někteří kluci nemají boty, protože ještě opravdu tehdy se chodilo i bez bot, protože boty byly jenom na své svátek. A dva bez bot jsou tady zajímavý, tohle je Josef Horák a tohle je Josef Stříbrný, pozdější letci RAF. Ještě tady o nich bude řeč. Říkal jsem lidické statky. Když se podíváte, tohle je statek Rákosových, tohle je statek Podhorových, tohle jsou Šroubkovy, jako to nejsou žádné malé stavby. Mimochodem, jsem naprosto přesvědčený, že jeden z důvodů, proč vlastně zmizely, nebo proč se tolik akcentoval ten moment té, řekněme, hornické vesnice, je ten, aby zmizela paměť na ty sedláky. Ten nový režim vlastně nechtěl, aby tyhle ty rodiny v dějinách lidí figurovaly. Museli se vymazat, zmizet. Přitom říkám skutečně, pokud někdo tam dělal nějak ten společenský život, s velkou částí to byly opravdu ty majitelé těch velkých hospodářství. Ale je zapotřebí říct, že samozřejmě Lidice tam měli, to nebyly jenom ta velká hospodářství, ale byla to celá řada malých domků, domečků, ve kterých žili lidé, kteří fungovali, jak jsem říkal, někteří to povolání měli velice specifické, byli tam provazníci, byli tam hostinčtí a podobně. Pár těch horníků tam bylo, ale bylo to opravdu velice málo. Možná u tohle snímku, když se zastavil, někteří z vás možná viděli film Lidice, který natočil Petr Nikolaj, dokonce letos byl reprízován. A já jsem tehdy u toho filmu figuroval jako jeden z poradců a jeden z kamarádů se mě vlastně ptal, potom říkal, hele, to jste si nemohli vymyslet lepší zápletku než takovou blbost, že tam nějaký táta zabije svého syna, dostane se do vězení a kvůli tomu přežije vyvraždění Lidice. Já jsem říkal, ale to se opravdu stalo. Ten muž, který to udělal, se jmenoval František Seidl, byl dokonce místostarostou Lidic. K tomu příběhu došlo v prosinci 1938. A na rozdíl od toho filmu, kde má dva syny, jednoho zabije a ten druhý syn za ním chodí, měl ty syny tři a dceru. Ta dcera byla jediná, kdo vlastně přežil z celé rodiny, protože ona nežila v Lidicích, bydlela v Praze. A i ten příběh toho Františka Seidla potom, včetně toho, že zabil svého syna v afektu, v rodinné hádce, do té doby nebyl nikdy souzen, byl opravdu uvězněn po čtyřech, odsouzen na 4 roky nepodmíněně, propuštěn v prosinci 1942, to se opravdu stalo. Stalo se je tam i pravdivá i ta scéna, která v tom filmu je, kdy on hledá vlastně, teprve na místě se dozví, že ta vesnice byla vyhlazená. Karel Rodenek tam chodí po té pláni a snaží se vyhrabat zbytky toho domu. To jsou reálné věci, které se staly. Včetně toho, že on potom vlastně jde na kladenské gestapo za Haraldem Jízmanem, šéfem kladenského gestapa, kde říká, že co má dělat, že je muž z Lidic. Že? Pro ně byl největší legrace, jakou mohli zažít. Chacha, tady nějaký živý chlap z Lidic. A on v tom zoufalství říká, já schvaluji atentát na Heidricha. A on říká, to už není trestný čin, aby ho dějil. A on s tímhle s tím opravdu žije až do konce svého života. Opakovaně se stává, že je vlastně vyháněn, on se taky nehodí do toho příběhu, který tam tehdy je. Najednou je to, vlastně přežijí, jako muži přežijí dva letci, kteří přišli ze západu a otec, který zavraždil svého syna. Je to složitý příběh. Když jsem říkal, že to nejpodstatnější, v čem lidé v Lidicích žili a fungovali, tak byly zemědělské práce. Logicky se to vztahovalo k těm statkům. Také řada těch fotografií, které se dochovaly, opravdu mají vztah k tomu, jak fungovala ta jednotlivá hospodářství. Vždycky to je ale zvláštní pocit. Podobné fotografie jsou známé z X vesnic. Narazí na ně člověk v kterémkoliv muzeu regionálním, do kterého přijdete a budou tam vypravované dějiny té konkrétního městečka, obce nebo kraje, tak vždycky tam najdete nějaké fotografie, které vznikly při podobné příležitosti. Jsou žně, nebo je tady mlátička párová, tak se lidi sejdou se lidé z vesnice, vyfotí se u ní, nebo se vrací někdo z pole, zrovna tam byl nějaký fotograf, udělá fotografii. Ale v Lidicích je to vždycky divný. Tohle jsou Růžičkovi. Hospodařili na statku číslo popisné 2 v Lidicích na jednom z nejstarších hospodářství. Václav Růžička s jeho synem, oba dva byli zastřeleni 10. června v Lidicích, paní Růžičková byla zavražděna v Osvětimi. Tadyhle u Pepíka Nerada zjistili v kladenské reálce, že mu bylo 15 a 3 měsíce, takže ho odvezli do Kobylis, protože v Lidicích se střílelo od 15 let nahoru, tak ho odvezli do Kobylis a zastřelilo dodatečně v Kobylisích. Tady je Pepík Hroník, který tady sedí, táta měl 7 dětí. Pepík byl nejstarší a když rozdělovali potom děti od maminek a vlastně nejdřív muže od žen a od dětí, on říká, hele, máma má na krku dalších 6 sourozenců a 7 na cestě, pojď, už se šel, chlap, pojď se mnou. Bylo mu 14,5, zastřelil ho s jeho tátou. Netušil, že ho vede na popraviště.
Vzadu tadyhle od Horníkových dcera, ta byla splnovaná, přežila jenom tahle paní, která tady na té fotografii. Podobná situace, když byste potom šli tady po těch obličejích těch jednotlivých lidí. Zase tady Pepík Horák, pozdější letec, ten prakticky nechybí na většině lidských fotografií, protože on byl nesmírně aktivní ve sportu, ale o tom ještě budu také hovořit. Jestliže by se řeklo, které povolání bylo v Lidicích, kromě těch zemědělských nejrozšířenější, tak to byli hutníci. Hlavní zaměstnavatel minimálně poloviny lidických mužů byla poldovka. Stejně jako to bylo v celém tom regionu, skutečně Poldy Kladno byla hlavní zaměstnavatel a celá řada lidí tam našla i práci poté, protože se prohnala Československou republikou hospodářská krize na počátku 30. let a ti lidé, jejich původní povolání zaniklo, hledali někde práci jako pomocní dělníci, nastupovali do poldovky. Ale mnoho těch mladých kluků, kteří už si volili své povolání, vlastně šli cíleně do poldovky, vyučili se tam. To znamená, spousta lidických mužů, říkám prakticky polovina, byli zaměstnanci Poldy Kladno. A pokud se hovoří o hornících, i těch ta hrska těch horníků, jejich skutečně nějakých asi do 15, zase fárala na poldovce, protože poldovka měla i své doly, ve kterých zaměstnávala tyhle lidi. Když jsem zmiňoval, že v Lidicích byly tři hospody, tak opravdu byly tři, byl tam hostinec u Schönfeldů, to je potom byla tam restaurace u Votrubů, potom hostinec u Šilhánu. U Šilhánu byla hospoda, která fungovala minimálně někdy od roku 1680. Starý hostinec s obrovským sálem, kde vlastně, možná bychom to nazvali jako v současné době nějakým kulturním domem, protože tam byl sál, kde se mohly pořádat taneční zábavy, kde se dělaly plesy, zejména místní hasiči si tam pořádali, nebo sportovní klub Lidice tam dělal vždycky své akce. Těžko říct, já jsem se opravdu ptal, kdo ke komu chodil, měnilo se to. Tak jak to někdy v hospodě, chlapi se pohádali, tak začali chodit někomu jinému, ale své štamgasty měl vlastně každý. Dá se říct, ale že restaurace u Šilhánu, tahle tam měla asi nejčastěji mladí lidi. Do té třicítky to se chodilo k Šilhánům a tam to bylo spíš trošku pro ty starší ročníky, jak Votrubovi, tak Schönfeldrovi. Když jsem zmínil sportovní klub Lidice, tak pochopitelně, tak jak to na vesnici bývá, v létě se hrál fotbal, v zimě se hrál hokej, úplně ty samý chlapy. Je úžasné, že se ty snímky dochovaly, zase tady stříbrný s Horákem vepředu jako vlastně pozdější lidičtí letci. A také na té fotografii lidických fotbalistů vlastně Stříbrný a Horák jsou jediní, kdo přežijí. Všichni tyhle si další jsou postříleni 10. června 1942 ve dvoře Horákova statku, no v zahradě Horákova statku. Podobně zase snímek lidických hokejistů, zase tady vidět Pepík Horák. Mimochodem, když jsem si procházel nějaké staré výtisky novin, které vycházely ve středních Čechách a tam byly i sportovní informace o sportovních utkáních a je tam v lednu 1940 zpráva o tom, že Lidice prohráli s Kladnem, i když několikrát Kladnu to natřeli. A je tam taková notická, že důvodem může být to, že jim chyběl vynikající útočník Horák, který vlastně hrál lidský útok, ale v té době už Horák byl měsíc za hranicemi a směřoval tehdy ještě do Francie a posléze potom do Velké Británie. Ve většině vesnic existovali tehdy hasiči. Dobrovolní hasiči, to byla zkrátka záležitost, která... A zase to nebyly jenom hasiči, zase to byla společenská událost, stejně jako to dnes. Byli náležitě pyšní v Lidicích na jejich stříkačku. Tu stříkačku zakoupil starosta Lidic, pan Rákos, majitel vlastně jednoho z těch nejstarších statků, číslo popisné 24, ten je vidět tadyhle. Je to snímek z počátku 30. let. Pozdější velitel Václav Hanf je tady na této fotografii. Jinak tady, když to vypadá, že jsou to všechno malí kluci, samozřejmě je to počátek 30. let, o 10 let později jim bylo o něco víc. Úplně všichni přežila z té fotografie jenom tahle mladá žena. Všichni ostatní byli popraveni. Nikdo jiný to nepřežil. A podobná situace je tenhle snímek, který já osobně považuji za jeden z nejotřesnějších z Lidic, protože jsou to mladí hasiči, je to fotografie z podzimu 1941. Nedá se úplně přesně datovat, ale jsou tam vlastně vyfocené dvě děti, které se do Lidic přistěhovaly až v září 1941. To znamená, musí to být někdy potom září 1941. Mimochodem, to je taky tragický případ. Paní Bulinová si udělala vlastně známost s jedním mužem, který žil v Lidicích. Ona byla vdova, měla čtyři děti, jednu dceru a tři kluky, přistěhovala se za partnerem do Lidic a o rok později sama byla v koncentračním táboře, manžel, partner zastřelený, nejstarší syn zastřelený, tři děti splinované. Vrátila se v 45. roce a jak jsem slyšel od lidí, celý život si vlastně vyčítala, proč šla za tím partnerem do Lidic. Jenom kvůli tomu, že se přestěhovala, měl trvalý pobyt, tak vlastně přišla o všechny čtyři děti. Tahle ta fotografie nahoře, já jsem ji kdysi dokonce špatně určil, protože jsem se domníval, že to je fotografie pořízená ještě ve starých Lidicích, ale je to snímek pořízený až po válce z jednoho důvodu, je tam ta stříkačka.
Ta stříkačka byla půjčená ve 42. roce v létě do sousední vesnice a díky tomu přežila zkázu lidic. Byla nádherný, opravili před několika lety v muzeu řemesel v Letohradě a v současné době ji vystavujeme v Lidickém muzeu. Je to vlastně největší exponát, který se nám ze starých lidic dochoval, jinak zbytek těch věcí to jsou spíše zlomky, které byly nalezeny vlastně potom na spáleništi nebo při nějakých vykopávkách, které se na území lidic dělali. Takže tohle je náš největší exponát. Jinak pochopitelně stejně jako všude jinde lidi v Lidicích žili lidi stejným způsobem jako jinde. To znamená, jak jsem říkal, rodili se tam děti, lidi se ženili, vdávali. Jako vytvářet z Lidic vesnici, která byla svatá, je nesmysl. Byla to stejná vesnice jako kterákoliv vesnice na území téhle země. To znamená, byli tam lidi hodní, byli tam lidi vyčúraný, byli tam lidi všech možných druhů. Je to obyčejná normální vesnice. Ale znovu říkám, když potom člověk vidí ty fotografie, tak jsou takové zvláštní příběhy, najednou si uvědomuje některé věci. Třeba tadyhle na tomhle snímku, to je svatební fotografie ještě z počátku vlastně století pana Rudolfa Suchého, což byl lidický kostelník. Já jsem kdysi slyšel takový příběh, že někdo říkal, že údajně on přepsal na svého syna majetek těsně předtím, než byly Lidice vyvražděny. Pak jsem se dostal skutečně k smlouvě, kterou uzavřeli na notářství v Kladně. 9. června 1942 on skutečně na svého syna přepsal kompletně celý majetek a o několik hodin později byli oba dva mrtví. Je zvláštní, že potom máte v ruce tu smlouvu s těmi jejich podpisy, je to jako hodně zvláštní pocit. Tady tohle je fotografie ze svatby novomanželů Millerových. Opět vlastně fotografie mladých lidí. Tohle je manžel, bratr nevěsty, zastřelený, bratr družičky zastřelený, oba 20. června v Lidicích. Ten byl na noční směně, takže 16. června popravený v Kobylisích. Koncentrační tábor, zavražděná v Chelmu, tahle jediná nebydlela v Lidicích, takže to přežil. Takhle vlastně, když jdete kterýkoliv snímek, tady pan Kovařovský, to byl nejstarší lidický muž, popravený v téměř 50 letech, 10. června. Že i tyhle fotografie jsou jako zvláštní. Paní Korecká, to je poslední svatba lidická, 14 dní před vyvražděním obce. Pro Lidice a pro vlastně celou Československou republiku zlom znamená jednoznačně znamenají roky 38-39. Nejdříve Mnichov, odstoupení pohraničí v zápětí v březnu 1939 z nich protektorátu Čechy a Morava. Bez těchto dvou dějných událostí by se pravděpodobně osudy Lidic odvíjely úplně stejně jako u celé řady jiných obcí. K ničemu podobnému by zřejmě nikdy nedošlo. Nicméně ta tragédie druhé světové války potom začíná nabírat určitý tragický směr a možná na tomhle snímku z března 1939 je na Pražském hradě Adolf Hitler. Už vidíme vzadu muže, který potom zasáhne zásadním způsobem do našich moderních dějin, a to je Reinhard Heydrich. A vlastně jeho smrt se potom stává momentem, kdy vše směřuje k té tragédii. Konečně se vracím k těm dvěma mužům, o kterých jsem tady mluvil už několikrát. Josef Horák a Josef Stříbrný. Oba dva byli důstojníky Československé armády už v roce 1938, nebo respektive v roce 1937. Josef Horák, přestože si to rodiče nepřáli, tak potom si prosadil, že se dostal k letectvu. Oba dva studovali na Vojenské akademii v Hranicích s tím, že Pepi Horák začínal nejdříve rok v Hranicích a potom rok v Prostějově, kde bylo letecké učiliště. Josef Stříbrný byl pěšák. Přestože pořád hovoříme o lidických lecích, tak on byl původním profesí pěšák, byl důstojníkem pěchoty. Také když odešli za hranice, odcházeli sice společně, mimochodem v reakci na to, co se stalo na podzim 1939, oba dva byli účastníky těch demonstrací 28. října, při tom prvním zakázaném státním svátku a zažili střílení do lidí, kdy byl zastřelen Jan Opletal, postřelen smrtelně dělník Sedláček. To byla poslední kapka pro ně, že se rozhodli, že potom odcházejí za hranice a že vlastně oba dva odešli v prosinci 1939. Měl s ním mít ještě z Lidic ještě jeden mládenec, Václav Zelenka, který byl dokonce přijatý na základě přijímacích zkoušek do Vojenské akademie v Hranicích, chtěl se stát také vojákem z povolání. Nicméně po Mnichovu armáda snižovala početní stavy důstojníků i početní stavy normální armády, to znamená, on už povolán nebyl, ale cítil se být vojákem a že s nimi půjde ven. Nicméně těsně předtím, než se rozhodli, že půjdou, tak mu jeho snoubenka řekla, že čeká dítě a on říkal, kluci, nezlobte se, já nemůžu jí tady nechat samotnou, s dětskem zůstal a byl popraven. Mimochodem vzal si sestřenici Josefa Stříbrného, že vlastně byli příbuzní.
Oba dva se dostali k letectvu. V případě Josefa Stříbrného oba nastoupili nejdříve ve Francii Josef Horák k letectvu, nicméně protože byl spíš bombardovací pilot, nebyl stíhač, tak se byl ve Francii nelétal. Dostal se do Velké Británie po porážce Francie. V případě Josefa Stříbrného zúčastnil se bojů na frontě proti německé armádě v červnu 1940. Byl evakuován se zbytkem první československé divize do Velké Británie a po příjezdu do Velké Británie nedlouho poté byl vybrán jako spolehlivý důstojník, schopný důstojník k paravýcviku. Prodělal stejný výcvik jako parašutisté, kteří potom byli vysíláni do protektorátu, akorát se zranil a nemohl být vyslán, to znamená, dal si potom žádost, aby nezůstal kvůli té zdravotní indispozici, aby nezůstal sedět někde, tak si dal žádost k letectvu a postupem času se vypracoval na jednoho z nejsoutnějších navigátorů 311. bombardovací perutě. Takže oba dva se opravdu vrací do republiky v roce 1945 jako letci. Mimochodem na tomto propagačním snímku, který vznikl ve Velké Británii, je před náletem na Německo, je to bombardér Wellington 311. bombardovací peruti, tak tady to Pepíka Horáka vidíme aspoň na téhle fotografii. Rozhodující, řekněme, moment toho všeho, o čem budu hovořit dál, je příchod Heydricha do Prahy v září 1941. To bylo na strašně dlouhé povídání, kdyby se měl hovořit o všech těch věcech, ale to podstatné. Jedna věc, Heydrich přišel do Prahy 27. září 1941. O den později vyhlášeno stané právo, mimochodem na svátek svatého Václava, naprosto záměrně na svátek svatého Václava. Jako jestli něco nacisté měli hodně dobře zvládnuté, kdybychom to řekli moderně, jak je to PR. Oni přesně věděli, jak ty věci zafungují, jestliže přímo na svátek našeho světce začne systematické vraždění elit národa a oni záměrně opět vybírali lidi, kteří byli známí, tak že to bude mít patřičný dopad na český národ. Tady ten plakát, který tady je, to jsou ony krvavé plakáty, které se potom začaly objevovat na nárožích českých měst a vesnic, které oznamovaly popravy konkrétních lidí. Mnoho lidí se totiž domnívá, že vlastně ten obrovský teror přišel až po smrti Heydrichovi, ale není to pravda. Ten první je podzim 41. roku, který se vlastně táhnul až do únoru roku 1942. Je to takzvaná první Heydrichiáda, kdy skutečně přišlo o život přes 500 lidí, cíleně vybraných, dlouhodobě vězněných, byli tam mezi nimi generálové, vysocí důstojníci, starosta Sokola, Augustin Pechlát a celá řada dalších mimořádných osobností, jenom aby to mělo ten dopad, který mělo mít, to zná ochromit, vyděsit, rozsévat hrůzu a zároveň vraždit ty elity národa, které jsou. Já osobně se domnívám, že právě na podzim tohoto roku se začíná rodit to u prezidenta Edvarda Beneše, čemu se později říká Mnichovský komplex. Kdy on, když se rozhodoval v roce 38, tak jak se nakonec rozhodl, že republika nebude se bránit a podobně, tak vždycky to odůvodnil tím, že tím chtěl ušetřit vlastně národ od válečných hrůz. A najednou přijde někdo, kdo začne elity toho národa systematicky vraždit bez jakéhokoliv ohledu na to. A já se domnívám, že tehdy Edvardu Benešovi v Londýně došlo, že mu jednou někdo může říct, až ta válka skončí, vy jste nás bez odporu vydal těmhle zrůdám a oni bez ohledu na to, co vy jste chtěl a jak jste to naplánoval, vyvraždili elitu národa. A myslím si, že tam se to začíná, tam se rodí Mnichovský komplex Edvarda Beneše na tenhle podzim. Mimochodem, ale jedna velice důležitá věc, která se ještě tohle dotýká, Heydrich přichází do Prahy a rozeběhne se tohle vraždění, ale v reakci na tohle vraždění začíná být plánován atentát. Ono se do té doby léta se hovořilo o tom, že atentát na Heydricha jako vznikl kdesi ten plán, kdesi v okruhu prezidenta Beneše. A my jsme to takhle i prezentovali, jsme v roce 2002 otevírali výstavu atentát, ještě když jsem pracoval v Vojenském historickém ústavu, tak jsme tam měli popisku, kdesi v okruhu prezidenta Beneše vznikl. A já jsem o 5 let později, v roce 2007, jsem dostal otázku od jednoho novináře, no a kdo to teda konkrétně vymyslel? Já jsem říkal, to vlastně v písemné dokladech nikde vlastně není. On říká, nedalo bys to nějak zjistit? A o tohle to nedalo bys to nějak zjistit vedla cesta k tomu, že já jsem si vlastně jednou den večer sednul a udělal jsem to, co jsem nenáviděl v hodinách dějepisu u paní učitelky na základní škole, když nás nutili dělat časové osy. Kdy jsem měla udělat taková ta čára a teďka, co bylo u nás, co bylo v Mezopotámii a teďka to psala, co bylo ve Starém Římě. Já to nenáviděl. A najednou mě napadlo si udělat časovou osu a říkal jsem si, no tak jestli se z té časové osy nedá vymyslet, kdo vlastně stál za tím plánem na ten útok. A vzal jsem si, vlastně, aby Češi měli důvod Heydricha zabít, tak musel do té Prahy přijet. Takže 27. září 1941 byla první čára. A pak jsem najednou ale ke svému překvapení zjistil, že ten dokument, kde už se jednoznačně hovoří o atentátu, o tom, že za to násilí, které bylo rozpoutáno, musí někdo zaplatit, je z 3. října. Je to památná porada u plukovníka generálního štábu Františka Moravce v Londýně,
kde už jsou pozváni dva parašutisté, tehdy Josef Gabčík a tehdy ještě Karel Svoboda, on jim dává úkol, buď Heydrich, nebo buď K.H. Frank, nebo Heydrich nově příchozí, za to musí zaplatit, a atentát má být uskutečněn 28. října 1941 na zakázaný státní svátek. Já jsem říkal, no to je 27. září a 3. října, to je teda hodně blízko od sebe. Co se vlastně v té době všechno stalo? Jsem říkal, tak 27. září nic. Přijel do Prahy, nechal zatknout Aloise Eliáše, ale to není důvod zabíjet. Něco jiného je 28. září. Vyhlášení staného práva a poprava Josefa Bílého, Josefa a Hugo Vojty, dvou vysokých představitelů obrany národa, známých generálů. Jsem říkal, tak jako to už je důvod, a 29. září tuhle zprávu vědí v Londýně, premonitorovali rozhlas. Bylo to 28. září večer, ta poprava 29. září, ráno to vědí v Londýně. Jsem říkal, co když někdo z těch lidí měl známého, nebo někdo, kdo je v tom Londýně, měl kontakty s těmi, co byli popraveni. Vzal jsem si jenom náhodně seznama na poprvé. Plukovník generálního štábu Moravec, šéf našich zpravodajců, který měl pod sebou i ty parašutisty, byl 4 roky zpravodajským důstojníkem na zemském vojenském velitelství u Josefa Bílého. Vytáhl jsem si Moravcovy věci, hodnocení od Bílého. Vlastně excelentní, on mu nastartoval kariéru pozdější. Musel mít vynikající vztahy. Já jsem říkal, takže vlastně oni mu popravili oblíbeného nadřízeného. A teďka jsem říkal, tak jako určitě se o tom baví, možná někdo už začíná přemýšlet, mimochodem první parašutisty jsme měli vycvičené o 14 dní předtím. To je náhoda, jako to do sebe zapadlo. A najednou jsem si říkal, tak dobře, a ještě z té druhé strany. 3. října byla ta porada, 2. října, ale už Moravec dával pokyn, aby mu poslali dva parašutisty, aby přijeli do Londýna. Zná ještě, co se stalo předtím. V noci 1. popravili 13 vysokých důstojníků, 3 generály. No, to je ta poslední kapka. Ta poprava 1. října 1941, to zná, celý atentát v tu chvíli je pomsta vojáků za povražděné kamarády. A ono to vlastně v tom dokumentu z 3. října je, Němci musí poznat, že vracíme ránu za ránu. Že budou voláni ke zodpovědnosti za hrůzy, které rozpoutali. Žádný politik v tom nebyl. Byla to vojenská akce, naplánovaná vojáky. A dokonce je zajímavé, že když oni se rozhodují a vysílají na doplňující výcvik ty parašutisty, aby to stihli 28. října, tak měli být vysláni 7., 8. nebo 9. října vysazeni. A dochovaly se deníky tehdejšího majora, pozdějšího generála Karla Palečka, ve kterých má poznamenáno, že 7. října je s plánem a atentát seznámen prezident republiky, ale Edvard Beneš nesouhlasí. Že bez domácího odboje se ta akce provádět nemá a oni stejně pokračují. Nikdy nikdo se k tomu nepřihlásil, ale jednoznačně je to František Moravec, ten, který to rozhodl a který to spustil. Naprosto jednoznačně. Tam není, jako to bylo rozhodnutí tohle z toho muže. Myslím si, že do značné míry jeho rozhodování tehdy ovlivnila jedna jeho válečná zkušenost z první světové války. Ono se o něm málo ví, že 4 roky působil v srbské armádě. A ti, kteří prošli srbskou armádou, on se jim říkalo za první republiky Srbáci. Ne posměšně, spíš s určitým obdivem. A vědělo se o nich, že jsou to lidé, kteří mají postavenou tu lásku k vlasti hodně vysoko a že pokud se jim něco nepovede, jestliže třeba neprorazí hlavou zeď, tak to znamená, že se rozebili hodně pomalu. Je potřeba to zkusit znovu ještě tvrději. A ono přijít s takovýmhle rozhodnutím chce. Každé rozhodnutí znamená v konečném důsledku také nést za to následky a nést odpovědnost. A já jsem přesvědčen, že Moravec věděl, že to zavraždění a jako to vraždění, že bude pomstěno likvidací Heydrichovou, že bude mít za následek represálie. Ale mimochodem existuje jeden jeho zápis, říká, národ musí zaplatit svobodu vlastní krví, třeba že po tu svobodu nepřišel vlastní vinou. Pak si ji bude vážit. Vím, že je to hrozné uvažování tímhle způsobem, a takhle se tehdy uvažovalo. A to ta armáda tam uvažovala. 27. května 1942 byl proveden atentát. Podařilo se ho uskutečnit, vlastně oba dva, to bylo opravdu na samostatnou přednášku, jenom hovořit o atentátu a operaci Antropoid. Josef Gabčík a Jan Kubiš jsou opravdu lidé, kteří vstoupili jednoznačně do dějin a mimochodem v řadě případů, chci to jenom zmínit, někteří lidé mi říkali, no a co na ně říkají v Lidicích. Já jsem měl možnost mluvit s 40 lidických žen, které ještě byly naživu. A prakticky se všemi dětmi, snad s jedinou výjimkou, které přežily. Samozřejmě byly tam i jiné názory, ale ty, se kterými já jsem hovořil, tak řada z nich vám řekla, Heydrich byl zločinec a zasloužil si to. A hrozně zajímavá byla jednou věta, kterou jsem slyšel od Aničky, sestry Josefa Horáka, Aničky Nešporové, tam někdy si u hrobu lidických mužů říkala, náš Pepík začal s Pepíkem Stříbrným bojovat proti Němcům v okamžiku, kdy odešli za hranice. A naši blízcí a můj manžel s nima začali bojovat v okamžikem své smrti. A jako Jan Masaryk potom říkal, Lidice měli cenu 20 divizí. Se vyjednávalo ze spojenci, kdy ten ohlas byl enormní, ještě o tom budu hovořit, byl jako skutečně něco úplně jiného. To, co se nicméně odehrálo po atentátu,
ty represálie, které nastartovaly. Obecně se dá říct, když jsme to počítali s kolegy kdysi, takže za Heydricha, i když bychom započítali popraviště v Lubech u Klatov, Kobylisy, Zámeček, Brno, Kounicovy koleje, Tábor, k tomu Lidice a Ležák, je to přibližně 5000 mrtvých. 5000 mrtvých, mezi nimi jsou i 3 transporty židovských spoluobčanů, dohromady přes 3000 lidí, kteří byli posláni do koncentračního tábora. Přežilo z těch 3000 lidí 38. V rámci takzvané akce R, Reinhardt. Vlastně jako pomsta za Heydricha. To byla jako jejich aktivita. V té době, kdy se rozjíždí to obrovské vraždění, tak vlastně ještě některé věci fungují relativně normálně. Lidické děti mají fotografie nebo focení, tak jak se před koncem školního roku to dělává. Někdy stačilo málo. Řídící učitel Šimandl bydlel v Buštěhradě. Přežil. Jeho kolega Zdeněk Petřík bydlel v Lidicích zastřelen. Vím, že Ladislav Šimandl vlastně do konce života se nespamatoval z toho, že mu vlastně najednou zmizela nejenom škola, ale všichni žáci. Kolega zastřelený. Vlastně celý život řešíte, co se mohlo stát, nemohlo stát. Toho 2. června nicméně došlo k jedné věci, která poměrně měla velký ohlas v médiích. To je ta skutečnost, že ve večerních hodinách 2. června dorazili do Lidic 2 četníci, Evžen Resl a František Cába, a zatkli Štěpánku Mikešovou, která bydlela v domní číslo popisné 93, a předvedli ji na četnickou stanici v Buštěhradě, kde bylo při prověření zjištěno, že ona, přestože je uvedená jako římskokatolička v policejní přihlášce, tak je původ židovského, nenosí židovskou hvězdu, předali gestapu a byla zavražděna v Osvětimi v srpnu 1942. My doteď nevíme, co se stalo, jak se stalo, jak k tomu došlo, a dochované historické dokumenty neumožní dát jednoznačné vysvětlení, kdo byl ten, jestli to byl někdo z četníků, jestli to byl někdo z Lidic, kdo oznámil vlastně četníku, neupozornil na tohle skutečnost. Fakt nevíme. Bohužel jeden náš kolega, historik, na základě jednoho jediného dokumentu, sepsaného jedním z těch četníků, po válce, prakticky půl roku po válce, obvinil z udavačství jednu lidickou ženu. A jako normální historik nemůže na základě jednoho dokumentu, to je věc, kterou se učíte v prváku. Vždycky vás učí kantoři, jestliže studujete historii, že vždycky nejenom koukáte na to, co je na tom papíru napsané, ale také, kdo ten papír psal, kdy ho napsal a za jakým účelem. V okamžiku, kdy posuzujete tímhle způsobem, to je základ historikové práce. A v okamžiku, kdy to berete tak, že jako, co je psáno, to je dáno, tak to je úplně blbě. Já jsem říkal, někdo mi říkal, no ale jako, to přece je jako úřední dokument. Já jsem říkal, když si děláte zápis z porady, kde se dělo zastupitelstvo, opravdu na tom papíře je všechno, co jste si tam mezi sebou řekli, a je tam přesně odůvodněné to, co jste si říkali, a nebo je tam to, co jste byli ochotni podepsat, na čem jste se nějakým způsobem dohodli. Jako, já jsem zodpovídal 6 let za vydávání osvědčení o 3. odboji na ministerstvu obrany. A když jsem tam přišel, tak jsem měl několik neúplně schopných kolegů a oni říkali, no ale my to tomu člověku, který žádá o vydání toho osvědčení, nemůžeme dát, když on při těch výsleších říká, že nic nedělal. Jsem říkal, no kdyby býval řekl, že něco dělal, tak teďka si nepodal tu žádost, protože ho vyběsili ty komunisti. Že? A on jim tady řekl, on prozradil toho kolegu, já jsem říkal, no, prozradil, podívejte se, tady máte zápis výslechu, tam jsou 2 věty. Jmenovaný a tak dále, řekl, že tenhle jsem mu předal ty letáky, tohle. Podívejte se, výslech začal v tolik a výslech skončil v tolik. Ty 2 věty z něj dostávaly 17 hodin. Co s ním těch 17 hodin asi dělali na ty 2 věty? Občas trošku přemýšlet. Paradoxně, nejenom, že toho druhého, tedy vlastně první zásah bezpečnostních složek je druhého, že si tam 2 čeští četníci přijdou pro ukrývající se, nebo ženu, která tvrdí, že je římskokatolického vyznání, přitom je to židovka, odvedou jí, ale najednou v noci ze 3. na 4. proběhne v Lidicích rozsáhlé zatýkání všech příbuzných Horákových a Stříbrných. Je to na základě, to bylo na dlouhé povídání, na základě dopisu, který dorazil do továrně Palaba, kde jeden mládenec, jakýsi Václav Říha, se snažil vydávat za příslušníka odboje, psal ten dopis jedné dělnici a dopis se dostal do rukou továrníkovi Pálovi a ten dospěl k závěru, že ten dopis, autor dopisu může být jeden z pachatelů atentátu na Heydricha. Gestapo zatklo tu dělnici, ta řekla, že ten muž jí řekl, že má u Horákových v Lidicích vyřídit, že Josef je živ a zdrav. Gestapo zjistilo na četnické stanici v Buštěhradě, že Horák a Stříbrný jsou důstojníky Československé armády, že od prosince 1939, kdy po ní bylo vyhlášeno pátrání, nikdo nic neví. A gestapo dospěl k závěru, na místě atentátu byli 2 útočníci,
tady jsou najednou dva muži, kteří jeden se pravděpodobně vrátil z Británie, to může být pachatelé atentátu. Takže vzali všechny jejich příbuzné, mučili je, nic z nich nedostali. Všechny je postříleli 16. června 42 v Kobylisích. A když nad ránem končí razie v celých Lidicích, protože hledali po Lidicích, tak umře Heydrich. Ve stejné době. A najednou podle mého názoru dochází k tomu, že se pod obrovským tlakem, tak jak už do té doby jsou, tak ještě pod větším tlakem se ocitají příslušníci gestapa a těch vyšetřovacích složek ze strany Berlína. Říká, vy jste si nechali, co to tam máte za bordel? Omlouvám se o to slovo. Vy si necháte zabít Heydricha. A teďka je 14 dní, téměř 14 dní po atentátu a vy pořád nemáte jedinou stopu. A v ten okamžik někdo zřejmě, aby to říká, no ale my tady máme vesnici, která možná v tom byla zapletena. Tohle je pohřeb 9. června 42 Heydrichů v Berlíně. Na tom z toho pohřbu přichází pokyn, proveďte na rozkaz vůdce tu akci, která byla naplánovaná. Evidentně se na to připravovali minimálně 2 dny dopředu, to se nedá spustit takhle večer. To znamená, v době, kdy probíhá ten pohřeb, už jsou lidice obklíčeny, nikdo se nemůže dostat ven, kohokoliv pustí dovnitř, ani nikdo nesmí ven. Podle mého názoru to zadání, které tehdy zaznělo, bylo celou obec srovnat se zemí a všechny obyvatele vyvraždit. Ta zpráva, která se dostala do světa, zní, při pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že se obyvatelé obce Lidice ukladná a tak dále. Proto byli dospělí muži zastřelení, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši. Obec byla srovnána se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Tahle zpráva otřásla prakticky celým světem a skoro nic v ní není pravda. Dospělí muži byli zastřeleni, stříleli kluky od 15. Prno letos tehdy byla v 21. Znamená, už to 10. června vraždí mezi těmi vraždí kluky, děti. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou dvě slova navíc. Na doživotí. A ženy a děti do náležité vychování do rodin v říši. Ze 105 lidických dětí se vrátilo 17. 88 bylo povražděno. To není žádné náležité vychování, to je sprostá vražda. Takže podle mého názoru to, tam jenom si to PR malinko utlumili, aby to nebyl takový průšvih, ale on to stejně průšvih byl, protože ten ohlas byl enormní. Jestliže potom minister námořnictva americký Frank Knox říká, že až nám budou jednou naši, se nás budou naši děti ptát, proč jsme vedli tuhle válku, budeme jim vypravovat o Lidicích. Co se prodávaly takové válečné půjčky ve Spojených státech, takové nálepky tam jsou, taky tam Remember Lidice and Pearl Harbor. Ten ohlas byl obrovský po celém světě, protože jako, ano, jasně, oni podobným způsobem vyvraždili tisíce vesnic v Bělorusku, na Ukrajině, vypálili a tohle. Ale nikdy se to nebylo takhle v zázemí. Vlastně v mírovém prostoru. A nikdy se tím nepochlubili. Tohle chladně provedené, to byl ten dopad, který byl jako enormní. Místa, která se váží k Lidicím a k lidické tragédii, jednoznačně jsou ještě, když začali obcházet to v noci z 9. na 10. vlastně chodili po Lidicích, tak vlastně odváděli muže do Horákova statku, kde potom je nad ránem popravili a děti s ženami soustředili v budově lidické školy. Odtamtud je odvezli právě do reálky, kde byly až do pátku 12. června. S tím, že toho 12. června vlastně mezi tím probíhalo vlastně posuzování rasové způsobilosti lidických dětí k poněmčení. Ze všech těch dětí vybrali 3. Haníčku Špotovou, Vaška Zelenku a Dášu Veselou. Dášu Veselou později zavraždili s dětma z ležáku. Proč, nevíme. Někdo jí, ta byla z nich nejstarší. Ta bylo 6. Vaškovi Zelenkovi byly 4 a Haníce Špotový 3 roky. Potom toho 12. sebrali lidickým dětem násilím děti. V téhle tělocvičně. Hrvali jim děti z náručí, stříleli tam do stropu a vlastně děti, že údajně, že děti pojedou autokary, oni pojedou vlakem, aby to měli děti spolu, jako bezpečnější a tak dále. Ty maminky už ty děti nikdy neviděli. Jenom pár dětí se vrátilo s tím, co jim tam sebrali. Je to, já jsem zažil ještě před pár lety, a on ten pětní akce koná do teďka, ale já jsem když šel poprvé na pětní akt, který je vždycky 10. června ráno v reálce, ještě jsem chodil s dětskýma maminkama, a když jsem tam šel poprvé, tak jako já jsem nevěděl, co mě čeká. Protože jsem šel vlastně do té tělocvičně, já jsem myslel, že tam někde pamětní deska, že tam dají kytky a půjde se pryč. A najednou jsem koukám, pamětní deska nikde, a najednou jsem si všiml, že ty ženy se vlastně rozestoupily po celé té tělocvičně, každá tam položila někde na zem kytku a teďka tam stály. A mně najednou došlo, že oni dávají kytku na to místo, kde jim sebrali to dítě. Letos už tam žádná lidická maminka nebyla, všechny jsou mrtví, ale to byl pro mě jako nejšílenější zážitek ze všech pěťáků a to jsem zažil tisíce. Jako to se nedalo vydržet. Tahle vila je zapomínané místo, ale je tam pamětní deska, my tam jezdíme vlastně pravidelně. A to je zase, protože několik samozřejmě život jde dál a některé lidické maminky v době, kdy se to stalo, byly těhotné.
Některé v pokročilém stupni těhotenství, dokonce jako první rodila právě Anička Nešporová, nebo tehdy ještě Kohlíčková, sestra Josefa Horáka, ta rodila už 19. června. Právě narodilo se dítě tady, protože tohle bylo zařízení, které tam měli Němci jako takovou utajenou porodnici, takže tam vlastně se narodila jako první Venceslava, její dcera, a potom tam rodili ještě další maminky, čtyři porodili ještě, některé byly ve vysokém stupni těhotenství, dokonce dvě tam přivezli dodatečně z Ravensbrücku, protože zjistili, že jsou těhotné, tak tam vlastně přivezli, porodili a zase poslali zpátky do koncentráku. V případě paní Hroníkové, které zastřelili toho 14,5letého syna Pepíka, tak tato těhotenství utajovala tak dlouho, že porodila v Ravensbrücku a toho chlapečka i hned zabili do zorkyně a spálilo v kotli ústředního topení, takže ten ani ho nestačili pokřtít, ani jméno neměl. Takže z těch dětí, které se tady narodily, z těch šesti, byly nalezeny po válce dvě. Čtyři jsou zapsané v matrikách pod německými jmény, jakože zemřeli. Pravděpodobně zemřeli, protože tam působily i české zdravotní sestry, domnívám se, že by pravděpodobně poskytly informace, které probíhal po válce obsáhlé vyšetřování. Tak si myslím, že kdyby ty děti nezemřely, takže se ta informace někde dohledá. Zajímavé je, že ty dvě děti, které se tam narodily a byly nalezeny, tak obě byly v českých rodinách, v adopci. A z toho dokonce, co je zajímavé, a to je případ Jiřího Koreckého, přestože se vrátila jeho maminka, tak vlastně ona ho nechala v té adoptivní rodině. Takže on s oběma ale byl v kontaktu s oběma těma maminkama, ale zůstal už v té adoptivní rodině. Takže se dá říct, že nejvíc dětí, které přežily, tak je taková zvláštní skupina sedmi dětí, kterým nebyl ještě jeden rok a které oni poslali do kojeneckého ústavu, který byl v důvodě bývalých Masarykových domů v Krči, současná Thomayerova nemocnice. Tak tam vlastně poslali sedm dětí do jednoho roku, z nich zemřel jenom František Černý. Tam zůstal šest dětí. To znáte, jedna velká skupina, která přežila. Potom jsou to dvě děti, které byly vybrány k ponemčení v kladenské reálce, Vašek Zelenka, Anička Špotová, a potom ještě skupina sedmi dětí, o kterých budu hovořit za chvilku. Mezitím, co probíhaly vlastně tohle odebírání dětí maminkám, tak se začalo vraždění v Lidicích nebo v ničení Lidic. Samozřejmě mezi tím oni vraždili nejenom lidi, ale stříleli psy, kteří útočili, bránili domy, bránili pány, takže spousta lidí z těch okolních vesnic, jsem s ním mluvil, říkal, že lidickou tragédii, tu hrůzu mají spojený s vytím psů, který byli slyšet celé pokolí, a potom stovky koček, které utíkali z té vesnice pryč. Některý psy i kočky, že ty domácí zvířata, že jako utíkali kolem. Nejdříve začalo vypalování vlastně celé vesnice, ty že skupiny žhářů vlastně postupovaly od centra obce směrem na strany, vypálil se vlastně kostel, všechny postupně domy, a poté, co byla vesnice vypálena, začalo ničení vesnice silnými náložemi. Trhavin, na tom se podílely jednotky SS Wehrmachtu, ženy jednotky, které to vlastně postupně ničily. Ve stejné době byly, řekněme, dohledání v důsledku zrady Karla Čurdy úkryt parašutistů, kteří se ukrývali v chrámu svatých Cyrila Metodě v Freslově ulici v Praze, kteří tam svedli poslední boj. A ještě vlastně o dva dny předtím byli povražděni ti lidičtí občané, kteří byli dříve zatčeni, to znamená, jak jsem zmínil, rodiny Horákových, Stříbrných, dva chlapci, Josef Nerad a Josef Doležal, u kterých z nich v té kladenské reálce zjistili, že už jim je o tři neděle víc než 15 let a že je omylem nepopravili, to znamená muži z nočních směn, pan Pitín, kterému se podařilo utéct a který popožádal českého lesníka Černého, jestli by mu koupil chleba, dal mu poukázku, protože měl lístek o razítku a v Lidicích, ono udal, takže ho zatkli, odvezli na popraviště, zastřelili. Pana Pospíšila, toho tam dovezli se sádrou na noze, měl zlomenou nohu, tak ho odvezli z kladenské nemocnice na popraviště i s tou sádrou na noze, že vlastně vystříleli ten zbytek. V té době už věděli, že Lidice s tím atentátem nemají nic společného. V té době už měli za sebou výpověď, v té době už se přihlásil Čurda, už věděli všechno to, že střílejí je v době, kdy už vědí, že Lidice jsou úplně, jenom vlastně likvidují ty svědky, které vlastně nepotřebují. Mimochodem, autor toho dopisu Václav Říha, toho tragického dopisu, který nasměřoval to směřování, to pátrání na Lidice, i ta Anna Murčáková, ta dělnice byly potom zastřeleni 24. října 42 v Mauthausenu společně s ostatními spolupracovníky parašutistů a s těmi rodinnými příslušníky Kubiše, Valčíka a dalších. Takže likvidace těch nepohodlných svědků celého téhle zrůdné věci. I hned poté nastupuje do Lidic říšská pracovní služba, Reichsarbeitsdienst. Mimochodem, ty fotografie zničení Lidic většinou působí trošku jako fotky z letního tábora, protože to byla předvojenská výchova. Většina těch kluků, kteří to tam ty Lidice ničí, jim je od 13 do 17 let. Jako je to i v rámci výchovy, jako to, aby teda viděli, že když někdo se postaví proti říši, tak teda za to zaplatí tímhle způsobem.
kompletní bourání domu, zavážení lidického rybníka Podhorova, vlastně sutí z těch rozbitých domů, kompletní změna terénu, změní se tam tok potoka, vykácí se všechny stromy, jde se i do toho, že se zničí hřbitov, tahají se rakve z hrobu, kompletně všechno. Vylomovali se tam, z lebek se vylomovali zlatý zuby, s lebkama hráli fotbal a tak dále, takže jako otřesné záležitosti, které se tam děli. Trvalo to až do roku 1943. Nedalo se to stihnout vlastně v kratší době. Mimochodem, ležáky, ty, které vlastně vyvraždili 2 týdny po Lidicích 24. června, tak tam ty vypálili, nechali je stát až do podzimu 43. Pak je někdo upozorně říkal, že mají srovnat ze zemí, že jo? Tak to tam potom šli udělat dodatečně. Mezitím byly lidické děti odvezeny z kladenské reálky do Lodže, kde strávili přibližně 3 týdny. Bylo to v areálu, kde stávala tahle továrna, která je v současné době zbouraná, s tím, že tam někdy se tvrdilo, že údajně tam probíhalo nějaké další posuzování schopnosti dětí k poněmčení. Nic takového se nestalo. Ty děti byly v té době špinavé, zavšivené, nevykoupané, páchnoucí, byly soustředěné v jedné místnosti a přišel pravděpodobně Herman Krumej, což byl šéf lodské přesídlovací centrály, mimochodem sudecký Němec ze Šumperka, který přišel a které vybral náhodně v té místnosti 6 dětí, výhradně dívek, které seděly nejblíž u dveří. Těch 6 děvčat, mezi nimi byly 2 sestry Hanfovy, si vybrečeli svého bratra Václava, říkali maminkám, říkali se máma Valšíka starat. A říkal, tak ať jde taky. Ještě předtím, pravděpodobně 30. června, děti dostali korespondenční lístky, protože existuje korespondenční lístek v Hanfových, sourozenců Hanfových, dostali korespondenční lístky, kde měli napsat si svým příbuzným do protektorátu o nějaké jídlo, peníze nebo něco takového. Dlouhá léta se tvrdilo, že tyhle lístky údajně propašovala lidickým dětem nějaká polská ošetřovatelka. Já jsem přesvědčený, že to není pravda. Když se podíváte na těch lístcích na zpáteční adresu, tak tam je jako Litzmannská, je tam Gneisenaustrasse a je tam župa Wartegau. A jednak to Gneisenau je takový ty děti, a to děti je jedno, jestli chodili do školy, do první třídy, nebo jako do 15. Je tam nějaký divný klikyhák a nad tím Gneisenaustrasse a Wartegau jsou háčky nad U. To jim předepsal rodilý Němec. Někdo jim předepsal tu adresu. Ty děti v okamžiku, kdy poslali tyhle lístky, tak o 2 dny pozic byly mrtví. Bylo to jenom kamufláž. Je to stejně jako když lidi, kteří se dostali z Terezína do Auschwitzu, do Osvětimi, tak jim dávali lístky, že mají psát do Terezína, že dorazili v pořádku. A si teďka vzpomínám, někdo říkal z lidí, kteří to přežili, říkali, to oni nám napsali, že nás pozdravuje babička. My jsme říkali, proč babička, ta je přece 10 let mrtvá. Oni se jim snažili dát zprávu, že je to průšvih a velký. Já jsem přesvědčený, že s těmi lidickými dětmi to byla úplně stejná habaďůra. Těch 7 dětí, které tam byly odvedeny stranou, podle názoru, měly opět jenom sloužit jako zástěrka. Kdyby náhodou se někdo ptal, tak by se zkrátka vytáhlo lidický dítě nějaký. Ten zbytek je někde na výchově a tak dále. Těch 81 dětí posléze potom ještě stejný osud čekalo 11 ležáckých a dášu veselou z Lidic. Bylo předáno, vyzvedlo si je gestapo ločské a odvezlo je do Chelmna, kde fungovalo takzvané Sonderkommando Kulmhof. V té době ještě nebyly ty standardní plynové komory, to znamená, vražilo se v plynových autech. Znamenalo to, že oni je dovezli do Chelmna, tam byl takový zámeček, sešli dolů do sklepa, tam se museli svléknout a prošli úzkou chodbou, tam nacouvalo auto, které vypadalo jako nákladák nebo stěhovací auto, nacouvalo na takovou rampu. Oni ty lidi, nebo děti, nacpali do toho auta, zavřeli za nima, nastartovali motora a oni stáli na roštu a po ten rošt byly vyvedeny výfukové potrubí, takže přibližně 8 až 10 minut je dusili, než je zavraždili. Potom se odjíždělo do blízkého lesa, tam byly vykopané jámy, kam ty lidi vyhazovali, když se někdo probral, utloukli o železné utyčí nebo ho zastřelili. Takhle skončily lidické děti. Podle mého názoru, vzhledem k tomu, že to převzetí je 2. července 1942 a Kulmhof neměl žádné ubytovací kapacity, je od Lodže vzdálený zhruba 40 km a ten den byl zabité. 2. června 1942 na 25. výročí Zborova, shodou okolností. A 2. června ve stejný den, kdy u pardubického zámečku vraždí nejdůležitější spolupracovníky parašutistů, vlastně Silver A. Ve stejný den, 2. července. Lidické ženy se ocitly v Ravensbrücku v koncentračním táboře. První, co bylo, že se ptali po dětech, že jo? Tak žádné děti nejsou. Já nevím, jestli si někdo dojde představit, když mámě seberou dítě a vlastně vůbec netuší, co s ním je, kde je, jako je to podle názoru nepředstavitelné.
Ne všechny lidické ženy zůstaly celou dobu v Ravensbrücku. Ravensbrück v té době neměl vlastní plynovou komoru. To znamená, část těch žen starších bylo posíláno nejdřív do Osvětimi, potom ale i do Majdanku, kde byly zavražděny. Zajímavé, že některé z nich se dokonce po té cestě přes Osvětim Majdanek vrátili ještě na podzim 44 do Ravensbrücku, protože z nějakého důvodu nepřišli o život a zavraždili je v Ravensbrücku až na jaře 45, tam už měli vlastní plynovou komoru a tehdy to. Jinak mohlo být, důvodem vraždy, za zabití mohlo být jenom to, že třeba měla šedivé vlasy. Takže doteďka mi třeba vzpomínali některé lidické ženy, jak mamince scháněly popel, černý uhlí a dělali si to takovou kaši a matlali vlasy na černo, aby neměla šedivé vlasy, protože kdo měl šedivé vlasy, mohl skončit v plynu. Z lidických žen se nevrátilo 60. Z toho je tam část vlastně ženy z rodiny Horákovy, paní Stříbrná, které byly zastřelené v Kobylisích. Tři ženy se nevrátily z pochodu smrti. V samém závěru války zbytek byl vlastně zavražděn na Ravensbrück, Osvětim, Majdanek. Jak už jsem říkal, nicméně ta tragédie lidic a to, co se odehrálo, mělo obrovskou odezvu v celém světě. A to jsou třeba opravdu rok poté, vlastně znám obálky příležitostného vydání ze Spojených států, Lidice nezapomeneme, Československo bude opět svobodné a známka Spojených států s československou vlajkou. Je to, některé obce přejmenovávaly na Lidice, některé pojmenovávaly ulice, náměstí. V Jižní Americe velice časté pojmenování děvčat jménem Lidice, řada z nich netuší proč, ale do teďka to tam funguje. A my, když jsme točili vlastně právě ten film o Lidicích, tak já jsem to říkal režisérovi, on říkal, to smyslíš, a jsem říkal, dej si do vyhledavače Lidice, jako a spust to doma přes Google a uvidí, že ti, kromě vesnice, ti začnou vyskakovat krásný holky z Jižní Ameriky. A se spoustou z nimi jsme se potom byli v kontaktu, dokonce některé do Lidic přijeli a mělo to opravdu jako obrovský ohlas ještě. A některé z nich se teprve tehdy dozvěděli, proč vlastně se jmenou Lidice. Vzniklo také velké hnutí Lidice Šeliv, které organizovali britští horníci a kteří vlastně začali sbírat finanční prostředky na stavbu nových Lidic. A to byl opravdu nesmírně silný příběh a tohle vlastně ustavující schůze ve Stoke-on-Trent, kde opravdu se do toho shromáždily se velké finanční prostředky, které potom opravdu byly vynaloženy, část z nich tedy k obnově nových Lidic. Tenhle ten snímek je z první trizny v Lidicích. Řada těch lidických žen, které jsou dole na tom snímku, tak vlastně se dostala v té době poprvé do Lidic. Většina z nich tam ocitla poprvé. Nechápali, jako já myslím, že každý, kdo tu vesnici znal, nechápal, že tam najednou je prázdný údolí. To jako těžko představitelné, ale to hlavní, co tam tehdy zaznělo. Jednak tedy příslib, že obec bude obnovena. To už bylo usnesení vlády z 6. června. Obec Lidice bude obnovena pod svým starým českým názvem a bude vystavěna znovu, ale lidické ženy říkali, musíte nám pomoct najít naše děti. Bez těch dětí by to nebyl život. Samozřejmě nikdo netušil, že lidické děti skončily, jak skončily. Kdo by jako představoval, že kdo by ublížil dětem? Nikdo jako netušil, že nejenom lidické děti, ale že statisíce jiných dětí byly povražděny nacisty bez nějakého slitování a proč by zrovna lidické měly být výjimkou. Docházelo i k tragédiím, takovým, že třeba tohle paní Doleželová s dcerou Maruškou, ta se vrátila z Německa v září 1946 a maminka vlastně už nemocnici neopustila, byla těžce nemocná, měla těžkou tuberu a zemřela v prosinci 1946, takže sice se viděli, mimochodem už jim museli tlumočit. Protože jak ty děti byly vlastně nuceny mluvit německy, byly za to i trestány, když použili češtinu, tak řada z nich opravdu vytěsnila tu češtinu a vlastně mluvili jenom německy. Tohle vlastně části, tohle návrat Haničky Špotové byla předposlední, která se vrátila, poslední se vrátil Vašek Zelenka, vlastně Maruška Doležela ještě jednou, Věrka Vokata, Vašek Hanf, ten byl, ty jeho osudy jsou docela zajímavé a zmíním se o nich ještě krátce, protože mezi tím probíhaly soudy s pachateli, aspoň někteří byli popraveni, K.H. Frank, Harald Wiesmann, šéf kladenského gestapa, který přímo tu akci organizoval, Kurt Dalík, nástupce Heidrichu ve funkci říšského protektora, ti skončili na šibenici, nicméně byly případy jiných, kteří potrestáni nebyli, byli třeba odsouzení trestu smrti, asi takový nejzvláštnější případ je případ Maxe Rostoka, to byl šéf kladenského Sicherheitsdienstu, který byl odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, byl nám vydán z Francie, tuším v roce 1950, když byl dopaden a
Nebyl popraven, stal se agentem STB komunistické a jako agent STB byl vyslán do Spolkové republiky Německo, kde tu spolupráci vyzradil, z nás stal se nepoužitelným, ale nebyl to jediný případ. Třeba Werner Tutter, který nechával zaživa upalovat lidi na ploštině, byl opět aktivním agentem komunistické STB až do své smrti. Znamená, na jedné straně jako se vykládalo všechno a na druhé straně se paktovali s těmi nejhoršími zrůdami nacistickými a brali je do svých služeb, což je pro mě jako těžko pochopitelná záležitost. Ve stejné době, mimochodem, když jsem zmiňoval to Vašíka Hanfa, Vašek Hanf se nastoupil, chtěl se stát vojákem z povolání a říkal, on mi to říkal, že kdyby se stalo něco podobného, aby už tu republiku bránil, aby podobný svinstvo se nemohli opakovat, a seznámil se s děvčetem ze statku. Mezi tím, ale to už bylo po únoru, takže jako a čekali spolu dítě.

rodině vystěhování z toho statku do pohraničí. Když šli by zrušit svatbu jeho tchýně nastávající, tak jako starosta té obce říká, hele, a je tady ještě ženich nebo už odjel k útvaru? A říká, no ještě je tady, tak je přiveď a je oddám. Stálo ho to místo samozřejmě. No a protože on si vzal tu holku ze statku, tak ho vyhodili z armády, protože byl politicky nespolehlivý, a k černým baronům. Takže na jedné straně paktování se s SS-ákama, gestapákama a na druhé straně lidické dítě jako politicky nespolehlivé k černým baronům. A to pochopitelně oba dva lidičtí letci, kteří se vrátili, byli vyhozeni z armády už v březnu 1948. Jako politici nespolehliví, protože přišli z západu. Mezitím se stavěly nové Lidice. Rozhodnutí bylo takové, že každá lidická žena a každé dítě, které se vrátí jako úplný sirotek, dostane v Lidicích domek. Mezitím některé ty ženy zemřely na následky vězení v koncentračním táboře, to znamená, těch domků najednou bylo o něco víc. To znamená, bylo rozhodnuto každá žena, každé dítě. První ty domky byly hotové na Vánoce 49, ty další se stavily až vlastně do druhé poloviny 50. let, protože bylo to ve složité situaci, nebyl dostatek stavebního materiálu podobně, ale nicméně postupem času v rozmezí řekněme 10 let se ta vesnice dostavila. V současné době přibylo ještě asi 10 domků, protože tam jinak byla stavební uzávěra. 10 domků, které se postavily v posledních 5 letech, které jsou trošku podobné, těm drží tu fazonu těch původních domků, ale současné Lidice jsou tedy vlastně nová obec, tady v těchto místech je vlastně pietní území, kde stávala bývalá vesnice. A ty dvě místa prospojuje růžový sad, kde opravdu stojí za to do Lidic přijet na jaře, nebo v tom černu, kdy ty růže rozkvětají, kde je opravdu vidět, kde jsou růže z celého světa. Je to jako opravdu nádherný místo, i když hrozně smutný. Tady ten poslední obrázek je vlastně to, čím jsem začínal, a to je pomník lidickým dětem, nebo tady pomník dětským obětem války od Marie Uchytilové, který stojí na pietním území v Lidicích, kde vlastně těch 280 zavražděných lidických dětí. A mimochodem, vy určitě jedno dílo Marie Uchytilové znáte, jedno možná, protože když pojedete přes Českou Skalici, tak ta barunka, která tam stojí v centru České Skalice, to je taky její socha. Ale jednu věc mnoho z nás mívalo dlouhá léta, nosilo v peněžence. A to je ta korunová mince, ta hnědá, s tou dívkou sázející lipovou ratolest. Ona s tím vyhrála v 50. letech vlastně soutěž a ta mince platila až vlastně do zániku republiky. Všichni jsme s ní platili, ale málo kdo ví ten příběh té dívky sázející tu lipovou ratolest, protože ona to udělala podle fotografie své kamarádky, která si opéká buřta na ohýnku. Tak lečící. A ta kamarádka v době, kdy ona tou soutěž vyhrála, Bedřiška Sinková, byla jako skautka vězněná komunisty za protikomunistickou činnost. Takže my jsme celou tu dobu měli v peněžence pomník komunisty vězněným skautům a politickým vězňům, což beru jako naprosto geniální věc.

0: Je krátce po 1 hodině raní 13.6. a Kristýna Exnerová vás provází nočním vysíláním Rádia 7. Jakoby se čas zastavil. I tak mohou působit nahrávky Jiřího Smrže. Ta nazvaná Tři muži obsahuje hned 3 disky s názvy Samota, Jestřábník a Autoportrét. Pojďte je projít s Lucí Enlicherovou v intervalu právě teď.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Enlicherová.

Všechna velká slova by bylo možné snést na jedno místo a uplatnit je ve chvíli, kdy se zaměříme na tvorbu písničkáře, básníka, trubadúra, a tohle slovo je na místě, Jiřího Smrže. Nahrávka Tři muži z roku 2025 v sobě obsahuje hned tři desky. Samota, Jestřábník a Autoportrét. Kromě nich je součástí nahrávky také rozsáhlý buklet, který je vlastně díky charakteru Smržova písničkářství sbírkou básní. S touhle hudbou můžete strávit nejeden večer na

Jený otázkami a nořením do hlubin. Interval rozhodně nestihne více než jen malou ochutnávku, která, jak doufám, bude velkým lákadlem k tomu se touhle deskou více zabývat. Vítejte u poslechu, klidný čas přeje Lucie Endlicherová.

Ještě nejsme kapři v kádi, ještě ne, ne, ne. Nejsme mocní za svou slabost, ještě ne, ne, ne. Ještě neděsí nás radost, ještě ne.

Už první ukázka je dobrým dokladem toho, že Smrš stále umí to, co dělá. Tvořit muziku, která se člověka dotkne ukořené jeho lidství. Dělá to možná místy se sklonem k patosu, ale rozhodně ne ke kýčovitosti nebo s nějakým záměrem nějak na člověka působit. Protože velká slova z úst Jiřího Smrže zní vlastně obyčejně, nemonumentálně, uvěřitelně. Svůj podíl na tom má jistě i Smržův osobitý, jednoduchý projev a taky muzika, která vlastně jen slouží slovům jako nosič a přesto v sobě má mnoho vrstev. Smrž si na trojcédéčko Tři muži pozval množství hostů, kteří nahrávku okořenili svým uměním a písničky posunuli ještě o kousek dál. Jejich seznam by byl dlouhý, tak zmiňme třeba hráče na baskytaru Vojtu Zíchu, který se objevil v úvodní písničce, v té následující se přidá Michal Rataj, který hraje na piano, violončelo a klávesy.

0: Jiří Smrš vypráví balady. Příběhy, které v náznacích obsahují možná víc, než jsme si ochotní připustit. Svět viděný jeho optikou je svět obnažený do naha. Neskrývají se tu bolesti a nejistoty. Netají se boj o místo na slunci, boj především se sebou samým. Slabost je naplno pojmenována a právě proto je možné ji obejmout a tím jí vlastně sebrat kus její síly.
1: Copak je dnešku

tuhle vodu nesejme nikdo z našich ramen, z našich jmén. Žijeme pro děti, že v dětech vidíme se sami, jsou smyslem života, jenže život není jen kruh. Jsou živé medem našich snů, nikoli voskem našich páství, ústojnost stáří, důstojnost přučení mu.

nové, co pak je můza? Do myší, do jepic, můzia čas. Odpustí Gogénovi všechno, madem, nám menším naše malost. Nikdy

Asi by opravdu byly věci snazší, kdyby oběť znamenala jen dát sebe sama. Ale často je tou největší a nejtěžší obětí to, když musíme dát druhého. Třeba přihlížet jeho bolesti bez možnosti pomoci. Být svědkem jeho utrpení, bez šance jakkoliv tu bolest zmírnit. My se v první části trilogie Tři muži dostáváme pomalu ke konci ochutnávky. Tak tady je ještě jedna ukázka, skladba Z okna autobusu.

jako tvoje, budu někde na chodníku stát, budu stát a ty budeš mě mít. V té době už budeš rozumět všem oblakům, všem zdem. Snad ti aspoň na vteřinu budu stát za víc, než aby vzpomněl,

0: Titulní píseň druhé části trilogie se zvláštním názvem Jestřábník mluví smržovým jazykem o touze a o bolesti, kterou nosíme každý v sobě.
1: Holubice z mé hrudi a z hlavy mé káně rozlétly se ránem

krajem táhnou smečky, v tlamách žlutozubé vášně. Před nimi jde ptáčník, mrtvé ptáky v prašně. Smečkám hodí, co se mu hodí, pod sněhem už není nic, živí smečky masem.

jako každé tvé křídlo dobité z chladnoucí lávy. Visí splihle jak žvanec z kdejaké uslintané tlamy. A ptáčník mi říká pokrytče, i ty lovíš, kamkoliv jdeš. Jsi dokonce připraven zabít.

nejsi než jestřábník s kamenem v praku. Než jestřábník s kamenem v praku. A říká, po zemi mě následují smečky a celé nebe mám v síti. Na koho jen mrknu, do oka se chytí.

Teď ptáčník se sítí nade mnou stojí, pohrdání od ucha k uchu. Teď pták z výšin nade mnou stojí, ostří v napjatém vzduchu. Jsem sám tak jako každý, kdo ani naději nemá jak zbraň. Jsem sám tak jako každý, kdo vyhnán na

A ještě jednu věc umí Jiří Smrš vlastně nezaměnitelně. Tam, kde by už mohlo být o něch velkých slov až a mohlo by hrozit přesycení, přijde kus nadsázky, barvitější aranže a stejně silné poselství, ve kterém je ponor střídán nadhledem.

Jenomže chlapče, co naděláš? Navíc máš jen jedno zdraví. Tak si teď stavím.

Základní výhodou hudby Jiřího Smrže je opravdu onen nadhled. Nechybí ani tam, kde by se mohlo zdát, že velká slova už zalepí celý obzor a nedovolí jiný výhled než ten zkoumavý a plný otazníků. Právě sem přichází Smrž s klidem reportéra, který spíše popisuje, než se ptá, který se nebojí mít jen oči otevřené a ví, že jsou místa, kde takový přístup prostě stačí.

A vyhnal jsem ho z domu. Už každé mé slovo mi házelo zpět. Křičel jsem, mazej, zpratku, kvůli tobě se nezastaví svět. Vyhnal jsem ho z domu, sedl za stůl, na tvář padl.

Interval na Rádiu 7 nabízí ochutnávku nahrávky Jiřího Smrže Tři muži z roku 2025. Tu zmíněnou nahrávku tvoří tři CDčka, na dvě z nich Samota a Jestřábník už jsme nahlédli, tak tady je ještě ta třetí, Autoportrét. Ta je odstartována titulní písní celé nahrávky Tři muži.

Smržovy písně vás provedou nejen vlastním nitrem. Vezmou vás také na mnohá turisticky oblíbená místa a zprostředkují setkání s vybranými spisovateli, dramatiky nebo malíři. Kulisy tvoří dostatečně známé zmínky a tak posluchač pochopí. A možná pochopí i v případě, kdy nebude úplně obeznámen, protože všechny zmíněné odkazy jsou pouhou kulisou mnohem důležitějších sdělení.

rána v Paříži. Myslíš, že tady slunce nevychází snad? Myslíš, že krása netíží, že sama ukojí?

Pokud vás písně Jiřího Smrže zaujaly, udělejte si na ně prosím čas. Mně při jejich poslechu vždycky znovu dochází, jak málo je zapotřebí k dobrému pohledu do vlastního nitra. Nestojí to mnoho, ale mnoho to způsobí. Jiří Smrž to připomíná laskavě a nenásilně, především skrze vlastní introspekci. Je natolik lákavá, že člověk má chuť se přidat. Děláte to také? Končí interval. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Musím

0: Milí posluchači Rádia 7, jsou 2 hodiny po půlnoci. A co všechno vás v nočním vysílání bude ještě čekat? Průkopnictví je hnutí usilující o budování nových a otevřených komunit, inspirovaných křesťanskou spiritualitou. Nejen o tom, jak se toto hnutí dostalo prostřednictvím Českobratrské církve evangelické do českého prostředí, budou v pořadu Hláska hovořit evangeličtí faráři Roman Mazur a Jordan Tomeš. Vysíláme ve 14:15. Setkání s Afrikou může být překvapující. Daniela Litvana příjemně zaskočilo, že je tam spoustu míst, která se podobají našim. Dál od velkých měst ale nastávají známé problémy s chudobou a nemocemi. A právě tam míří i velká část pomoci. Kolik lidských životů dokáže pozitivně ovlivnit úsilí jednoho dalšího, či jak probíhá výuka v Tanzánii, zjistíme v pořadu Za obzor ve 3 hodiny. Biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josué, klade mimo jiné otázku, zda umíme dát Bohu prostor, aby v našem životě dělal velké věci. Vhled do tématu zprostředkuje talk show No Filter ve 16:45. Máte vstupenku do nebe? Těšíte se tam? Šárka Rodová, která bude vyprávět svůj příběh o hledání a nalézání osobního vztahu s Bohem, se těší moc. Poslechněte si o tom více v relaci Život víry 15 minut po 5. hodině. Tak to byl dnešní přehled a teď už píseň od Petera Křemena. Potřebujem tě. Potřebuju tě, i když se daří, i když ne. Jako suchá zem déšť můžu růst jen skrze tebe.
1: Hned zavčas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša,